0: ještě neviděla. Má takový prapodivný tvar. Vůbec nevím, jak se takovému klobouku říká.
1: To je klobouk do buše,
0: prohlásil Paddington hrdě.
1: A zachránil mi život.
0: Zachránil ti život? Podivila se paní Fousková. Nevymýšlej si, jak by ti mohl klobouk zachránit život. Paddington jí už chtěl vyprávět o včerejším dobrodružství ve vaně, ale Juditka do něj šťouchla a zavrtila hlavou.
1: To je dlouhý příběh, řekl neurčitě.
0: Tak si ho raději schovej na jindy, rozhodla paní Fousková. A teď už oba pojďte. Paddington popadl kufřík a vydal se za paní Fouskovou a Juditkou ke vchodu. U dveří se paní Fousková zastavila a začichala. To je zvláštní, řekla. Zdá se mi, že je dnes ráno všude cítit slanina. Cítíš to také, Paddingtone? Paddington se zarazil. Provinile schoval kufřík za záda a začanichal. Měl v zásobě několik výrazů, které nasazoval v případě nouze. Uměl zamyšlený výraz, kdy se díval do prázdna s tlapkou pod bradou. A měl nacvičený také nevinný výraz, což vlastně ani žádný speciální výraz nebyl. Rozhodl se ho použít.
1: Je to cítit opravdu silně,
0: řekl popravdě, protože to byl pravdomluvný medvěd. A pak dodal už ne tak docela pravdomluvně. Zajímalo by mě, odkud to vychází.
1: Kdybych byla na tvém místě,
0: pošeptala mu Juditka, když kráčeli ke stanici metra,
1: příště bych si dávala větší pozor při balení kufru.
0: Paddington se podíval dolů. Z kufru mu plandal veliký kus slaniny a táhl se za ním po chodníku.
1: Fuj,
0: křikla paní Fousková, když se k ním přes ulici přihnal umolousaný pes.
1: Jdi pryč, pse, řekla přísně.
0: Pes se mlsně olízl. Paddington si pospíšil za paní Fouskovou a Juditkou a cestou se nervózně ohlížel.
1: Ajeje,
0: řekla paní Fousková, mám z dnešního dne takový zvláštní pocit, jako kdyby se mělo něco přihodit.
1: Míváš někdy takové pocity, Paddingtone?
0: Paddington to chvíli zvažoval.
1: Občas,
0: odpověděl neurčitě, když vcházeli do stanice.

0: Žil jednou jeden durakos a ten měl hrozně dlouhý nos. A ten durakos měl ženu a ta se jmenovala Durakosová a vypadala jako sova. Ten durakos, co měl tak hrozně dlouhý nos, a ta paní Durakosová, co vypadala jako sova, byli moc hloupí. Jednou ten durakos, co měl hrozně dlouhý nos, šel do města na trh. Tam stál jeden Tatar a prodával melouny.
1: Co to je?
0: Divil se ten durakos. Tatar, když viděl, že před ním stojí nějaké tululum, řekl:
1: Oslí vejce! V každém jeden mladý oslíček.
0: A ten durakos, co měl tak dlouhý nos, dal Tatarovi za meloun všechny peníze, co měl, a šel domů. Cestou si liboval, jak dobře pořídil. Ale cesta byla dlouhá a durakos, co měl tuze dlouhý nos, si chtěl chvíli odpočinout. Natáhl se do chládku. Meloun položil vedle sebe, ale ten se rozkutálel z kopce. Než durakos vstal a rozběhl se za ním, měl už dost velký náskok. A durakos volal:
1: Osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl meloun? Durakos běžel, co mohl, ale meloun běžel rychleji. Najednou se mu do cesty postavil strom a meloun se nevyhnul. Rozprskl se na všechny strany. Za stromem spal zajíc a když meloun křachl do stromu, vylekal se a začal kličkovat z kopce. A durakos zase volal:
1: Osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl zajíc? Durakos, co měl ten tuze dlouhý nos, přišel smutný domů. Vyslechla ho paní Durakosová, co vypadala jako sova, a rozplakala se. A když se vyplakala, hrozně se rozhněvala.
2: Chtěla jsem jít v neděli k sestře. Mohla jít na našem oslíkovi a ty si ho nechal utéct. Co se dá dělat? Osedlám si tebe.
0: A durakos, co měl tak dlouhý nos, se musel nechat zapřáhnout do vozíku a na něm jela paní Durakosová, co vypadala jako sova.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Pohádka bez konce. Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou, když už se sluníčko sklánělo za hory, ještě pásl za jedním rozvodněným potokem. I chtěl hnát domů, ale přes potok vedla tak uzounká lávka, že musela přes ní přecházet jedna ovečka po druhé. Počkejme, až je přežené. Ovečky konečně přešly, ale už bylo ráno, a tak pasáček ani nehnal domů a pásl dál. Nedaleko byl zvonec, zvonil bim-bam, bim-bam a už je těch pohádek konec. Bim-bam, bim-bam.

0: Rodinná pouta. Ramses se probudil celý rozlámaný, ale padre si připadal čilý jako za mlada. Udělal pár dřepů, spažil, rozpažil, srovnal si dech.
1: Vstávej, ochu, dovedeš mě k ním, řekl rozhodně.
0: Ramses si nedokázal vzpomenout, kdy naposledy jeho otec půdu opustil. A vůbec, proč se tak najednou změnil?
1: Rodinná pouta, zvolal padre. Jednou to, chlapče, pochopíš.
0: Vzal batoh a naplnil ho podřadnějšími ponožkami. Ramses si hodil batoh na záda. Ze schodů mu musel ještě pomáhat, ale jakmile vyšli na ulici, Tulamor senior navzdory své tloušťce nabral docela svižné tempo. Byla neděle ráno, většina lidí odjela už včera na chalupy a kdo ve městě zůstal, tak ještě pospával. Ani se nemuseli schovávat. Přesto trvalo nejméně hodinu, než došli k řece. Ta cesta se protáhla i proto, že otec už město pomalu nepoznával. Všechno mu připadalo cizí. Kdyby s ním nešel Ramík, snad by ani na nábřeží netrefil. Když se blížili k mostnímu oblouku, vzal Ramses otce za paži.
2: Vypadají dost divně. Nesmíš se jich leknout.
1: Co? Já? A lekat se? Hochu, ty snad o mě nic nevíš.
2: To je pravda, pomyslel si Ramses.
1: Tak kde jsou?
0: Vztekal se otec už zase jako velký šéf.
2: Pánové, halo, nespíte? Dobrý den, zavolal Ramses.
0: Věděl, že tahle parta, co žije svobodně u vody, má svou hrdost. Musí se na ně zdvořile. Schodil ze zad batoh s ponožkami.
2: Něco jsme vám přinesli. Můžete si udělat piknik.
0: Pomalu se sem začali trousit ze všech škvír pod mostem.
1: To je dost,
0: zavrčel padre. Ta cesta ho pořádně sebrala. Schoval se do stínu a utíral si pot z čela. Slunce začalo pálit.
3: Nazdárek, mládenče,
0: pokynul Ramsesovi ten stařec se žlutým plnovousem.
3: Pořád tu někoho hledáš?
2: Bratra, řekl Ramses, ten, co jste ho vytáhli z vody a pak se ztratil, byl určitě Tulamor junior.
0: Stařec si ho prohlížel.
3: Nejspíš jo, připustil. Podoba by tu byla.
1: Tak to vyklopte, co víte.
0: Padre vystoupil ze stínu a rozkročil se, aby vynikla jeho bachratá majestátnost.
2: To je velký šéf.
0: Proběhl jako tichá pošta hloučkem tuláků.
1: Osobně,
0: zavrčel a ujal se výslechu.
1: Tak po pořádku. Kdo z vás ho vytáhnul z vody?
3: Z nás nikdo. Rybář ho chytil a vyhodil na břeh.
0: Odpověděl stařec popravdě.
1: A kdo ho viděl první?
2: Carlos.
0: Ozvalo se pár hlasů z hloučku.
2: Ten se o něj postaral.
1: Carlos.
0: Tulamor senior se zarazil. Zase musel popadnout dech.
1: A kde je? Je tady někde. Přiveďte mi ho.
4: Žádný příkazy. Tady ne. Tohle je naše svobodný území.
0: Ozval se odněkud hlas. Postarší hubený dlouhán s hlavou plnou plstěných copánků se skočil z betonové zítky a ledabile přicházel.
1: Carlosi!
4: Tulamore!
0: Ušklíbl se dlouhán.
4: Pořádně si přibral, amigo. To dělá ta tučná strava. Senior si dopřává pouze vlněný podkolenky. Ale ať je to licháček z té nejlepší ovčí srsti, pane vrchní, že jo? Jako bych tě slyšel.
1: Přestaň, řekl Tulamor senior.
0: Řekl to docela mírně.
2: Takhle si nikdo nedovolil s mým otcem mluvit. Jak je to možné? Pomyslel si Ramses. Bylo to moc divné. Určitě se dobře znají.
5: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
0: A víte, jakou pohádku jsem vám vyčaroval já? Pohádku o tom, jak sluníčko chtělo být kominíkem. To je pohádka pro holčičky. Znáte ji? No, jak byste ji mohli znát, když ji teprve začínám vyprávět, že? Tak, to bylo tak. Červený slunečník se oženil se zlatou slunečnicí a narodilo se jim sluníčko zlaté po mamince. A hned měli mít o co starost.
6: Mami, já chci válet v trávě sudy, volalo, sotva se rozkoukalo. Ať tě to ani nenapadne, zlobila se slunečnice. V trávě jsou včely a píchnou tě, a mravenci tam jsou a kousnou tě. Bude tě to pálit. Taťko, řekni mu to ty.
0: Slunečník neměl na dlouhé vysvětlování čas. Vzal sluníčko a vysadil ho na oblohu, aby ho měla slunečnice na očích.
6: Spadnu. Mami, ať mě táta sundá. Spadnu do trávy a píchnou mě včely a kousnou mě mravenci.
0: Ale slunečník už ho neposlouchal. A slunečnice ta byla ráda, že ho má na očích. Sluníčko se tedy začalo batolit po obloze. Z oblohy se toho vidí. Nahlíželo do polí i do ulic a vidělo oráče i pošťáky, dřevorubce, pokrývače, zedníky i školáky. Vidělo každého.
6: Mami, čím budu?
0: Ptalo se slunečnice, která se za ním stále starostlivě otáčela. Čím bys bylo? Jsi přece sluníčkem a to je na světě zapotřebí. Kdo by svítil a hřál a kdo by pěstoval řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny?
6: To mě nebaví, mračilo se sluníčko. Když hřeju, je mi horko a od řetkviček a kedluben bolí záda.
0: Od každé práce něco bolí, kárala ho slunečnice.
6: Ju, vidím do komína, volalo najednou sluníčko. A taky do druhého komína, vidím do každého komína. Já už vím co, já budu kominíkem.
0: Nemůžeš být kominíkem, kominík je kominík a sluníčko je sluníčko. Taťko, řekni mu to ty. Jenže slunečník je neposlouchal. Hráli pod ním žolíky a slunečník se jim díval do karet, aby nefixlovali.
6: A budu kominíkem,
0: umiňovalo si sluníčko.
6: Budu a hned. A hopla,
0: posadilo se na komín. Je, mináčku, začali naříkat lidé v domě. Je, mináčku, to nám kouří kamna. Buď sedí sluníčko na komíně, nebo bude potřeba zavolat kominíka. Běželi se podívat ze dvorka a co neviděli. Na komíně opravdu sedělo sluníčko.
6: Nač byste volali kominíka?
0: Křičelo na ně z komína.
6: Komíník jsem přece já.
0: Když jsi komíník, tak vymetej. Kouří nám kamna. Jenže na vymetání musí mít každý komíník štětku a kouli. A sluníčko nemělo nic.
6: Ale vždyť já vlastně nepotřebuji kouli. Vždyť já jsem samokulaté jako koule a paprsky mám střapaté jako štětku. Já se spustím do komína samo.
0: A spustilo se do komína. Buci, kašlalo v sopouchu, až saze lítaly horem dolem ven. Prolezlo až do kamen a tam začalo pěkně hřát. Je to dobrý komíník, pochvalovali si lidé z domu. Sluníčko se protáhlo komínem zase nahoru a hup na oblohu. Chudinka slunečnice se leknutím div nesvalila. Vždyť to sluníčko nebylo zlaté, jak má sluníčko být, ale bylo černé jako bota. Pod slunečníkem položili žolíky a upřeli oči na nebe. Máme štěstí, radovali se. Je zatmění slunce. Ale slunečnice se zlobila. Takhle se vychází před lidmi, kde ses tak zřídilo. Hned ať si v pořádku. Taťko, řekni mu to ty. Slunečník tentokrát nekoukal na žolíky, protože je nikdo nehrál.
6: Všichni zírali na oblohu. Umít, nařídil Sluníčku. Umít a to hned. Slunečník nemluvil moc, ale nesnášel odmlouvání. Sluníčko zašlo tedy honem za horu, za horou vklouzlo do rybníka a teprve potom do peřin. Stejně tomu umytí moc nedalo. Ráno byly peřiny samá šmouha.
7: Když já chtělo být kominíkem,
6: fňukalo, ale slunečník řekl.
8: Jednou si sluníčko, tak musíš svítit, hřát a pěstovat řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny.
6: A sluníčko už ani nepíplo. Samo se ošplíchlo v rose a cupy tupy na nebesa. To bylo tepla a to bylo jasu. A řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny rostly, no, jako z vody.
9: Lenochod. Eduarde, snídaně, zavolala paní Čtyřboká. Už běžím, mami, odpověděl Eda. Pokud běžet znamená sedět v pyžamu na posteli a pozorovat chrousta na okenní síťce, mluvil čistou pravdu. Když se dost vynadíval na chrousta, pomalu vstal a zvedl jednu ponožku. Dlouho na ní zíral, jako by čekal, že ho osloví lidským hlasem, a pak ji pustil zase na zem. Znovu si vlezl do postele. Založil si ruce za hlavu a civěl ke stropu. Přímo nad hlavou měl malou hnědou skvrnu, která vypadala jako mapa Jižní Ameriky. Eda si představoval, kudy asi teče Amazonka. V tom se znovu ozval maminčin hlas. Eduarde, snídaně! Už běžím, křikl chlapec. Ta mapa ale vlastně spíš připomíná Afriku, usoudil nakonec. To by byla krása, podívat se do Afriky. Jen co tam přijede, najde diamant velký jako kostka cukru a daruje ho mamince. Eduarde, zazněl maminčin hlas naléhavě. Máš to skoro studené a všichni jsou už po snídani. Jestli se do 2 minut neukážeš, dojdu si pro tebe. Chlapec se posadil v posteli a sáhl pro ponožku. Nasoukal nohu do špičky. Jenže v tom do pokoje vběhl Rafík, jejich obrovský černý pes. Nazdar, kamaráde, uvítal ho Eda a přestal si všímat ponožky, která se mu bezmocně skrčila na noze. Rafík zavrtěl ocasem a olízl Edovi tvář. Co to vyvádíš, Rafíku? Pusť tu ponožku, vrať mi ji! Rafík si ho vůbec nevšímal, radostně se běhl ze schodu do přízemí a položil Eduardovu ponožku paní Čtyřboké k nohám. Ta hned věděla, kolik uhodilo, a vypochodovala z kuchyně. Mezitím padl Eda zpátky do postele a ležel tam na schumlané hromadě peřin a školního oblečení. Snil o tom, že bude pomáhat kanadské jízdní policii honit nebezpečného zločince. Bude mít samozřejmě i policejní uniformu, i když nikdo nevěří, že by takového kluka policisté vzali do svých řad. V tom se z chodby ozval maminčin hlas. Edo, je 7:45 a ty ještě nejsi oblečený, co je to s tebou? Udatný ochránce zákona se vyděsil, až se svalil z postele. Maminka řekla, že si tam na něj radši počká, než se oblékne. Eda začal šátrat po tričku. Maminka ho odstrčila. Našla mu kalhoty a přetáhla mu přes hlavu tričko a svetr. Mračila se, protože po ránu měla spoustu jiné práce, než oblékat 8letého kluka. Jen co se otočila, udělal Eda znovu šipku do postele. Vypadají jako vlci, pomyslel si při pohledu na své boty. Jednu zvedl a pozorně si ji prohlížel. To by byla paráda mít doma vlka. Krmil bych ho masem, ochočil bych si ho a on... Dál už to nestačil domyslet. Maminka ho odtáhla do koupelny. Jouva, jou! Sedřeš mi kůži, skučel malý krotitel vlků a zakrýval si oběma rukama obličej. Ruce pryč, nařídila maminka nesmlouvavě. A ještě uši. Ne, ne, ty vždycky hrozně drhneš a to bolí. Maminka neznala slitování. Důkladně ho vymydlila, obula a strkala ho před sebou dolů po schodech. Tatínek si neodpustil poznámku, že Eda může jít k hasičům. Zazvoní zvonec a on je na to šup oblečený a jede dolů jako po tyči. 11letá Sylvie se už klíbla. Otravovalo ji, že je ten lenochod pořád zdržuje. Jana se mu smála, že se nechá oblékat od maminky. Pro boha Ludvíku, co pak to nevidíš? Budíček si plácá kaši na hlavu. Nejmladší člen rodiny, kterému se říkalo Budíček, si skutečně nabíral krupicovou kaši lžící, vyklápěl si ji na vlásky a vesele se smál. Děti se při tom pohledu taky rozchechtali. Maminka si povzdechla a poslala Edu pro žínku. Eda se rozvážně zvedl ze židle. Maminka na něj křikla, ať si pospíší. Už letím, zamumlal Eda. Zvolna vyšel z kuchyně a úspěšně pokračoval až ke schodům. Přesněji řečeno k prvnímu schodu. Pak se mu schodiště přímo před očima proměnilo v provazový žebřík na boku lodi. Byl to pirátský koráb a statečný Eduard, který právě přeplaval pod vodou celý oceán, na něj měl nepozorovaně vylézt. Jak uviděl provazový žebřík, hned začal ručkovat vzhůru. Maminka za ním nakonec poslala Janu. Eda byl natažený na schodišti a ručkoval po příčlých zábradlí do prvního patra. Představte si, on se tady válí po schodech, zavolala sestra zděšeně. Tatínek rázně zamířil k Eduardovi, jemuž se po obtížném výstupu podařilo došplhat do poloviny pirátského korábu. Byl tak vyčerpaný, že dál nemohl. Proč tady visíš jak turecká fangle, křikl tatínek. Pšš, ať tě neslyší, zašeptal Eda. Tatínek chvilku nechápavě hleděl na syna, ale pak řekl mamince, že musí zavolat doktora. Ten kluk se asi bacil do hlavy a má halucinace. Paní Čtyřboká k němu přiběhla a na vlastní oči viděla, že se z posledních sil plazí nahoru a zoufale funí. Položila mu ruku na čelo a zeptala se, jestli mu něco neschází. Co by mi mělo scházet? Proč jste tak vyplašení? Podivil se Eda, když viděl, že i ostatní členové rodiny se shromáždili pod schody. Maminka začala chystat děti k odjezdu do školy. Všichni už seděli v autě, motor vrčel. Tu si Jana vzpomněla, že si měla přinést do školy dvě brambory na výrobu tiskátek. Eda tentokrát seděl u dvířek a tak mu maminka řekla, aby pro ně skočil. A dělej, připomněla mu. Eda se opravdu snažil. Aspoň než doběhl k bramborovému sklípku. Tam zahlédl na hřebíku u dveří kus rybářské sítě, kterou si vloni v létě přivezl od moře. Co dělá jeho síť u brambor? Nechce mu ji někdo vyhodit? Odnese si ji k sobě do pokoje. Dávno zapomenutá vůně mořských chaluch mu připomněla moře, vlny, kraby a ústřice, perlorodky, lovce perel a obří škeble. Eda měl dýchací přístroj a prozkoumával dno oceánu. Hledal proslulou růžovou perlu, která z něj udělá největšího boháče na světě. V oceánu byla příšerná tma. Proháněli se tam žraloci a chobotnice, dravé ryby a želvy kajmanky. Nejstrašlivější byly obří škeble, které člověku přiskřípli nohu do své hrozivé lastury a drželi ho pod vodou. Jistě by se utopil, pokud by nesebral odvahu a neuřízl si nohu potápěčským nožem. To je bolest, vyjekl Eda nahlas, když zjistil, že mu noha uvízla v lastuře. Budu ji muset uříznout, nedá se nic dělat, kvůli růžové perle se musí něco obětovat. Eduarde, zaslechl přímo u ucha Sylvíin hlas. Kde máš ty brambory? Bylo jasné, že tatínek přijde pozdě do práce. I děti dorazili do školy až po zvonění. Sylvie s Janou hned vyskočili z auta a pádili ke dveřím. Eduard si zvolna pozbíral věci a pomaloučku se vlekl přes školní dvůr. Tatínek se rozčiloval, že s tím klukem nic nehne. Na všechno má dost času. Kdo ví, jestli má v pořádku štítnou žlázu, strachovala se maminka. Je tak slabý a vyčerpaný. Děvčata se odpoledne vrátila ze školy jako obvykle, ale Eda pořád nikde. Maminka připravila odpolední svačinu a vyhlížela ho. Konečně se objevil. Loudal se kolem sousedovic plotu, chvílemi se zastavil docela a vypadal jako socha. Chudáček, pomyslela si maminka, natáhla si svetr a vyběhla z domu. Neboj se, jdu ti naproti, volala na něj z dálky. Eda však zrovna prchal ze žaláře, na nohou vlekl strašlivě těžké okovy. Rukama se snažil nahmatat cestu po vlhkých černých stěnách tajné podzemní chodby. Ta vedla pod zámkem, v němž bydlel zlý loupežník. Útěk z vězeňské kopky není žádná legrace, a tak si Eda maminky ani nevšiml. Pořádně se lekl, když se ocitl v jejím obětí. Nechceš vzít tašku? Tašku? Proč? Podíval se Eda na maminku, jako by ji viděl poprvé v životě. Jsi zesláblý a nemocný, vzala ho za ruku a upřeně si ho prohlížela. Eda se zuřivě bránil, až se jí vysmekl. Počkej na mě, volala za ním maminka, chci ti přece pomoct. Její obavy byly zbytečné, Eda neutekl daleko. Za plotem protějšího domu zahlédl žlutou kočku Pampelišku. Znovu se zastavil, neschopen pohybu. Lev, rozzuřený lev, lidožrout, postřelený z lovecké pušky. A v tlapách drží domorodé nemluvně. Obyvatelé nedaleké vesnice vyslali Eduarda, ozbrojeného jen lukem a šípy, aby náčelníkova synka zachránil. Eda se přikrčil. Opatrně vytáhl z toulce šíp, nasadil ho, napjal tětivu, chystal se vystřelit, když ho někdo popadl za rameno. Co je to s tebou, prosím tě? Mami, nemůžeš mě chvíli nechat na pokoji, otočil se rozmrzele. Konečně dorazili do kuchyně. Eda do sebe začal házet svačinu, jako by půl roku hladověl. Jaký div, celé odpoledne prožil na pustém ostrově, kde nebylo nic k snědku, jen pár rybiček, které si musel nalovit vlastníma rukama. Pak se zcela vyčerpán dovlekl na břeh a konečně spatřil na obzoru plachetnici, která ho zachránila. Zavřel oči a kuchyň se s ním zatočila. Udělalo se mu mdlo, rozepnul si pásek a trochu se mu ulevilo, ale pořád se mu zdálo, že je příšerné vedro. Pomalu vstal a zamířil ke dveřím. Budu asi nemocný, zašeptal. To jsem si myslela, řekla maminka. Honem do postele, zavolám doktoru Vaňkovi, aby se tu stavil. Edovi se ulevilo, když se převlékl z těsných kalhot do pyžama a hupnul do chladivé postele. Bylo mu tak příjemně, až usnul. Pak se ozvaly kroky a nad hlavou mu zahřímal doktorův hlas. Tak, co pak nám schází, junáku? Asi jsem se trochu přejedl, špitl Eda. Pan doktor ho přesto vyšetřil, celého ho promačkal a proklepal. Na opravdickou nemoc to nevypadá, mnul si zamyšleně bradu. Podle mé diagnózy je to akutní lenochodka, provázená neovladatelnými návaly roztržitosti. Něco vám napíšu. Pan doktor cosi načmáral na recept a rozloučil se. Maminka přišla s lístkem v ruce za tatínkem a prohlásila, že je to přesně tak, jak říkala. Eda je nemocný. Tatínek rozložil papírek na stole a četl: zavolejte paní Láry Fáry, Javorovice číslo 1, 2, 3, 4, 5. No ovšem, plácl se tatínek dlaní do čela. Ta přece léčí děti a zbavuje je všelijakých chorob a nedostatků. Zkusíme to? Zvedl sluchátko a vytočil číslo. Haló? Nevíte náhodou, jak se léčí akutní lenochodka? Paní Láry Fáry náhodou asi věděla, protože tatínek chvíli mlčel a pak řekl: díky, hned jsem u vás. Maminka byla zvědavá, co povídala a jestli Edu vyléčí. Že váháš, prohodil tatínek ledabile. Když se asi po půl hodině vrátil, vytáhl z kapsy lahvičku s rozprašovačem. Máme mu tím postříkat šaty a nezapomenout ani na boty. Když otevřeli dveře Edova pokoje, zjistili, že chlapec tvrdě spí. Vypadal spokojeně, dokonce se usmíval. Paní Čtyřboká vytáhla ze skříňky jeho spodní prádlo, ponožky, kalhoty, tričko a svetr. Všechno přehodila přes židli a tatínek provedl důkladný postřik. U bodníku pak ošetřil také Edovi boty. Druhý den sotva maminka ráno vstala, pospíchala se podívat do synova pokoje. Eda ještě spal. Zamířila do kuchyně a uvařila si kávu. Na dveře zaškrábal Rafík. Maminka mu otevřela a Hafan na ní skočil a začal vrtět ocasem. Venku ledově mrholilo. Musíš ještě chvilku vydržet, Rafíku. Chtěla ho odstrčit, ale pes se jí rozvalil přes nohu. V tom se rozletěly dveře a stál v nich Eda, už úplně oblečený, učesaný a umytý. Co se děje, mami? Zeptal se. Maminka řekla, že Rafík asi potřebuje vyvenčit. Tak já s ním skočím, oběhneme si park, navrhl Eda. Budeš celý mokrý, rozmlouvala mu to maminka. To už chlapec vyrazil z domu a pádil k brance. Rafík ho s radostným štěkotem následoval. Paní Čtyřboká šla zatím chystat snídani a nechápavě nad tím vrtěla hlavou. V zápětí se znovu rozletěly dveře a Rafík s Edou byli zpátky. Museli jste běžet s větrem o závod? Spíš s deštěm, smál se Eda. Mám hlad jako vlk. Paní Čtyřboká se zeptala, co si dá? Nejradši smažená vajíčka, řekl Eda. Maminka se chystala, že mu je hned udělá, ale Eda prohlásil, že by to zkusil sám. Otevřel skříňku a začal harašit s nádobím. Paní Čtyřboká se podívala na hodiny a promnula si oči. Bylo teprve 6:30, takže Eda musel vstávat už před 6:00. Je tenhle čipera s bystrýma očima opravdu stejný chlapec? Je jich Eda, který chodil všude úplně poslední? Kolem 7:30 vešel do kuchyně tatínek. Místo pozdravu tajuplně mrkal na maminku a zeptal se, jestli to funguje. Maminka si nebyla jistá. A kde pak je Eda? Budila jsi ho? Chtěl vědět tatínek. Ten už je dávno pryč, usmála se maminka. Jinými slovy někde chytá lelky. Samá voda, zasmála se paní Čtyřboká. A poví mi někdo, kde ten kluk vlastně je? V tom se rozletěly dveře a do kuchyně vpadl Eda. Ahoj, představte si, pomáhal jsem Jirkovi Hakenovi roznášet noviny. Říkal, že jsem rychlý a šikovný a slíbil mi, že až bude o prázdninách u babičky, můžu roznášet místo něj. Něco bych si viděl. Maminka namítla, že by musel hodně brzy vstávat. Ale budu mít vlastní peníze, těšil se Eda. Po snídani se všichni vypravili do školy a do práce a konečně celá rodina seděla ve voze. Sylvie měla napsanou omluvenku, že jde v poledne k zubaři. Eda nesl na přírodopis kus sloního klu, půjčený od strýčka. Jana držela budíčka. Tatínek se ohlédl a řekl, všichni na svých místech. Posádka ohlásila, že ano. Tak startujem. Příští zastávka, škola, zvolal tatínek a šlápnul na plyn. Pak se obrátil k mamince. Nepostříkala si mi náhodou šaty tím kouzelným rozprašovačem? Jsem od samého rána nějak podezřele čiperný. Paní Čtyřboká se rozpačitě usmála. Maličko jsem ti stříkla na boty. Tatínek si zamnul ruce. Tak jsme si kvit. Já jsem ti totiž včera večer lehce přestříkl vlasy, když si usnula. Tak proto jsem ráno nemohla dospat. Pochopila konečně maminka. Zaspíváme si Viva America, navrhl Eda ze zadního sedadla. Ne, zaspíváme si Viva paní Larifari, navrhl tatínek a zatroubil na holuba, který se jim připletl do cesty.

0: Skřivan k nám přilétá brzy na jaře. Přiletěl a rozhlíží se a jaro nevidí. Na loukách a na polích leží sněhová peřina, potoky a rybníky jsou zasklené ledem, zajíci nosí husté kožichy, komíny si vykuřují, aby se zahřáli. To se divím, povídá Skřivan. Tady přece má být jaro, že bych si popletl kalendář. Ťapkal po mezi, kde vítr sníh odfoukal a přemýšlel, co má dělat. Že bych se vrátil na jih, pomyslel si, je tam teplíčko, počkám nějaký ten týden a potom zase přiletím. Když si ale vzpomněl na tu dalekou cestu, moc se mu nechtělo. Ťape si po mezi, do nožek ho zebe a neví, jak se nejlíp rozhodnout, když na něj někdo zavolal škvrněcím hláskem. Pane, už je jaro? Není, řekl Skřivan. Děkuji za informaci, řekl hlásek z dírky pod keřem a byla to myška. V tom se černě zatmělo, myška pískla a byla pryč. Pod keřem přistála vrána, dostala smyk na kousku ledu a jela dolů pomezi. Sakra krá, ta má kliku. Krákorala vrána pod mezí a chytla se vzadu. Ještě jsem si kvůli ní roztrhala kalhoty. Pro někoho štěstí, pro jiného smůla, řekl Skřivan. Dej si pozor na zobák, abych ti jednu neklovla. Rozlobila se vrána. Co tu vlastně pohledáváš?
1: Čekám na jaro. Nevíš, proč tu ještě není?
0: Pořád ještě spí. Někde chrní a já nemám co do zobáku.
2: Pravda bylo, že po jaru ani vidu, ani slechu. A nikdo nepočítal s tím, že se tak opozdí. Mrzlo, že ryby pod ledem byly skoro mražené. Zkrátka zima trvala moc dlouho a každý volal po jaru. Jenže nikdo neuměl jaro probudit. Nakonec svolali poradu a radili se. Vrabec řekl, že s tím jarem je to nehoráznost a ať se to dá do novin. Krkavec zase řekl, že mu to už taky leze krkem a že by se s tím mělo něco udělat. Malý Šoupálek byl toho názoru, aby se sepsala stížnost. To se všem líbilo a napsali stížnost. My, ptáci a ptáčkové, si stěžujeme na jaro, že pořád spí a nevstává. Nám je proto zima a máme hlad, neboť se nesežene nic k snědku. Už to není k vydržení. Na důkaz toho naše podpisy. Stížnost potom podepsali, jak kdo umí, všichni ptáci z polí, z lesů, ze zahrad i od vody. Mezi ptáky je listonošem holub a tomu dali stížnost k doručení. Vrabec ještě za ním volal a řekni, že tady čekáme na vyřízení. Čekali, mrzli, v bříškách jim kručelo a holub se nevracel. Choulili se k sobě a někteří hráli pro zahřátí ping-pong s kamínkem. Holub přiletěl až ráno a celý rozčilený povídá, když se někomu posílá psaní, musí se napsat řádná adresa. Já letím a zrovna když chci dopis doručit, tak na něm není žádná adresa.
0: To je řečí pro maličkost, řekl vrabec. Napište někdo adresu, ať je po jeho.
2: Jenže nikdo nevěděl, kde si stěžovat na jaro. Už to vypadalo, že se sněmování rozejde, když se přihlásila Sýkorka.
3: Já myslím, že bychom jaro mohli vzbudit budíkem.
0: Prosím tě, od kdy se jaro budí budíkem, zakrákala vrána. K smíchu, budíkem.
2: chechtal se Krkavec svým hrdelním hlasem.
1: Zkusit by se to mohlo, řekl malý Šoupálek.
2: Jen kde si opatřit budíka? Já bych věděla. Ten se pískla myška, která ve své dírce u keře poslouchala a všechno slyšela. Má ho jezevec. Aby ho vzbudil ze zimního spánku, třeba by ho půjčil.
1: Jezevec budíka půjčil. Co by nepůjčil, když už byl stejně vzhůru a těšil se taky na jaro.
2: Ptáci odlétli s budíkem do prostřed velikého pole, aby bylo všude a dodaleka slyšet. Natáhli péro a budík zvonil na jaro. Čekali a nic.
1: Nedá se nic dělat, řekl Skřivan, který při všech těch poradách a při všem tom konání mlčel a přihlížel.
2: Já jsem měl na Hromnice aspoň vrznout. Hromnice jsou dávno pryč, já jsem nevrznul a lidi to ode mne čekají. Kdybych měl zmrznout, odkládat se to dál nedá.
1: Skřivan vzlétl do výšky k nebi a zaspíval. Ale zpěv mu u zobáčku mrzl na rampouch a rampouch padal k zemi.
2: Sluníčko zpěv přece jen zaslechlo dřív, než zmrzl a vystrčilo hlavu mezi mraky, aby Skřivánkův koncert líp slyšelo. Teple se usmívalo a v tom teplém slunečním úsměvu rampouch tál a linul se z něj do krajiny pod sněhovou peřinou Skřivánčí zpěv. Sluníčko nadzvedlo sněhovou peřinu a vida. Pod ní spalo jaro.
1: Zpívej, Skřivánku, zpívej, volali všichni.
2: Skřivánek zpíval a jaro se probudilo. Obléklo se do zelených šatů, do vlasů si dalo kytky a běželo loukami, běželo sady a zahradami, poli a lesy.

První zmínka o starší dýlku pochází z doby, kdy do míst na jihu Čech přišli Doudlebové. Doudlebové se moc pěkně jmenovali a svými jmény nazvali osady, které na návrších podél řeky Lužnice založili. Dodnes se tak vesnice v okolí Soběslavy jmenují. Klenovice, Kvasejovice, Nedvědice, Zvěrotice, Vlastibor. Jenže na straší dýlko jim žádné pěkné jméno nezbylo a tak mu říkali docela obyčejně Doudlo. Nevím, jak přicházejí strašidla na svět, řekl bych, že si je lidé vymýšlejí. Někdo si vymyslí strašidlo jenom pro sebe, jiný i pro druhé. Strašidla jsou pro strach a pro legraci, ale tohle strašidýlko se Doudlebům nepovedlo. Strašení mu nešlo a dělat něco jiného také neumělo. Vzalo si příklad z ptáka Lelka a lelkovalo. V jednom kuse okounělo zavěšené na větvi jedle nad studánkou. Ale jaký to byl život? Z nic nedělání není přece žádná radost. Tak to šlo léta a strašidýlko se nezměnilo, jen se víc a víc zakulacovalo. Přešly roky, přišla i staletí, ale Doudlo bylo čím dál smutnější. Nemělo s kým kamarádit. V tu dobu bylo v Jihočeském kraji málo strašidel. A ta, co byla, strašila na hradech a zámcích daleko od lesa Svákova. Běžet za nimi Doudlo nemohlo, protože nemá nohy. Dole je zakončeno třásněmi. Může se vznášet, ale musí přitom mávat rukama jako pták křídly. Někdy se strašidlem prohodili pár slov srna nebo láni jen tak, aby řeč nestála. Zajíci, kterých byla hojnost, se ho však báli, protože mělo netopíří uši. Zajíci jsou bázlivci. Netopíři se s ním nebavili, protože se jim ušima podobalo. Na foukanci. Sovy na něho koukali a hukali, nic víc. Jenom vír velký, zvaný Bubo Bubo, ho občas vzal pod křídlo. Dával mu dobré rady, jenže Doudlo rad nedbalo. Obyvatelé lesa Svákova se báli kruté zimy, ohně, hromů a blesků, ale nejvíce ze všeho jakéhosi Karase z Nedvědic. Karas byl pytlák a ras. Kladl nástrahy do mlází a houštin a zabíjel všechno živé. Dobré žilky v něm nebylo. Toho snad čert upletl na vrbě, když měl dlouhou chvíli. Kdykoliv přišel do lesa, nastala pohroma. Jednou se vír velký, zvaný Bubo Bubo, na Doudlo rozčepejřil. Podívalo se na sebe, jak vypadá, z toho nic nedělání je jako soudek, ani pod křídlo se mi už nevejde, dělalo něco neba pukne. Třeba hlídalo studánku pod stromem jedlovým, aby ji nikdo neskalil. Nejsem na hlídání, jsem na strašení, odpovědělo Doudlo. A vzneslo se na větev nad studánkou. Pak se dalo do přemýšlení. Ono se řekne hlídat. Když uhlídám, že někdo kalí vodu ve studánce, co potom? Musím ho postrašit. Ale jak? Přemýšlelo a přemýšlelo, až to vymyslelo. Když ke studánce přišel unavený poutník, napil se a odpočíval, Doudlo nerušilo. Bylo ve střehu, ale jakmile si chtěl ve studánce schladit nohy nebo jinak skalit vodu, spustilo varovně. Dlo, dlo, dlo, dlo. Teď se ví, ze začátku se kde kdo jen tak nevylekal. Ale časem si Doudlo dodávalo stále větší odvahy, až se stalo, že jeden takový se strachy roztřásl jako chmírko

0: bodláku. Po každém úspěšném zahnání zlovolníka přiletěl vír velký a nešetřil pochvalu. Doudlo bylo srdnatější a kdo to nemyslel se studánkou dobře, mazal z lesa teratata. A když ne, sneslo se doudlo z větve dolů a pláclo uličníka packou. Takové plácnutí nebylo žádným pohlazením. I když je doudlo malé, packy má jako bramborové placky. Jednou k večeru ohlašoval z remísku Čížek: "De cizí, cizí!" A datel vyťukával poplašnou zprávu, že do lesa přichází nepřítel. Byl to Karas, Pytlák a Ras z Nedvědic. Zvířata se schovala do svých doupad, ptáci do dutin stromů, i hadi zalezli, jako by v lese živáčka nebylo. Karas kladl pytlácká oka do mlází a houštin. Když je nakladl, zamířil si to rovnou ke studánce. Doudlo bylo ve střehu. Tenhle zpropadaný člověk se u studánky posadil a chtěl si po zlotřilé práci zapálit fajfku v lese. A zapálit fajfku. Vždyť už drahnou dobu nepršelo. Kdyby jediná jiskřička odlétla do suchého chrastí, les by chytil plamenem. Doudlo mělo nutkání začít pouštět strašáky. I packa ho svědila. Ale odvaha scházela. Byl to přece jenom Ras Karas. A jak ten zlotřílec škrtl sírkou obotu, doudlo se leklo a šups, spadlo do studánky jen to pláclo. Voda vystříkla na všechny strany. Karas vyskočil jako hadem uštknutý, neohlížel se napravo ani nalevo, vzal nohy na ramena a splašeně utíkal cestou necestou, div si jazyk nepřekousl. Zastavil se až v Nedvědicích na návsi. Zvířata vyběhla z doupat, ptáci vylétli z dutin stromů a všichni, i ten nejposlednější mraveneček, provolávali doudlu slávu. To se ještě nikomu nepodařilo postrašit Karase a vyhnat ho z lesa. Doudlo zatím polikalo andělíčky ve studánce. Co mohlo dělat jiného, když plavat neumělo? Neskočit za ním tři skokani zelení a nepomoci mu? Kdo ví, jestli by se při té slávě neutopilo. S pomocí skokanů se vyškrábalo na břeh, otřepalo jako štěně po koupeli, vzneslo se a zavěsilo na větev jedle, aby oschlo. Tak dobře doudlu ještě nikdy nebylo. Konečně se stalo opravdickým strašidlem. A navíc mělo zčista jasna plný les kamarádů.
1: Jsem okopané. Tak tohle byl tedy opravdu podivný zápas. No ale ve snu se může stát úplně všecko. Kolikrát se nám třeba zdá, že lítáme pěkně nad ulicemi, i když nemáme křídla. Tak proč by se nemohlo zdát, jak proti sobě hrajou kopanou dvě psí jedenáctky? Na jedné straně 11 jezevčíků a proti nim na druhé straně 11 teriérů. Jestli si ovšem myslíte, že jim to soucoval buldog nebo ratlík, tak to jste na omylu. Soucoval to, víte kdo? No přece Ája. Tak se to aspoň Fíkovi ve snu zdálo. A taky se mu zdálo, že Ája to píská prostě skvěle. Líp než ten nejlepší rozhodčí. Úplně bez chyb. Pískala tak znamenitě, že 10 000 přihlížejících psů všech ras jí nadšeně tleskalo a to se rozhodčímu, jak uznáte, hned tak nestává. Bravo, bravo, bravo, bravo. No, hráči byli taky skvělí. Znamenitě kličkovali, nádherně běhali a skvostně stříleli. Občas se sice kousali do achilovy paty, podráželi si nohy a škrábali se do čenichů, no ale to přece u psů se nedá považovat za kdo ví jakou surovost. U psů, pozor, u psů teda ne. Ostatně víte co? Poslechneme si kousek reportáže. A To je surovost. To je surovost i při psím utkání. Teriér ukousl soupeři ucho, no to je ovšem jasná penalta. Neboli desítka, neboli pokutový kop. No a vyzevčíci vedou 1-0. Ale teriéři se ovšem nevzdávají. Nevzdávají se a nadšeně se vrhají do útoku a snaží se vyrovnat. Pozor, pozor, teď mají teriéři jedinečnou šanci. Asta skvěle uniká po levém křídle, přihrává Azorovi, Azor dává patičkou zpět na Ferdu, Ferda prudce pálí na bránu a... Ano, vážení přátelé, teriéři vyrovnali stav utkání na 1-1. Takže se začíná opět z prostředka hřiště. Jezevčí Dandy si staví míč, chystá se rozehrát, rozhodčí dává znamení. Ale co to? Co to místo do míče kopl Dandy? Do krtince, který zcela nečekaně vyrostl přesně na značce ve středu hřiště? No tak tohle bychom, vážení přátelé, ale tohle bychom na našich hřištích neradi viděli.
0: Rádi, neradi, krtinec rostl tak rychle, že byl za chvíli vyšší než nejvyšší jezevčík. Pak se udělal na špičce ohromný kráter, krtek z něj vystrčil hlavu a bojovně vykřikl. To je ona! Na ní! Čtyři další krci vyjeli z podzemí, vrhli se na Áju, každý vzal za jednu končetinu a už ji táhli krčím kráterem do svého podzemí. Pomoc! To je únos! No jasně, únos. Teriérům a jezevčíkům unesli rozhodčího. Samo sebou na hřišti hned nastal děsný zmatek. Soupeři se vzájemně kousali do nohou a do uší, škrábali se, prskali, štěkali na sebe jako psi a vůbec se chovali naprosto neukázněně. Zkrátka, bez rozhodčího se žádné utkání hrát nedá. A co udělal v téhle situaci Fík? No, seděl na tribuně jako přikovaný a popravdě řečeno nedělal vůbec nic.
2: No co pak jsem mohl? Vždy to bylo ve snu. Chtěl jsem na ty krtky hrozně zařvat, ale nešlo to. Já jsem nemohl odevřít tlamu. Chtěl jsem se za nima rozběhnout, ale nemohl jsem vstát. No vážně.
0: No, to můžeme Fíkovi klidně věřit. Ve snu to tak opravdu někdy bývá. Možná to znáte.
2: No a pak jsem jako viděl, jak krci zatáhli Áju do takového velkého podzemního sálu, kde měli dvě branky a chtěli na ní, aby je hned naučila kopanou a pravidla, když se v tom tak dobře vyzná.
3: Neodmlouvej, my jsme tě hezky dlouho pozorovali.
0: Rozkřikl se na ní vrchní krtek, když odmítla uposlechnout.
3: A teď nás pěkně naučíš kopat a pak nám budeš soucovat.
2: No, já ji chtěl samozřejmě z toho krčího zajetí vysvobodit, ale nešlo to. Pak už jsem sice jako mohl vstát, ale zase, když jsem přiběh těm krčím dourám, nemohl jsem se dostat dovnitř.
0: Ono to taky není vždycky zrovna dobré, když je člověk moc velký.
2: No, nebo pes moc velký. Zkrátka, do toho krčího podzemního království jsem se nedostal a tak jsem začal vymýšlet, jak na to.
0: A vymyslel jsi něco?
2: Už ne, já se strachem probudil.
0: No a naučila Ája krtky kopat?
2: Asi ne. Co já vím, tak krci pořád ještě jenom hrabou.
0: Takže ten sen vlastně nedopadl nijak. Ale to už se u snů často stává.

Jo, sen nedopad nijak, ale já dopad špatně. Z postele jsem dopad na znak, čím jsem se zbudil. A zařval, poněvadž to trochu bolelo, ten znak, myslím. No ale sen to byl stejně fajn. A když jsem ho pak vyprávěl Áje, tak chvílema otvírala pusu a chvílema se zas děsně smála a potom řekla, že už se těší na večer a na noc, že třeba bude mít taky nějaký parád.

0: Když byl malý princ na zemi, byl velice překvapen, že nikoho nevidí. Už měl strach, že si popletl planetu, když tu nějaký kroužek barvy měsíce se pohnul v písku.
1: Ty jsi podivné zvíře, tenké jako prst.
2: Ale mocnější než prst krále.
1: No, příliš mocný nejsi. Nemáš ani nožky, ani cestovat nemůžeš.
2: Mohu tě odvést dál než loď. Koho se dotknu, vrátím ho zemi, ze které vyšel. Ale ty jsi čistý a přicházíš ze hvězdy.
1: Na kterou planetu jsem to spadl?
2: Na zemi do Afriky.
1: A na zemi nikdo není?
2: Tady je poušť a na pouštích nikdo není. Země je veliká.
1: Tak si říkám, jestli hvězdy září proto, aby každý mohl jednoho dne najít tu svou. Podívej na mou planetu. Je právě nad námi, ale je daleko.
2: Je moc krásná.
1: Kde jsou lidé? V poušti je asi každý trochu osamělý.
2: Osamělí jsme i mezi lidmi. Je mi tě líto. Je mi tě líto, když tě vidím tak slabého na této zemi zežuli. Ale mohu ti kdykoliv pomoci, bude-li se ti příliš stýskat po tvé planetě.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Pohádka o chlapečkovi, který při jídle mlaskal. Byl jednou jeden chlapeček, který při jídle mlaskal tak, že ho bylo slyšet v celém domě. Jeho starostliví rodiče z toho byli celý nešťastní. Navštívili mnoho lékařů, radili se s mnoha mudrci, vyzkoušeli různé léky, avšak nic nepomáhalo. Chlapeček při jídle mlaskal dál a utrpení rodičů zvyšovali i sousedé, kteří dávali najevo svou nespokojenost hlasitým boucháním na stěnu jejich bytu. Nejhorší to bylo v neděli. Chlapec při obědě mlaskal třikrát hlasitěji než ve všední dny a sousedé chodili zvonit u dveří nebo vykřikovali na chodbě různé urážky. Chlapcovi ustaraní rodiče proplakali celé dny. S červenýma očima mu domlouvali a na kolenou prosili, aby už konečně přestal mlaskat, jako by však hrách na stěnu házeli. Chlapec je vyslechl, ale jen co dostal jídlo, opět mlaskal a tvářil se, jako by o ničem nevěděl. Jednoho dne pohár otcovi trpělivosti přetekl. Sedl si a napsal dopis největšímu odborníkovi na mlaskání, doktoru Kostižerovi, aby přišel a jejich syna vyléčil. I stalo se, že jednoho dne doktor Kostižer přišel. Byl to menší, vážný muž v bílém plášti s nosem, ze kterého mu trčely dlouhé černé chlupy. Měl obrovskou tašku plnou neznámých přístrojů a léčebných pomůcek. Nechal si chlapečka postavit na stoličku a důkladně ho prohlížel. Baterkou mu svítil do úst, nosu i do uší, potom mu tam vkládal různá lesklá kovová kladívka a zrcadélka a nakonec mu tam strčil svoje krátké silné prsty a neustále si přitom cosi mrmlal. Maminka s tatínkem stáli opodál a se znepokojením pozorovali jeho počínání. Potom doktor přikázal, aby chlapečkovi dali jíst. Tatínek připravil chléb s máslem a marmeládou a chlapec se do něj s chutí pustil. Vesele mlaskal a doktor ho přitom upřeně pozoroval a pokyvoval hlavou. Pak se obrátil k rodičům.
5: Musím vám říct, že s tak vážným případem jsem se ještě nesetkal.
4: Rodiče vylekaně vyvalili oči.
5: Léčebný postup bude proto mimořádně náročný a dá si říct, že netradiční.
4: Pokračoval doktor. Uděláme vše, co bude potřeba, řekli jednohlasně rodiče, protože ucítili naději, že jejich syn konečně přestane mlaskat.
5: Jediný spolehlivý způsob, který můžeme použít, je zašít vašem dítěti ústa,
4: řekl doktor Kostižer tiše, aby to chlapec neslyšel. Rodiče zbledli, ale nakonec přikývli. Chtěli mít od sousedu konečně pokoj a ze syna slušně vychovaného člověka. Co když mu to mlaskání zůstane na celý život a potom, až budou staří, jim bude vyčítat, že nic proti tomu neudělali? Nic netušícího chlapečka pevně chytili, doktor vytáhl jehlu a nit a v mžiku mu zašil ústa. Nechal jen malý otvor na zastrčení slámky, aby chlapeček mohl přijímat tekutou stravu.
5: Tak a je pomlaskání,
4: zvolal vítězoslavně doktor. Potom se pustil do počítání. A když skončil, řekl sumu, kterou měl za léčení dostat. Otec o něm měl, ale nakonec zaplatil. Doktor odešel a rodiče si sedli do kuchyně a pozorovali svého syna. Ten vyjeveně koulel očima a vydával bučivé zvuky. Při večeři vládlo nezvyklé ticho. Chlapeček strkal slámku do brambor, ale ani jednou nezamlaskal. Rodiče byli šťastní. Celý dům stuhl překvapením. Někteří sousedé zabouchali ze zvyku na stěnu, ale odpovědi se nedočkali. Všichni si ulehčeně vydechli a měli pocit, jako by jim z rádia oznámili zprávu o konci války. Jenomže druhý den chlapeček zjistil, že se slámkou dá sakat. Vyzkoušel všechny způsoby srkání, ten nejhlučnější si zapamatoval a používal ho od rána do večera. No ale to už je úplně jiná pohádka, milé děti.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!
6: Slunečko zachází za hory a záci pečou brambory. Slunečko zachází za kostel a záci lezou na postel.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček. Jmenoval se Melichárek. Do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek. A to prosím stál ještě na špičkách. Dokonce nejedl ani princezny, a tak ho jednou napadlo, že není vlastně pořádný drak a že se do pohádky ani nehodí, utekl. A nastěhoval se do starého dubu u Mechové paseky. Jednou mu vletěl do světnice motýl Josífek, ale zachytil tykadlem ohedvábnou záclonku a nemohl dál. Mával pestrobarevnými křídly, až se dělal vítr.
1: Melichárku, Melichárku, pomoz mi!
2: Teď nemám čas, teď mám starost. Rusalky mě pozvali na veliký bál. Vypral jsem si v potoce sváteční košilku, ale voda byla špinavá a košilka je celá umouněná.
1: Je, to je nadělení.
2: A takový bál to není jen tak.
1: Víš co, já ti něco poradím. Rozprostři košilku do trávy. Sluníčko ti ji vybělí, že bude jako nová. A zatím si zajdeme na jahody. Cítíš? Voní přes tři paseky až sem.
2: Opravdu voní. Ta vůně zrovna čaruje.

0: tím kopcem šlehačky, však už voní na míse, hej, stolečku, prostři se.
1: Slyšel jsi? Slyšel. Podívejme, cvrček Kalafunka a chytá slzičky do kostkovaného kapesníku. Až mi z toho naříkání trne dračí srdce. Co pak se ti stalo, Kalafunko?
2: Praskla mi strunka na lupínkových housličkách a večer mám hrát na rusalčím bále.
1: Tak honem, musíme sehnat novou strunku.
2: Když tahle byla tažená z jarního vlání.
1: Ajeje, kde teď vzít jarní vlání?
2: Tak vidíš, večer nezahraju k tanci rusalkám.
1: Víš co, já mám nápad. No. Poběžím k pavoučkovi provazničkovi, ten ti strunku vysouká.
2: Jenom jestli, aby mi neporadil místo struny provázek.
1: Kde pak provázek? Ten souká jemné nitky rusalkám a vílám na závoje.
2: A kde ten pavouček bydlí?
3: Tady, v zelené ostružině.
2: Ha, jen aby byl doma.
1: Provazníčku! Hej!
4: To je nějakého křiku.
1: Kde jsi? My tě nevidíme.
4: No, co pak jsem tak malý?
2: Sedí tamhle na větvičce. Koukej, milichárku.
1: Ani nás nepřivítá a už bručí.
4: Nemám čas a vy jistě něco chcete.
1: Já nic, ale můj kamarád Cvrček. Praskla mu strunka na lupínkových housličkách.
2: Ano, usoukáš mi jinou pavoučku.
4: No, hned jsem si myslel, že jste mě přišli zdržovat. Všem rusálkám a vílám šiju šaty na bál. A kdyby jenom to, každá chce ještě pavučinkové punčošky a soukaný závoj. Jedna z raní rosy, druhá ze cpitu měsíce, jiná ze sluneční záře a jedna dokonce z půlnočního vánku.
3: Ale provazníčku, usoukat jednu malou strunku přece nemůže trvat tak dlouho.
4: Ne, co vy víte, kde pak? Nemám čas a hotovo.
2: Pro páníčka pavoučku, moc tě prosím, přece bys nebyl takový.
4: Jaký takový? Říkám jenom, že nemám čas. Ještě musím přebrat korálky z jeřabin, pozbírat perly rosy a utkat metr jemné krajky na mašle a na volánky. Přijďte si až zítra ráno.
2: Ale já bych tu strunku na housličky potřeboval už 10 večer.
4: Oh, každý chce všechno hned. Rusalky si taky vzpomněli na poslední chvíli a všechny by chtěli ty nejkrásnější šaty.
2: Ale co budou rusalkám platné šatičky, když jim bez housliček nezahrajou k tanci?
3: Ale Cvrček má pravdu. Bál a bez muziky?
1: Tak uvineš mu tu strunku.
4: Uvinu? Neuvinu? To se neví. Ale zkusím to. Soukám, soukám tenkou nit. Cvrček z ní chce strunku mít. Jaký by to byl jen bál, kdyby Cvrček nezahrál a muzika bez housliček a rusalky bez písniček. Ach, to by byl smutný bál. Ale nebude, struna je hotová.
1: Pěkná.
2: Hned ji vyzkouším. Melichárku, kam se poděl?
1: Ale teď tady byl.
3: Že on šel na jahody.
2: Melichárku!
4: Melichárku, vrať se!
3: Kde jen může být?
4: Jestli šlápnul na cestu, co se jí říká bloudilka, tak zabloudil.
2: Co budeme dělat? Vždyť už se stmívá. Kde ho teď najdeme?
3: Já mám nápad, Kalafunko. Zahraješ na housličky. Jestli se Melichárek ztratil, podle tvé písničky se zase najde.
4: Hraj, Kalafunko, hraj.

0: Kamarádi, kamarádi, málem jsem zabloudil.
1: A že je bál, na to si zapomněl, přijdeme pozdě.
0: Obleču si bílou košilku a můžeme jít. Podívejte, jak mi sluníčko vybělilo.
2: Jú, tobě to ale sluší, melichárku, ty se budeš rusalkám líbit.
3: No.
2: A teď honem na bál.
4: Kalafunko, spusť na své housličky.
0: Je, podívejte na veverku Terku, jak se nakrucuje a ocáskem mává jako vějířem.
2: A Sisel rudla, jak se natřásá.
4: Ale nejlíp ze všech tančí rusalky.
0: Jozífek má pravdu. Pojďme dokola, já si půjdu pro vílu. Ty šatičky zrovna svítí. Je v nich jako pampeliška, celá žlutá.
2: A já pozvu na taneček rusalku, co má šaty z vodní pěny.
4: A já zase vílu s pomněnkovým závojem.
1: Pozor, kde jsem stonožka?
0: Ajaj.
1: Jak ta dovede dupnout na nohu kamarádi a má jich přesně 100.
2: Pro pána, 100krát dup na nohu, honem pryč.
4: Schovejte se.
2: Pozdě.
5: Kdo pak ještě nemá tanečnici?
0: Já už jsem zadaný.
2: Já taky.
5: Tak vyzvu k tanci tady motýla Jozíf.
4: Ale já netančím, stonožko.
5: Vždyť jsi na bále. A jestli tančit neumíš, ráda tě to naučím. Podívej, to musíš takhle. Krok, přísun, a krok. Přísun a krok, přísun
4: jo.
5: A...
4: Šlápla jste mi na nohu.
5: Promiňte.
4: Au, jo, vajs, moje nohy.
5: Kapánek se mi pletou, vy máte nohy dvě, já o kapánek víc.
4: Jak to kapánek? Celou stovku, jen si neubírejte. Jo, vajs,
5: promiňte, to byla 20. noha, promiňte.
4: Mama, jich 100.
5: To nic, snad proto nebudete smutný. Ježek mi taky šlápl na nohu a roztrhl mi krajkový volánek, podívejte.
4: Já a smutný? Ne, já jsem veselý. Náramně veselý.
5: To ráda slyším. Tak a znovu. Pěkně krok, přísun a krok, přísun a krok, přísun a krok, přísun. Jo, no, jo, no.
4: Dávejte přece pozor.
5: Ty nejsi žádný tanečník.
4: Já? Já se přímo vznáším, stonožko, jako motýl.

0: pastu, nožka utekla. Jozívku, kamaráde, jak se ti tancovalo?
1: Ale ani se neptej. Zdupala půl paseky, nohy mi pošlapala a nakonec si roztrhla sukni. A ještě řekla, že je to všechno moje vina. Zkazila mi celý bál.
0: Tak si jdi zatancovat s Poměnkovou Vílou. Tančí jako vánek.
2: Všichni tančili a tančili, jak už to na plese bývá. Kránu si na ně přišel podívat měsíc, nešetřil chválu, jak se bál vydařil, ale pak si dal k uchu kornoutek z dlaně a zaposlouchal se. Uslyšel, jak všichni jsou veselí, jen Melichárkovi srdíčko tiká smutnou písničkou.
0: Najednou se mi zastesklo po mé pohádce.
1: Tobě se mezi námi nelíbí?
0: Líbí, líbí, ale doma je doma.
3: No všichni tě tu máme rádi.
1: A bude se nám po tobě stýskat.
3: No, no.
4: Zůstaň u nás, Melichárku.
3: No.
0: Jsem dráček z pohádky a zase se tam vrátím. Ale určitě se na vás někdy přijdu podívat.
2: A tak se všichni s Melichárkem rozloučili. Potom za měsíc dráčka za ruku a vedl ho zpátky do pohádky. Svítil mu stříbrně na cestu, aby se jim dobře šlo, a les voněl, až to zpívalo, a měsíc zpíval s ním. Tiše, tiše, les už spí, ať ho nikdo nevzbudí. Dříme smrk, i malá liška, spí i zlatá pampeliška. Teď už mohou chodit ven jenom hvězdy.

0: Figy básnička.
1: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
0: A teď ještě jednou.
1: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
2: A co to je to dumky žalky?
3: To je právě to smutno.
4: Hele, a to by nešlo. Abyste byli vidět zífny s těma prvníma nočníma ptákama.
3: Šlo. Tatínek by vám musel půjčit zjevný pergamen. Kdo by ho přečetl, tomu se zjevíme i za bílého dne.
4: No prosím, on má zjevný pergamen a nepůjčí nám ho. Krkoun jeden.
5: A? Tomu říkáš krkoun, ty liško ryšavá.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den ve spolek. Zjevný pergamen je zde, hleďte.
2: Kluci, počkej.
5: Ale hned tak někomu ho nepůjčím.
2: Ale mě jo, že jo?
5: Ty se mi zamlouváš ze všech nejvíc. Podej mi ten francouz nápoj.
2: Pěkně z ručky do ručky. Bělejstro a já francouz nápoj.
5: Zapůjčím vám ho, ale až skončí oprava hradu, vrátit.
6: Te amice spiritus guaesumus audinos et statim apparas fiat. Funguje to.
5: Už vidíš?
6: Ano.
2: Ale já nikoho nevidím. Musíte se postavit do řady za toho, kdo to čte, pak ho uvidíte.
6: Já prostě nic nevidím. Když neumíš číst, tak ho nemůžeš vidět.
7: Švagrová, jak jsi mohla zradit? Jak jsi mohla? Čti? Pětičlenná rodina v Praze Kobylisích snědla košík. Košík jedovatých hub v domnění, že se jedná o žampiony. A kvůli tomu si hlasovala proti žampionům.
8: A taky je tam o úplacích. A my jsme upláceli to Níku, ty řemeslníky. V obci Chuchvary u Kolína se na to přišlo a hnali to k soudu.
7: Chuchvary u Kolína. U Kolína je rovina. Tam je hned všechno vidět. Než to my jsme v kopcích. Švagrová, ty se z té černé kroniky jednou zblázníš. Víš, co jsi způsobila? Mohl jsem být žampionový král?
8: Nezlob se na mě, švagře.
7: Ne, na slzy je brzo. To neznáte, Jouzu. Pamatuješ na bratrance Karla, co byl Andule na svatbě?
8: Jo, ten divnej.
7: Jo, ten vlivnej. A vzpomínáš si, co tam říkal na té svatbě? Rodino, já vás nedám.
8: To už bylo k ránu, to nevěděl, co mluví.
7: A já za ním vyrazím.
8: Počkej.
7: A hned, ten jim ukáže.
8: Ale švagře, snad ne autem.
7: Myslivečku.
8: Vždyť si požil. Vždyť
7: chtěl žampiony na divané.
8: V obci Dok si požil řidič Mácha alkohol a skončil v Máchově jezeře.
2: To je jenom osoba.
7: Dobrý den. Přejete si...
2: Volant! Ten se mě hodí.
9: A ty sedí na svou.
7: Děkuji, ústivě. Dobrou noc. Přijďte zase.

0: Kristýnko, pojď se podívat na housátko. Vidíš, jak je heboučké a žluté?
1: To není housátko, to je kuře.
0: Ale jdi, přece je větší. A zobáček má placatý a zakulacený, ne špičatý jako kuřata.
1: A není to kačenka, babi?
0: Není.
1: A proč to není kačenka? A proč má...
2: A tak to bylo pořád. Maminka s tatínkem chodili do práce a babička s Kristýnkou hospodařili. Totiž babička hospodaří a Kristýnka se jí plete. Někdy taky už pomáhá. Sype zrní a mete zápraží. A hlavně se pořád ptá.
1: Proč mu dáváš sekané kopřivy? Nebude po nich zelené?
0: Tobě jsem z nich uvařila špenát a vidíš, taky nejsi zelená. Zčervenali ti tvářičky, asi pěkně zdravá.
1: Housátku zčervená hlavička.
0: Ale nezčervená. Až povyroste, celé zbělá. Bude jako bílá sněhová vločka. Nebo pampeliští chmíří.
1: Abych si ho nespletla s kačenkami. A proč bude bílé? A proč?
2: Proč? Pro slepičí kvoč. A vidíte, to právě babička Kristýnce neřekne. Jak by se malá jinak dověděla, co ještě neví? Babička Kristýnce pověděla pohádkou.
0: To bylo tak. Bylo jedno malé, bezstarostné, žluté house. Ráchalo se v rybníku, plavalo, potápělo se. Zvedalo hlavičku k nebi a uvidělo mezi obláčky zlaté slunce.
3: Je, vždyť jsem jako sluníčko. To je ale pěkné. Až to povím kytičkám, každá kytka smekne.
0: Housátko se rozběhlo na louku oznámit všemu kvítí tu velikánskou zvěst.
3: Louko, kytky, podívejte, jsem celé zlaté. Jsme se sluníčkem ze stejného hnízda.
0: Housátko vpadlo do louky a přešláplo. Ťap, ťap. Docela zmatené. Kam se podívalo, všude samá malinkatá zářivá sluníčka.
3: No toto!
0: Zelená louka od včerejška rozkvetla pampeliškami.
3: Kytičky nám se zlátly a já v celé kráse, spíš než slunku na nebi, kvítí podobám se. Ach jo.
0: House od té chvíle nic nebavilo. Na pastvě zahlížilo po pampeliškách a fňukalo.
3: S pampeliškou každý si house snadno splete. Nechce být jak kytička, co nám v louce kvete. Ach jo.
0: Jak tak jednou lítostivě koukne k nebi, spatřilo, že slunce na nebi není samo. Zlatým proutkem vyhnalo na pastvu kadeřavé obláčky beránky.
1: Ty já znám, jsou kudrnaté jako náš Punťa, nebo jako ovečky.
0: Právě proto se jim říká beránci. Byla jich plná nebeská louka, načechraných, veselých, hravých, a tak krásně běloučkých. Housátko z nich bylo celé pryč. Hned zatoužilo.
3: Slunce zlatý pasáček, beránky své honí. Proč pak jenom nemůžu zbělet jako oni? Och jo.
0: Co je moc, je moc. Pampeliškám došla trpělivost. Husího kňourání měli právě akorát.
4: Oštipuje nás a ještě je nevděčný.
5: To se jedno.
4: Mohlo by být rádo, že vypadá jako větší chuňatá pampeliška.
5: Ale to ne.
4: Proč se nám podobá?
5: My přece nefňukáme.
4: Vesele si kveteme.
5: Asi je samý.
4: Ano.

0: Ale proč? Proč jsou pampelišky nespokojené? Zlata jim přece sluší.
1: Housátku taky. Jenže někdo kabátek, co má, rád brzo odkládá. Jen aby měl jiný. Nepřipomíná ti to něco, Kristýnko?
0: Ale babi, povídej, jak je to dál?
1: Pasáček tam vysoko na nebi, kam stoupají pozemská přání jako duhové bublinky, všecky uslyšel. Malé žluté house i pampelišky, kterých na loukách tam dole zářilo nepočítaně. Usmál se jejich pošetilosti a v modrobílém tichu mávl proutkem ze zlata. Brzy se začaly dít věci. House místo zlatožlutých chmíříček, podobných pampeliščí čupřině, má peří. Bílá jak beránci na nebi.
2: Já jsem krásné. Bílé, no to je milé.
1: Housátko popadlo nožky na ramena a upalovalo ze dvorka rovnou za nosem pochlubit se pampeliškám.
2: Stal se zázrak, heleďte, bílé jako vata, sovata jak obláček, koukej, kytko zlatá, je. Co se stalo? Pampelišky, kde jste? Kam jste se schovali? Co pak to tu lítá za bílá peříčka? Nebo co to je? Stal se zázrak. Pospíchám vám to říct.
1: Zázrak se stal i na louce. Pampelišky, včera žluté jako načepířená housata, docela ztratili zlatou hlavu. Všude je plno bělostných, lehonkých paliček.
2: Co to vidím na louce? Pampeliščí chmíří, bílé jak má peříčka, do nebe si míří.
1: Zafoukal vítr a paličky se rozsypaly na drobonké bílé padáčky. Vznesly se a letěly nad loukou, bůh ví kam.
0: Já je taky znám, taky je rozfoukávám. Lítají jako vločky, ale nezebou.
1: No a od té doby jsou housata i pampelišky nejdřív zlaté a potom bílé. Jak si to vyprosili, tak to mají.
3: Myslíte, děti, že tohle je našemu povídání konec? Kde pak? Babička Kristýnce dopověděla pohádku a šla po své práci, jenže Kristýnce se z pohádky ještě nechtělo. Utrhla si pampelišku, vedle sebe posadila do trávy patolivé house a začala jim broukat. Když tatínek přišel z práce domů a slyšel, jak si Kristýnka prospěvuje, složil pro ní pohádkovou písničku.

0: o námořníkovi a mouše. Kdesi na moři se topil námořník. Síly už mu ubývalo, loučil se se životem a tu, hle, uviděl tonoucí mouchu. I usmál se trpce a povídá: já, člověk, a ty, moucha, oba zahyneme stejně. Plavali pak oba ze všech sil. A tu námořníka napadlo, že on už naději nemá, ale moucha, že se přece utopit nemusí. Dal si ji na čelo a plaval, až mouše oschla na slunci křidélka a ona vzlétla a byla zachráněna. Smutně se na ní námořník usmál a bojoval dál s vlnami o život sám. Moucha vzlétla do výšky a spatřila v dálce rybářskou loďku. Vlny byly vysoké. Námořník loďku vidět nemohl a rybář z loďky námořníka také ne. I zaletěla moucha k rybáři a vletěla mu rovnou do ucha a bzučí.
1: Tamhle se jeden topí.
0: Ale rybář se po ní ohnal rukou a jenom do vln hledí, kde by byly ryby. Moucha se však odbít nedala. Znova mu bzučí u ucha. Uhýbá rybářově ruce. Sedala mu na ruku, na nos, na ucho, na čelo. Byla tak dotěrná, až se rybář přeukrutně rozčílil, na ryby docela zapomněl a umínil si, že tu mouchu musí dostat stůj co stůj. I vesloval za ní a moucha popolétala blíž a blíž k tonoucímu námořníkovi. Málem do něho rybář s loďkou narazil. Tu teprve zapomněl na mouchu a v poslední chvíli vylovil námořníka. Odletěla moucha k pobřeží, dorazil tam i rybář s námořníkem. A námořník si říká: div divoucí, já člověk, ona moucha. A jeden druhého jsme zachránili.

0: chřipky.
1: Je to oranžové a nevidíš to. Co je to?
2: Nevím, co je to?
1: Pomeranč za rohem.

0: Veliká událost.
1: Dny jsou stále kratší. Svět dávno přestal být zelený, je žlutý. Listí bylo stále více na zemi než na stromech. Po zahradě chodil pták kos, co má žlutý nos. A pták kosová, co nemá žlutý nos. Dělají stále to tež. Pozorně naslouchají zemi, pozorně se do země dívají. Najednou poskočí, odhodí spadlý list, klovnou a táhnou ze země tlustou žíželu. A kdysi jsem chtěl vidět, jak se pasou žížaly, teď jsem viděl, jak se kosové pasou na žížalách. Dělají to celý den. Nebylo by těžké po některém z nich skočit. Já ale vím, že se to nesmí, a tak se na ně jenom dívám. Myslel jsem, že po nich půjde Kiki, ale ona nic. V poslední době jsem jí nějak nerozuměl. Byla divně vážná. Nehrála si se mnou ani s naším člověkem. Jen seděla a seděla a velice upřeně se dívala, jenom by se pořád chovala. Taky by pořád jedla. V posledních dnech jakoby něco hledala. Stále prolezla nejtemnější kouty. Chodí velice pomalu, jakoby byla stará. Nedávno jsem vlezl za ní do takového temného doupátka, které si našla, a pak povídám, jestli Kiki stůněš, tak tě náš člověk vezme k člověku, který je celý bílý, a ten udělá, že nebudeš stonat. Kiki se na mne pomalu ohlédla a řekla, nestůňu. Tak se na mne zlobíš, Kiki? Nezlobím, modrohočko, jdi pryč. No, asi opravdu nestonala, protože když se stůně, není žádná chuť do jídla. A Kiki baštila. I taky začala náramně tloustnout. No, bylo to velice divné. Jednoho dne jí náš člověk přinesl nový pelíšek. Byl tak hluboký, že jsem do něho neviděl. Kiki v něm dlouho přešlapovala a potom začala příst, že je spokojená. Člověk dával pozor, abych tam nelezl za ní. Já bych stejně nešel, když Kiki nechtěla. Dnes ráno jdu ven a co vidím? Veliké ticho a všechno je bílé. Lidé chodí skoro tak tiše jako my a když mluví, je to slyšet velice daleko. Běžím k pelíšku, ve kterém je teď Kiki, aby se šla podívat na bílý svět. To ona ještě neviděla. Myslel jsem si, jaká to bude legrace, až Kiki bude otřepávat tlapky, protože ten bílý svět velice studí. U pelíšku se

Všechny jsou slepé, viď, Kiki, řekl jsem, protože jsem si vzpomněl na děti zelenoočky. Však oni prokouknou, broukla Kiki. Já jich chtěl trochu poškádlit. Jsou hodně ošklivé, viď, Kiki. Kiki vystrčila hlavu přes okraj pelíšku, její oči byly jasně modré, s úzkými černými čárkami. Dívala se chvíli na mne a najednou měla oči docela černé a řekla, jsou po tobě, modro očko. V tom mne popadl náš člověk za kůži na hřbetě a vystrčil mě za dveře. Já běžel do bílé zahrady, abych všem kocourům a taky zelenoočce oznámil tu novinu, že máme děti a že jsou velice krásné.

0: zrychlit cvičení a jdeme na to!
1: Miau.
0: Ahoj, holky a kluci, dnes je tady s námi Hanka Kirchová. Hanko, ahoj.
2: Ahoj, pigoušku, ahoj, budeme kluci cvičit. A holky. Budeme cvičit, ale ještě na úvod jsem se vás chtěla na něco zeptat. Přemýšleli jste někdy o svém dýchání, o svém vlastním dýchání?
0: Já dýchám asi jako když se nafukuje růžový balónek. Tak...
2: Já se na tebe za chvilku podívám, jestli náhodou nedýcháš špatně, protože všichni bereme dýchání jako samozřejmou věc a přitom spousta z vás, z nás, dýcháme velmi špatně. A to tak,
0: myslíš, že já taky dýchám špatně?
2: Tak děti, pojďme si udělat takový...

0: malý test. Nadechněte se. Že jste si nadechli pusou a zdvihli jste přitom ramena.
1: No já.
0: Tím pádem se do našeho těla dostane kyslíku minimum.
1: Aha, co to je minimum?
0: Aha, prostě malinko to, úplně pidi jste při tomhletom nádechu získali do svého těla kyslíku. A jestli...
1: Když se pidi nadechne pidi, tak má kyslíku taky pidi.
0: Tak máš úplně přesně pidi kyslíku, jak naše děti. Proto bych vás dnes, kluci, holky, pigi, chtěla naučit správně dýchat. První věc, kterou musíme udělat, je, že se nebudeme nadechovat. Jako když
1: Pusinkou,
0: se lekneme, ale nosem...
1: To je jako když voníš ke kytičce, jako kdybych měl růži a nadechneš se té vůně.
0: A teď budeme trošku přemýšlet o svém těle. Máme nádech nosem.
1: Jo, nádech.
0: Nadechněte se. A co se vám přitom nafouklo?
1: Ramínka nahoru šla ramínka.
0: Já bych chtěla, jestli byste si nepoložili ruce na svůj pupík. Chyťte si svůj pupíček, zkuste přitom nevysazovat ramena. Takže když uděláme nádech nosem, ramínka necháme dole a nafoukneme si bříško, jako když sníme fazole.
1: Jako kdybych tam měl balónek.
0: Tak to je správné dýchání. Možná mě napadá, že dýchat, učit dýchání ve stoje je těžké. Proto bych raději, kdybyste si opět lehli na zem, protože to už umíme.
1: Víme, já mám rád.
0: Víme, že umíme ležet na podložce,
1: Hanko,
0: že máme pokrčená kolena.
1: Hanko, já mám vtip.
0: Jejda. No tak dobře, s výukou na chvilku
1: úplně, počkáme. Víš, kdo to má úplně nejlepší?
0: Ne?
1: Úplně nejlepší to mají hadi. Víš proč? Protože had si lehne a jde...
0: Cože? Ale zpátky, prosím tě, od hadu k našemu cvičení.
1: Ale tak já si lehnu a nepůjdu.
0: Nepůjdeš, zůstaň chvilinku ležet, pokrč si svá kolínka, dej si kopítka mírně od sebe, instaluj si obě kopítka pevně na zem.
1: Narovnám.
0: A teď jsou důležité právě naše ruce. Položíme si je na bříško. Polož si je na bříško.
1: Bříško.
0: Jedna tlapka, druhá tlapka. Nadechneme se, milé děti, a pigy nosem. A nafoukneme si to bříško.
1: Nádech. Přivoním kružičce.
0: Nafouklo se vám, prosím vás, bříško?
1: Ne.
0: A je. Tak tam bude nějaká chyba. A jsou to ty ramena. Pokud jste zdvihli při tomto nádechu ramena, tak jste se nadechli do hrudníku, ten máte tady. A tam já vůbec nepotřebuji teď dýchat, potřebuji naplnit své bříško kyslíkem. Jdeme na to ještě jednou. Pigi, nádech nosem, ramínka tlač dolů a všechen kyslík pouštěj do bříška. Nafouklívá bříško, vyfukuju.
1: Jo, mělo strach, že už prasknu.
0: To by se ti nestalo, protože víc toho kyslíku by si do sebe nevzal. A sprutka vydechni. Sprutka si vydechnul, takže děti, ještě jednou. Zavřete.
1: To je jako když drak chrlí oheň.
0: Máš pravdu. A jdeme ještě jednou. Zavřete oči, nadechujte se nosem. Ramena tlačte dolů, nafukujte své pupíky. Ještě chvilinku nafukujeme ještě. A můžeme vydechnout a je to. Takže teď jsem vás učila dýchání do břicha. Netvrdím, že je to lehká věc, ale pokud se ji naučíte, tak daleko víc prokrvíte všechny své svaly, prokrvíte mozek a co budete? Bystřejší, pohotovější a hravější. Děti, dnešnímu dýchání nazdar, zdar a zase někdy ahoj.
1: Hanko, myslíš, že můžeme taky plivat oheň jako draci?
0: To můžeme, pojď si to vyzkoušet. Nádech. A že jsme teď byli dráčci, dá se to tak říct. Tak ahoj.
1: Ahoj, já jsem drak Pigián.

V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort. Co koukáte? Utrhl se na panenku a Emanuela. Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě. Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel. Pichpice rozhlídl kolem sebe. Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole. Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu. Není vám něco? Řekla starostlivě panenka. Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic. A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka. Pichpic na ní ukázal jehlou. Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak. A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky. Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka. Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic. Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku? Tamhle pod mezí modrozvonkovou, řekla tiše panenka. Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří. Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosu. Pichpice na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček. V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá: už tě držím, Pichpici. Ono bude líp, když zůstaneš ztracený. A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

Skřítek u hokynáře. Byl jeden opravdický student, bydlel v podkroví a nepatřilo mu nic. A byl jeden opravdický hokynář, ten bydlel v přízemí a patřil mu celý dům. A toho se držel skřítek, protože vždycky na Štědrý večer dostal mísu kaše a v ní velkou hroudu másla. To si hokynář mohl dovolit. Skřítek tedy zůstával v obchodě a to je velice poučné. Jednou večer přišel student zadními dveřmi, protože si potřeboval koupit světlo a sýr. Poslat neměl koho a tak šel sám. Dostal, co si poručil, zaplatil a dostalo se mu i pokývnutí od hokynáře i jeho paničky. A to prosím byla ženská, co dovedla víc, než jen pokývat hlavou. Měla totiž dar výřečnosti. A student taky pokývl hlavou a zůstal stát a četl z papíru, co do něho byl zabalen sýr. Byl to list vytržený ze staré knihy. A tu by byli bývali neměli roztrhat. Byla to stará kniha, plná poezie. No, je tady z toho z ní víc, prohodil hokynář. Jedné staré ženské jsem za ní dal pár zrnek kávy. Když mi dáte 8 krejcárků, máte mít i ten zbytek. Děkuju, řekl student. Tak mi ji dejte místo toho sýru. Chleba můžu jíst suchý. A byl by hřích celou knihu roztrhat na kousíčky. Jste znamenitý muž, člověk praktický, ale poezii rozumíte asi jako tadyhle ten kyblík. A to byla slova nehezká. Zvlášť pro kyblík. Ale hokynář se zasmál, i student se zasmál, však to myslel jako jaký taký žert. Skřítka zlobilo, že se někdo odváží něco takového říct hokynáři, když je majitel nemovitosti a prodává to nejlepší máslo. Když nastala noc, krám byl zavřený a všichni až na studenta už byli v posteli, šel skřítek a vzal hokynářčinu vyřídilku. Ta ji nepoužívala, když spala. A ať ji skřítek v sednici nasadil na jakýkoliv předmět, měl ten rázem dar výřečnosti a mohl vyjadřovat své myšlenky a city zrovna tak dobře jako hokynářka. Ale mohl ji dostat vždycky jen jeden a to bylo dobře, protože jinak by se přece navzájem překřikovali. A skřítek nasadil vyřídilku na kyblík, trčeli z něho staré noviny. Je pravda, zeptal se, že nevíte, co je to poezie? No, ale jistě, že vím, odpověděl kyblík. To je to, co stojí úplně dole v novinách a lidi si to vystřihují. Řekl bych, že toho já mám v sobě víc než celý pan student. A to jsem proti hokynáři jen obyčejný kyblík. A skřítek nasadil vyřídilku na kafemlejnek, no ne, ten teda jel. A pak ji nasadil na soudek s máslem a na šuplík s penězi a všichni byli téhož názoru jako kyblík. A na čem se shodne většina, to je nutno respektovat. Teď to pan student schytá. A skřítek potichoučku vystoupal zadním kuchyňským schodištěm do podkroví, kde student bydlel. Měl tam světlo. A tak se skřítek podíval klíčovou dírkou a uviděl, že si student čte v té rozedrané knížce ze zdola. Ale jak jasné tam bylo světlo. Z knihy zářil jasný paprsek a měnil se v kmen, bav mohutný strom, tyčil se do výše a doširoka nad studentem rozprostíral větve. Každičký list byl krásně svěží a každičký květ byla krásná dívčí hlava. Tu s očima tmavýma a jiskrnýma, tu zase modrýma a podivuhodně jasnýma. Každičký plot byla zářivá hvězda a všechno se to rozeznívalo divukrásným zpěvem. Ne, tak takovou nádheru si skřítek dřív vůbec nedovedl představit, natož aby ji spatřil a vnímal. A
A tak zůstal stát na špičkách a díval se a díval, dokud tam vevnitř nezhaslo světlo. Student patrně sfoukl plamínek lampy a uložil se ke spánku. Ale maličký skřítek tam stál dál, neboť zevnitř ještě stále jemným a krásným tónem zaznívala píseň studentova rozkošná ukolébavka. Tady je to úžasné, žasl skřítek. Něco takového jsem vůbec nečekal. Myslím, že u studenta asi zůstanu. Jenže pak chvíli uvažoval a uvažoval rozumně a pak si povzdechl. No, kaši student nemá. A sebral se a šel. No ano, šel zpátky dolů k hokynáři. A dobře udělal, protože kyblík zatím by potřeboval skoro veškerou hokynářčinu vyřídilku. Z jedné strany vypovídal všecko, co v sobě měla, a teď se zrovna chystal obrátit a všecko to přejet ještě jednou z druhé strany. Jenže přišel skřítek a odnesl zase vyřídilku hokynářce. Ale od té doby byl celý obchod od šuplíku na peníze až po třísky na zátop téhož názoru jako kyblík. A všichni si ho do té míry vážili a tolik mu věřili, že když si hokynář četl ve svých oblíbených večerních novinách divadelní a umělecké kritiky, mysleli si, že to všechno pochází z kyblíku. Ale milý skřítek už nevysedával dole a neposlouchal všechny ty moudrosti a zvěsti. Kde pak? Jakmile se v podkrovní komůrce rozsvítilo světlo, jakoby paprsky byly mohutná kotevní lana a táhli ho vzhůru, chtě nechtě musel vyběhnout a dívat se klíčovou dírkou a tam pak se kolem něho rozburácela mohutnost, jako ta, již pociťujeme u zvlněného moře, když se po něm v bouři žene sám Bůh. A to se pak rozplakal, nevěděl ani sám, proč vlastně pláče, ale bylo v tom pláči něco nesmírně blaženého. Jak by muselo být jedinečně krásné sedět se studentem pod tím stromem? Ale to nešlo. A tak byl spokojen alespoň u klíčové dírky. A tak tam na studené chodbě stál, ještě než se vikýřem rozfoukali podzemní vichřice a bylo tam tak zima, ale tak hrozně zima. To však maličký pocítil, až když uvnitř v podkrovní komůrce zaslo světlo a tóny zanikly ve větru. Otřásl se zimou a zalezl si zase do svého vyhřátého koutku. Tam bylo příjemně a pohodlně. A když přišla vánoční kaše s velkou hrudkou másla, inu, to pak byl hokynář, zase pán. Ale v hloubi noci se skřítek probudil příšerným randálem na okenicích. Lidé zvenku do nich bušili, ponocný troubil, vypukl veliký požár a celá ulice byla ozářená plameny. Bylo to u nich v domě nebo u sousedu, kde? To bylo ale zděšení. Hokynářka byla tak vyvedená z míry, že si odepěla zlaté náušnice z uší a strčila je do kapsy, aby aspoň něco zachránila. Hokynář utíkal pro své obligace a služka pro hedvábnou mantilu, takovou si mohla dovolit. Každý chtěl zachránit to nejcennější. A skřítek taky. Několika skoky vyletěl nahoru ke studentovi. Ten stál naprosto klidně u otevřeného okna a pozoroval oheň řádící ve dvoře u sousedu. Skřítek popadl tu zázračnou knihu, ukryl ji ve své červené čepičce a držel ji oběma rukama. Největší poklad v domě byl zachráněn. A pak vyběhl z komůrky a rovnou na střechu, až nakonec komína. A tam seděl osvětlený planoucím domem naproti a oběma rukama svíral červenou čepičku, v níž byl zabalen poklad. Teď už věděl, kam ho se tetáhne, ke komu doopravdy patří. Jenže když oheň uhasili a skřítek nabil opět rozvahy, řekl si, rozdělím se mezi ně.
kvůli kaši nemůžu přece hokynáře dočista zavrhnout. A to je úplně lidské. My ostatní si také chodíme k hokynáři pro kaši.

0: jak Kuba utekl ke Krakonošovi.
1: To zas jednou vstal Trautenberg levou nohou a už od snídaně s ním nebylo k vydržení. Jitrnice jsou málo kořeněný, jelítka mají tlustou kůži a krátký špejle, ale spořádal jich celý rendlík. A pak naříkal, že ho pálí žáha a tlačí žaludek.
2: Milost pane, co kdybyste ráčil kápku z devatera bylin?
1: Nebo čaj z čerstvé máty a dobromysle. Povídala ponikelská bába, že takový čaj outroby vyléčí a duši potěší.
3: Kdyby milost pán snědl ode všeho půlku a ostatek nechal nám, nepotřeboval by žádnou dobromysl.
4: Imr, Hergot, jak to přijde, že čelátka je zdravá jako řípa a já mám každou chvíli smrt na jazyku. To je bolest.
3: To bude asi tím, že jsme od rána do večera v jednom kole a o kyselu a bramborách, jak je rok dlouhej.
2: Svatá pravda, milost pane, už můj nebožtík dědek, co sloužil u vašeho milost dědečka, kyselu snídal, kyselo měl k obědu a k večeru si dal ohřátý tuplovaně. Kyselo je dar od samotného Krakonoše.
1: Trautenbergovi se v outrobách mleli jitrnice s jelítkama. Tak ať teda Anče to zázračný kyselo udělá, ale ještě něco k tomu. Na panský stůl patří nejmíň 3 chody. Ale když on je teď na umření, spokojí se 2. A něco obyčejného, aby se žaludek vzpamatoval.
2: Každý žaludek potřebuje vyrajbovat jako příkladně kozí chlívek vykydat. Radši odpustit, milost pane.
1: Než došla Trautenbergovi ta opovážlivost srovnávat jeho žaludek s kozím chlívkem, vzala Anče všechno pod komando. Hajnej, skočte pro pár hub, křemenáče a hříbky. Kubičku, vyber ty nejlepší brambory. A zavařila kyselo smetanou. Přidala čerstvá vejce, do bramboráku libeček a česnekem taky nešetřila. A když v rokytnici zvonilo poledne, už nese v božihodové míse kyselo. Za ní Kuba mísu bramboráků a Hajný otevírá dveře jako u knížecího dvora při nějaké obrparádě.
4: Kyselo je moc kyselý.
3: Milost pane, pohanět Ančeti kyselo, to je jako znectít Krakonošovi hora.
1: Je kyselý, proto se taky jmenuje kyselo. Až bude milost pána honit mlsná po sladkým, uvařím nudle s mákem, nebo tránec se syrobem, nebo placky z povidly, když si ráčíte přát obyčejný jídla, co jsou člověku ke zdraví.
2: Milost pane, ta kyselost je od chlebovýho kvásku. Dává hlavě moudrost a rukám sílu.
4: Pán je moudrej, protože je pán. A sílu nepotřebuju, o toho mám čelátku. Dej sem ty bramboráky. Vždyť je to sama brambora.
1: Jestli si milost pán ráčí přát pečínku, tak to musí ty brambory napřed projít prasetem. A kdo má milost, pane chlupatý jazyček, ať si neporoučí obyčejný jídla.
4: Mlčet! Panskej žaludek je fajnovej žaludek. Snídaní na vidličku, oběd na rožeň.
1: Pro mě, za mě třeba na pohrabáč.
4: Ty, element krucajs laudon himl.
2: Trautenberg si vsteky pletl sakramenty. Vytrhl Hajnému lahvičku s kápkou a musel mít pořádný dopal, protože v lahvičce nezbylo ani, co by se komár napil a musela být ta kápka pěkně silná. Trautenberg usnul v tu ránu a chrápal, jako když prk nařeže. Až se v rokytnici zastavila pila a poslouchala, kdeže se jí to narodila sestřička.

0: takový dobrý kysel. 2 vejce od kropenatý slepice jsem do něj dala. Z hříbků a křemeňáků jen hlavičky. Smetanou zavařila a milost pánovi není dost dobrý.
1: Za to mě až moc. A ty bramboráky. Kurčička jen křup. Už jsem si musel 2x povolit řemen. Ale co? Má se boží dárek zkazit, ať se radši bříško roztáhne.
2: Svatá pravda. Kdo doma dojídá, na vojně ho nezabijou.
0: Dejte pokoj s vojnou, hajnej. I tak je ve světě neštěstí dost, nač ho ještě přivolávat.
2: Nepřivolali neštěstí. Za to ve dveřích stojí Trautenberg. On je i najedený krobiján. Ale teď se žaludkem napůl prázdným, napůl bolavým o strach.
3: Himmel, laudon, donner, wetter, kluzeit, element. Dvůr není poklízený, střecha samá díra a čelátka si bužíruje. Zač vás platím, darmo žrouti.
2: Takhle na Kubu zrovna, když si chtěl minutku pohovět po těch dobrotách. I to boží hovátko si může v klidu přežvikovat. A tak se odvážil. Ono kyselo dává člověku kromě síly a moudrosti taky kuráž.
1: Pomalu s tou flintou, milost pane. Od loňskýho podzimu jsme od vás neviděli krejcar. A kousek toho žvance nám taky vyčítat nemusíte.
0: Stejně vám to nebylo dost dobrý.
3: Vy budete ještě hubácet? Ven!
2: Když ven, tak ven. Kuba natáhl kazajku, narazil čepici na uši a zdrávy ostávali.
0: Kubičku, a mě tu necháš? Co já si bez tebe počnu, Kubo?
2: Ale no tak, Anče, on se vrátí. Kam by taky šel?
0: Nevrátí, já ho znám. On je dlouho dobrý, ale když si umane, pár

0: ta rozmarína věší lístečky, jako by věděla, že se té naší svatby nedočká. Hajne, jděte za ním, přiveďte ho zpátky, nebo mi srdce pukne, nebo skočím do nejhlubší tůně.
1: Kuba zatím rázoval humnama. Vstek ho popoháněl. Ale když došel k lesu a otočil pohled na stavení, sedla mu za krk taková divná lítost, že měl nohy co držet, jak se mu chtělo běžet zpátky. Jenže si vzpomněl na toho darmožrouta.
2: A just ne. Po ničem se poohlédnu, vrátím se pro Aničku a nadávej si Trautenbergu třeba liškám, až ti budou dávat dobrou noc.
3: Pěkně se to maluje, dokud nezačne tělo bolet. A taky bramboráky už se slehly, slunce pálilo, ovádi štípali a cesta jakoby do nebe šplhala. Posadil se u maliní a sklepával maliny rovnou do pusy a hned mu přišlo na mysl, jaký by z nich byly povidla na Aniččiny lívance. A lítost ho tak zmáčkla, že se musel natáhnout. A jen se natáhl, spal, odfukoval, až si maliní libovalo, jaký je to pěkný větříček.
1: V Rokytnici odzvonilo poledne a Krakonošova sojka se vydala na obhlídku. Jestli mláďata po obědě spí, jestli kolem nor a hnízd nesvídí kuna či lasice, jestli se balvan neskutálel na pramínek, či přes cestu nepadl suchý strom. Zkrátka, jestli je všechno podle Krakonošova pořádku.
3: Letí a vidí, na malinovým plácku někdo spí. Houbař to není, to by měl košík. Jahodník taky ne, to by měl džbán. Kuba. Spí si v pravé poledne jako o půlnoci. To nebude jen tak. S tím musí ke Krakonošovi.
1: Zatím Trautenberg svolával na Kubu hromy blesky. Hned ho chtěl čtvrtit zaživa, hned zas hodit do hladomorny. On tedy žádnou neměl, ale tak mu to přišlo na jazyk. Chudák Anše nevěděla, jestli má brečet, že jí Kubíček utekl, nebo že sejde strašnou smrtí. A Hajný, milost pane, račte odpustit, ale Kuba utekl ke Krakonošovi.
4: Cože? A to bych se na to podíval, aby mi Krakonoš přetahoval čelátku. Hajnej, flintu!
3: Milost pane, vždyť je nabitá! Ale Trautenberg nevidí, neslyší, jak má žáhu na Kubu a ještě větší na Krakonoše.
1: A tak od sněžky ťápe Krakonoš, co krok to jeden vrch. Od humen supe Trautenberg a mává flintou jako práporem, za ním Anše v jednom oku radost, že se Kubíček našel, ve druhém hrůzu, co když ta flinta nedej pámu vystřelí a Kubíčka jí trefí, a nakonec Hajný brká o kořeny, klopítá o kameny, jak už mu nohy nechtějí sloužit. A už je Trautenberg na plácku, už vidí Kubu.
4: Pověsit, rozsekat, rozčtvrtit!
5: Kdo to huláká v mém revíru?
4: Revír je tvůj, Kuba můj. A jestli nepůjde po dobrém, udělám z něj řešeto.
1: Kuba se probudil, vyskočil.
4: Himmel, Herrgott!
1: A kouká. Na jedné straně Krakonoš v celé své krakonošovské parádě, na druhé proti němu Trautenberg, flintu namířenou.
4: Himmel, Herrgott!
1: Celý jako skamenělý. Hnout se nemůže, ani okem nemrkne.
5: Takhle zůstaneš, Trautenbergu, dokud se nedozví, co se tu děje. A víc pravdou ven.
3: Anče vypověděla Krakonošovi, jak to bylo s tím kyselem a bramboráky. Jak jim milost pán vylál darmožroutů. A to je křivda křivdoucí. To si Kubíček nemůže nechat líbit. A já? Co já, když se chceme s Podzimkem brát a milost pán nám od loňska nezaplatil?
5: No, když je to tak, s pánem Bohem tu zvostaňte. U mě je práce vždycky dost.
6: Krakonoši, sousede, to mi přece nemůžeš udělat, vždyť já si neumím uvařit ani zapráženou polívku. Co se týče placení, zrovna jsem se k tomu chystal, jenže se nemůžu ani hledat.
5: Já svý slovo zpátky neberu. Ledaže by si to tadyhle Kuba rozmyslel.
1: Rozmyslet se takhle zčista jasna to není, jako na jeden ráz rozseknout špalek. Kuba koukne na Trautenberka, ten se tváří jako umučení, koukne na Krakonoše, ten jako by spod klobouku pomrkával. I Anče si toho všimla.
3: No, Kubíčku, kdyby nám tady náš milost pán před jemnost pánem Krakonošem slíbil, že bude trochu lidský. Ono dobrý slovo nic nestojí.
1: Anče, jak jde o Kubíčka, dokázala by jednat snad i s tureckým sultánem. Z Kuby rázem spadla starost. Hlavně, že to nezůstalo na něm a taky je u toho Krakonoš.
2: Ale musí nám zaplatit, co nám dluží.
6: Zaplatím, zaplatím.
2: Neračte se zlobit, milost pana, ale to od vás slyšíme celý rok. Zaplaťte hned, co je doma, to se počítá.
6: Ale já nemám hospodářství, nevytáši. Bole sama trápanina, slepice nenesu.
5: Trautenberku, v mém revíru se nelže.
1: A Krakonoš vytáhl Trautenberkovi z kapsy měšec, těžký jako kámen, jak byl zrovna nadupaný zlaťáky, nasypal Anči do zástěry, Kubovi do čepice a vrátil měšec teď o hodně lehčí Trautenberkovi.
4: Donnerwetter Krutajzelement!
5: A za tohle jim na podzim vystrojíš svatbu.
6: Vždyť jsem úplný žebra.
1: Milost pane, ráčej odpustit. Vy jste asi v tom leknutí ráčil zapomenout na tu truhlu, co do ní ukládáte tolary a i krejcary. Sotva jsme ji s Kubou uzvedli.
5: Tak si ji dobře hlídej, Trautenberku. Ať se ti to proroctví nevyplní.

0: a zmizel. Ani mu nestačili poděkovat, jak už se viděli u oltáře a možná i ve vlastní světničce. Za to Trautenberg mohl se sice opět hýbat, to ano, ale užíral se zlostí a lakotou, že ani spát nemohl.
1: A i kdyby usnul, ani ve snu mu nepřijde, že vůz jede, jak ho kočírují. Že zlost je špatný rádce a lež má krátké nohy. A nese-li takového vypaseného pána, to teprv daleko nedojde.

0: Sluníčku.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: A teď ještě jednou.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Devět křížů. Mezi vesnicí Hrtinou a Valešnicí v Královéhradeckém kraji na Náchodském panství stojí v lese devět křížů. O niž jsem tuto pověst z úst jedné prastaré babičky slyšela. Před dávnými časy byl v Litoboři hrad. Jemuž na Turině říkali. Tam byl panošem mladík, Heřman jménem. Jehož matka též v hradě bydlela. Měl v Svatoňovicích milenku. Bohaté, krásné děvče. O níž se však ještě jeden ucházel. Ale děvče mělo rádo Heřmana. A že byl hodný a správný hoch, neměl otec její nic proti tomu, aby si ji vzal. Jak dostal slovo, určil se ihned svatební den. Tenkrát to mohlo být třeba touž chvíli, ano žádného dlouhého vyjednávání ani ohlášek potřeba nebylo. Ale od té doby byl Heřman truchliv a ani matka, ani milá se příčiny dověděti nemohly. Den před svatbou vyšel Heřman podvečer na zelenou louku a sedl pod dub. Tu přišla za ním jeho matka a přinesla mu tři růžová jablka. Tu máš, Heřmánku, pochutnej si a pak mi pověz, proč jsi tak smutný. Má zlatá mamičko, jak pak nemám být smutný, když mě zítra, až na svatbu pojedu, v lese zabijou. Probuch, synu, co pak to mluvíš? A kdo pak ti to řekl? Žádný mě to neřekl, ale já to vím. Všemožně se matka přičinila, aby mu myšlenku vymluvila, ale zůstal při svém. Ráno, když koně sedlal a ze dvora vyjeti chtěl, nemohl koně ven vypravit. Vzpínal se, kousal a živou mocí nechtěl ven. Ach, to je zlé znamení, zavzdechla matka a sepjatýma rukama syna prosila, aby nikam nejezdil a svatbu odložil. To nemůže být, má milá matičko, musím jeti. Buďte tady s Pánem Bohem. A pobodnuv ostře koně, vyjel ze vrat. Ale matka úzkosti plna poslala za ním. Bylo však již pozdě. Mrtvého přinesli již mladého ženicha naspátek. Devíti noži probodaného našli jej v lese. Kdo jej zabil, nevěděl žádný. Každý však myslil, že to jeho sok. Tu matka bědovala a vlasy z hlavy sobě trhala, ale ubohého Heřmana nevzkřísila. I chystala se nevěstu osiřelou uctít, kterou s úzkostí očekávala. Zatím syna umyli, do bílých šatů zaobalili a do komory na prkno položili. Jakmile nevěsta přijela, ptala se hned matky, proč ženich pro ní nepřijel a kde je. Matka jej omluvila, že ho pán někam na kvap odeslal, že si však popílí, aby jen za stůl sedli. Když za stůl sedli, začali ženichovi první hra nazvonit. Nevěsta sebou trhla a ptala se družičky. Pověz mě, má milá družičko, komu to hra nazvoní? Umřel pasák ze vsi, odpověděla družička. Když byli v polou oběda, zvonili po druhé hrana. A nevěsta úzkostně mládka se ptala. Povězte mi, můj milý mládku, komu to tak smutně hrana zvoní? Stará žena ve vsi umřela, odpověděl mládek. Když dojídali, zvonili po třetí hrana. Tu nevěsta vyskočila a běžela k Heřmanově matce. Povězte mi, má zlatá matičko, komu to tak smutně hrana zvoní? Tak smutně, že mi srdce div nepukne. Pukne ti, pukne, ty ubohá nevěsto, až ti ukážu, komu to tak smutně hra nazvoní. Tak řekla matka a plačíc vedla ubohou nevěstu do komory, kde v bílé plachtě zaobalen ženich ležel. Když nevěsta ženicha mrtvého spatřila, běžela zpátky, popadla nůž a do sebe ho vrazila. Vložili je do jednoho hrobu. V lese na tom místě, kde heřmana 9 noži zavražděného našli, postavili na památku 9 křížů. Stojí tam podnes. Ale jsou-li to ty též, to věru nevím.
1: O Ivánkovi, který tloustl a tloustl. Byl jednou jeden chlapec, jmenoval se Ivánek, a ten dostal k narozeninám knížku o ptácích, motýlech a velikém parku plném kaštanů, ptačích budek a malých mlékáren. Byla to pěkná knížka. Ivánkovi se líbila a četl ji, kdy jen mohl. Při snídani, před obědem i po večeři. Chtěl toho přečíst co nejvíc a tak četl rychle. V knize bylo třeba napsáno: motýly měly na křídlech veliká kola. Ale Ivánek četl: motýly měly kola. Jakoby motýly jezdívaly v parku na kolech. Zkrátka Ivánek četl moc rychle a některá slova polikal. Zpočátku mu to polikání moc nešlo, to je pravda. Ale zvykl si. A některá slova mu chutnala víc než rýžový nákyp s malinovou šťávou. Při snídani jedl slova s rohlíkem, ale před obědem nebo po večeři už docela jen tak, bez ničeho, spolikal kdejaké slovo, které za něco stálo, a nechával v knížce jenom taková nějaká, neboť, protože a patrně. Když jste pak tu knížku otevřeli, bylo v ní prázdno a smutno. Jako v parku v zimě, když jsou červené lavičky uklizeny, stromy docela holé a vodotrysky spí. Nedivte se, že se tam ptákům nelíbilo a raději odlétali na jih, kde je pořád plno slunce a květin. Ale tohle všechno bylo Ivánkovi docela jedno. Nemyslel na to. Četl rychleji a polikal jedno slovo za druhým. To víte, že to na něm bylo brzy vidět. Tloustl a tloustl. Maminka si to pochvalovala a říkala tatínkovi: ten náš Ivánek teď pěkně vypadá, že? Ano, říkal tatínek, vypadá jako míč na koupání. Ale z ničeho nic rozbolelo Ivánka příško a bolelo ho tak, že skoro plakal. Copak, copak, polikala se maminka. To nic nebude, řekl tatínek. Dáme Ivánka do postele, budu mu číst a za chvíli bude všechno v pořádku. A tak uložili Ivánka do postele. Tatínek vzal knížku a chtěl číst. Byla to knížka o ptácích, motýlech a velikém parku plném kaštanů, ptačích budek a malých mlékáren. Ale když ji tatínek otevřel, nebyli tam žádní ptáci ani motýly. Na stromech sedělo nějaké neboť a protože a v trávě poskakovalo jedno malé patrně. Jinak tam bylo pusto a prázdno. Co to? Podivil se tatínek. Jaká je to divná knížka? Kde jsou kaštany a vodotrysky, ptačí budky a motýly? Kam se to všechno podělo? A zavolal maminku a řekl jí: podívej se na tu knížku. Všechna pěkná slova se z ní ztratila. Nedá se to vůbec číst. Možná, že o nich ví Ivánek, řekla maminka. Je to přece jeho knížka, dostal je k narozeninám. Co měl Ivánek dělat? Musel hezky povědět, jak to bylo. Musel se přiznat, že všechna ta slova spolikal. A proč pak? Ptal se tatínek. A proč pak? Ptala se maminka. Protože jsem chtěl číst hodně rychle, řekl Ivánek. A protože mi některá slova chutnala víc než rýžový nákyp s malinovou šťávou. A tak jsem je jedl někdy s rohlíkem a někdy jen tak, docela bez ničeho. A která slova si jedl s rohlíkem? Ptal se tatínek. A která si jedl jen tak docela bez ničeho? Ptala se maminka. S rohlíkem jsem jedl vodotrysky, ptačí budky a malé mlékárny, řekl Ivánek. A květiny, kaštany a červené lavičky jsem jedl jen tak, před obědem a po večeři. Proto tak tloustl náš Ivánek, řekla maminka. A proto ho teď bolí bříško, řekl tatínek. Ale co teď? Nezbývá než jít k panu doktorovi. A šli. Pan doktor postavil Ivánka za bílou destičku, které se říká rentgen. Podíval se mu do bříška a víte, co tam uviděl? Všechna slova v takovém nepořádku, že se musel smát. Četl tam. V mlékárně rostl veliký park a v tom parku se zobaly vodotrysky, všechny ptačí budky a červené lavičky tam poletovaly a sedaly na květiny jako motýly. A pan doktor se smál a smál. A pak řekl. Nedá se nic dělat, Ivánku, musíš na operaci. Takhle to zůstat nemůže. A tak šel Ivánek na operaci. Všechna ta slova mu z bříška vyndali, dali je do knížky na své místo a knížka o ptácích, motýlech a parku byla zase plná štěbetání, vodotrysků a červených laviček jako dřív. Ani Ivánek už nevypadal jako míč na koupání a od té doby už žádná slova nepolikal. I když to byla tak pěkná slova jako kaštany, květiny a motýly.

povídám pohádku. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že teče voda s druhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se hezky vyspali, po kusu chleba dostali.

0: už jsme tady. To je ta raketa, co s ní poletíme?
1: Ano, taťko Šmoulo.
0: Se Šmoulem si nádherně šikulo.
1: Děkuju.
0: Tak honem, Šmoulové, nastupovat. Pospěš si, Lenochu. Pospěš, Šmoulinko. Máš všechny věci?
2: Ano, taťko Šmoulo, tady v kabelce.
0: Zavřete poklop. Šikulo, zapni odpočítávání. 10. Osm. Nebojte se, Šmoulové. Za hoďku. Šest.

0: Vesmírem na vandr šmoula, když dát se chce, na sebe skafandr radši si obleče. Figi cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, zdravím i tebe, Piggy.
3: Ahoj, Hanko Kinichová. Máme tady dnes ve studiu Hanku Kinichovou, ale možná, že nebudeme cvičit.
2: Máš pravdu, já jsem totiž dnes přinesla kolo.
3: No právě.
2: A přinesla jsem své boty, v kterých chodím po horách, po lese a chtěla jsem se
3: tě zeptat. Poslouchej, Hanko, ty už mají hodně nachozeno, viď? To jsou správně rozšlápnuté boty.
2: Já jsem si myslela, že to neprozradíš. Já jsem si zapomněla z posledního turistického výletu vyprat.
3: O to vyprat, ale přijde mi, že jsou také pěkně povolené a máš tkaníčky dobře na utážení a to jsou dobré boty.
2: To jsou velmi dobré boty, ale nejdříve otázka na začátek. Já jsem si kolo a boty přinesla proto, abych se tě zeptala, jestli víš, jaký je rozdíl mezi cyklistikou a turistikou.
3: Cyklistika, turistika, turista, to je ten člověk, jak má na zádech batoh a má tyhle ty boty jako ty. A teď šlape a šlape a to je turista.
2: To je turista?
3: Protože turisté, zajisté, rozutíkají se po lese. To si pamatuju.
2: A tedy tím pádem už asi budeš i vědět, co je to cyklistika. Proto tady mám to kolo, mám tady bicykl.
3: Bicykl, cyklist, aha, tam je nějaký jazykový oříšek, bicykl, cyklistika.
2: Přesně tak, je to vlastně sport, který se vykonává na kole. A já bych teď, protože cyklistika, turistika jsou velmi rozšířené sporty, ale já mám někdy pocit, že se děti, možná někdy i rodiče, nedostatečně připravují na vykonávání těchto sportů. A protože...
3: No počkej, tak sednu na kolo, kluci na mě čekají, drandíme s Méďou, s kocourem na kole,
2: No to bych ti dala, kdybych ti takhle viděla sednout si na kolo. Piggy, co jsi udělal za velkou chybu? Neměl jsi na hlavě?
3: Květináč, nevím.
2: Přilbu si neměl, neměl jsi dostatečně přitaženou, takže když by si spadnul na kole, tak co?
3: No Honko, já tady přilbu mám, protože slečna učitelka Zovaheda Okátá říkala, že ji musíme mít.
2: Přesně tak.
3: Ale víš co, když jedeme jenom s klukama, tak to neberu to.
2: Já jsem totiž tuhle viděla taky, tatínka s holčičkou, jenom přejížděli od baráku k baráku, od sousedky k sousedce, holčičce skočila pod kolo, kočka, holčička spadla, přilbu neměla a co? Za chvilku jela houkačka a jeli na šití do nemocnice. Takže ani malinký kousek, ani 3 metry, prostě bez přilby se nejezdí.
3: Takže myslíš, že vždycky, když si sedám na kolo, takže musím mít přilbu na hlavě?
2: Kdyby si neměl nic jiného, tak přilbu na hlavě musíš mít vždycky.
3: Takže třeba plavky a přilbu?
2: Třeba plavky a přilbu, ano, možná se to zdá takové zvláštní, ale proč by se třeba z koupaliště nebo na koupaliště nejelo v plavkách?
3: Já vím, protože ta hlava, to je velká vzácnost, viď?
2: Hlava je velká vzácnost, o tu se opravdu musíme starat.
3: Já ti slavnostně slibuju, že už nikdy nepojedeme nikdo na kole bez přilby, protože budeme chytří.
2: A to samé bych chtěla, aby mi slíbili děti, že už nikdy nenasednou na kolo bez přilby, ale pojďme teď ještě k tomu, co je důležité právě při turistice. Jdu po těžkém terénu, klouže mi to, je tam kluská tráva. Přilbu si myslím, že ne, ale v každém případě jsou velmi důležité boty.
3: Je, proto ty máš ty boty tady.
2: Proto jsem ti vzala ukázat své boty, protože moje rodina a děti se právě věnujeme turistice možná víc než cyklistice, ale každý si prostě najde svůj sport, který mu vyhovuje.
3: Hanko, a kde jste byli naposledy?
2: Já jsem byla na krásném výletu, byla jsem v Borku u Žluti, uprostřed lesů, uprostřed luk, bylo to tam moc krásné.
3: A moc jste toho nachodili, víte?
2: A vylezla jsem na dva velké kopce, jeden se jmenoval Nevděk a druhý se jmenoval Vladař.
3: Vladař.
2: Bylo to ve výšce skoro 700 metrů nad mořem.
3: Nevděk a Vladař jsou kopce a koukají na sebe.
2: A jestli jste ještě v tomto kousku republiky nebyli, tak se tam určitě vydejte na turistický výlet. A pozor, jsou tam hlavně i cyklostezky, takže na Vladaře i na Nevděk můžete klidně dojet i na kole.
3: Prima, tak Hanka vážně je turista i cyklostezka. cyklista, vejce říká
2: cyklista. Moc ne, mě to kolo totiž moc nebaví, ale jak jsem říkala, každý si na světě najde svůj sport, který mu přináší radost a tím mým je právě turistika.
3: Hanko, víš, jak to má třeba Méďa? Méďa Hugo, ten nejradší ze všeho čte knížky a nechtěl se mnou vůbec běhat, protože říkal, že ho to moc namáhá. Tak jsme s kocourem Vojtou vymysleli kolo a na kole s námi Méďa jezdí moc rád, takže to je podobné, viď?
2: A to já vás moc chválím, to já vás moc chválím, že jste přemluvili Méďu, aby něco dělal. V každém případě, děti, já si zase beru své kolo a své boty domů. Dneska už se s vámi loučím, ale určitě se ještě uslyšíme. Ahoj!
3: Ahoj, takže na kolo vždycky přilbu, na turistiku dobré boty, do roboty. Ahoj, mějte se hezky!

0: Slovenská pohádka Pecko v nebi. V jedné dědině žil člověk, o kterém říkali, že je sprostáček. Nebyl také nikdy ani dvě míle za pecí, a proto mu říkali Pecko. Ubohý Pecko byl každému na posměch. Všechny kouty s ním vymetli, neboť kdekdo ho považoval za blázna, i když neublížil ani kuřeti. Jednou šel nebožák do kostela a tam slyší, kterak pan farář káže. Kdo kráčí cestou trnitou, přijde do nebe. Pecko, jakmile přišel domů, povídá matce. Matko, půjdu do nebe.
1: Jen si jdi, já tě zdržovat nebudu.
0: Odpověděla mu matka a hned upekla černou hnětenku na cestu, vecpala mu ji do torby a doprovodila ho až za ves. Pecko, pamětliv slov kněze, nešel cestou, kudy jiní šli, ale raději šel přes kamení, trní a bodláčí v pevné víře, že jde do nebe. Lidé se mu sice smáli, ale on jich nedbal. Chodil dlouho. Už byl rozedraný, unavený k smrti, ale do nebe dosud nepřišel. Až jednoho dne padl hladový a žíznivý u dveří jednoho kláštera. Vrátný ho našel a dovedl do kláštera. Tam mu dali jíst a pít a řekli mu, jestli chce zůstat, aby zůstal, že může u nich sloužit. Pecko chudinka, když viděl krásné místnosti kláštera a mnichy často se modlit, anebo v krásné zahradě se procházet, tak si myslil, že je v nebi, zvlášť když se mu dostalo lepší a hojnější stravy. Neboť kdykoliv se mnichové najedli, dostal i on na svou misku, že jak těživ se neměl tak dobře, neboť doma mýval jenom suchý chleba. Jednou si zalezl se svou miskou do postranní chodby, kde visel starý, dřevěný kříž s tělem ukřižovaného. Pecko si sedl k němu a dlouho se na ukřižovaného díval a potom pravil útrpně.
1: Chudinko, jak ty jsi ale hubený, jsi tu přece v nebi, proč ti taky nedají najíst? Pojď a jes se mnou.
0: A už přistrčil misku blíže k samotným ústům ukřižovaného a položil k ní i svoji lžíci, aby Kristu jako hostu dal přednost. A z kříže sehnul se Kristus a pojedl s ním. Od té doby Pecko vždy přisedl se svou miskou k ukřižovanému a dříve, než sám okusil, mu podal. Nikdo o tom nevěděl. Mnichové se chodili modlit do kostela a o prostáčka se nestarali. Jednoho dne hledal vrátný Pecka a tu ho našel sedět v oné chodbě pod starým křížem. Ale na kříži viděl zářícího Krista a slyšel, jak prostáčkovi povídá. Dnes ty budeš u mne na hostině. I běžel vrátný k převorovi a vypravoval mu, co viděl a slyšel. Ten pospíšil do chodby s mnichy, kteří hned prostáčka vzali mezi sebe a dovedli ho do nejpěknější světnice, kde na všechno se ho ptali. Když Pecko vše jim pověděl, poznali, že je člověk Bohu milý a že Bůh ho chce povolati k sobě. I připravili ho k smrti a ještě ten den prostáček pokojně skonal. Kristus pro jeho lásku vzal si ho do skutečného nebe.

ty jsi výprask a já za ní peru.

0: v něm černovlasá holčička. Jmenuje se Alenka, ale když ještě neuměla skoro vůbec mluvit, říkala si Ája. No a už jí to zůstalo. Když už uměla mluvit trošku víc, řekla tatínkovi: Tatí, já bychom chtěla pfa. Ona totiž ještě neuměla říct s. Říká se já bych, poučil jí tatínek. Já bych, opakovala, ale chtěla bychem pfa. A když se něco chce, musí se říct prosím, připomněl tatínek. Pfofím, řekla Ája. Ona totiž ještě neuměla říct ani r. No, ale tatínek jí toho psa stejně koupil. Totiž psa. Takové malé, roztřesené štěňátko. Bylo ještě mnohem menší než Ája a neumělo skoro vůbec nic ani pořádně štěkat. Jmenuje se Rek, oznámil tatínek. Fek, opakovala Ája, protože ještě neuměla říct ani to r. Rek, zlobil se tatínek, a ne fek. To už bys mu rovnou mohla říkat fík. A proč ne? Ája začala pejskovi říkat fík, protože f, to zase uměla dobře. Nejdříve uložili fíka do krabice od bot, ale za den už mu byla malá. Nějak moc rychle rostl, tedy podezřele rychle. Dáme ho do košíku, rozhodla maminka. A dali. Jenže to štěně ukrutně moc jedlo. Za den spořádal malý fíček 3 ucháče mléka a najednou vám vyrostl, že už to nebyl fíček, ale fík. Nikdo už na něm nepoznal, že je to ještě štěně. Košík mu byl samo sebou malý a tak mu tatínek udělal z prken boudičku. Fíkovi se tůze líbila, protože byla tak velká, že v ní mohl i vrtět ocasem. Bydlel v ní 3 dny a 3 noci. Ale 4. noc pak zaslechli ze dvorku mocné vrzání, sténání a praskání. Tatínek popadl brokovnici, vyběhl v pyžamu do tmy a neohroženě volal: ruce vzhůru!
1: Ha, jenže oni to nebyli zloději. Byl to fík,
0: tedy vlastně jeho bouda. Už mu zase začala být malá a celá na něm hlučně popraskala. Fík chodil se zbytky puklé boudy po dvoře a tloukl do plotu, aby z něj zbylá prkínka opadala. Ruce vzhůru dát nemohl, to dá rozum. Taková pěkná boudička to byla, litoval tatínek, a ještě nebyla vůbec obnošená. No, a tak pejsek pořád rostl a rostl a už to vůbec nebyl pejsek, nýbrž pořádný pes, nebo spíš velepes. To snad je nějaký psí otesánek, bědoval tatínek. Já mám strach, že jednou sní sedláka s trakařem, fůru s jetelem a tak dále. A udělal fíkovi novou boudu, ještě větší, asi tak na 2 psy. Ája samozřejmě taky rostla, ale zdaleka ne tak rychle jako fík. Pořád se ještě vešla do postýlky a naučila se říkat r. Měla z toho takovou radost, že pak místo mléko říkala mréko a místo podlaha podraha. A fíkovi už říkala pořád fík, protože on už by na nic jiného neslyšel. Fík se naučil pořádně štěkat a vyrostl tak, že už mu byla malá i ta bouda pro 2 psy. Jednou takhle z ní vylezl, vypil vědro mléka a pak už se do boudy zkrátka nevešel.
1: Je, ten už je velký, říkala Ája. Fík je maximální pes,
0: řekl její bráška Čudla, který byl o něco větší a moudřejší.
1: Co je to maximální? Chtěla vědět Ája.
2: To znamená úplně největší, řekl pyšně Čudla.
0: Tatínek se však tvářil starostlivě a když viděl, že fík se už opravdu ani do té největší boudy nevejde, rozhodil bezradně rukama a řekl: nic na plat, musíme ho dát pryč. Sedl ke stolu a napsal velikou ceduli: kdo koupí psa? Běž to vyvěsit na náves k rybníku, nařídil Áje. Ája poslušně šla, ale pro slzy ani na cestu neviděla. Jaký div, že zrovna na hrázi zakopla a spadla rovnou do rybníka.
1: Jaja, pomoc!
0: Stačila ještě zavolat, ale nikdo ji neslyšel. Jenom holoubek, co kroužil nad rybníkem, žalostně zavrkal a pak z toho žalu dostal rozumný nápad a už uháněl tryskovým letem k domečku. Párkrát klofl spícího fíka do nosu a když se Maxi pes probral, špitl mu holub do ucha. Honem, pojď, Ája se topí. Tak rychle jste ještě psa utíkat neviděli. Předběhl i letícího holoubka, v tu ránu byl u rybníka a hned do něj bez rozmyslu skočil. Voda vyšplíkla na všechny strany a na návsi se udělala menší potopa. Ale co na tom? Hlavně, že fík vylezl z vody s Ájou na hřbetě.
1: Tati, tati,
0: volala Ája na přibíhajícího tatínka.
1: Fíček mě dočista zachránil.
3: A tak to ne, řekl vděčně tatínek. Takového psa já pryč nedám. Roztrhal ceduly na malé kousky a dodal. Tomu radši postavím třeba stáj. A taky, že postavil.
4: Co pak,
3: divil se soused. Koupili jste si koně? Ne, řekl tatínek, psa.
0: No, ale je trochu větší. Soused se tomu zasmál a fík se smál taky, když měl tu stáj pod střechou. Vlastně to byla docela pěkná chaloupka. Měl v ní i solidní postel s pruhovanou peřinou. Pěkně se pod ní zavrtal a spokojeně usnul.

0: vodník rozlobil kníže pána. Je to už hrozně dávno, tak dávno, že ani ten nejstarší sumec v rybníku s těmi nejdelšími fousy si to už nepamatuje. Tam, kde do rybníka přitéká potok, stával mlýn a pod ním v tůni obrostlé křovím a vrbami bydlel vodník. Nebo se mu také říkávalo Hastrman a jmenoval se Žblabuňka. Dohlížel, aby se mlýnské kolo netočilo obráceně, aby bylo v rybníku pořád dost vody a aby žáby každý večer v rákosí pěkně kunikaly. A ten vodník Žblabuňka seděl jednou v podvečeru na vrbě. Skoro celou hladinu rybníka pokrýval zelený žabinec. Byl totiž čas, kdy se říkalo, že voda kvete. Vodník koukal z vrby dolů do vody, jak se z bahna na dně perlí bubliny, chvilku se honí po hladině a pak se rozprsknou. V tomto ve vzduchu zašumělo a na vrbu usedli dva havrani. Vodník se vtiskl do větví a poslouchal, co si ti dva povídají.
1: Kde pak si lítal po celý den a co si viděl, kamaráde?
0: Zakrákal ten první havran.
1: Ale byl jsem za třemi lesy a dvěma údolími,
0: zaklapal zobákem ten druhý.
1: Na zámku u kníže pána. Má tam v zámeckém parku taky rybník. Zlovinka takovýhle jako tenhle ten.
2: A k čemu je takový rybník na zámku dobrý?
0: Zakrákal zase ten první havran.
1: Má tam plno havětí, vodní havěti,
0: zazobákoval ten druhý.
1: Ryby a žáby, raky a půlce a taky škeble. Volavky a čápy, divoké husy, kachny. Chodí se na ně každý den dívat a rybník ohradil pozlacenou mříží, aby mu nikdo neutekl. Ale nemají se tam špatně.
2: Ale dě, mříž zůstane mříží, i když je pozlacená,
0: vykrákal ten druhý havran. Potom zaplácali křídly a odletěli. Vodník Žblabuňka seděl na vrbě a ta havraní řeč, co právě vyslechl, mu nešla z hlavy.
1: To jsou mi věci, povídá si. Kníže pán vybírá po kraji rybníky a dělá si doma výstavu. Jak pak k tomu ta zvířátka přijdou? I když se nemají špatně, svobodu nemají.
0: Slezl z vrby a zadíval se někam do dálky.
1: No jo, dobře to ten havran řekl. Mříž zůstane mříží, i když je pozlacená.
0: A vodník Žblabuňka se vydal na cestu za ty tři lesy a dvě údolí ke kníže pánovi na zámek. Přešel první les, přešel druhý a když přecházel třetí les, slyší, jak tam něco v křoví kníká. Rozhrnul větve a on tam sedí zajíc a na noze má pytlácké oko. Sedí tam v té pasti a hnout se nemůže.
2: Počkej, já ti pomůžu,
0: řekl chlácholivě vodník a zajíce vysvobodil.
3: Děkuji, Hastrmanku,
4: zapanáčkoval zajíc. Já vím, ty jdeš ke kníže pánovi na zámek, kdybys mě potřeboval, jen si na mě vzpomeň.
0: Zavrtěl tím bílým pírkem, co měl na zadečku, a zmizel v houští.
2: Žblabuňka se podivil, jak to ten zajíc ví, kamže to má namířeno.
0: No nic, šel dál. Vyšel z třetího lesa, přešel dvě údolí a stál před zámkem kníže pána.
2: Ale ouha, dovnitř to nešlo.
0: Vodník obešel všech 12 bran, ale žádná z nich neměla kliku.
2: Aha,
1: To tady asi mají schválně, bručel si pod fousy, aby se nikdo nedostal dovnitř. Ale co teď? Čekal do rána, ale ani ráno to nebylo lepší. Vojáci, co hlídali bránu, ho dovnitř nepustili. Žblabuňka to zkoušel u všech 12 bran, ale nikde nepochodil. U té 12. brány mu velitel stráže dokonce řekl: pane, vy jste se asi spletl. Karneval je teprve za měsíc, čímž vodníka hrozně namíchl. Ale nedalo se nic dělat. Do zámku se nedostal. Žblabuňka se musel vrátit do rybníka s nepořízenou. Po cestě se ještě několikrát vyválel ve vlhkém mechu, protože byl už dost dlouho na cestě bez vody a svěděla ho kůže, jako by ho čert lochtal. Přišel domů, vymáchal se v rybníku a pak vylezl na vrbu a přemýšlel, jak to zařídit, aby se dostal do zámku. A v tom uslyšel v dálce nějaké troubení, pískání, halasení, štěkot psů, řinčení, brnění a hrkání loukoťových kočárů. Žblabuňka vykoukl z vrby, cože se to děje. To kníže pán i s celým doprovodem vyjížděl právě z lesa a namířil si to rovnou k rybníku. Aha, ten se určitě zase rozhlíží, koho by strčil do toho svého rybníka za pozlacenou mříž, řekl si vodník. A najednou dostal nápad. No počkej, já na tebe vyzraju. Nárazy zaduněla kopyta koní. Kníže pán jel v otevřeném kočáru, 12 koní ho táhlo, koukal přes lorňon a rozhlížel se kolem. Vodník sjel z vrby jako namydlený blesk. Skočil do rybníka, jen kola se roztáhla po hladině a vlny začvachtaly o břeh. Na druhé straně rybníka, kde rostla bohatě plavůň a rákosí, se vynořil a vyběhl do polí. A schválně plácal hlasitě nohama v rozmoklém bahně, aby ho bylo slyšet. Kníže pán dal zastavit celý lovecký průvod, odložil lorňon a přiložil k oku dalekohled, co vypadal jako cukrářský kornout. Potom mlaskl a řekl: toho zeleňoura hastrmanskýho mi chyťte a dejte mi ho do zámeckého rybníka. Bude to ozdoba mé sbírky. A teď nastal mazec. Knížecí lovci vyběhli a začali vodníka nahánět a za nimi táhli vojáci dokonce kanon. Žblabuňka běžel v poli, ale ne moc rychle, aby totiž knížecí pacholci neměli tak těžké, ale ne zas tak pomalu, aby to snad nebylo nápadné, že se nechává schválně chytit. A tam, u hájku, kde vždycky přenocovali bažanti, hned kousek od Černého lesa, vodníka chytili. S velkou slávou a jásotem ho nesli v síti ukázat kníže pánovi. Ten seděl v kočáru a koukal skrz lorňon. Kolem něj vzdychali dámy v nadýchaných sukních a v ještě víc nadýchanějších účesech s dlouhými loknami a volali: mon dieu, a voilà, není to nebezpečné. A kníže pán koukal statečně přes ten lorňon a dámy uklidňoval a vyprávěl jim příhody o své statečnosti z války, ve které nikdy nebyl. Vodníka naložili na vůz, polili voňavkou, aby tam v té nobl společnosti nezaváněl bahnem a po rybách, a jeli na zámek. Žblabuňka ležel na voze zamotán do sítě jako moucha v pavučině a jen se uculoval. Jen počkej, kníže páne, však ty se budeš divit. A už bylo slyšet otvírání zámecké brány. Kola vozů zaduněla na dláždění. Byli na zámku. Kníže pán kázal vodníka vynést z vozu. Poskakoval kolem na svých tenkých křivých nožičkách, až mu fyží kolem krku poletovalo a pištěl: opatrně, ať mi ho nepoškodíte.
0: jako kdyby stěhovali piano nebo nějakou drahocenou skříň. Vymotali vodníka ze sítě a čvacht. Hodili ho do rybníka.
3: Opatrně,
0: křikl ještě kníže pán. A cvak, mříž se zavřela. Kníže pán ještě chvilku koukal a potom zmožen těžkým bojem s vodníkem šel spát. Setmělo se. Vyšel měsíc a osvítil zámecký rybník. Z lesu zavanul větřík a tiše rozezněl pozlacenou mříž svou písní. Smutnou písní, neboť za mřížemi je každá píseň smutná. Žblabuňka plaval zrovna rybníkem a rozhlížel se. U břehu stály nehnutě zlatí karásci, co se ztratili minulý rok v dolním rybníku. A tady tlustý úhoř Emil se převaluje v bahně a přátelsky mrká na vodníka. A žáby, však jste ještě nedávno kvákali v mlýnském náhonu. A candáti, štíky a sumec a nahoře spí kachny a divoké husy a na jedné noze stojí čáp. Zkrátka samý známý v zámeckém rybníku za tou pozlacenou mříží.
1: Tak co, kamarádi?
0: Zavolal vodník, ale nemoc nahlas, aby ho v zámku neslyšeli.
1: Jak se vám tady líbí v kleci u kníže pána?
2: Ani se neptej, kmotře. Zahulal tlustý úhoř Emil. Doma by bylo líp.
1: A co by tam nahoře?
0: Zašeptal žblabuňka.
1: Kachny, husy a čápy. Jak se vám tady líbí?
2: Doma by bylo líp.
0: Ozvalo se ze zhora.
1: Nic se nebojte, kamarádi.
0: Řekl potichu, protože o svobodě se nemá mluvit moc nahlas.
1: Já vám pomůžu.
0: A už je řadil všechny pěkně za sebou.
1: Projdeme branou a potom přes dvě údolí a tři lesy půjdeme domů do rybníka.
0: Ty, co nemohli moc rychle chodit, nacpal vodník do svého dlouhého kabátu, ryby, raky a škeble a čápové, husy a kachny stály pěkně v řadě na břehu a čekali. Potom vylezl opatrně z vody. Okoukl mříž, visel tam zámek veliký jako psí hlava.
1: No, nic, s tebou si taky poradím.
0: Rozhlédl se, nikde nikdo. Jenom otevřeným oknem v zámecké věži bylo slyšet, jak kníže pán hlasitě chrápe. Vodník namazal ten veliký zámek na pozlacené mříži puškvorcovou mastí, zatočil a chrup. Zámek se otevřel. Větřík šustil listím v zámeckém parku a měsíc ze zhora svítil na ten podivný průvod. Vepředu našlapoval opatrně vodník, z rukávu a z kapes jeho kabátu vyčuhovali rybí ocasy, račí klepeta a zvědavě vykukovali škeble. Za ním se kolébali kachny, husy, volavky a čápové a úplně nakonec se plazil tlustý úhoř Emil a spokojeně si potichu pobrukoval. Přišli k zámecké bráně. Ale ouha, tam stál na stráži voják. Měl v ruce halapartnu, fousy až k pasu a tvářil se velice přísně. Co teď?
1: Kdybych tady měl teď toho zajíce, co jsem vysvobodil v lese z pytláckého oka,
0: pomyslel si žblabuňka a světe div se. V tom okamžiku byl zajíc tady. Ani mu vodník nemusel říkat, co má dělat. Přihopkoval před vojáka, zapanáčkoval a potom na něj vyplázl jazyk.
2: No tohle! Voják se rozlobil, opřel halapartnu o zeď a začal zajíce honit.
0: zmizely někde ve tmě a na to vodník čekal. Otevřel zámeckou bránu pomalu a pěkně opatrně, aby ani jednou nevrzla, a celý ten průvod vyšel ven. A už si to všichni mašírovali přes dvě údolí a tři lesy do rybníka, domů. Ráno se kníže pán probudil a hned svolal všechny komtesy, barony, hrabátka, rytíře, dvorní dámy, rádce, ministry a jiné tajtrlíky. A že jim ukáže svůj včerejší úlovek. Vedl je zámeckým parkem a po cestě jim vyprávěl, jak statečně vodníka chytil. A všichni volali, voilà, mon dieu, a obdivovali kníže pána a jeho statečnost. Přišli k zámeckému rybníku, k té pozlacené mříži.
1: Tak, kde ho máme? Zeleňoura,
0: řekl kníže pán pyšně a svou kníže pánskou hůlkou s vyřezávanou rukojetí na tu pozlacenou mříž zaklepal.
1: Dámy přitiskly krajkové kapesničky na své ustrašené pusinky a ustoupily o krok dozadu za pány, aby jim ještě tak ten strašný vodník, jak ho kníže pán vylíčil, něco neudělal.
0: Všichni koukali na rybník, kdy už z něho něco vyleze, a některé dámy začaly tím napětím omdlévat. Ale nic se nedělo. Kníže pán chtěl zaklepat ještě jednou, ale v tom někdo překvapeně zvolal olala a ukazoval na ten otevřený zámek. Kníže pán zbledl, pak zrudnul a nakonec sfialověl. Začal běhat kolem rybníka a tou svou kníže pánskou hůlkou švihal do vody a šťouchal pod břeh. Nikde nic. Zámecký rybník byl prázdný. Ani perlo očka v něm nezůstala. Kníže pán vřískal, zlobil se a dupal, posílal na vodníka hromy a blesky a vyhrožoval. Však já tě jednou chytím a pak tě natřu na červeno, ty zeleňoure. A hned kázal zapřáhat do kočáru a jeli vodníka i s tou vodní havětí chytat. Ale kde těm už byl konec. Všichni se rozutekli po rybnících, mlýnských náhonech, potocích a tůních. Žblabuňka byl rád, že jsou všichni zase na svobodě. Dál vysedával při měsíčku na vrbě a hospodařil v rybníku. O něco později se proslechlo, že kníže pán od samé zlosti dal tu pozlacenou mříž zbourat a zámecký rybník zasypat. Vodník zrovna klábosil s tlustým úhořem Emilem, když se k němu ta zpráva donesla.
1: Toho rybníka je škoda, řekl. Kníže pán v něm mohl pěstovat alespoň lekníny. Ale s tou mříží je to dobře.
2: Tak, tak, zahulal úhoř Emil. Život za pozlacenou mříží není žádný život.
1: To je pravda, řekl žblabuňka. I kdyby ta mříž byla celá ze zlata.

0: Sněžnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: děláš, Eličku? Nestydíš se?
1: Co pak to tady tropíte?
0: Cvičíme žerička, pane Spejble, v poslušnosti.
1: Jak v poslušnosti?
2: Položil jsem před něho párek a chleba a nakázal jsem mu, že se toho nesmí dotknout.
1: A poslechl?
2: Částečně. Toho chleba se ani nedotkl.
1: Za to párku se dotkl až hamba, co?
2: No, to se máš čím chlubit, Jerry.
1: Vždyť je to zvíře, hurvínku, dělej, co dělej, psu ocas nenarovnáš.
2: Já mu nechtěl rovnat ocas, tatí, já ho chtěl cvičit.
0: Hurvínku, psu ocas nenarovnáš je přísloví.
1: Správně, Máničko, no. Ano. A přísloví je co, jsme si řekli, no?
0: Přísloví je ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
2: Obecný?
1: No ty nevíš, co je to obecný?
2: Abych nevěděla, to přece ví každý. Obecný je. Jenom si teďka z rovínka nemůžu vzpomenout.
0: Neví.
1: Tak mu to vysvětlí, Máničko.
0: Obecný je. No, já to mám na jazyku.
1: No.
0: Obecný je. Ceník.
1: Ale ne,
0: celerový.
1: Celkový přece, všeobecně platný.
2: Celerový poznatek, no dívko, ty jsi tomu dala. Proč ne, petrželový nebo mrkvový?
0: Ty jsi to nevěděl ještě víc, než já to nevěděla, víš.
2: Všeobecně platný, tatí.
1: No, to znamená, že platí pro každého, že ano?
2: Takže kočce ocas taky nenarovnáš, tatí?
1: Ale prosím tebe, vysvětli mu, Máničko, v čem se dopouští právě chyby.
0: No, kočka má přece drápit, aby tě škrábla, kdyby si narovnával ocas.
1: Ale ne, Máničko, tím se myslí, že ten poznatek platí pro každého člověka. Člověka!
2: Který psu narovnává ocas? Ale co z toho má? Proč to dělá, tatí?
0: No proč? Líbí se mu pes s rovným ocasem. Že ano, pane Spejble?
1: Já se z vás zblázním.
2: Proč z nás? Někdo si vymyslí nějakou hloupost?
0: No, si vymyslí. Třeba kráva zajíce nedohoní, si vymyslí.
2: To je taky přísloví. To je doopravdy přísloví.
0: No, to je doopravdy přísloví.
2: Je, už jsi viděl, tatí, jak kráva honí zajíce?
1: Říkám snad, že ho honí.
2: Ty ne, tatí, ale to přísloví. A protože přísloví vyjadřuje obrazně obecný poznatek, vidělíčku? No, tak to někdo nejspíš musel zkoušet.
0: No, musel.
2: No, nebo si třeba hráli na honěnou.
0: No, anebo pořádali jenom závody. Kráva se zajícem.
2: Ano. A někdo ten závod zahlédl.
0: No.
2: Protože, proč by jinak kráva toho zajíce honila? Viď, Máni?
0: No, jestli on jí ovšem něco ošklivého neprovedl.
1: Kdo? Zajíc krávě?
0: Ano.
2: Kráva zajíci ne, to dá rozum. To by honil zajíc krávu.
1: Myslete trochu, co může zajíc krávě udělat?
0: No, co když na ní vyplázl jazyk? Aha.
2: To bude ono, dívko, to bude ono. Víš, tatí, například vypláznout jazyk na Máničku.
1: Proč by zajíc vyplazoval na Máničku jazyk?
2: Zajíc ne.
1: Tak kdo, kráva?
2: Ty jsi popleta, tatí. Já ti přeci dávám příklad, že vypláznout já jazyk na Máničku, tak se za mnou taky požené.
0: Ano, jako se zajícem.
1: Aha, a vznikne nové přísloví, Mánička zajíce, hurvínka nedohoní.
0: Nedohoní, to by se poznalo.
1: Vy tomu pořád nerozumíte, děti.
2: Ne, nerozumíme.
0: No tedy mluv laskavě za sebe, hurvínku, já vím svoje. Je to hloupost a dost.
1: Aha, tady si někdo doopravdy moc myslí.
0: To bych ráda věděla, kdo, já tedy ne.
1: Postižená husa.
0: Jo, říkat mi, že jsem husa? Já jsem mladá dáma.
1: No ovšem mladá dáma.
0: A vy byste mě strčil na pytáč.
1: Tak jsem to nemyslel, Máničko, to bylo přísloví. Postižená husa.
2: Nejvíc kýhá.
1: Říká se kejhá, ty popleto.
0: A co tedy kejhá ta postižená husa, pane Spejble? Ale co to má co společného se mnou? Jsem husa, nejsem. Kejhám? Nekejhám.
1: Musíš to vzít obrazně, Máničko. Podívej, do husího hejna hodíš kamínek, no, Kdo se ozve z toho hejna?
0: No, přece zakejháta postižená husa.
2: No, no, no. A když mluvil taťulda o tom, kdo si moc myslí, ozval se kdo?
1: No, kdo to vztáhl na sebe?
0: Postižená Mánička.
1: Sláva.
2: Ale co z toho, tatí? Kdyby husa kejhala sebe víc, proč kráva honí zajíce?
1: Kdo říká, že ho honí? To přísloví chce naznačit, že kráva zajíce nemůže dohonit. Nemůže.
2: To dá rozum. Není na to trénovaná. No.
1: Ale ne. Prostě, že od krávy nemůžeš chtít, aby běhala jako zajíc. No.
0: Ano. A od psa, aby si nevšímal jídla.
1: Správně. Ano. Obě ta přísloví obrazně vyjadřují, že každý se chová podle své přirozenosti.
2: No, tak. A zatímco jsme se nedívali, Žiriček to právě dokázal.
0: Zákaz, nezákaz, zbaštil i ten chleba.
2: Inu, dělej, co dělej, psu ocas nenarovnáš.

Markétka. Byla jednou kuchařka, říkali jí Markétka. Nosila hezké červené střevíce a když si vyšla, každý se za ní otočil, protože si dávala na sobě záležet. Doma se ráda napila vína,

0: Upeču, pane, upeču, odpověděla Markétka. Zabila kuřata, opařila je, oškubala, vykuchala, nabodla na rožeň a jak se začalo smrákat, rozdělala oheň. Kuřata pěkně hnědla, ale host nepřicházel. Markétka volala na pána. Jestli host nepřijde, musím kuřata stáhnout z ohně. A bude škoda, jestli se brzy nesnědí, poněvadž ztratí šťávu a vyschnou. Pán řekl.
1: To se raději rozběhnu a hosta přivedu.
0: Sotva pán odešel, stáhla Markétka kuřata z ohně a uvažovala.
2: Když tak člověk stojí dlouho u ohně, dostane žízeň.
1: Kdo ví, kdy přijdou?
2: Zatím si odskočím do sklepa a trochu se napiju.
0: Zběhla dolů, zvedla čbánek, popřála si.
2: Ať mi slouží.
0: A poctivě se napila.
2: Té kapce vína by bylo u mě smutno, uvažovala dál.
1: Proto za ní ještě nějakou tu kapku pošlu.
0: A znovu se důkladně napila. Vrátila se a dala kuřata zase nad oheň, potřela je máslem a začala otáčet rožněm. Pečínka voněla tak krásně, že si Markétka řekla.
2: Musím ochutnat, jestli jim něco nechybí.
0: Přejela kuřata prstem, olízla prst a povídá.
2: To je dobrota.
1: A je to vlastně hřích a hanba, že je nenesu hned na stůl.
0: Podívala se z okna, jestli pán s hostem nejde, a neviděla nikoho. Postavila se ke kuřatům a rozvažovala.
1: Vypadá to, jako by se jedno křidélko málem připalovalo. Bude lépe, když je s ním.
0: Uřízla je a snědla a chutnalo jí znamenitě.
1: Druhé křidélko musím utrhnout také. Nebo pán pozná, že něco chybí, uvažovala.
0: Snědla obě křidélka a šla se podívat k oknu. Ale pána ani hosta neviděla.
1: Kdo ví?
0: Napadlo ji.
1: Možná, že vůbec nepřijdou.
0: A povídá.
1: Nic si z toho, Markétko, nedělej. Jedno kuře je už načaté. Ještě se trochu napij a dojez je. Až bude snědené, budeš mít pokoj. Proč by měla taková dobrota přijít na zmar?
0: Seběhla rovnou do sklepa, svědomitě se napila a dojedla kuře s náramnou chutí. Pán stále nepřicházel. Markétka si prohlížela druhé kuře a povídá.
1: Kde je první, tam musí také druhé. Ta dvě patří dohromady. Snad mi druhé neuškodí.
0: A poslala druhé kuře, ať běží za prvním. Jak tak byla v nejlepším hodování, vrátil se pán a volal.
1: Pospěš si, Markétko, volal. Host už jde za mnou.
3: Už pospíchám, pane, všechno zařídím, odpověděla Markétka.
0: Pán zatím přehlédl stůl, jestli je dobře prostřený, vzal veliký nůž, kterým chtěl kuřata rozříznout, a šel jej na chodbu nabrousit. V tom přišel host a zaklepal způsobně na domovní dveře. Markétka běžela k oknu, podívala se, kdo jde, a jakmile uviděla hosta, položila prst na ústa a šeptala.
4: Tiše, tiše, rychle odtud! Jestli vás uvidí můj pán, dojde k neštěstí. Pozval vás k

0: večeři, ale nemyslí na nic jiného, než aby vám uřízl obě uši. Jen poslouchejte, jak brousí nůž. Host uslyšel broušení a vzal nohy na ramena. Markétka se rozběhla s křikem k pánovi. Povedeného hosta jste si pozval.
1: Proč pak, Markétko? Jak to?
0: Jak pak ne? Řekla. Právě jsem chtěla nést kuřata na stůl, tu přijde, sebere mi je z mísy a utíká s nimi pryč.
1: To jsou pěkné způsoby, řekl pán a bylo mu líto krásných kuřat. Kdyby mi aspoň jedno nechal, abych měl co jíst?
0: Vyběhl z domu a volal za hostem, aby počkal. Ale host se tvářil, že neslyší a běžel. Pán běžel za ním, nůž v ruce a křičel.
2: Jen jedno! Jen jedno!
0: Chtěl, aby mu host nechal jedno kuře a neodnášel obě. Host se zase bál o své uši. Běžel, jako by mu za patami hořelo, aby obě uši donesl domů. Tak Markétka na pána vyzrála.

0: nohách olovo. Pracujeme, i když padla
1: kilo cukru, hekáč sádla.
0: Nepřestanem, dokud není hotovo.
2: Piggy vtip.
3: Paní učitelka se ptá v hodině biologie. Děti, který pták si nestaví hnízdo?
4: Přihlásí se Pepíček a říká: kukačka, paní učitelko.
3: Ano, správně. A proč tomu tak je? Ptá se učitelka dál.
4: Protože bydlí v hodinách.
2: Yeah.

A bylo jaro, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotříček, a kmotříčka, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janince taky stály slzy v očích a i broučka by byli málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nízoučko a pomalínku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se stálo víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. Letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. Jiné, broučku, toto. Co pak by si doma pomyslili, kmotříčka a Beruška a Janinka? To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje. Vypravuje. A pořád vypravuje. A už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo.

0: Piggy cvičení a jdeme na to! Ahoj, děti! Já jsem se tu dnes sešel s Hankou Kýnichovou. Možná, že budeme trochu cvičit a možná, že si spíš budeme povídat. Co dnes budeme dělat, Hanko?
1: Správně si Piggy naznačil, že budeme možná trošku cvičit, ale mě tak napadlo, jestli bychom si dnes nemohli tak trošku povídat o jídle. Já vím, že Piggy, ty rád jíš, mám pravdu?
0: Moc rád,
1: Hanko. A určitě nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že i naše děti rád jí.
0: Ale víš co, někdo se hodně upejpá. Někdo nemá rád tohle a tamhle to a radši by něco sladkého.
1: To máš pravdu. Ale určitě, Piggy, nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že takové kefírové mléko s cereáliem je docela dobře zvolená svačinka. Dal bys si taky?
0: Kefírové mléko, to je takové trochu kysané, víš?
1: To je takové trochu kysané, hlavně má živé kultury a ty dělají strašně dobře našemu bříšku.
0: A cereálie, to jsou obilniny, víš?
1: To jsou obilniny, které v sobě mají vlákninu a ta taky dělá dobře našemu zažívání. Ale dobré jídlo se má vždycky do pupíku dát, až když si děti třeba zacvičí, zasportují, protože pak je to pro ně daleko zdraví prospěšnější.
0: Hanko, to znamená, že je lepší třeba nasvačit se až po tom, co se hýbu, než před tím, kdy mám cvičit?
1: No, spíš bych řekla, že klidně se můžeš najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst. Tím jsem ti, Piggy, chtěla říct jenom to, že by se mělo jíst minimálně 5x až 6x za den. V podstatě můžeš jíst pořád a mezi tím se můžeš hrát, povídat, kreslit, co tě napadne, a to je potom zdravý životní styl.
0: Hele, ale to já třeba nemůžu si dát třeba nějaké knedlíky a nacpat si pupík, viď, pořádně, a tohle dělat třeba 7x za den.
1: Piggy, to by naše děti vůbec nebyly zdravé, protože dát si 7x za den knedlíky, tak budou jako parní válec. Piggy, já jsem tady hlavně od toho, že by jsem měla s dětmi cvičit. No, víš, jak vypadá žába?
0: Žabák
1: je o něco větší a my si teď na takového žabáka zahrajeme a budeme skákat žabáky. A protože jsme tady ve studiu, tak je budeme skákat na místě, ale vy, děti doma, můžete skákat po celém obývacím pokoji a po celé kuchyni. A takový žabák vypadá tak, že si dá nohy mírně od sebe, nahrbí záda, ruce si položí na stehna.
0: Takže má zadeček nad zemí hodně?
1: Takže má zadeček nad zemí hodně. Půjdeme pérovat v kolenou a vyskočíme jak žabka, která chce přeskákat celý rybník.
0: Žabka pružilka.
1: A my si teď na takovou žabku pružilku zahrajeme. Takže děti, Piggy, pojďme 10x poskočit, pérujeme v kolenou a budeme společně skákat alespoň 10x přes potok. Takže poprvé hop.
0: Hop, hop.
1: A hop.
0: Hop, kvak, kvak.
1: A hop.
0: Kvak.
1: A po čtvrté hop. A po páté kvak, kvak, kvak, kvak. A po šesté, já jsem zapomněla na pětku. Piggy, stop. My musíme nejdřív naše děti naučit počítat. Takže alespoň do 10. 1.
0: 1.
1: 2.
0: 2.
1: 3.
0: 3.
1: 4.
0: 4.
1: 5.
0: 5.
1: 6.
0: 6.
1: 7.
0: 7.
1: 8.
0: 8.
1: 9.
0: 9.
1: 10.
0: 10.
1: Děti, kdyby to náhodou nešlo s tím počítáním, tak já vám budu tleskat a vy budete poskakovat. Ještě jednou hrajeme si na žabku a chceme 10x přeskočit náš pokojíček. Jdeme na to? A jdeme. A raz, jeden poskok. A dva, druhý poskok. A třetí poskok. A čtvrtý poskok. A pátý poskok. Teď dáme dva za sebou. Pojď. 5, 6. A 7. A zase dva za sebou. 8, 9. A poslední nejvyšší. 10. Já myslím, že stačí. Děti, utíkejte do ledničky. Vyndejte si kefírové mléko, dejte si k tomu cereálie, dejte si k tomu třeba jenom obyčejnou vodu, nemusí být vždycky slazená cukrem. Mějte se krásně a já se těším zase příště s Piggym a s vámi na viděnou.
0: Kvapa, tedy, ahoj!
2: Rytíř podvazkového řádu. Před Kilimandžárem už čekal kudla Dederon.
3: Ukáž!
2: V stáhl Hihlíka dovnitř. Popadl igelitku a obsah vysypal k ostatním licháčům, ukradeným už předtím v Číňanově krámku.
3: Věřil jsem, že to dokážeš,
2: řekl a svolal celý svůj gang.
3: Mládenci, zatleskejte našemu novýmu parťákovi. Ať žije Hihlík.
2: Všichni až na Tulamora juniora zatleskali a chtěli si s ním podat ruku.
3: Kamarád Hihlík splnil přijímací zkoušku a bude pasován,
2: zvolal Dederon. Najednou se celý proměnil. Vypadal slavnostně a mluvil spisovně. Lichožrouti se rozestoupili do půlkruhu kolem barového pultu. Na něm Hihlík stál a nevěděl, co ho čeká.
3: Poklekni,
2: vyzval ho Dederon. Hihlík poslechl. Dederon držel plechový tác, na kterém se tu roznášely půl litry piva. Teď na něm spočívala nějaká starodávná punčocha se stříbrným podvazkem. Tác položil před klečícího Hihlíka.
3: Polipi,
2: přikázal. Hihlík poslechl. Dederon tác s punčochou ukradenou z muzea údajně připatřila slavnému pirátovi séru Francesi Drakeovi, opět pozvedl a pravil.
3: Slavnostně tě pasuji na rytíře podvazkového řádu Kudly Dederona.
2: A udeřil tím tácem Hihlíka do hlavy. Hihlík si oddechl. Má to za sebou, ani to moc nebolelo.
3: Teď se postav a ukaž mi levé ucho.
2: Dederon mu dvěma prsty ucho řádně promnul a druhou rukou mu probodl lalůček mocným spínacím špendlíkem. Hihlík jen sykl. Věděl, že bolest nesmí dát najevo.
3: Tento špendlík tě spíná s námi všemi,
2: zvolal Dederon a hned na to se ti vychrtlí ošpendlíkovaní lichožrouti kolem Hihlíka radostně srotili. Teď už se k němu přišoural i Tulamor junior. Každý kromě Hihlíka by poznal, jak žárlí. Ani Dederonovi to neuniklo.
3: Co vy dva? Tváříte se jako spiklenci a přitom jste bratranci,
2: zašklebil se. Nečekal na odpověď a vedl je do komory se železnými dveřmi. Ze zaprášené skřínky vytáhl to, na co Hihlík nejvíc čekal. Váček s amuletem. A sám mu ho pověsil na krk. Hihlík to přijal zdánlivě bez zájmu. Víc ho zaujaly prázdné igelitové pytle v koutě. Z ničeho nic do nich začal strkat všechny ponožky, které tu byly všude rozházené. Dederon na to nevěřícně zíral.
3: Co to děláš?
2: Zeptal se až po chvíli.
4: Bratránek tu uklízí. On je takhle vychovaný.
2: Chechtal se Tulamor junior.
5: Klídek! Dělám tu místo pro další.
2: Utrousil Hihlík na půl pusy a cvrnul do špendlíku, i když to trochu bolelo.
3: Líbíš se mi čím dál víc, pochválil ho Kudla. Místo to budeme brzo potřebovat.
2: Na co, šéfe? Zeptal se Hihlík.
3: Čekáme přece výkupný.
2: Odpověděl Dederon a Hihlíka poslal pryč. Tulamora zavřel v komoře a odešel do své tajné místnosti, kam nikdo nesměl vstoupit. Potřeboval si promyslet, jaký další tah udělá v rozehrané partii s velkým šéfem. A hlavně potřeboval si šlehnout. Vytáhl z pouzdra ponoštičku a namočil jí do plechovky piva. Dneska si ten dudlí pěkně vychutná.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Strašidla přece nejsou. Škubánek si hověl na kanapy až po uši ponořený do čtení, aby si knížku, jak se patří, vychutnal, dokonce četl nahlas.
1: Noc se snášela neúprosně, jen černé zuby cimbuří vyhlodávaly na setmělém nebi chmurnou siluetu hradu Grafensteina. Pomalu odbíjela 12. a dveře se zlověstně otevřely.
0: Dveře se skutečně otevřely a objevila se v nich Káťa v noční košili. Tak dost, prohlásila. Už je 10. Každý pořádný pes buď hlídá, nebo spí.
1: Když teď je to právě nejnapínavější,
0: žadonil Škubánek. Aspoň kdybys četl něco pořádného, ale takovou hloupost, strašidlo na hradě Grafensteine, kroutila hlavou Káťa. Strašidla přece nejsou.
1: To vím taky, bránil se Škubánek, ale mám je rád.
0: Číst takové historky na noc je nezdravé. Uzavřela debatu Káťa a zabouchla za sebou dveře. Škubánek se obrátil na druhý bok a pokračoval tam, kde přestal.
1: Náhle za oknem vyvstal záhadný stín.
0: Škubánek, zabraný do čtení, vůbec netušil, že se venku za oknem opravdu cosi objevilo. Byl to kocour Luciáš. Přilákaný světlem chtěl vědět, co se u sousedů děje. Chvíli poslouchal, jak Škubánek čte, a hned v něm začal klíčit nápad.
1: Bledý srpek měsíce váhavě vycházel za severní věží, jako by se bál osvětlit scénu toho neblahého divadla.
0: Škubánkovi přeběhl po zádech pocit příjemného strachu.
1: To je nádhera, to se krásně bojím,
0: liboval si.
2: Jen počkej, ona tě ta slast přejde,
0: mnul si pracky Luciáš. Na prázdné prádelní šňůře, která vedla od okna k jabloni na zahradě, visel zapomenutý povlak na peřinu. Kocour ho rychle sundal a natáhl ho na sebe. Jeden cíp měl jako kápy na hlavě, pracky zastrčil do dvou vedlejších rohů a poslední cíp se za ním táhnul po trávníku jako vlečka. Škubánek pokračoval.
1: Půlnoční ticho bylo najednou přeťato táhlým zakvílením.
0: Mňau! Zakvílel venku Luciáš. Škubánek spozorněl, ale pak se usmál.
1: Já musím mít báječnou fantazii, já to zrovna slyším.
0: Kocour se zatím vyškrábal na jabloň a jako provazochodec se pustil po prádelní šňůře přímo k osvětlenému oknu.
2: Mňau!
0: Škubánek se konečně otočil, podíval se ven a uviděl bílou postavu, která se krok za krokem blížila vzduchem.
1: Tomu říkám představivost!
0: Pochvaloval si.
1: Já to dokonce i vidím.
2: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
0: Skučel procítěně Luciáš a pohupoval se na prádelní šňůře.
1: Ještě že vím, že strašidla nejsou, jinak bych se snad vážně bál,
0: přiznal Škubánek, otevřel okno a vykouknul ven.
1: Hele, Káťa zase zapomněla sundat šňůru na prádlo.
0: Všimnul si Škubánek a sesmekl ji se skoby na okenním rámu. Šňůra spadla na trávník a Luciáš se skutálel do kompostu.
2: Mňau, vajs, jau, vajs, tohle ti nedaruju.
0: Zbíral se kocour ze země. Ale sotva se trochu vzpamatoval, hned zastajně nakukoval oknem. Škubánek právě otevřel dvířka od kamen a chtěl přiložit, ale kbelík byl prázdný. Popadl ho a vyšel ven.
2: Parádní šance!
0: Radoval se Luciáš. Podkasal si povlak a rychle se protáhl malým okýnkem do sklepa. Jakmile zarachotil klíč v zámku a Škubánek vstoupil do sklípku, vztyčila se před ním na hromadě uhlí bílá postava a hrozivě k němu natahovala ruce.
1: Ta představa je pěkně neodbitná, nejspíš bude utkvělá.
0: Přemítal Škubánek, nabral plnou lopatu uhlí a hodil ji po duchovi. Ten obratně uhnul stranou a pak hup, skočil Škubánkovi rovnou na lopatu.
1: Fuj, tak dotěrnou představu jsem ještě neměl. Jedeš?
0: Vyštěkl Škubánek a vší silou odhodil ducha na hromadu uhlí. Uhlí se sesypalo a kocour pod ním úplně zmizel.
1: Konečně je to pryč.
0: Odechl si Škubánek, nabral kyblík a zamknul sklep.
2: Mám toho akorát pokrkla.
0: Naříkal Luciáš, když se mu konečně podařilo vystrčit hlavu z hromady uhlí a klopotně se hrabal ven.
2: Teď se těš!
0: Vysoukal se zpátky na zahradu a hned šmíroval, co dělá Škubánek. Ten přiložil do kamen a pustil televizi, aby se ještě podíval na předpověď počasí. Luciáš na nic nečekal, vyšplhal po okapu na střechu, skočil na televizní anténu a začal na ní cvičit jako na hrazdě. Na obrazovce se objevilo zrnění a šikmé klikyháky.
1: Vítr už nám zase otočil anténu.
0: Posteskl si Škubánek a rozběhl se na půdu. Vylezl vikýřem a chtěl anténu opravit.
2: Mrňau, mrňau, ajú, mrňau, mrňau.
0: Metal kocour na anténě veletoče a otrhaný povlak za ním vlál jak turecká fangle.
1: No nazdar, zarazil se Škubánek. Já už to vidím všude.
0: Natáhl z vikýře packu a prudce otočil anténou. Na to Luciáš ovšem nebyl připraven. Spadl z antény jako hruška a zahučel krbovým komínem rovnou do ložnice, kde spala Káťa. Měl kliku, že tam nebylo zatopeno. Káťa měla tvrdé spaní, ale taková rána by probudila i mrtvolu. Posadila se na posteli a zůstala zírat. Z krbu se štrachalo umouněné strašidlo, vzdychalo, kňučelo a tápalo rovnou k její posteli. Luciášovi se při pádu komínem smekl povlak přes oči a vůbec neviděl, kde je.
3: Pomoc! Strašidlo!
0: Vykřikla Káťa, vyskočila rovnýma nohama z postele, zapadla do skříně a přibouchla za sebou dveře. Skrčila se v koutku šatníku a drkotala se strachy.
3: Pomoc! Škubánku!
0: Luciáš konečně vystrčil aspoň jedno oko dírou v povlaku a uviděl, jak se nad ním tyčí skříň a celá se zlověstně chvěje.
2: Co je to?
0: Lekl se Luciáš a chtěl se dát na útěk. Ale ta skříň ho držela a ať se snažil sebe víc, ne a ne se od ní odlepit. Vší silou táhnul k oknu a skříň se hrozivě sunula za ním, krok co krok. Luciáš neviděl, jak Káťa skočila do skříně a už vůbec netušil, že tam přibouchla i jeho vlečku. Zatáhnul ze všech sil, skříň se hrozivě naklonila a s rachotem se poroučela rovnou na kocoura.
2: Mňau! Pomoc! Pomoc!
0: V tom se na prahu objevil Škubánek. Postavil povalenou skříň, ta se otevřela a Škubánek popadl ducha za šos. Z povlaku se vymotal kocour a spasil se skokem z nejbližšího okna.
1: Vida, Luciáš, to mě mohlo napadnout. Já už se bál, že mi straší ve věži.
0: Oddychl si Škubánek a teď teprve uviděl v koutě šatníku přikrčenou Káťu.
1: To se ti povedlo, takhle kocoura doběhnout s tou skříní.
3: Kde pak? Já tam vlezla strachy, přiznala se Káťa.
1: Neříkej, vždyť přece víš, že strašidla nejsou,
0: divil se Škubánek.
3: To vím, ale já na to v tom leknutí úplně zapomněla.
0: Usmála se Káťa a vlezla do postele. Škubánek se taky uvelebil ve svém pelíšku.
1: Měla zpravdu, tahle literatura je opravdu nezdravá. Už nikdy nebudu číst takové horory před spaním. Čestné psí slovo!
0: Sliboval a zahrabal se do peřin.
1: Dobrou noc!
3: Všechny blešky na pomoc, dodala Káťa a zhasla noční lampičku.

0: Básničku. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: svítalo. Slunce se vyhouplo nad les jako veliká rozžhavená slunečnice. Někde nedaleko ve smrčině křikla sojka. V chaloupce ze starého klobouku se probudil skřítek Racochejl. Zahýbal svýma velkýma růžovýma ouškama, zívnul a chtěl si uhladit své tři vlásky. Ale co to? Místo jemného chmíří má najednou na hlavě huňatou, rozježenou kštici.
1: Že by mi přes noc narostly vlasy?
0: A hned utíkal k lesní kalužince. Rozhrnul popadané listí a jehličí a zhlížel se ve vodním zrcadle.
1: No jo,
0: užasl.
1: Už je to tak. Včera jsem měl jenom tři tenké vlásky a dneska vypadám jako rozuřený kartáč.
0: Prohlížel se, co mu ještě přes noc dorostlo. No moc toho nebylo, akorát se mu ještě trošilinku zvětšil nos a narostly mu strakaté ponožky. Jinak nic.
1: Ale stejně, to musím hned ukázat skřítkovi Polníčkovi,
0: vydechl Racochejl.
1: Ten bude koukat.
0: A hned upaloval na pole do jeteliny. Uprostřed pole stála na tenkém stonku prázdná makovice jako rozhledna. Zvolna se komíhala ve větru a chrastila jako uschlý list. Tam bydlel skřítek Polníček. Racochejl doběhl k makovici a se zdola volá.
1: Podívej, co mám na hlavě, narostly mi vlasy.
0: Polníček spustil se zora z chůdky z přesličky a zavolal.
1: Tak pojď se mi ukázat.
0: Racochejl se vyškrabal až nahoru do makovice a rozjásaně zvolal.
1: Dokoukni se. Co mám na hlavě?
2: No jo, povídá Polníček. Teď už jsi vlastně dospělý skřítek.
1: Já ti to chtěl jenom ukázat,
2: řekl zadýchaně Racochejl. Ale teď už zase musím domů.
0: A se běhl dolů po přesličkovém žebříku.
1: Racochejle, kdybys něco potřeboval, tak klidně přijď.
0: Volal za ním Polníček ze své makovicové rozhledny a mával slaměným kloboučkem. Racochejl vyběhl z jeteliny a pelášil do lesa. Přiběhl k mechovému kamenu a kouká.
1: To se mi snad jenom zdá.
0: Chalupa nikde. Místo ní tam stojí obrovský hřib máslák. Z mechu roste tlustá noha, že by ani 10 skřítků neobejmulo. Nahoře širokananánský klobouk jako paraple a na něm úplně až nahoře se klinká Racochejlí chaloupka.
1: No, co to, no, tedy toto, co to je?
0: Zakoktal se Racochejl.
1: Copak tohleto se smí? To se dělá. Ty, hřibe jeden, máslovatej, sádlovatej, to nemůžeš dát pozor, kde rosteš. Vždy ty máš moji chaloupku nahoře na tvém klobouku.
2: Kde rostu, tam rostu,
0: odsekl hřib. Tvářil se povýšeně přímo na bubřele a bylo vidět, že se nehodlá se skřítkem bavit.
1: No tohle, tak co já teď, co jí teď? No tohle, jak já teď, no jo, co teď?
0: Racochejl jenom poknikoval a byl z toho celý úplně vedle.
1: Co pak ti nestačí jeden klobouk, to musíš mít hned dva.
0: Čím víc, tím líp. Zavrčel hřib. Racochejl se naježil.
1: Ty, Houbo jedna houbovatá, lakomá, hned mi ale vrať moji chaloupku, nebo se rozlobím.
2: No to bych si vyprosil, abych byl nazýván houbou, řekl povýšeně Hřib. A ty tady kolem mě moc neposkakuj, nebo tě zaplácnu kloboukem, mrňou si.
0: Racochyl viděl, že s Hřibem nebude žádné lehké pořízení.
1: Tch, to se ještě uvidí, kdo koho zaplácne,
0: zahuhlal.
1: Tak ještě naposledy a po dobrém. Dáš mi moji chaloupku nebo ne?
0: Ale nafoukaný Hřib už ani neodpověděl. Racochyl tam ještě chvilku otálel, potom kousnul Hřiba do nohy, ale s tím to ani nehnulo. A tak se nakonec rozhodl, že zajde za skřítkem Polníčkem, aby mu poradil. Přihrnul se na pole a zatřásl makovicí.
1: Co se děje?
0: Vykoukl skřítek.
1: Pojď dolů, potřebuju tvoji pomoc,
0: zavolal Racochyl. Polníček sjel po makovicovém stvolu jako po hasičské tyči.
1: Tak povídej, co tě trápí?
0: Racochyl svěsil ouška, vzdychnul a pak to celé své trápení Polníčkovi vypověděl. Polníček si to vyposlechl a pak se zachechtal.
1: Myslím, že bych věděl, jak dostaneš svoji chaloupku zase zpátky na zem. A jak?
0: Vykulil Racochyl oči.
1: Nech se překvapit, řekl tajemně Polníček. Pojď, jdeme na něj, na Hřiba.
0: Proběhli jetelinou a vklouzli do lesa. Už byli skoro u mechového kamene, když tu najednou Polníček syknul.
1: Počkej, musím ti říct, co máš dělat, ale tak, aby to nikdo neslyšel.
0: Přitáhnul si Racochyla za ucho a něco mu tam dlouho šeptal jako do kornoutu. Racochyl pozorně poslouchal, napřed se tvářil vážně, ale pak vyprsknul a začal se chichotat do dlaní. Polníček se schoval do trávy a Racochyl vyšel na palouček k mechovému kamenu. Hřib tam stál, tvářil se povýšeně a naparoval se. Racochyl se prošel tam a zpátky a jen tak, jako by nic prohodil.
1: Pěkný Hřib, pěkný. Jenom škoda, že už tady dlouho stát nebude.
0: Hřib nic, jenom zamrkal.
1: Jo, jo, škoda přeškoda.
0: Vzdychal Racochyl, tvářil se soucitně, ale po očku pokukoval, jak to působí. To už Hřib nevydržel.
2: Jak to, že tady nebudu dlouho stát? Vyjel nakvašeně na skřítka.
1: Ale,
0: vzdychl Racochyl,
1: před chvílí jsem totiž potkal Ježka a ten říkal, že dostal chuť na Hřiby. A teď jde sem.
2: Jenom, jestli je to pravda,
0: zapochyboval nejistě Hřib. Ale v tom se ozval z lesa ukrutný jekot.
1: Já jsem Ježek a jdu na Hřiby,
0: vřískal Polníček ještším hlasem.
1: A všechny je s ním, hlavně ty velké.
2: Už je tady.
0: Vyděsil se Hřib, sklapl klobouk jako paraple a zajel do země. A v tu ránu byla Racochylova chaloupka zase dole v mechu. Přiběhl skřítek Polníček a zašeptal.
1: Teď ji musíme honem otáhnout kousek stranou, někam, kde nic neroste, aby se to třeba ještě neopakovalo.
2: Halo, je mě vidět,
0: ozval se ustrašeně Hřib ze země.
1: Jo, trošinku jo,
0: křikl Racochyl.
1: Malonko ti kouká špička klobouku.
2: Je, tak mě nahoře něčím zaplácni, žadonil Hřib, ať nejsem ani trochu vidět.
1: A to já zase rád pro tebe udělám,
0: zašklebil se Racochyl. Nabral z kalužinky hrst bláta a plesk.
2: Připlácl ho Hřibovi na hlavu.
1: Jo, pěkně si ho zaplácl,
0: řekl uznale Polníček.
1: Však jsem si dal taky záležet, povídá Racochejl. Ale já mu to říkal. A co jsi mu říkal?
0: Ptal se Polníček. Racochejl se rozesmál.
1: No, že se ještě uvidí, kdo koho zaplácne.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha hněv. Moucha hněv přilétne, cítíme-li uvnitř sebe vztek, naštvanost či zuřivost. Někdy nám přitom vyklouzne z pusy křik a nadávky, které nás pak mrzí. Přilétnout může ale i tehdy, zlobíme-li se na někoho právem. Eliška aneb i slova mohou zranit. Znáte ten pocit, když jste v něčem nejlepší? Když vám jde něco mnohem lépe než ostatním? Ferda byl přeborníkem ve hře na schovávanou. S plyšáky ji, hlavně v létě, hrávali skoro každý den. Odpoledne se scházeli na prostranství mezi domy a vydrželi až do setmění. Byla tam spousta stromů, stará kůlna, několik betonových sloupků a plno dalších zákoutí, kam se dalo ukrýt. Zkrátka, ideální místo na takovou hru. Ferda se dokázal vždycky dobře schovat. A když pikal, uměl všechny najít, nikdo mu nikdy neproklouznul. Moc dobře to věděl a těšilo ho to. Jenomže někdy není dobré být pořád nejlepší. Může se nám totiž stát, že se přestaneme snažit, zvykneme si a bereme to jako samozřejmost. A přesně to se jednou přihodilo Ferdovi. Jako vždy se sešel s ostatními na oblíbeném místě. Losovali, kdo bude pikat. Nejkratší klacík si vytáhla opička. V Emušákově byla pár dnů a na schovávanou s nimi ještě nehrála. Byla ráda, že ji ostatní plyšáci vzali do party. Těšila se ze všeho nového. Měla hnědý ocásek a dlouhé ruce i nožky. Jmenovala se Eliška. Hra začala. Eliška si stoupla čelem k jednomu betonovému sloupku, zavřela oči a začala počítat do 20. Ostatní plyšáci se smíchem rozeběhli do všech stran. Jen Ferda čekal. Byla to jeho taktika. Měl jedno místo, o kterém nikdo nevěděl. Vždycky se tam schovával. Za starou kůlnou stál dřevěný sud. Byl prázdný, velký tak akorát. Ferda k sudu kdysi přistavil pár cihel, aby se mu do něj lépe lezlo. Mnohokrát se stalo, že kamarádi chodili kolem, ale protože byl sud vyšší než oni, nenapadlo je se do něj podívat. Malým otvorem, který v sudu byl, viděl Ferda, co se děje i kdo odkud vybíhá. Proto také, když později Pikal věděl, kam se kamarádi chodí schovat.
1: 19, 20. Před Pikolou, za Pikolou, nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát.
0: Zavolala Eliška a vydala se hledat kamarády. Jenomže na rozdíl od ostatních nešla po zemi. Byla to přece opička. A ty se, jak víme, pohybují po stromech. S tím Ferda nepočítal. Na sudu nebylo víko. A první, koho si Eliška z výšky stromu všimla, byl právě on.
1: Piki, piki, Ferda v sudu!

že šlápl vedle cihly a svalil se na zem. Ostatní se mezi tím seběhli, vše pozorovali a smáli se. Došel k ním. Ona podváděla, osočil se na Elišku, která nevěřila svým uším. Nepodváděla, ani náhodou, napočítala jsem do 20 a začala hledat. Jsi podvodnice, máš chodit po zemi, ne skákat po stromech. A taky se stajně koukala, jinak bys nevěděla, kde jsem. Ke všemu jsem si kvůli tobě odřel nohu. Rozčiloval se Ferda. Elišku začali bránit ostatní. Ferdo, nech toho, tak tě našla, to je toho. Ty jsi nás taky vždycky našel. Teď pikáš ty. Ani náhodou, s podvodníkama nehraju. Trhněte si nohou. Ferda se zbalil a šel domů. I když odešel, všem ostatním hru zkazil. Hlavně Elišce. Ale já vážně nepodváděla, vysvětlovala ostatním. Nekoukla ses ani trochu, ptali se plyšáci Elišky. Přeci jen trochu znejistili, opičku ještě moc dobře neznali a věděli, že najít Ferdu není jen tak. Eliška nepodváděla, ale neměla to jak dokázat. Bylo to Ferdovo slovo proti jejímu. Bála se, že se o ní v Emušákově začnou vykládat lži a ostatní jí neuvěří. Čestný slovo, že jsem se nekoukala, kam se schováváte. Pojďme si zahrát ještě jednu hru, zase budu pikat. Ostatní souhlasili. Druhý den potkala Eliška Ferdu. Ten už dávno pustil včerejší událost z hlavy. Čau Eliško, kam jdeš? Ahoj, za klukama, bobrem a medvědem. Budeme hrát vybíjenou, odpověděla Eliška. Bezva, zrovna jsem chtěl něco podniknout. Kde máte stráz? Zajímal se Ferda. Eliška se zastavila. Na ocásku jí přistála moucha hněv. Zabzučela směrem k Elišce, potichu, aby to Ferda neslyšel. Bzzz, vůbec se s ním nebav. Je to lhář. Zase ti něco provede. Bzzz. Od kdy se kamarádíš s podvodníkama? Neodpustila si Eliška. Jo, ty myslíš ten včerejšek, jak jsi podváděla. Já už jsem ti to prominul. Ty jsi odpustil mě? Moc dobře víš, že jsem nepodváděla. Byla to tvoje smůla, že jsi vlezl na takové místo. Neumíš prohrávat. Proto jsi zuřil. Já se nebudu kamarádit s někým, kdo se ke mně chová takhle. Víš, jak jsem vypadala před ostatníma? Jsem tu nová, nikdo mě moc nezná a ty si klidně pro nic za nic vymyslíš takovýhle lži. Ahoj, vyhrkla Eliška a odešla. Ferda se loudal domů a přemýšlel o tom, co mu Eliška řekla. Opice jedna opicovitá, ať si trhne ocasem. Jí nepotřebuju, myslel si. Ale někde uvnitř to Ferdu mrzelo. Jak rád by teď hrál vybíjenou. Od té doby, co se při schovávané Ferda choval tak ošklivě, se mu skupinka plyšáků, se kterými hrál, vyhýbala. Opičku nepotkával. Občas ji někde zahlédl, ale když si ho všimla, skočila na strom a byla pryč. Nechtěla se s ním potkat, natož mluvit. Jednou na ní Ferda narazil u obchodu, zrovna si selvem kupovala zmrzlinu. Jakmile Eliška Ferdu spozorovala, rychle se rozloučila a odhopsala pryč. Ahoj, pozdravil Ferda. Čau, odpověděl lev. Posadil se a lízal zmrzlinu. To je hrozný, jak se mi Eliška vyhýbá, neodpustil si Ferda. Lev se napřímil. Se jí divíš? To ty jsi byl ten, kdo podváděl. Udělal jsi chybu, kamaráde. Měl by ses omluvit. Já být na jejím místě, vypráším ti kožich. Měj se. Odešel. Ferda ho zaraženě pozoroval. Nelíbí.

nelíbilo se mu, co lev řekl. Ani trochu. Asi po 14 dnech už to Ferda nevydržel a počkal na Elišku před domem. Nemohli se minout. Nebyl tam žádný strom, na který by vyskočila. Vyšla ze vchodu. Ahoj, Eliško, prosím tě, počkej chvíli, potřebuju s tebou mluvit. Ahoj, ale já nepotřebuju mluvit s tebou. Vážně nestojím o kamaráda, jako jsi ty, odpověděla opička. Právě proto jsem tu. Vím, že jsem na tebe byl zlej a křivdil ti. Lhal jsem, když jsem říkal, že jsi podváděla. Hrozně mě vytočilo, že jsi mě našla. Musím se naučit prohrávat. Promiň. Opička chvíli přemýšlela. Víš to? Pojď se mnou, řekla po chvilce. Přišli do dvora, kde se hrála schovka. Ostatní už čekali. Byli překvapení, koho opička přivedla. Ferda všem zopakoval, co řekl předtím Elišce, že nepodváděla a že je obvinil neprávem. Plyšáci s Ferdou a Eliškou začali hrát znovu na schovku. Eliška pikala. Ferda věděl, že do sudu se schovat nemůže, to bylo jasné. Ale kam? Jiná místa neznal. Nakonec se schoval za zítku. Před pikolou, za pikolou, jdu! Zavolala Eliška a vydala se ostatní hledat. Zahlédla hnědý ocásek. Piky, piky, lev za stromem! Pokračovala dál. Uviděla Ferdu. Zarazila se. Vzpomněla si, co jí provedl. Bála se, že když ho najde, vše se bude opakovat. Zároveň mu ale chtěla dát šanci dokázat, že myslel vážně, co jí řekl. Piky, piky, Ferda! Za zítkou! Zavolala Eliška. Ferda vylezl. Seš dobrá, uznal Ferda. Když to říkal, usmíval se. Nebylo to tak strašné prohrát. Pořád to byla sranda a pořád to bylo lepší, než když se na něj opička hněvala. Další hru pikal lev a Ferdu nenašel. Všichni byli nakonec spokojení a večer se rozběhli domů. Zítra sraz ve 16:00, volali na Ferdu.

0: vtipk.
1: Do kadeřnictví přijde silně kudrnatý pán a ptá se.
2: Prosím vás, stříháte také pudly?
1: Ano, posaďte se.
0: To ta paní holička si myslela, že ten pán je puro.
3: Aby ho nestříhla do oučka.
4: V tom čase bydlel v Jičíně a vařil tam pivo, sládek, kule. Jméno měl divné, ale pivo vařil dobré. A proto ho ve městě rádi strpěli, i když to byl veliký rimbuch a zem se pod ním lámala jako marcipán. No v celém Jičíně byla jenom jedna židle, která ho unesla. Rumcajs neměl sládka rád. On mu často chodil po pasekách v lese Řáholci a hledal tajné kořínky do piva. Tlápy měl jako haratláp, kam šlápl, tam vždycky něco vyvedl.
2: Proč mi, kule, nechodíš v lese po lidsku? Vyčítal mu Rumcajs.
4: A kule opatrně udělal krok a zatlápnul bažantici na vejcích. Udělal druhý a zaril se patou až na dno jezevčí komory. Bokem otloukal duby i buky, až se z nich loupala kůra. No, to byl sládek kule.
5: Tou dobou Cipísek dotrhával druhé šaty a pouštěl se pořád hlouběji do lesa Řáholce, až měla Manka strach, aby ho nepopadly divoženky nebo aby se nepopálil o ohnivého muže.
2: Ať si Cipísek užije ode všeho, říkal na to Rumcajs.
5: Jednou Cipísek zašel až nejhlouběji do lesa. Stromy tam nešuměli, ale šeptali a nikdo jim nerozuměl. A byla tam tma. Kdo tam přišel, dostal strach a vrátil se. Cipísek udělal ještě krok za tmu a stojí u studánky, o které se v Jičíně říkalo, že ji hlídají víly. A kdyby prý ji neuhlídali, museli by odejít a venku v poli by je vítr rozfoukal. Víly tam seděli. Bylo jich 7. Já jsem Cipísek, my jsme víly, řekli víly a jemnými prstíčky odstrkovali smetí, co napadalo do studánky. Já vám pomůžu.
6: Tak dobře,
5: řekli víly a udělali mu mezi sebou místo. Je, vy jste hezké.
6: Povíme ti za to pohádku.
5: Povídali mu pořád stejnou pohádku, ale byla stále jiná. Cipísek tam chodil každý den. Měl už mezi vílami vysezený důlek. Víly se divili, jak je možné, že někdo může vysedět v zemi důlek. Když ale Cipísek přišel k studánkovým vílám po 9, vidí, že pletou kabelky ze zelené trávy a pláčou přitom. Proč pláčete?
6: Jen se podívej.
5: A ukázali na studánku a ona byla vyschlá, není v ní ani očko vody. Vy jste tu studánku vypili?
6: Ne, ona přestala.
5: A proč přestala?
6: To nikdo neví.
5: Řekli víly, dali si kabelky z trávy pod rameno a že půjdou.
4: Nikam nechoďte, já se nejdřív podívám, proč ta studánka přestala.
5: Hledal hluboko v lese Řáholci a pak ještě na samém krajíčku a vidí tam pod trnkou sedět člověka. Ten člověk si hověl v hlubokém dolíku a chrápal, jako když se přesýpá štěrk. Všude pod ním prýští ze země pramínky vody, ale za ním je sucho jako v hrachovině. Před ním je vody dost, ale za zády mu vadne tráva. Cipísek zavolal tomu Rimbuchovi do ucha.
4: Vstávej!
5: Rimbuch zachruněl, jako když se v lomu sype kámen.
2: A co bych stával? Já jsem kule, sládek z Jičína.
4: Vstávej! Sedíš na žilkách, co vedou výlám vodu do studánky.
2: Sládek kule sebou zavrtěl v dolíku a spal dál.
4: Jestli ta studánka neobživne, víly budou muset z lesa a rozfouká je vítr.
2: Jach, udělal sládek kule a spal dál.
5: A tak si Cipísek našel malého červeného mravence a pustil ho Sládkovi za košili. Mravenec se dal do Sládka jako kleštičkami. Sládek kule vykřikl. Vyletěl na nohy a žene se do jičína, aby mu Sládková vyhnala mravence z košile.
7: Když už kule netiskl tolik zem, voda se vrátila do žilek a studánka se probudila. Víly se k ní sesedly a odstrkovali prstíčkem smetí. Na večer se ty víly trochu lekly, to, když Runcaj z posedmé vystřelil z pistole píchou, jakého má synka.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová, Hanka Kynichová přišla s námi dnes cvičit a my jsme rádi, že je tady.
2: A já mám radost, že vy máte radost, že jsem tady a já jsem si dnes pro vás připravila takový typ cviků, které můžete využít například, když dlouho cestujete v autě.
0: No a teď jsou vlastně hodně dovolené, takže se hodně cestuje,
2: a nebo vi? Když náhodou nemáte co dělat a koukáte na dvě pohádky za sebou.
0: Jejda.
2: Tak se nám zkracují svaly. A protože jsem cvičitelka a my si teď některé cviky ukážeme, ale hlavně, vy už je totiž umíte z předchozích dílů, tak na ně jenom zavzpomínáme.
0: Čukneme na ně.
2: Piggy, děti, nejdříve uvolníme ramena, co říkáte? Mhm. Já už stojím v mírném rozkročení, to znamená, že máme nožky mírně od sebe, Piggy má kopítka mírně od sebe, ruce máme podél svého těla.
0: No.
2: A teď ramínka vytáhneme směrem k uším nahoru. Ping.
0: Ping.
2: A zase směrem dolů. Ping.
0: Pong.
2: A ještě jednou. Ping nahoru. Ping. Vytáhneme ramena k uším a pustíme je dolů.
0: Pong.
2: A teď si uvědomíme na svých pažích dlaně a ty dlaně zatlačíme ještě více k zemi. Takže ping, ramena vytáhnu
0: k uším. Jako kdyby mě někdo ze zdola tahal za prstičky.
2: Ano.
0: Sobě. Trpaslík, tahá mě za prstičky, trpaslík.
2: Ping, zdvihni ramena k uším. A šup, jdeme na trpaslíka, dlaně k zemi a ramena zasadíme. Ještě jednou nahoru, ramena k uším, ping, a dolů a tlačíme dlaněmi do sebe. A tlačíme dlaněmi do země. Tak, a teď jdeme právě na ten cvik, který už jsme se učili. Ukloníme se hlavu k pravému ramenu, takže jakoby ouško táhneme k pravému ramenu. Piggy, nádherně se Piggy nadechl nosem, chválím ho, nádech. Narovnám hlavu a zase s výdechem, ať už pusou a nebo nosem, ukloníme svoji hlavu k druhému ramenu. Tak, ještě jednou nádech nosem, máme hlavu rovně. S výdechem položíme hlavu uchem k jednomu ramenu, znova nádech.
0: A já i myslím na to, abych měl zatažený ocázek.
2: A bříško.
0: Abych měl, viď, bříško a ocázek.
2: A jestli se vám podařilo nafouknout i bříško při tom nádechu nosem, tak to je velká pochvala. A děti, teď si ještě položte ruku na ucho.
0: Takže třeba levou ruku na levé ucho.
2: A vytvoříme tlak hlavy do dlaně a dlaně do hlavy. A já počítám do 10. Ano, ano, a počítáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teď si nadechněte nosem do bříška a ukloňte hlavu na opačné rameno. A narovnejte. Takže teď jsme udělali takový protitlak a hlavně jsme procvičili krční páteř, takže pojďte ještě na pravé ucho dát pravou dlaň. Tlačíme teď proti sobě, počítám do 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Povolte a ukloňte hlavu na druhou stranu. Tak děti, jdeme to zopakovat. Stojíme v mírném rozkročení. Ramena přitáhneme nahoru k uším. Ping. Dlaně dolů, ramena dolů. Ping. Tahá nás za ně trpaslík. Povolím dlaně. Ukloníme hlavu k jednomu ramenu a držím. Nadechneme se nosem do bříška. Ukloníme hlavu k druhému ramenu. Narovnáme se. Tlačíme si pravým uchem do pravé dlaně po dobu 10 dob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Povolím napětí a ukloníme hlavu.
0: Na opačnou stranu, než jste měl ruku.
2: A zpět narovnáme a tlačíme levou rukou do levého ucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A povolíme na druhou.
0: Za ouškem, kde jsem neměl ruku.
2: Ale já pevně věřím, že naše děti Piggy, které s námi sportují, moc nelenoší, že toto cvičení zas až tak úplně nepotřebují. A já všem dětem přeji krásné prázdniny a budu se těšit zase příště, jak s Piggym, tak s vámi. Na viděnou, je, holky, Piggy mi tady usíná, já už
0: já
2: musím domů.
0: Já jsem cvičil a měl jsem zavřená očička a teď jsem se rozzýval.
2: Tak si pěkně zívněte, já se tentokrát rozloučím za Piggyho s vámi, mějte se krásně, chro, chro, chro.

0: Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Co z to urvaj, co z to splet? Třikrát dvě je šest. Možná. No počkej, na mě si nepřijdeš, nádhero. Já tě předjedu, bílý červe. Jedu.
1: Kurvínku.
0: Dostal jsem tě, bíráku.
1: Jak to se mnou mluvíš?
0: Je, co? Cože? To jsi ty, taťuldo? Ahoj.
1: Co se tady flákáš?
0: Neflákám, hraju si, závodím. Hele, a hele, tati, to byla bouračka, co?
1: Zavři ten počítač.
0: Co?
1: Zavři ten počítač.
0: Tati.
1: Povídám, zavři to. Tolik hodin, jak to, že už nejsi v posteli?
0: Co?
1: Hele, nedělej, že neslyšíš. Ptám se, jak to, že už nejsi v posteli?
0: No já.
1: Hele, já nechci slyšet žádné výmluvy, hurvínku. Šupej, už je pozdě a zítra hola hola, škola volá.
0: Když já bych si rád ještě trošku pohrál a pak bych...
1: Žádné takové, já bych a pak bych... Pak bys leda pozdě bycha honil.
0: Cože? Jakého bycha mám honit?
1: Ale žádného bycha.
0: Jsi říkal, že bych pozdě honil nějakého bycha?
1: Šmankote, to se tak říká. Pozdě bycha honití, že ano? Rozumíš?
0: Ne.
1: Zkrátka, dobře, musíš se jít pořádně vyspat, zítra je škola, no.
0: No to vím taky.
1: No tak šupej včas do postele, nebo zase zaspíš.
0: No dovol já.
1: No a kdo asi jiný, ty? Tulínku, když jsi prý v tomto týdnu už po čtvrté přišel pozdě do školy.
0: No.
1: Co z toho vyplývá?
0: Že je dneska čtvrtek.
1: Středa.
0: Počkej. Tak jak jsem tedy mohl přijít pozdě čtyřikrát? Přece počítej se mnou. Je pondělí, pak úterý a středa. To jsou přece tři dny, ne čtyři. Ha, neví, co mluví.
1: A kdo?
0: No úča, pančelka. Kdo jiný by si asi tak mohl stěžovat?
1: Hurvínku, jak to mluvíš o své paní učitelce? Pamatuj si, že páni učitelé mají vždycky pravdu.
0: I učitelky?
1: I učitelky.
0: Tak tomu nevěřím.
1: No dovol.
0: Dovolím. Včera nám totiž paní učitelka říkala, že 3 a 3 je 6.
1: No a co, je to správně?
0: No vidíš, jenomže dnes zase tvrdila, že 6 je 3x2.
1: No to je hrůza.
0: Viď.
1: Po kom ty kluku seš?
0: Nejspíš po tobě. Tuhle jsem dostal kouli jenom proto, že si mě přesvědčil, že básník Walker není Jiří, ale Johnny.
1: To jsou fraporte.
0: Viď.
1: Ne, to jsem asi... To jsem se přiřekl. Víš? Tak už uháněj.
0: A tohle to je šikana, nic než šikana.
1: Urvajs.
0: Jo.
1: A než hupsneš do peřin, tak napíšeš stokrát, nemám být hloupý a drzý. A já se ti pak po to podepíšu.
0: Tak to jo.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

se tvá smůla a já jsem tvůj pej. Všechno ti hned zkazí a zmrazím tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem tvá smůla a já jsem tvůj pej. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbaví, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš

0: Já jsem tvá smůla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem tvá smůla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, ty můžeš je vlka. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš si lkát.
1: Léčení kašpařin. Bylo nádherné ráno. Na tenké větvičce rozkvetlé třešně seděl ptáček modráček a pohupoval se ze strany na stranu. Z jasně zelené trávy vystrčil zlatou kštici krokus a zasvítil v nečekaném záblesku jarního slunce. Paní Žihadlová opékala na černé litinové pánvy proužky slaniny a přitom si tiše pobrukovala. Jaro je ze všech ročních dob nejkrásnější. Obrátila se k Máňovi, což byl jejich pes. Ležel ve dveřích kuchyně, drbal se za uchem a čekal, až o něj někdo zakopne. Paní Žihadlová vytáhla opékač topinek, připravila malinovou zavařeninu, vyšla do haly a zavolala směrem k ložnici v prvním patře. Jindřichu, snídaně! Pak si vzpomněla i na syna. Filipe, jestli pak už vstáváš? Filipovi bylo 10 a pod peřinou měl teploučko a tak jen ospale zamručel. Jsem už skoro oblečený, mami, hned budu dole. Paní Žihadlová přišla k otevřeným dveřím na verandu a nadechla se vonavého ranního vzduchu. Z rozjímání vytrhl pan Žihadlo, který se nabručeně přikolébal do kuchyně, zakopl o Máňu a zeširoka tlápl do jeho misky s vodou stojící vedle sporáku. Paní Žihadlová běžela pro hadr, aby tu spoušť utřela. Pěkné přivítání hned po ránu, vrčel pan Žihadlo. Nezlob se, Jindřichu, je to moje vina, uklidňovala ho paní Žihadlová. Nemáš mokrou nohavici? Ale to je fuk, nasadil pan Žihadlo ublížený tón. Na tom nesejde. Jak to myslíš? Vzhlédla k němu udiveně paní Žihadlová a vyždímala hadr do kbelíku. Ani se neptej, řekl pan Žihadlo a naložil si na palačinku veliký kopec šlehačky. Nejsi nemocný, zarazila se paní Žihadlová. Snad ne. Aspoň myslím, že se tomu nedá říkat nemoc. Srdce mi krvácí. Paní Žihadlová namazala topinky máslem, dala do trouby nahřát talíře, přesunula slaninu na ubrousek, aby z ní okapal tuk, usmažila vejce, podívala se, jestli má káva správnou barvu, dolila Máňovi do misky vodu a řekla: Pro boha Jindřichu, vysvětli mi laskavě, o čem mluvíš, mně to nedává smysl. Náš Filip je šašek, komediant a kašpar, milátko, oznámil pan Žihadlo. Včera dělal takové vylomeniny, že jsi to v životě neviděla a navíc před panem Rudolfem, což je náš nejlepší zákazník. Upřímně řečeno, vůbec bych se nedivil, kdyby se rozhodl, že sem víckrát nevkročí. Ha, ale Jindřichu, usmála se paní Žihadlová, Filip se zřejmě jen snaží, aby byla nějaká zábava. Tomu říkáš zábava, když si někdo nacpe horkou bramboru do pusy? Uhodil pan Žihadlo pěstí do stolu. Tomu říkáš zábava, když do sebe někdo naleje plnou sklenici limonády, až se zakucká, zrudne jako rak a začne kašlat a plivat na všechny strany. Tomu říkáš zábava, když někdo švidrá očima a vyplazuje jazyk, aby si dosáhl na špičku nosu, stříhá ušima, stojí na hlavě a odříkává přitom abecedu dopředu i pospátku z jedné i z druhé strany. Já tedy ne. A dokonce ani pan Rudolf.
2: Víš, Jindřichu, připomněla mu paní Žihadlová, tuhle si sám povídal, že ten pan Rudolf je pěkně nudný patron. Jsou to tvá vlastní slova. Filipovi je teprve 10 let. Je to ještě dítě.
0: Já mu dám dítě, to bude koukat. Pan Žihadlo vstekle roztrhl krajíc vejpůl.
1: V tom se ozvaly na schodech kroky a do kuchyně konečně přiběhl Filip.
3: Ahoj, tati, ahoj, mami,
1: pozdravil vesele.
4: Dobré jitro, houkl pan Žihadlo.
1: Dobré jitro, hochu, ozvala se paní Žihadlová. Filip se posadil ke stolu, sáhl po cukřence a důkladně si pocukroval palačinku. Neslaď tolik, Filipku, napomenula ho maminka. Filip si nabral ještě dvě lžičky cukru a navrch vyklopil celou misku šlehačky. V očích mu zablísklo, protože dostal nový nápad. Obrátil se na tatínka. Mám ti předvést, jak se mi tohle všechno vejde najednou do pusy?
4: Nemáš, zahřímal tatínek.
1: A co kdybych přitom ještě pískal, já mám koně?
4: Ne,
1: zbělal zlostí tatínek. Víš co, radši se koukej nasnídat. Snažila se zachránit situaci maminka, která přinesla novou misku šlehané smetany. A co kdybych...
4: Už ani slovo,
1: zasýpal tatínek. Co se ti, tati, stalo? Jsi nemocný nebo co? Podivil se Filip.
4: Ano, jsem nemocný nebo co? Odsekl pan Žihadlo a zabořil lžičku do sklenice s malinovou zavařeninou.
1: Donesu ti aspirin, vyskočil Filip od stolu. Radši hned dva. Schválně, jestli je dokážu udržet cestou po schodech na nose.
4: Sedět zůstaneš?
1: Rozkřikl se pan Žihadlo. Budeš v klidu snídat a už ani muk.
3: No dobře, pokrčil rameny Filip. Nemusí být hned tak zlé.
4: Dost řečí, zaúpěl tatínek.
1: Filip na něj vrhl nechápavý pohled, znovu se posadil a pustil se do palačinky. Paní Žihadlová mu podala ubrousek a konečně si taky nalila hrnek kávy. Vyhlédla oknem na narůžovělé třešňové květy, na blankitné nebe a buclatého ptáčka modráčka, který se stále ještě houpal na větvi. A už jí nebylo do zpěvu. Upila trochu vlažné kávy a zamyšleně pozorovala snídající rodinu. Po snídani, když Filip s tatínkem odešli, si paní Žihadlová přihřála kávu, nalila si další hrnek a posadila se, že si přečte ranní noviny. Sotva je rozevřela, zahlédla koutkem oka cosi bílého na zemi pod Filipovou židlí. Schýbla se a zvedla malý zmuchlaný papírek. Pečlivě ho uhladila na koleně a četla. Milá paní Žihadlová, s vaším Filipem jsou ve škole potíže. Můžete se u mě prosím při nejbližší příležitosti zastavit? Zdraví vás Edita Mrkáčková, třídní učitelka. Maminka se podívala na hodinky. Když si pospíší, možná zastihne paní učitelku Mrkáčkovou ještě před zvoněním. Vytočila číslo školy. Paní učitelka i v telefonu slyšela, jak je paní Žihadlová rozčilená, a proto řekla: Nerada bych vám přidělávala starosti, není to žádná tragédie, ale asi byste měla vědět, že Filip dělá v poslední době ve škole samé kašpařiny, dokončila za ní paní Žihadlová větu.
2: No ano, to je to pravé slovo.
1: Na druhou stranu se ovšem musí uznat, že je s ním občas legrace. Spolužáci si o něm myslí, že je strašně vtipný a smějí se všemu, co udělá. Jediný problém je v tom, že Filip nezná míru. Asi ho budu muset nějak potrestat, proto jsem vám napsala.
2: To mě ani nepřekvapuje, povzdechla si smutně paní Žihadlová. Doma je to s ním úplně stejné. Nemohla byste mi prosím poradit, co s tím?
1: Ale ano, odpověděla paní učitelka. Měla byste zavolat paní Láry Fáry, určitě jste o ní už slyšela.
2: To jméno je mi povědomé, zamyslela se paní Žihadlová. Nějaká doktorka?
1: Ha, kde pak, to je taková jednahodná paní, která má ráda děti a pokaždé najde nějaký způsob, jak vyzrát na jejich zlozvyky. Zapište si její telefonní číslo. Javorovice 1, 2, 3, 4, 5.
2: Mamince se třásly ruce, když vytáčela číslo, ale paní Láry Fáry měla vlídný hlas A tak paní Žihadlová překonala rozpaky a začala líčit trápení s Filipem.
1: Paní Láry Fáry se rozesmála. Nic nového pod sluncem. Děti obvykle nenosí svatozář. Některé ze sebe dělají kašpary a jiné jsou zakřiknuté. Jedny jsou jako pěna a druhé natropí rámusu, až uši zaléhají.
2: Filipova maminka se přiznala, že jí osobně Filipovi kašpařiny tolik nevadí, to jen tatínka rozčilují.
1: Kdyby se to pořád neopakovalo, řekla paní Láry Fáry, asi bychom tomu nechali volný průběh. Ale takhle s tím radši něco provedeme. Ať se u mě Filip staví, dám mu kouzelný prášek. Příštích pár dní na něj občas špetku foukněte. Uvidíte, že se brzy vyléčí.
2: Maminka se strachovala, jestli ten prášek nemůže Filipovi ublížit.
1: Žádný strach, je to úplně neškodné, zasmála se paní Láry Fáry. Jen ho přejde chuť šaškovat před lidmi. Bude totiž neviditelný.
2: Maminka se zhrozila. Ani ona ho chudáčka neuvidí.
1: Když bude provádět ty svoje kašpařiny, tak ne, prohlásila paní Láry Fáry. Až se začne chovat normálně, bude zase všechno jako dřív. Co nejdřív ho ke mně pošlete a zachovejte klid.
2: Paní Žihadlová moc klidu neměla. Při mytí nádobí ani při úklidu, ba ani když skládala prádlo. Co když Filip zmizí a už se nikdy neobjeví?
1: Rozhodla se, že žádný kouzelný prášek nepotřebuje. Ty Filipovy kousky jsou ostatně docela zábavné. Třeba z něj jednou bude slavný komik. Pak zaduněla rána, rozletěly se domovní dveře a ozval se křik: Mami, kde jsi?
2: Filip byl doma ze školy. Paní Žihadlová se běhla po schodech do přízemí a oddechla si, že je to skutečně on, její synek, živ a zdráv. Hned se posadil ke stolu. Byl sice otočený zády, ale maminka si všimla, že má natržený rukáv. Zamumlal, že spadl z kola. Jen si trochu rozpáral kalhoty a na nových botách se mu udělal žralok. Ukázal mamince nohavici rozčísnutou až ke koleni. Pak předvedl novou hnědou polobotku s utrženou podrážkou a rozšklebenou špičkou. Kromě toho měl škrábanec pod okem a odřený nos.
1: Jel jsem z kopce kolem kostela se zavřenýma očima. Měl jsem nohy na řídítkách a pískal si písničku. Najednou proti mě vyrazilo pekařské auto a já nestačil zabrzdit. To by zkoukala, jak se všichni kluci smáli, když jsem se tam rozmáznul, vyprávěl vesele Filip. Maminka nařídila, aby se převlékl a došel si k ševci s rozbitou botou. Na zpáteční cestě jí něco vyzvedne u paní Láry Fáry.
2: A co ti vyzvednu, zajímal se Filip.
1: Maminka jen neurčitě mávla rukou.
2: Na večer se vyklonila z okna a viděla, že Filip se vrací obklopen hordou dětí. Na hlavě měl naraženou opravenou botu, na její špičce se komíhala sklenička se šroubovacím uzávěrem a úplně na vrchu seděla zelená žabka. Když si všiml, že ho maminka sleduje, zavolal: schválně, jestli s tímhle přeskočím trakář.
1: Rozběhl se, zakopl o hadici a vletěl jak dlouhý, tak široký do živého plotu. Sklenička od paní Láry Fáry se mu vymrštila do vzduchu a roztříštila se o beton. Paní Žihadlová vyběhla a začala sbírat střepy.
2: Filip se tvářil jako neviňátko.
1: Maminka ho poslala pro čistou obálku a malou dřevěnou lžičku.
2: Opatrně shrnula kouzelný prášek a přikryla ho dlaní, aby ho nerozfoukal vítr. Pak ho trpělivě odklízela lžičkou a sypala do obálky. Poslední špetku, co zbyla na zemi, sebrala a nenápadně hodila Filipovi za krk. A tehdy se v zatáčce objevilo tatínkovo auto. Filip si stoupl na trakař a křikl, že tatínkovi ukáže stoj na hlavě. A přitom ještě stihne přeříkávat abecedu tam a zpátky. Paní Žihadlová se otočila a zjistila, že na trakaři nikdo nesedí ani nestojí, natož pak na hlavě. Pan Žihadlo vystoupil z auta a zeptal se, kde pak máme Filipa, teď tady byl. Maminka řekla, že Filip se jistě brzy vrátí. Otočili se a šli domů. Filip stál na trakaři na hlavě, byl celý ochraptělý z přeříkávání abecedy a vůbec nechápal, co se děje. Mami, tati, tak se na mě podívejte. Jenomže rodiče jakoby ho neviděli a neslyšeli. Filip zavolal na kamarády, kteří stáli na chodníku. Ti se už pomalu rozcházeli. Filip se také rozběhl domů. Rád by věděl, jak to, že ho tam nechali. Neviděli jsme tě, odpověděla maminka podle pravdy a podala mu koště. Trakař ulož do kůlny a ještě jednou pořádně zameť ty střepy, ať se nikdo nepořeže. Za 5 minut je večeře.
4: Maminka si v duchu oddechla, že chlapce zase vidí.
2: Filip popadl koště, přidržel si ho vodorovně za zády a zaburácel.
1: Koukni, mami, jsem tryskáč, jdu na start.
2: Stačil říct jen koukni a začal se pomalu vytrácet. A než došel až ke slovu start, zmizel docela. Maminka bez sebemenší známky překvapení otevřela troubu a otočila plech s koláčem. U večeře zmizel Filip ještě 3x. Poprvé, když se přikrčil za židlí a zavolal: vidíte mě? Jsem gorila v kleci, hoďte mi někdo banán. Rozplynul se už při gorile. Pan Žihadlo vyskočil, divně převrátil židli. Ten kluk je pryč? Co pak tady máme propadliště?
4: Paní Žihadlová ho ujistila, že Filip se zase brzo objeví.
2: Měla pravdu, netrvalo to ani 2 minuty. Následující ráno se Filip oblékl, sedl si v prvním patře na zábradlí a zavolal: koukněte se, sjedu až dolů. Pak jako by se po něm země slehla. A teprve, když byli všichni posnídani, zjevil se jim před očima jako duch.
4: Maminka si všimla, že má pod levým okem nafialovělou modřinu.
5: Filip se zamračeně posadil ke stolu. V téhle rodině nikoho nezajímá, jestli se mi něco nestalo. Třeba mi praskla lebka a vám je to fuk?
1: Ticho,
4: vybafl pan Žihadlo. Maminka vzala syna za ruku a pošeptala mu, aby se šel nasnídat. A jak se nad ním naklánila, foukla mu do vlasů další špetku prášku proti kašpařinám.
2: Filip sebou trhnul.
4: Chtěla jsem ti jen opravit pěšinku, usmála se maminka záhadně. Při zeměpisu kreslila paní učitelka na tabuli mapu. Filip si vylezl na židli a zase předváděl gorilu. Hýbal ušima, šilhal a drbal se na hlavě. Samé osvědčené kašpařiny, které spolužáky pokaždé rozchechtali. Tentokrát se však nikdo nesmál. Dokonce se na něj ani nedívali, jako by tam vůbec nebyl. Po vyučování mu nebylo do zpěvu ani do smíchu. Připadal si celý rozlámaný. A tak se cestou ze školy poctivě držel řídítek a také nohy nechal na pedálech. Robert Západka a Bořek Markalous šlapali každý z jedné strany vedle něj a všichni se dohadovali o fotbale. Teprve, když jeli z kopce kolem kostela, se Bořek Markalous rozjel jako blesk. Pustil řídítka a začal kvičet: pomoc, pomoc, nemůžu zastavit, chcípnul mi motor a nejde vysunout podvozek, volejte hasiče. Robert s Filipem se mohli potrhat smíchy.
2: V tom však zahlédli paní Alanovou, jak právě couvá z garáže. Auto jen zázrakem minulo Bořka, který vletěl v plné rychlosti do stromu. Paní Alanová zbledla jako stěna. Celá se roztřásla a sotva přišla k sobě, začala soptit. Jen počkej, ty kluku, až zavolám mamince a povím jí, jaké kašpařiny vyvádíš na silnici. Vždyť to mohl být tvůj konec. Kromě toho si mi málem zničil auto. A úplně nejhorší ze všeho je, že se z toho příšerného šoku nemohu vzpamatovat.
5: Bořek popotáhl. Košile je roztržená, teče mi krev z nosu a z kola zbyla jen zkroucená osmička.
2: Tak se pojď umýt. Ustrnula se nad ním paní Alanová. Ale pozor, ať mi neumažeš linoleum.
4: Robert s Filipem nasedli na kola. Když si jížděli z kopce do zatáčky k Žihadlovic domů, prohodil Filip jakoby mimochodem.
3: No to teda nechápu, jak ze sebe někdo může dělat takového kašpara.

0: Gigi básnička.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Tak jako na celém světě, i v jižních Čechách se lidé nechali okouzlit odlesky zlata a stříbra. A pošumavské potoky a říčky jim vycházely vstříc. Proudy vody vynášely ze země do řek zlaté kousky a lidé je pak rýžovali z říčního písku. Z této doby pochází také jméno jednoho krásného města na zlatonosné Otavě. Písek. A tento příběh se odehrává právě v době největší zlaté horečky. Písecký dřevař Martin se procházel po břehu Otavy. Nemohl ten večer samou starostí ani usnout. Majdalenka od Putimské brány mu konečně slíbila, že si ho vezme, ale její táta spustil.
1: Taková žebrota mi do domu nesmí, dřevař. Proč nevezmeš pánev a nejdeš s ostatními rýžovat? Pořád jenom se sekirou, tím ženu neuživíš. Jestli chceš moji majdalenku, přijdeš zítra na rýžoviště a to ti povídám. Aspoň půl váčku zlata narýžuješ, ať vidím, že se umíš zaopatřit. Jinak se vrať s pánem Bohem třeba do lesa.
0: Takže zítra je ten velký den. Martin bude dokazovat, že umí narýžovat zlato, aby si mohl vzít majdalenku a dál v klidu dřevařit. Copak se všichni z toho zlata zbláznili? Nikdo už si skoro nepamatuje, jaké měl dřív řemeslo. Všichni rýžují a rýžují a rýžují. Martin pomalu přešel přes mostek na Písecký ostrov a pozoroval v odlesku hladiny měsíc a osvětlená okna sladovny. Taková krásná noc a krásná řeka a on má myslet na šupinky zlata schované v jejím písku. Ale co to? Na písčité plážičce to zazářilo, zablízklo se a pomělčině se do všech stran rozběhly zlaté paprsky.
2: Poklad! Našel jsem poklad!
0: Zaradoval se Martin a pospíchal ke břehu, ale jak přišel blíž, jen se smutně usmál.
2: Rybičky, ty vaše ploutvičky a šupinky se lesknou jako plátky zlata.
0: A v tom si vzpomněl nakrajíc chleba v kapse a rybičkám ho nadrobil.
2: Berte si, já dnes stejně nemám na večeři ani pomyšlení.
0: A rybičky lapaly tlamičkami po drobcích chleba plovoucích po hladině. Druhý den se sešla skoro polovina města na písečných rýžovištích nedaleko ostrova. A majdalenčin táta připomíná Martinovi.
1: To ti povídám, aspoň půl váčku, jinak mi do domu nesmíš.
2: Půl váčku. Už jsem tu půl dne a ještě jsem nenašel ani šupinku zlata.
0: A ponořil pánev pod vodu. I kdyby v pánvi nějaké zlato měl, přes slzy by je neviděl.
2: Majdalenko, moje drahá, je s námi konec. Já se vrátím do lesa a ty si vezmeš zlatníka brokáta.
0: A lítost nad jejich smutným osudem jej dojala natolik, že si ani nevšiml zlatých blesků na své pánvi. Ale po chvilce se uklidnil a s údivem sledoval, jak k němu ze všech stran připlouvají jeho známé rybičky a každá má v tlamičce šupinku zlata, některá i valounek a ty největší dokonce krásné valouny. A všechny ten svůj náklad skládají na Martinovu pánev a ten nestačí zlato vybírat a plnit jim jeden váček za druhým.
2: Děkuju vám, rybičky. Tak přece bude majdalenka moje a já budu dál dřevařem, protože to zlato nám stačí na celý život.
0: A jak řekl, tak bylo.
3: To jsem ráda, že to dobře dopadlo. Ryby holt mají dobré srdce a rády pomůžou.
0: S rybama je to jako s lidma. Každý je jiný. Znám sumce, který je pěkný morous. Je tomu už nejméně 50 let, co se Bořivoj odstěhoval k Horní Plané. Řeka tam tehdy kroužila krásnou zátočinou ve tvaru srdce. A tak se tam také říkalo. Srdce Vltavy. A tohle srdíčko se zalíbilo Bořivojovi a že se tam tedy usadí. Ale neměl chvilku klidu. Řeka byla úzká a každou chvíli cestovali ze Šumavy pstruzy, Zkrátka kolem Bořivoje bylo pořád živo. Tehdy ještě nebyl Bořivoj starý Morous, protože byl mladý, ale Morous byl, to už tak někdo bývá od narození.
1: Musíte se tady pořád producírovat.
0: Vybuchl, jakmile uhlídal nějakého pstruha.
1: Zůstaňte si na Šumavě nebo v moři, ale necourejte se mi tady pořád. Vždyť tu slušná ryba nemá kouska klidu.
0: Ale pstruzy se jen smáli a říkali svým dětem a sousedům.
3: Počkejte, až uvidíte uplané mrzutého Bořivoje. Ten zas bude nadávat a vousiskama stříhat. Že se mu chce takhle si otravovat život.
0: Ale Bořivoj si život otravovat nechtěl. Přejížděl pomalu po dně od břehu ke břehu, rozhlížel se, každý kořínek olíznul a kamínek převrátil a špekuloval, jak na pstruhy vyzrát. Až konečně našel, co potřeboval. Za balvanem u břehu ležely nahňoustané staré rybářské sítě. To je ono. Jednu natáhne mezi břehy u Perneku a druhou u Pihlova.
1: Tak, pstroužci moji milovaní.
0: Mnul si ploutvičky a hlasitě pomlaskával.
1: Teď si klidně připlujte, ale už žádné buzení a rušení Bořivojíčka. Budete pěkně čekat, až vás přes síť pustím. To bude překvapeníčko.
0: Ale nebyly to pstruzy, koho čekalo překvapení.
3: Bořivoji, Bořivoji!
0: Slyšel z dálky vyděšený hlas a než se nadál, viděl před sebou štiku Mirku.
3: Že nevíš, Bořivoji, co je nového?
1: Jak bych to mohl vědět? Všechno víš přece nejlíp ty, ne?
0: Ale Mirka se ani nepozastavila nad Sumcovou neslušnou poznámkou a začala zeširoka

bývalé lesy a dokonce i krásné srdce Vltavy zmizelo pod hladinou jezera. Brzy začali jezero navštěvovat lidé. Staví si stany a hrají si na březích, plavou nad bývalými loukami a lesy, ale jen málo kdo si uvědomí, že hluboko v jezeře je staré řečiště ve tvaru srdce, v řečišti dvě sítě a mezi nimi čeká starý, mrzutý sumec Bořivoj a těší se, jak vyzraje na pstruhy.

0: jak obřík Břeťa vyrostl.
1: Pohádka na Br, po které si musíme pamatovat, že břečťan se nejí, protože je jedovatý, ale obříkům z pohádky břečťan nevadí.
0: Na břehu Vltavy žil obřík Břeťa. Nebyl tak velký, jak obře bývají. Nebyl ani tak velký, jako břízka, co pod ní rád sedával. Byl to jen malý obříček, co chtěl být jako jiní obři, ale ne a ne vyrůst. Jednou v březnu Břeťa zase seděl pod břízkou a něco mu břinklo o hlavu. Byla to březová větvička. Břeťa povídá: Břízo, já mám obří potíže a ty po mně házíš větvičkami. Bříza odpověděla: Břeťo, to já, aby se ti v hlavě rozbřesklo. Nevíš, že obři rostou počaje z břízy a břečťanu? Najdi nejvyšší břízu a natrhej listy. Pak budeš velký jako ta bříza. A dej do čaje dva listy břečťanu. Obřík běžel podél břehu hledat nejvyšší břízu. Brodil se vodou, zabředával do bahna, až potkal ptáka Břehouše. Břehouši, pomoz mi, hledám nejvyšší břízu a dva listy břečťanu. Ale dobře koukej, kam šlapu, abych tě nezašlápl, jsem totiž obřík Břeťa. Břehouš se smál, z tvých obřích nohou strach nemám, ale pomohu ti. Tady máš dva listy břečťanu. O vysoké bříze však nevím. Břeťa šel dál. Uviděl bobříka. Bobříku, pomoz mi. Hledám nejvyšší břízu, abych byl velký jako ona. Ale dobře koukej, kam šlapu. Nerad bych tě zašlápl. Jsem totiž obřík Břeťa. Bobřík se smál. Tvých obřích nohou se nebojím. Sám mám větší. Ale pomohu ti. Jdi do břežan, tam jsou břízy vysoké až do mraků. Břeťa šel do břežan. Na konci břežanského údolí rostly břízy až do nebe. Listí bylo vysoko a Břeťa na ně nedosáhl. Potkal dědu Břicháčka. Dědo Břicháčku, pomoz mi, potřebuji listí z téhle břízy. Ale dobře se dívej, kam šlapu, jsem totiž obřík Břeťa. Děda Břicháček se smál, až se za břicho popadal. Ty, že bys mě zašlápl, takový obříček. Ale pomohu ti, půjčím ti žebřík. Břeťa vylezl na žebřík, natrhal listí,

udělal březový čaj, hodil do něj dva listy břečťanu, vypil čaj a vyrostl až do mraků. Byl rád a pozval břehouše, bobříka a dědu břicháčka na oslavu. Všichni se radovali s Břéťou, ale moc dobře koukali, kam Břéťa šlape, aby je náhodou nezašlápl.

0: Piggy vtip.
1: Malý Tomáš chce koupit mamince k narozeninám kuchařskou knihu.
2: Máme dvě, jednu za 120 korun, druhou za 80 korun. Kterou si vybereš?
1: Stačí ta menší, my tolik nejíme.
0: To by bylo báječné, kdyby z kuchařských knih pádala rovnou už uvařená jídla.
3: Yeah.
4: Kdysi dávno, kdesi daleko, byl mramorový les. Neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný. A tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Na tom, že objevili les lidé, nebylo nic překvapujícího. Vždyť lidé už přišli na tolik věcí. Ale že našli les jednoho dne i děti, byl div divoucí. Mramorový les totiž ležel daleko, moc daleko. Toho dne, kdy do něj vkročily první dětské nožky, byla středa. A v ten den s pravidelnou neúprosností na mechovém palouku jeden z hříbků pod dubáků společně s kropenatou muchomůrkou parádnicí česali mech. Hříbek se snažil, ale muchomůrka ohrnovala nos. Taková ošklivá práce, ještě si ušpiním své puntíky. A co chvíli se zhlížela v zrcadle studánky, jestli se opravdu neušpinila. Náhle tichem lesa zazněl dětský hlas. Podívej! A prst neznámé dětské ruky zamířil k hříbku s muchomůrkou. Na palouku totiž stál David a jeho sestra Pavlína. Kam se mám podívat? Támhle, ukázal znovu prst. Houby moc dobře věděli, že člověk, byť i docela malý, přináší do lesa nebezpečí. Hříbek se ohlédl po muchomůrce, aby ji jako správný muž ochránil. Ale kde pak muchomůrka? Ta už pelášila pryč. O kamaráda se ani trochu nestarala. Vzala svoji štíhlou nohu elegantně na rameno a zamířila k pařezu u stoleté kapradiny. Dobře věděla, že dorazili tam dřív než podubák, bude mít vyhráno. Běžela, až jí bílé puntíky nadskakovaly. Hříbek viděl, že se o přítelkyni starat nemusí, ba naopak. A tak podle jejího příkladu vzal na rameno svoji tlustou a nemotornou nohu a rozeběhl se za muchomůrkou. Počkej na mě, volal, ale docela zbytečně. Ani mě nenapadne, myslela si muchomůrka v duchu. Proč utíkáš tak rychle, funěl hříbek. A mám snad utíkat pomalu, smála se pro sebe muchomůrka a ještě zrychlila. Já už nemůžu, naříkal hříbek, ale to už byla muchomůrka u pařezu. Kdyby tolik nepracoval a odpočíval jako já, myslela si, mohl tady být dřív. A to by bylo zlé. Pařez totiž dokázal v případě nebezpečí schovat jen jedinou houbu, a nebo dvě žáby, a nebo 10 žížal. Věděla to muchomůrka, možná to věděl i hříbek, ale ten sotva dýchal a klopítal, takže neměl čas přemýšlet, kam to vlastně běží. Vrátka, vrátka, otevřte se, nebezpečí bojíme se, řekla muchomůrka. Vrátka vrzla a pařez se otevřel. Muchomůrka vběhla dovnitř a v tu chvíli, jako by se po ní země slehla. Muchomůrka zkrátka zmizela. Hříbek dosupěl k pařezu jako druhý. Vrátka, vrátka, smilujte se. Hříbečkovi otevřte se. Vydechl. Nestalo se však vůbec nic. Paře smlčel. Jen odkudsi zevnitř bylo možné zaslechnout vítězoslavné chichotání muchomůrky. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Posmívala se a hříbku nezbylo, než pochopit, že prohrál. Svěsil hlavičku, usedl do trávy, sklopil zrak a čekal na svůj konec. Vydal se dětem na pospas dobrovolně. Ale David s Pavlínou jakoby nic. Usedli na pařez. Vezmeme si ho domů? Zeptal se kluk. Proč? Já mám radši zmrzlinu. Máš pravdu, přisvědčil David. Zmrzlina je lepší. Po chvíli se děti zvedly a odešly. Asi na zmrzlinu. Hříbek si oddychl a když se vzpamatoval, vrátil se na mechový palouk dodělat svoji práci. A muchomůrka, ta se uvnitř pařezu tak dlouho vrtěla a chichotala, až vrátka zaskočila a nešla několik dní otevřít. Možná ji chtěl pařez potrestat. Kdo ví? Vždyť myslet jen a jen na sebe se nikdy nevyplácí.

0: Digi cvičení a jdeme na to!
1: Miau.
0: Ahoj děti, tady Piggy a Hanka Kynichová. Hanko, co budeme dnes dělat?
2: Piggy, já jsem si dnes řekla, že bych měla ohromnou radost z toho, kdybych dětem posílila zádové svalstvo. Já jsem na to přišla totiž z toho důvodu, že když jsme minule probírali správné držení těla, tak já, než jsem dnes za tebou přišla, tak jsem se rozhlížela cestou v tramvaji z okna a dívala jsem se, kolik těch dětí nám stojí špatně. A uvědomila jsem si jednu věc, a to tu, že děti mají povolené zádové svalstvo. Hanko, a to, když nemůžou rovně stát.
0: Není to tím, jak nosí na zádech těžké tašky do školy?
2: Myslím si, že to samozřejmě může být tím, ale víš, čím to je ještě určitě způsobeno? Tím, že nosí tašky na jedné straně svého ramene. A ta druhá samozřejmě co? Neposiluje.
0: Plandá.
2: A nebo plandá, a nebo různě se prostě ty děti křiví. Takže asi výběr správné aktovky je to důležité.
0: Nebo batohu.
2: Nebo batohu, aby váha byla rozložena na obou ramenách stejně.
0: Dobře.
2: A nebo, když už to prostě nemůžeme vydržet a zrovna je trendy nosit kabelku přes rameno a nebo tašku přes rameno, tak hold musím posilovat.
0: Trendy, to je nové slovo. Trendy, to je jako kšandy.
2: Kšandy, a to je taky hezký. Kšandy, a to jsem si teď vzpomněla, že můj syn chtěl kšandy, tak jsem koupila teď kšandy.
0: A jsou kšandy trendy?
2: Kšandy jsou trendy.
0: A co taky to by byla... je trendy? Jakože to frčí. Jakože
2: to frčí, jakože je to móda.
0: Tak je to tak, jak
2: jsem si myslela. A víš, co bych si přála? Aby móda bylo taky to, že budou děti cvičit a posilovat.
0: Tak pojď na záda.
2: A to se mi nějak jako vymýká.
0: Takže budeme dělat trendy záda.
2: A budeme to dělat, prosím tě, na břiše. Takže šup na svůj pupíček, lehni na zem, vy
0: už
2: děti samozřejmě doma.
0: Já jsem cvičil ty cvičky.
2: Lehneme si na záda. Toto povídám. Lehneme si na bříško. Nohy dáme mírně od sebe a jestli víte, kde jsou nárty, tak ty položte na zem. A pokud to nevíte, tak vám vaše maminka na ně zaťuká, ťuk, ťuk, tady jsou nárty a vy si je položte na zem.
0: Nad prstičky.
2: Přesně tak.
0: A u mě nad kopítky.
2: Nad kopítky. Ruce si položíme na zem před tělo a čelo opřu o zem.
0: Takže to mám jako ruce, jako kdybych byl vodoměrka, jako v bazénu.
2: Přesně tak, jako by si splýval.
0: Jo.
2: Jako by si splýval. Hmm. Tu hlavu necháme opřenou, bříškem tlačíme do podložky a nárty jsou taky položeny na zemi. A teď si tleskneme dlaněmi před hlavou.
0: Před
2: a teď pomalinku dáváme ruce za svůj zadeček a tam tleskneme taky. Cvak.
0: A ta hlava, jako před
2: hlava pořád leží. A zase jdeme tlesknout před hlavou. Teď. A pomalinku já vám ruce do upažení a tleskneme za zády. Teď. Jde to stuha, viď? A posilujeme, prosím tě, zádové svalstvo v oblasti mezi lopatkami. Zároveň posilujeme i horní část trapézu. A prosím tě, ty se budeš divit, ale posilujeme i svalstvo ramen a triceps. Takže všechno toto svalstvo, co jsem teď zmiňovala, máme na straně zadní a tedy posilujeme zádové svalstvo. A ještě aspoň třikrát. Raz a dva a tři a čtyři. A teď si položte ruce děti na zadeček. Zdvihněte hlavu. A zasuňte si bradu na hrudník, jako by se vám chtělo špatně dýchat. A držím, tři, dvě, jedna a pustím.
0: Teď je plná želva a teď želva vyleze.
2: Povolíme. Pojďte si kleknout na chvilinku na svá kolena. Položte dlaně na zem.
0: Dopředu.
2: Ano, dopředu. Ano. Jsme na všech čtyřech jako kočička. Jakou máš kamarádku kočičku, jak se jmenuje?
0: No, mám kamaráda, kocoura Vojtu.
2: Výborně, tak jako Vojta. Protáhneme si svá záda, tlačíme záda nahoru.
0: Jako kdyby Vojtu někdo chytil za ocas a táhnul dozadu.
2: A přesně, a vůbec by se mu to nelíbilo. Hlavu dáváme mezi ruce.
0: A já už vím, to je jako je když to... Vojta dělá kočičí hřbet.
2: Přesně tak, Piggy. Takže děti, představte si kočičí hřbet. A to je zase ten protahovací cvik k tomu předchozímu posilování.
0: Takže nejdřív plác,
2: jako tule. Tak výdrž, tlačím bříškem do podložky, hlavu zdvihnu, bradu přitáhnu na hrudník a počítám si do deseti. Raz, dva, tři, čtyři, samozřejmě v pomalejším tempu. Pak to všechno položím, kleknu na kolena, tlačím dlaněmi do země a
0: kočičí
2: hřbet. Já jsem spokojená, Piggy mu to dneska šlo, já mu opět tleskám a vám děti doma taky, mějte se hezky, zase příště na viděnou. Ahoj!
0: Děti, bylo to... Prýma, ale musím se jít vydýchat.

0: svý.
1: Joldo.
0: Co je?
1: Můžu už usnout, nebo budeš ještě zpívat?
0: Pro pána, já tu čista přehlédl, že už je ráno. Takže, Hurvínko, žádné spaní a šupej rychle z postele. Za chvíli začíná vyučování.
1: Já bych rád, taťulínku, ale co pak si do čista zapomněl?
0: Na co?
1: Strčil si mi pod paži teploměr a nařídil jsi mi, že si mám změřit teplotu.
0: No, protože jsi mi tvrdil, že nepůjdeš do školy, protože jsi nemocný.
1: No, tak vidíš.
0: Jenže taky jsem ti nařídil, že si máš s tím měřením pospíšit. Protože když ti nic nebude, tak šupej to, preč to pošupeš do školy.
1: Teď se měřím.
0: No tak se měř pořádně. Drž ten teploměr hezky pevně pod paží.
1: A kde jinde bych ho asi měl tak držet, co?
0: Co se směješ? Šmanko, ty chlapče, teplota se dá měřit i jinde než pod paží.
1: Kde? Jinde.
0: No to je různé.
1: Tak třeba, tati, třeba. Schválně, kde třeba?
0: No tak třeba v...
1: Tati.
0: V puse. Třeba.
1: Nepovídej.
0: No jistě. Ha, ha, ha. Třeba v takové Anglii.
1: Jo.
0: Tam, když jsou lidé nemocní, tak jim pan doktor strčí teploměr do pusy.
1: A když jsou zdraví?
0: No tak jim ho zase vyndá, ne?
1: Páni, a to kdybych já byl Angličan, tak by mi ten doktor taky strčil teploměr do pusy?
0: No jistě, taky.
1: A co kdybych si zrovna pískal, he?
0: U doktora? No to bych ti dal.
1: Dobře, tak kdybych zrovna zíval?
0: Hej, to by ti spadl do krku.
1: Ale tam by se mi nevešel.
0: I vešel.
1: Nevešel. Určitě by mu koukala alespoň hlava.
0: Jaká hlava? Komu?
1: No doktorovi.
0: Prosím tě, proč by mu měla koukat hlava?
1: Kdyby mě přece spadl do krku ten doktor, jak jsem zíval.
0: Šmanku, te kluku nechápavá. Já nemyslel doktora, ale teploměr. Teploměr by ti tam spadl. Co pak máš tak velkou pusu, abys mohl spolknout doktora?
1: Nemám.
0: No tak, vidíš.
1: A co kdyby ho kousl?
0: Já ti dám kousat doktora.
1: Proč doktora? Teploměr, kdybych kousl a překousl.
0: To bys tomu dal. Teploměr je přece jedovatý.
1: A proč?
0: No, protože má uvnitř rtuť. No, a ta je co?
1: A ta je co?
0: Ta je jedovatá. A kdybys do ní kousl, tak by ses otrávil.
1: No to bys mě teda otrávil.
0: Já ne, ale teploměr. Hele, a přestaň mě už otravovat s těma věčnýma otázkama. A raději se podívej, kolik jsi naměřil. A jestli nemáš teplotu, tak hajdy šupky do školy.
1: To nepůjde.
0: A proč by to nešlo?
1: Protože bych přišel pozdě. Vyučování právě začalo.
0: Jo, tak takhle to je. Zase se ti podařilo mě zdržet, co? Čvaňháš, nesmysly? A já bych psal další omluvenku, že ano? Ještě teď, abych si vzpomněl, kam jsem dal tušku.
1: No to jsi mi strčil pod paží místo teploměru.
0: Tak proč jsi mě na to neupozornil?
1: No, já myslel, že jsi to dělal schválně.
0: Jak schválně?
1: No, protože ten teploměr je jedovatý. A co, kdybych se otrávil? To bych pak nemohl jít do školy. A sám přece víš, že já do školy chodím tak

zoologická zahrada je jen chavá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V kleci

0: Zastavit! Zastavit! No tak.
1: Nezabloudili jsme?
0: Já se přece vyznám všude, že ono všude trefím.
1: Takže jsme opravdu tam, kde máme být?
0: No samozřejmě.
1: A co bude dál, to se hned uslyší. Jestli pak poznáváte, lidičkové, co to je? No ovšem, trumpeta. Taková ta veliká nananánská, zakroucená, na kterou hrávají jenom ti nejsilnější muzikanti, protože je moc těžká. Ale určitě nevíte, že si na ní vyhrává do kroku huňatý, strakatý, chmířím porostlý čmelák, potulný muzikant.
2: Jo, vyhrávám. Jo, do kroku. To jen občas fouknu do trumpety, jak jsem udýchaný z toho trmácení cestou necestou.
3: Dobrý den, pane čmeláku.
2: Co mě to jenom napadlo? Dát se najmout za trubače do čmeláčího hnízda, až kdo ví kde. Prý, abych je každé ráno budil, milost pány, jako by si nemohli zatroubit sami. Nebýt to, že mi zaplatili předem, lehnu si někde do mechu a ani se nehnu.
0: Být vámi, šéfíku, najmu si na tu těžkou trumpetu nosiče.
2: To bych taky udělal a dobře bych zaplatil. Jenom někoho šikovného najít.
3: Prosím, prosím, jsem vám k službám.
2: Ty, mravenče, ty toho tak unese.
0: No pardon, šéfíku, vám zřejmě není známo, že mravenec je nejsilnější ze všech tvorů na světě.
2: V tom případě jsi ty ze všech tvorů nejchytřejší.
0: No, takže jsem, všechno znám, všechno vím, všemu rozumím, všude jsem byl a tady můj kamarád, Ferda Mravenec, všechno udělá, všechno spraví a všechno taky unese.
2: Tak popadněte trupetu a půjde.
0: Jestli je tady šéf Libo, žádno, tak zahrajeme do kroku.
2: No to byste nejdřív museli umět.
0: To je pro mě malý škost. Pozor!

0: Pardon, šéfíku, pouhé drobné nedopatřeníčko, teď už mi to půjde přímo mistrovsky.
1: Víte co, hoši? Dáme si pov. Mně nějak vyschlo v hrdle. Opatrujte mi trumpetu, já si zaskočím na kapičku šťávinky. Nejvíc mi chutná šalvějová, ale jetolová je taky dobrá. I hluchavková, nebo mateřídoušková. A pampelišková, divizová, pryskyřenková.
2: Víte, lidičkové, tenhle čmelák je takový, jak se říká, kmotr z mokré čtvrti. Rád nasává. A jen vycucne šťávu z jednoho kvítku, šup, šup, šup, šup, už zase šplhá na další a přihýbá si splná hrdla, vlastně splná susáku.
3: Ty, Ferdo, já si trošičku zatroubím, jo?
2: A šéf se bude zlobit.
3: A teď já jenom maličko a tichoulince.
1: Co to bručí? Medvěd. Kde bručí je medvěd? 3x3 je 15. Ba ne, čmelák přece bručí. 2x5 je 9. Kde bručí je čmelák? Nějak se mi to plete, víte, kluci? Já vám radši zahraju, než si ještě zaskočím na krapítek šťávinky.

0: Hele, hele, někdo tluče na buben.
1: Baba, to by bylo z pušky.
2: Někdo vystřelil.
3: Jaký pak někdo? Tady střílí z pušky jenom slavný lovec Střevlík Masorát, a to jsem já.
1: Pardon, kdybyste někoho trefil.
3: Proto střílím, abych trefil.
4: Jestli pak bys dokázal se střelit kvítek hluchavky, abych nemusel šplhat tak vysoko, když jsem zrovna dostal chuť na lokánek šťávulím.
3: Aby ne, zalícím, zamířím, stisknu spoušť.
1: Prosím, pardon, já si zacpouší.
0: Tak střílej, střevlíku.
3: Co mi dáš, když ti ten kvítek plný šťávy se střelím?
4: Všechen svůj personál ti dám. Budou ti nosit pušku, jako mě nosili trumpetu.
3: Platí.
2: Tak vidíte, lidičkové, ani jsme se nenadáli a máme nového pána. Vykračuje si křepce, jako by měl na nohou 7mm bodky a my mu jen tak stačíme. Pytlík s puškou na rameni a já s těžkou brašnou plnou nábojů.
3: Hned po západu slunce vyrazíme na lov, jasné?
1: No, že lov, to je moje, šéfíku, já totiž všechno znám, všechno dovedu. A tedy i lovit, příkladně slony.
3: Ne, slony, neznám.
1: No, pro mě to úplná maličkost, anebo levy.
3: Neznám.
1: Tigry.
3: Neznám.
1: Buvoli.
3: Neznám.
1: Zeleny, jelny.
3: Neznám, co je to závěť. Já lovím červy, slimáky, chrousty a podobnou
1: zvěř.
3: Bíratý žbroukový, který se opozdil a posetnění spěchá do svého ukrytu, číhám-li někde za kamínkem načekané, zalicím, zamířím, stisknu spoušť.
1: Pardon, šéfe.
3: Prach a broky.
1: To nic.
3: Co tě to napadlo sát na spoušť?
1: No, když ono to jaksi samo. No,
3: kdybych věděl, že jsi tak hloupý, nikdy bych ti ručnici nesvěřil.
1: Já už to víckrát neudělám, šéfíku.
3: Však já ti taky už nedovolím na ručnici ani sáhnout. Bude jí nosit mravenec. Ty jenom brašnu.
1: Ale že to byla šupa, co?
3: A ty věc, mravenče, že ručnice není žádná hračka.
2: Ano, nikdy nedáváme prst na spoušť.
3: Umí.
2: Ani když zbraň není nabitá.
3: Správně.
2: A nikdy se na nikoho střelnou zbraní nemíří.
3: Velmi správně. Mířit smí jenom lovec na čekání.
1: A to jste vy, šéfe.
2: Teď musím, lidičkové, mluvit docela potichu, abych nerušil Střevlíka Masoráda na čekané. Číhá. Přikrčený za kamínkem, číhá, ale zatím nic.
3: Alespoň žížálka, kdyby se ukázala, nebo pěkný tučný červ. Zalícil bych, zamířil, stiskl spoušť, prásk. A už by bylo něco na zub.
1: Mňam.
3: Spokojil bych se i s nějakým statným broukem. Třeba takový...
1: Jako jsem já.
3: Jako ty? No.
1: No, jenomže je druhý takový brouk, jako jsem já, šéfíku, takový se nenajde.
3: Ty, poslyš, pytlíku, jak pak umíš běhat?
1: Úžasně rychle.
3: Tak běž.
1: Až kam?
3: Kamkoliv.
1: Ale ne, abyste si mě popletl s jelenem.
3: Tak běž.
1: To se ví. Já se budu přímo vznášet. Hopsa, hejsa, dobranica, běží zajíc k táboru.
2: Puškou se přece nemá na nikoho mířit.
3: To já jen tak.
2: A nikdy se nedává prst na spoušť.
3: To já jen tak.
2: Ani jen tak.
3: Ale já jsem Střevlík Masorát, já můžu, jsem přece lovec.
2: Uteč.

0: Jsi tu? Prosím tě, co je s tebou?
1: Já jsem zastřelený.
0: Ale dí, střevlík tě přece vůbec netrefil.
1: Netrefil? A kam se nás hraveň jak takový střevlík masorát? A to bylo pořád zalícím, zamířím, stisknu, spoušť. Ferdo.
0: To nic, pytlíku. Konečně asi ulovil nějakou kořist. Ale my si pro jistotu najdeme práci někde jinde.

0: promluvil lidičkové potápník Straž Rybka. Žije u malého rybníčku, nosí dlouhý hnědý kabát a vysoké hrozně moc chlupaté boty. Najal si nás, abychom mu pumpovali pod vodu vzduch. Divné, že? Kdo to jakživ slyšel, že by se pumpoval vzduch? Jenomže potápník Straž Rybka. Kdo pak uhodne, nač asi potřebuje pod vodou vzduch? No, proto, aby mohl dýchat, když se potápí a loví všelijakou tu podvodní havěť.
1: Zazvoním, zapumpuješ, rozumíš?
2: To se mi, šéfe, zazvoníš, zapumpuješ, tedy zapumpujem. Pumpovat, to je pro nás maličkost. Ano, maličká kost je pro... Je pro nás maličká kost. Hele, někdo zvoní.
0: Potápník.
2: Tak já mu jdu otevřít.
0: Pumpovat máme pytlíku.
2: Jo, tak? Divné, Ferro, pumpujme a ono to nebublá.
0: Potápník přece pod vodou všechny bubliny chytá a strká si je pod fráček do zásoby, víš, na dýchání. Až jich bude mít dost... Slyšíš? Teď. Konec pumpování.
2: Tady řeknu ti, Ferro, ten potápník ale plave, panečku, skoro jako já. No, Ferro.
0: Já se nesmál.
2: Hele, někdo zvoní.
0: Potápník.
2: To je divné, Ferro, pumpujeme a ono to bublá.
1: Proč pumpujete? Nezvonil jsem.
0: Ale zvoneček zacinkal.
1: Ale ne.
2: Trošičku, jo.
1: Neodmlouvat.
0: No prosím, zase.
1: Aha, to holky.
3: Tatíku, chlapíku.
1: Moje dcerky, larvičky. Až dorostou, budou z nich brouci jako já.
2: A tady dcerky, larvičky, spanilé potápnice, máte tu čas s broukem, pitlíkem, který všechno zná, všemu rozumí, všude byl.
1: No tak, holky, no tak.
3: Tačko, tatičku, chyť nám rybičku.
1: Ale ne, abyste tropili neplechy.
3: Plum, plum, plum, plumpiny, pumpujte bubliny.
0: Dokud váš tatínek nezacinká, nemůžeme pumpovat.
3: Cililink, cililink, na zvonec, bubliny, pupenec, mravenec.
2: Že oni se nám, Ferdo, posmívají.
3: Pitlíku, šmitlíku, ty všecko.
2: No, šmítlíku, počkejte, však my si na vás taky něco vymyslíme.
0: Třeba tohle, larvičky, barvičky, housatadou. Jejda, lidičkové, ty se rychle schovali pod vodu. Bojí se totiž housat, že by je slupla, víte?
2: On se to taky povedlo.
0: A jestli budete pořád vřískat, vy tlachalky, postraším vás ještě víc.
2: Nech to, Ferdo, na mě. Housata, housata, jde na vás. To, no, netopír. No co, proč se nebojíte?
3: Pro

0: Oho, to se ukáže. A dokážu pumpovat ještě rychleji, abyste věděli. A ještě rychleji. A ještě rychleji. A ještě rychleji.
1: Ty jsi tomu zase dal, pytlík.
0: Kde je ta pumpa?
2: Zničená. Oh,
0: pardon.
2: Jen na kusy.
0: To samo, šéfe.
2: Ničemníku.
3: Ničemníku, to bude mázet.
0: Pardon.
4: Tak vidíte, lidičkové, naše služba u potápníka straže rybky dopadla neslavně. A teď jsme se ocitli, víte kde? No přece přímo u vás. A jestli máte ještě chvilku času, povíme vám pohádku o Bleše, která se proměnila v chlapečka.
5: Mám pro vás novou Piggy básničku.
6: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
7: A teď ještě jednou.
6: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
7: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Pavouček Pája měl krásný domov. Narodil se v lese, ve větvích zeleného smrku. Brzy po ránu tu bývalo nejpěkněji. Droboučká rosa se třpitila na pavučinách všech jeho bratránků a kamarádů a všude bylo ticho. Les se probouzel pomalu. Jen Pájův strýček, pavouk Sekáč, byl už na nohou. Ohromně pečoval o své zdraví a sílu a velice si zakládal na pověsti největšího sekáče v celém lese. Včera si upletl dlouhé silné lanko a teď se na něm houpal přes potůček tam a zpátky a přitom hlaholil, aby ho všichni viděli a slyšeli: vstávat, vstávat, hop a skok. Kdo chce letět přes potok, kdo chce letět tam a zpátky, vstávat, vstávat, den je krátký. Strýčkovi dělalo dobře, když ho všichni kolem obdivovali. A nejvíc ho obdivoval právě pavouček Pája. Moc toho ještě neuměl, byl to mrňousek a nešika. Ale přitahovala ho každá záhada a každé dobrodružství. A tak hrozně litoval, že dosud nic pořádného nezažil. Všichni jeho bratránkové a kamarádi už uměli plést sítě hladce i obratce a křížem, krážem, a on se lopotil s jednou pavučinkou celý den. A přitom sněl o tom, že jednou uloví zlatou mušku. Ten kluk snad ani není z našeho rodu, artusil strýček večer, když se pavoučci z okolí sešli na chvíli povídání před spaním. To já jsem v jeho věku už chytil do sítě stršáně. Sržáně, úžasli všichni kolem. Jak říkám, co pak jsem si někdy vymýšlel, halekal strýček Sekáč a bušil se do prsou jako zápasník. A co jsi ještě chytil, strýčku, zeptal se Pája. Jednou jsem chytil cece. Cece? Cece, žasli pavoučci, ale jen Pája se nestyděl zeptat, co je to? To je moucha, kterou naštěstí v našem lese nepotkáte, řekl strýček tajemným hlasem. To je škoda, povzdechl si Pája. Slyšíte toho hrdinu? Smál se strýček. Sám ještě neulovil ani jepici a teď by si snad přál, aby to v našem pokojném lesíčku vypadalo jako v Africe. V Africe? Úžasli všichni sborem. No právě tam, řekl strýček spokojeně. Právě tam, v černé Africe, jsem nastražil past a ulovil strašlivou mouchu cece. Já bych se taky rád podíval někdy do Afriky, zasněl se Pája, ale hned ho okřikli. Tiše, nech strýčka povídat. A kde mám začít? Křičel strýček spokojeně. Moc rád vyprávěl různé příhody skutečné a hlavně vymyšlené a uměl je splétat stejně dovedně jako pavučiny ve větvích stromů. Pak se pohodlně uvelebil v síti a začal. Tak nejdřív vám povím, jak jsem se vůbec do Afriky dostal. Pěšky to nešlo, to dá rozum. I kdybych měl místo svých 88 nohou, tak bych to po svých nezvládl. Ale viděl jsem, jak se do Afriky chystají vlaštovky. Vlaštovky? Podivili se pavoučci kolem. Ano, vlaštovky, pokýval hlavou strýček. Seděli na mém stromě a bylo jich tam mračno. Ty ses jich nebál? Kdo to strýčkovi skočil do řeči? No samozřejmě Pája. Strýček se jen zamračil a hned pokračoval. Vlaštovky jsou vlastně takový létající pavouci. Ne, podivili se pavoučci sborem. Tohle by je nikdy nenapadlo. Ano, jsou jako my, protože také chytají mouky, řekl strýček vítězně. Jenže je nechytají jako my do sítí, nýbrž rovnou do zobáčků. Aha, řekli pavoučci. Proto jsem si řekl, že poletím do Afriky s nimi. Upletl jsem si ohromně silné lanko. Jeden konec jsem si uvázal kolem pasu a s druhým koncem jsem čekal na nějakou šikovnou vlaštovku. A když se objevila, zachytil jsem se jí smyčkou za nožku a tradá, už jsme letěli do Afriky. To byla hodná vlaštovka, zasněl se Pája. Strýček nad tím chvíli přemýšlel. Já nevím, řekl. Spíš hodně spěchala. Ani jednou se neohlídla dozadu. Vůbec si mě nevšimla. A tak jsem doletěl do Afriky vlastně na černo. Na černo, vylekali se pavoučci. No a to je vlastně všechno, řekl strýček. Když jsme tam dorazili, seskočil jsem z vlaštovky a hned si upletl pořádnou síť na africké mouchy. A už první noc jsem ulovil cece. Cece, cece, opakovali pavoučci a kývali se ospale ze strany na stranu. Jak vypadá? Co dělá? Vyptával se Pája, ale strýček už podřimoval. Moucha, cece, je černá jako noc a přináší spavou nemoc, zívl strýček sekáč spolu spánku a začal si pobrukovat. Koho píchne v noci dusné, ten na věky věků usne. Spí a spí, jak moucha cece. Probudí se doma v lese. A když tu ospalou písničku dobroukal, všichni kolem už byli v limbu, jen Pája ještě nespal. Na africkou mouchu ale nemyslel. Chystal si dlouhý sen o zlaté mušce, kterou jednou určitě uloví.
1: O dvou děvčatech a dvou darech. Pohádka z Bhútánu. Před mnoha a mnoha lety žilo jedno chudé děvče. A to děvče každý den před domem tkalo na tkalcovském stavu. Jednou přiletěla holubice a vzala děvčeti mírku na obilí, ve které mělo pražené sojové boby. Boby si klidně sněz, ale mírku mi prosím vrať. Zavolalo děvče za holubicí. Jestli ji chceš, pojď za mnou. Zavrtala holubice a pozvala dívku do svého příbytku. Co si přeješ k jídlu? Zeptala se holubice, když byli na místě. Nepohrdnu ničím, co mi nabídneš, protože jsem z chudé rodiny, odpověděla dívka. Od holubice pak dostala spoustu výtečného jídla a pití. Přenocovala u ní a ráno dostala mírku zpátky. Když se chtěla vydat na cestu a vstala, zdálo se jí, že jí tělo nějak stěžklo. Dokud nebudeš doma, nedívej se do svých vlasů, přikázala jí holubice. Dívka to slíbila a vydala se domů. Když doma zjistila, že má na každičkém vlásku drahokam, užasla. Byla rázem bohatá jako královna. Netrvalo dlouho a o dívčině štěstí se dozvěděla jedna dcera z bohaté rodiny, která žila v sousedství, a zachtělo se jí zbohatnout ještě víc. Hned se posadila před dům a dělala, že tká. Za chvíli přiletěla táž holubice a odnesla i její mírku. Děvče se zaradovalo. Sojové boby si klidně sněz, ale mírku mi koukej vrátit! Vykřikla výhružně. Jestli ji chceš, pojď za mnou! Zněla odpověď. Co si přeješ k jídlu? Zeptala se holubice, když byly na místě.
2: Jsem bohatá a tak chci jen ta nejvybranější jídla.
1: Odpověděla slečinka pyšně. Místo vybraných lahůdek ale dostala jídlo schnilé a plesnivé. V noci pak tajně sledovala holubici, jak jí do příčesku vplétá drahokamy. Zaradovala se, že bude ještě bohatší než doteď a usnula. Jenže když přišla domů, zjistila, že má ve vlasech myší popky. Vyjekla a holubici proklela, ale na tom, co se stalo, nic změnit nemohla. A protože to byla hanba veliká, ještě dlouho potom nemohla vyjít mezi lidi.
3: Přijdu. My jsme ji tam nechali. Radši, aby se nemusela nosit pořád sem tam. Pojď. Hele, co jste tam vlastně slyšeli? To byla meluzina. Běž, to se mně stalo prvně, aby mě meluzina bacila přes zadek. Měli halucinace. Touhle podlahou by prošel duch leda se zbíječkou.

0: tady je to nějaký dutý.
1: Už je to tady. No co sedíte jako pecky? Za mnou! Rychle, rychle!
2: Kluci, počkejte na mě!
1: Bez přískoků!
3: Já nedělám přískoky, já zakop.
2: Vendelíne, Vendelíne, já se tam bojím.
3: Tak zůstaň tady.
2: Když já se tady taky bojím.
3: Tak pojď s náma. A pořád zvy, to je proti strachu nejlepší, žvy.
1: Nechte to! Mlátíte se tady jako blázni mezi sebou. Asi je neviditelný. Určitě nějakou koupil, ale není to na něm vidět.
4: Taky se to mohlo propadnout, že jsem na to jdu.
1: Pojďte se podívat. A co tamhle to? To je normální.
5: Zázrak.
2: Pánové, další zázrak.
1: Co je zase?
2: Modráčí v oko.
1: Fakt? To je malér. Zítra jdu na tu schůzi.

0: Hlavě potápěčské brýle, trubičku na dýchání, na nohou ploutve. Potká jezdce na velbloudovi.
1: Řekněte mi, jak daleko je k vodě?
2: K vodě? Dobré 2-3 dny.
1: Výborně! Taková krásná široká pláž!
3: To ten pán, ten potápěč si ten život umí užít.
4: Jak Rumcaj s Cipískem našli zelený klobouček. Jednou šel Cipísek po hrázi lesního rybníka a našel tam zelený klobouček. Kolem bylo nastříkáno vody a úzká mokrá stezička se odtamtud táhla přes Luka Kýčínu. On to byl vodnický klobouk. Cipísek klobouček zvedl a posadil si ho na hlavu.
5: Hned dej ten klobouk dolů, povídá Rumcajs, nebo se ti rozum otočí po vodnicku.
4: Potom Rumcajs obcházel kolem a hádal, kde je vodník Volšoveček, co ten klobouk nosíval. A proč je tu kolem tolik nastříkáno a udupaná tráva? Nedohádal se a povídá.
5: Půjdeme po té mokré cestičce a ona už nás dovede.
4: V Lukách se cestička skoro tratila, ale po tvrdé císařské silnici vedla dobře až do Jičína. U brány do knížecího zámku jí byl konec. Rumcajs už se ani nerozhlížel. Zahrál si špičkami prstů na čele a povídá Cipískovi.
5: Už do toho vidím jako do skleničky. Někdo Volšovečka popadl a odnesl do zámku. Popadl ho tak zprudka, že Volšovečkovi sletěl klobouk na hráz.
4: Jen Rumcajs dopověděl, otevřelo se nahoře okno. Vykoukl z něho lokaj a vyždímal si mokrý rukáv.
5: Byl to knížecí lokaj a Volšovečkovi je zle, řekl Rumcajs. Protože když vodník ztratí zelený klobouček, to jako by ztratil rozum a nevyzná se.
4: Rumcajs vzal Cipíska za ruku a rychle s ním po schodech do patra a po červeném koberci tišek po otevřeným dveřím. Oba k ním přistrčili oko a dívají se. Za dveřmi je komnatka, uprostřed se blízká stříbrná vanička, co se v ní koupou knížátka, než trochu povyrostou. Kníže pán s kněžnou sedí u vaničky na zlatých židlích. Olizují bombóny a házejí štipce čokolády do vody. K tomu po francouzsku
6: manžuje.
4: Jenže Volšoveček schoulený v trošce vody jim o tu dobrotu nestojí. Mrká žabýma očkama a poposedává v loužičce vody na dně vaničky. A jen mrká a jen poposedává. Rumcajs povídá za dveřmi tiše Cipískovi.
6: Dělá jako nerozumný, ale když vodník nemá na hlavě svůj zelený klobouček, má v té hlavě asi tolik rozumu jako škeble.
7: Tak já mu ten klobouček dám, špitl Cipísek a chce hodit zelený klobouček do komnaty. V tom ho někdo popadl za ruku a je to lokaj. A za ním stojí vojáci.
8: Už se na vás dva dívám od chvilky, co jsem si z okna ždímal rukáv,
4: řekl lokaj hlasem jako mejdlíčko.
8: A tuhle jsem na vás přivedl 27 vojáků.
4: V Rumcajsovi se na chvilku utišil dech, ale pak se tajně zasmál do vousů, dal Cipískovi znamení, aby tiše stál a povídá lokajovi.
5: Vždyť je těch vojáků jen 26.
4: Lokaj si začal ukazovat po vojácích prstem.
8: 27.
4: A zas počítal Rumcajs.
5: 26.
4: Tak tam počítali vojáky. Při třetím počítání dal Rumcajs Cipískovi tajné znamení. A počítali dál. Cipísek zatím vběhl do komnaty a posadil zelený klobouček Volšovečkovi na hlavu. Do Volšovečka hned vešel pořádný vodnický rozum. Položil přes sebe prsty třikrát křížem ze tří stran a převrhl stříbrnou vaničku. Z vaničky se vylila vlna jako hora a druhá a třetí. Ta první spláchla kníže pána i s kněžnou do kouta a pobrala jim francouzské bombóny. Druhá odplavila lokaje z vojáky dolů na dvůr a škuckali. Na třetí vlně se nese vodník Volšoveček. Jednu ruku podal Cipískovi a druhou Rumcajsovi. Tak je sebou vzal až k lesnímu rybníku v lese Řáholci.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, ahoj Piggy.
0: Ahoj Hanko Kynichová a já volám ahoj Hanko, protože dnes je u nás Hanka Kynichová, takže to znamená, že budeme cvičit.
2: Budeme cvičit. Já mám pro Piggyho a pro vás hned otázku, ale myslím si, že Piggy ji bude asi znát tu správnou
0: jenom
2: odpověď.
0: Jenom aby to nebylo moc těžké.
2: Ne, Piggy, prosím tě, víš, co je to metronom?
0: Metronom.
2: Metronom.
0: Vím, co je metronom.
2: Víš, co je metronom? Tak to pojď dětem říct.
0: Víš, proč to vím? Protože slečna, učitelka, sova, Heda Okata mě učila na piano zahrát ovčáky, čtveráky a přitom na tom piáně měla takovou zvláštní dřevěnou skřínku a ta skřínka vypadala jako pyramidka a v té skřínce byla taková dlouhá tyčka a ta tyčka dělala klap. Klap, klap, klap, a minkla s sebou ze strany na stranu. A když se otočilo kolečkem na té skřínce, tak ta tyčka začala minklat ještě rychleji. Klap, klap, klap, klap, klap,
2: jde, jde, jde, jde,
0: a nebo pomalej. Klap, klap.
2: Výborně, takže děti, já si myslím, že jste pochopili, že vám Piggy popisoval přístroj, který se používá k pravidelnému rytmu při hře na klavír a kinklá se ten přístroj doprava a doleva a to samé teď my jdeme dát do praxe, jdeme totiž do akce. Potřebujeme ze svého těla udělat taky takový ukláněcí mechanismus, tedy na chvilku se proměníme na metronom. Není to vůbec nic těžkého.
0: Budu mít nad sebou taky takovou pyramidu?
2: Budeš mít nad sebou pyramidu, totiž tu pyramidu my si uděláme z vlastních nohou. Ale nejdříve potřebuji, abyste si děti, Piggy, maminky, pokud s námi cvičí, lehli na záda, ruce si dali do upažení.
0: Vedle sebe.
2: Že si je položíte vedle sebe, dlaněmi na zem.
0: Dlaněmi na zem.
2: A teď jdeme udělat pyramidku. Zdvihneme svoje nožky.
0: Jako mě to vůbec nejde.
2: Piggy, ty se nesoustředíš. Zdvihni nožky, teď je natáhni v kolenou. Aha. A z kopítek znova udělej fajfky.
0: Aha.
2: Tak. A teď máme nohy zdvižené, dopnuté v kolenou. Pokud by se vám zdálo při uklánění bim, bam, vpravo a vlevo, že ty nohy máte příliš těžké, tak si je lehce pokrčíte.
0: Hanko, takže ty nohy jsou jako ta tyčka.
2: To je ta tyčka, výborně. A ještě poslední pomůcku, než ze sebe uděláme metronom, je, že špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou. Špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou.
0: Špičky kopítek taky.
2: Ty máš kopítka, my máme ruce, my máme nohy a špičky, takže v každém případě teď ležíme na zádech. Dlaně máme opřený o zem, zdvižené nohy a jdeme pomalu pouštět nohy k pravé straně, bim. A teď to zabere šikmý břišní sval. A jdeme na druhou stranu, bim. Piggy, ty necvičíš.
0: Mě to hrozně baví.
2: Takže, děti, nevím, dám ještě jednou šanci Piggymu, tak pojď, ukloň svoje kopítka k pravé straně a teď je zdvihni a pojď je uklonit k druhé straně. A já vám teď řeknu, co tímto cvikem, který se jmenuje metronom, posilujete. Jsou to šikmé břišní svaly. Takže, milé děti, já tady musím se vrhnout na Piggyho a trošinku ho opravit. Pevně věřím, že vám to doma jde skvěle. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
0: Hanko, možná je to tím, že mám to bříško moc kulaté. Já ho mám jako balónek a vždycky ten balónek se mi překlopí na jednu
2: je
0: stranu.
2: To tak, je
0: a
2: to
0: na
2: tak. A protože nechceš mít bříško jako balónek, proto teď se mnou cvičíš.
0: Tak pojď.
2: Tak, ruce máme na zemi, nohy jsou zdvižené. Pomalinku je pouštím k pravé straně, dotkla jsem se kopítky prstů na rukou a pomalu zdvihám a překláním své nožky na druhou stranu. Děti, doufám, že se vám to povedlo. Mějte se krásně a naschledanou.
0: Ahoj, děti.

0: Když budeš hezky poslouchat, povím ti pohádku o tom, jak chytrá liška napálila vránu. Černá vrána Krákalka poletovala nad vesnicí a rozhlížela se, kde by našla něco dobrého k snědku. Když tu uviděla na jedné zahradě stoleček, na stolečku talíř a na talíři veliký kus krásného a voňavého sýra. Krákalka se pozorně rozhlédla a když zjistila, že u stolu ani na zahradě nikdo není, šup! Už měla sýr v zobáku a odnášela si ho na kraj lesa. Tam se pohodlně usadila na větvi a těšila se, jak si na tom dobrém sýru pochutná. Jenže sýr tak krásně voněl, že ho ucítila liška, která byla nedaleko. Čenichala, odkud ta vůně přichází, až přiběhla ke stromu a na něm uviděla vránu Krákalku se sýrem v zobáku. Lišce se začaly zbíhat sliny. Přemýšlela, jak by se k sýru mohla dostat.
1: To musí být výborný sýr, když tak krásně voní. Viď, Krákalko,
0: povídá liška.
1: No však ty si ho zasloužíš. Každý přece ví, že v celém lese není krásnější pták než si ty. Máš hezké lesklé černé peří. Překrásný silný zobák a ty pěkné štíhlé nohy.
0: Vrána Krákalka se natřásala samou radostí, že jí liška tak chválí její peří, zobák a nohy. Liška se usmála pod fousy a pokračovala.
1: A kamarád medvěd mi dokonce říkal, že prý máš úžasně silný hlas a umíš nádherně zpívat. Ale tomu já vůbec nevěřím, kde pak. Já si myslím, že žádný silný hlas nemáš. Určitě jenom slaboučce pípáš, jako malý vrabeček.
0: To Krákalku dopálilo. Každý přece ví, že umím krákat tak silně, až se to rozléhá široko daleko, pomyslela si. Jak může ta hloupá liška říkat, že já pípám jako vrabeček? A rozhodla se, že svůj silný hlas musí lišce okamžitě ukázat. Zhluboka se nadechla a plná hrdla zakrákala na celý les. Jenže, jak otevřela zobák, sýr jí vypadl na zem a už ho měla mlsná liška v tlamě a spokojeně si ho odnášela do lesa. Teprve naše milá Krákalka pochopila, jak hloupě se nechala od lišky napálit.

Jestli pak víte, jaký čas je pro jeleny, srnce a daňky nejdůležitější? No přece ten, ve kterém se odbývají jejich námluvy a svatby a má dokonce i jméno Říje. A podle ní se já, 10. měsíc roku, jmenuji Říjen. Ale abychom zůstali u jelenů, budu vám vyprávět o Kolouškovi, tak se říká malému jelínkovi, který si přál zlaté paroje.

0: Každý večer vyprávěla maminka Laň malému Kolouškovi pohádku, aby se mu pěkně usínalo. Nejraději měl tu o jelenovi se zlatými parohy a pořád se maminky vyptával, jestli bude mít jednou taky takové. Ještě nemáš ani parůžky, smála se maminka Laň. A kdy je budu mít? Až vyrosteš. Ale to musíš hodně jíst a hodně spát. Koloušek honem zamhouřil oči, aby rychle spal. A hned ráno vyběhl na pastvu, pilně se pásl, ale večer zase neměl ani malinkatý parůžek. Co pak mi nikdy nevyrostou, naříkal. Z malého stromku také není za jedinou noc velký strom. Musíš být trpělivý, chlácholila ho maminka Laň. Koloušek byl několik dnů trpělivý, ale pak začal znovu. A co, když mi nenarostou vůbec? Co, když ze mě nikdy nebude opravdový jelen? Maminka Laň se rozzlobila. Jestli budeš takhle fňukat, nebudu už ti nikdy vyprávět žádnou pohádku. To by ovšem byl pro Kolouška ten nejhorší trest. Honem si utřel slzy a slíbil, že už nikdy nebude plakat a že bude trpělivý. Maminka Laň ho pohladila po hebké hlavičce a začala znovu vyprávět. Co? No přece tu o jelenovi se zlatými parohy. Koloušek usnul, usmíval se přitom ze spaní a tak ho maminka přikryla měkkou mechovou peřinou a odešla po své práci. Ale náhle z ničeho nic se Koloušek probudil. Zdálo se mu, že má podivně těžkou hlavu. Sáhne si a oni tam parohy. Vyskočil z pelíšku, běží ke studánce, nakloní se nad hladinu a ve vodním zrcadle se třpití opravdické zlaté parohy. Maminko, maminko, mami, už mi narostly. Volá na celý les, ale maminka byla daleko a Kolouška neslyší. Hej, hej, jeleni, srnci, veverky, ptáci, pojďte sem, mám zlaté parohy, křičí Koloušek a ozvěna roznáší tu novinu po lese. Seběhli se jeleni, srnci i daňci, přiskákali zajíci, z korun stromu se snesly veverky, přiletěli ptáci, ale nikdo se Kolouškovi neobdivoval. Ten by mohl jít rovnou k cirkusu, smála se mu veverka. Krásné parohy, strašná pohroma, krákorel havran.
1: Ti mladí už nevědí, jak se vyastrošit, bručel zlostně jezevec, protože ho ten Rámus vyhnal z nory.
2: Raději se s nimi moc neukazuj, nepřinesli by ti štěstí,
0: varovala Kolouška moudrá sova. Koloušek na to všechno překvapeně koukal a pak zlostně vykřikl. Jste hlupáci, vy mi závidíte mé zlaté parohy. Ale nikdo už ho neposlouchal. Ptáci se rozlétli na všechny strany. Veverka se vyhoupla zpátky do větví, jeleni, srnci, daňci i zajíci běželi na pastvu. Jen ozvěna posměšně opakovala. Parohy, má parohy, rohy, hi, hi. A najednou prásk. To kulka hvízdla Kolouškovi kolem hlavy. Ohlédl se a vidí. Na kraji lesa myslivec a nabíjí pušku. Zastřelí mě, zastřelí mě. Srdce se v Kolouškovi zastavilo a zase prásk, prásk, prásk. Koloušek se dal do běhu. Přes paseku, přes louku, dech sotva popadá. Najednou stojí na okraji strže, dole divoký potok. Otočí se a myslivec už zase zvedá pušku k rameni, míří. Maminko, pomoc, pomoc, pomoc, křičí Koloušek, ale nad hlavou mu hlízdají kulky. Jedna, druhá. Koloušek skočí a padá, padá a padá. No tak se probuď, můj milý. Ty se celý třeseš strachem. To se ti jenom něco zdálo. Slyší Koloušek maminčin hlas. Otevře oči, sáhne si na hlavu a vyskočí z postýlky celý šťastný. Je, maminko, já už nemám zlaté parohy. A kde bys je taky vzal? Usmívá se maminka Laň. Zlaté parohy patří do pohádky.
3: Ale počkej, počkej,
0: hladí synka po hlavičce.
3: Něco se ti tady opravdu klube? No ano, parůšky. A jsou zlaté,
0: polekal se Koloušek. Kde pak, usmívá se máma. Jsou to docela obyčejné malé jelení parůšky. Tak to jsem moc rád, oddechl si Koloušek. A opravdu byl rád. Moc rád.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Kluci,

Hvězdy nikdy nelžou, aneb zbytečně chytrá princezna. I když to tak často podle pohádek vypadá, zdaleka ne každá princezna je hloupá. Ta, o které chci vyprávět dneska, byla dokonce hodně vzdělaná a zajímala se nejen o sebe, ale i o vědu. Od starého astrologa se naučila číst z hvězd a byla moc užitečná svému tatínkovi i celému království tím, že dalekohledem nalezla řešení státnických problémů. Celé dny seděla nad knihami, učila se botaniku, fyziku, chemii, a to byste nevěřili, dokonce i aritmetiku. Ke zklamání královny se odmítala učit vyšívání a své krásné oči měla celé zarudlé od toho, jak hleděla dalekohledem na noční oblohu. Její maminka královna z toho velkou radost neměla. Holka je chytrá, no to ano, ale mezi všemi těmi čísly, kódy, značkami a tak, tam přece nenajde toho pravého mládence. Jak věčně sedí nad knihami a nejde nikam do společnosti, na plese už nebylo vidět, ani nepamatuju, tak si akorát zkazí oči a zůstane nám na ocet. Když takhle lamentovala dlouho a vytrvale, jak to starostlivé maminky dovedou, přece jen její stezky prošly houštím sčítanců odmocnin a logaritmických pravítek až k princezně Markétě. Markétka měla maminku moc ráda a neměla v úmyslu ji trápit, chtěla jí udělat radost. Rozhodla se ale založit své budoucí manželství na vědeckém podkladu. V matematických příručkách bohužel žádný konkrétní návod, jak najít ideálního prince, nenašla. Selhaly i chemické tabulky a rukověď přírodovědce, takže se rozhodla zeptat se hvězd. Dívala se na oblohu dlouze a dlouze, dělala si poznámky, konzultovala s odborníky a pátého dne na to, jak se říká, kápla. Co se děje? Zeptal se zděšeně tatínek král, když Markétka vhopkala do trůního sálu po jedné noze. Bolí tě kotník? Vůbec ne. Maminko, tatínku, přišla jsem vám říct, že se budu vdávat. Rodiče byli nadšeni. Ani na okamžik nepochybovali o tom, že se jejich moudrá dcera rozhodla správně. Povídej, přeháněj, kde si ho potkala? Je hodný? Máte se opravdu rádi? A kdy bude svatba? Padaly otázky jedna za druhou. Kdy bude svatba, to ještě nevím, ale vím, že hvězdy mi dali odpověď a že se nemýlím. Rodiče zpozorněli. Chceš nám tedy něco říct o poselství hvězd a ne o budoucím králi naší říše? No to spolu přece souvisí. Nemohla bych mít za muže někoho, koho by mi nebeská prozřetelnost nedoporučila. Myslím, řekl tatínek a moc hezky se přitom na maminku usmál, že dokonce ani hvězdy nemají hlavní slovo v tom, koho chceš mít vedle sebe na celý život. To se tedy velmi pleteš, odporovala Markétka tak výrazně, až její brýle na čele poskočily. Bez souhlasu hvězd bych si nikdy netroufla k tak významnému kroku. A hvězdy hovoří zcela jasně. Ten pravý muž, který mi bude dobrým manželem a království spravedlivým králem, bude můj 24. nápadník. Královští rodiče kroutili hlavami
ale protože sami měli dojem, že Markétka je chytřejší než oni, nakonec pokrčili rameny a ohlásili nám mluvy. Podle královské vyhlášky se stanovilo, že všem princům, ale i ostatním, kteří mají s princeznou vážné úmysly, je dovoleno, aby se ucházeli o její ruku. Ten z nápadníků, který bude 24., dostane Markétku za ženu a tečka. Stalo se něco, co dějiny nepamatují. Město, kde byl královský zámek, se během několika dní změnilo k nepoznání. Nápadníků se sjeli stovky, princů, rytířů, zemanů a statkářů, ale nikdo z nich nemířil k zámku. Každý si totiž dával dobrý pozor na to, aby byl právě on, 24., vyvolený. S nevídanou ochotou si dávali vzájemně přednost, ba přímo postrkovali jeden druhého před sebe. To bylo samé, vy jste přišel přede mnou, jen běžte. Nikdy by si nedovolil předbíhat, kde pách. Mám pocit, že jsme se ubytovali až po vás, tak jen směle jděte první. Město bylo jako nafukovací. Plné nejen nápadníků, ale i nejrůznějších zlodějíčků, příživníků, šejdířů a rádodajek. Začaly docházet potraviny i místa v hostincích. Lid začal být neklidný a král rozčílený. Markétka to celé sledovala dalekohledem a jen vzdychala. Ale byla přesvědčena o tom, že hvězdy se nemýlí a odmítala jakékoliv jiné řešení. Královská rada zasedala od rána do večera a řešila tu spoušť. Královna vyšívala svatební šaty vlastními slzami. Nikomu to nedělalo dobře. Někteří princové dokonce číhali v královských zahradách na vhodný okamžik, kdy se zařadit do fronty, a kvůli tomu ani nespali, takže začali vypadat dočista nemocně. A dost, řekl jednoho dne tatínek král. Podívej, holka, já ti věřím, že to máš dobře spočítané, ale takhle to dál nejde. Vždyť nám ty tvoje námluvy splanírujou celé království a lid už se taky bouří. Budeme to muset udělat jinak. Jinak to, tatínku, nejde. Hvězdy by to nedovolily. A záleží ti přece na tom, abych byla šťastná. Záleží, Markétko, ale nejsi jediná, o koho se musím starat. Takže to rozhodnu a basta. A basta taky byla. Podle tatínkova nařízení si nakonec Markétka musela vzít za muže mládence, který bydlel v Královské ulici číslo popisné 24. Mrzí mě to, Markétko, moc mě to mrzí. Ale osud království je přednější a královna se rozplakala. Ale Markétka šla svému osudu vstříc s tváří odhodlanou. Jestli to má být František Vomáčka, Královská ulice číslo 24, pak děj se vůle královská. František nebyl dvakrát nadšený, a nebyl nadšený ani jednou. Doženění se mu nechtělo a bydlení u maminky mu celkem vyhovovalo, ale když to nejde jinak... Zklamaní nápadníci se z královského města rozjížděli do všech stran. Někteří neštvaní, jiní posmutněli a Markétka byla pozvaná k Františkově mamince na nedělní husu. Markétka, když vešla do uchlizeného obýváku, zůstala stát jako opařená. Před ní byly police plné knih a velký pracovní stůl s mikroskopem. Chvíli na to přišel František a pak
Pak musela maminka dát husu do trouby, aby nevychladla, protože ti dva se ponořili do knih a do hovoru, ze kterého ničemu nerozuměla. Přišlo jí trochu líto, že vůbec nevnímali tu pochoutku, kterou jim podsouvala, a pak ji poslala na zámek paní královně. Tyhle dvě maminky spolu teď sedaly nad vyšíváním a chystáním svatby, zatímco mladí nevnímali svět kolem sebe a jen když se nad knihami jednomu z nich zamlžili brýle, vzájemně si je láskyplně očistili. No a byl tu ten slavný den. Všechno bylo nachystáno, hotovo, došito a dovařeno. František a Markétka měli červené oči od svých nočních diskusí a výzkumů, ale Markétka se stejně zdála smutná. To víš, holka, utěšovala jí královna, sama oči plné slz. Když přijde ta slavná chvíle, každá z nás to prožívá, z toho si nic nedělej. Vždyť to je od samého štěstí, jak jste se s Františkem našli. Já vím, škytala Markétka mezi slzami. Ale mě stejně pořád vrtá hlavou, jak je možné, že se hvězdy zmýlily. Bojím se, aby nám to nepřineslo smůlu, že jsme je neposlechli. Máš Františka ráda, tak mu věř, uklidňovala jí maminka Vomáčková. Včera nebyl celý den doma, zajímalo by mě, co má zase za lubem, ale určitě je to pro vaše štěstí. Tatínek král vedl nevěstu do obřadní síně, aby ji slavnostně předal jejímu milému. A když tam došli, zůstali stát oba s pusou do kořán. Místo Františka stálo totiž před nimi 24 slavnostně oděných jinochů. Jeden za druhým přistupovali k Markéce a žádali ji o ruku. Teprve když 23krát řekla ne, tak teprve přistoupil František. Můžeš teď, Markétko, už být se mnou šťastná jednou provždy? Markétka Vomáčková už byla dočista jenom šťastná se svým manželem a král mu slavnostně předal korunu. Na trůn pak nastoupil jako František 24. A ti dva panovali moudře.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: Zmohem.
2: Zbohem si.
0: On tatík má už na kánku.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte blanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně.
3: Ach jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jej danánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
4: Ahoj, Hugo!
3: Jau!
4: Pozor! Proč padáš, Hugo?
3: Protože tu mám všude ty knížky, no...
4: Takhle? No, hromadě knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
3: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
4: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
3: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro, aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
4: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
3: Ne, ne, ne, já neuklízím, já hledám.
4: Co hledáš?
3: Nápad hledám.
4: Na co nápad?
3: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
4: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
3: No, tak třeba laskonka říká...
4: Já vím co.
3: No.
4: Ahoj, mlsotkové a šmakovinky říká.
3: No právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
4: Zimisela bum bim.
3: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
4: Čau, pískoto.
3: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
4: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
3: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
4: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
3: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
4: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
3: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
4: Vedla mandle? To jsou dvě slova.
3: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
4: Takže hr na něj.
3: A co s tím naším pozdravem?
4: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
3: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo, vždy si to slyšel.
4: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
3: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
4: Čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
3: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
4: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
3: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
4: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
3: Jo, tak v téhle té knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako Chorbeis, zlodějská krčma?
4: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
3: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
4: No, nevím.
3: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
4: Ne. Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma. Nevím to.
3: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
4: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
3: Dobře, představ si zloděje. Máš?
4: Mám.
3: A teď si představ tlupu zlodějů.
4: Jo, mám.
3: Představ si krčmu.
4: Mám.
3: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
4: Jo.
3: No, a jak to tam vypadá?
4: No, to mi zkouká.
3: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
4: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano, a bouchají do stolu. Jo. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
3: No, takže docela čurbes, co?
4: Jo. No jo, už to chápu, Hugo.
3: Tak to bychom měli.
4: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
3: Krčma.
4: Jo, he? A co, když se tam i podřezávali krčky? Ne, krčmě. Nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
3: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného, výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
4: Jo, no tak třeba.
3: No.
4: Vítejte v Hogově čurbesu.
3: Ale to ne, no, čurbes to je...
4: Oříšková krčma do každé rodinky.
3: Oříšková krčma.
4: Když je to dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
3: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
4: Oříšek do každé říše. Říšský oříšek, krčmě, louskejte.
3: Nech už tu krčmu.
4: Louskejte, jak steklí, ne, abyste se sekli.
3: Taky ne.
5: Jednomu chalupníkovi nezůstalo z celého jmění nic víc než slepice. Poslal ženu na trh, aby ji prodala. A zač? Ptala se žena. No, zač. Co trh platí? Žena tedy vzala slepici a šla. U města potkala sedláka. Strejčku, kupte slepici, křičela na něho. Sedlák se zastavil, podíval se na ženu, pak na slepici a ptá se, zač má být? No, co trh platí? Trh platí groš. Tak je za groš. Sedlák dal ženě groš a ona mu dala slepici. Potom šla do města, tam koupila za krejcar pytlíček, za krejcar provázek a jeden krejcar uložila do pytlíčku. Ten si pak uvěsila za provázek na hůl, hůl vzala na rameno a šla domů. Chalupník dělal ukrutný rámus, když mu žena stržený peníz přinesla. Ale pomalu se mu to v hlavě rozleželo a povídá jí, teď nebudeš byta, nejdřív půjdu do světa a nenajdu-li většího blázna než si ty, pak tě teprv zbiju. Šel tedy do světa. Jednoho dne přijde do města, chvíli se rozhlíží a pak se postaví před zámek, z jehož oken se dívala jakási paní. Chalupník začne skákat, ruce i hlavu k nebi zdvíhat. Paní se na něho dívá a potom pošle sloužícího, aby se zeptal, co to ten člověk dělá. No, co dělám? Chci do nebe. Já jsem se tam s jedním kamarádem prál a on mě srazil dolů. Teď nemohu najít díru zpátky. Sloužící slovo od slova paní vše vyřídil. Ta si hned pro chalupníka poslala. Ty jsi byl v nebi? Ptala se ho, když k ní přišel. Ovšem, že byl. A zase tam půjdu, odpověděl chalupník. A neznáš tam mého synáčka? Což bych ho neznal? Sedí tam na peci. I bože, na peci. A nebyl bys tak dobrý a nevzal mu s sebou 300 zlatých a plátno na 6 tenkých košil? A taky, kdybys mu řekl, pokračovala paní, že tam brzy přijdu, ať si nestýská a žádnou nouzi netrpí. Mile, rád, všecko vyřídím, jen mi to dejte. Paní mu dala peníze i plátno a on šel do nebe. Za městem si sedl u plotu, peníze a plátno schoval do nohavic a rozhlížel se kolem. Mezitím přijel domů pán zámku a paní mu hned vypravovala, co poslala synáčkovi. O, ty nepředložená ženo, kdo to jak živ slyšel, aby někdo spadl z nebe? A kdyby spadl, aby se tam zase dostal? Chytrá šelma tě ošidila. Paní vypověděla, jak ten člověk vypadal a pán hned sedl na koně a uhánil za ním. Chalupník ještě seděl na stejném místě. Když uviděl pána přijíždět, přikryl suchou hroudu svým ukrutánským kloboukem. Prosím vás, tatíku, neviděl jste jít kolem nějakého člověka s uzlíkem? Tázal se pán. Bá, viděl. Utíkal támhle k lesu, co mohl. Byl to přivandrovalec. A což pak udělal, milost pane? Milost pán se mu se vším svěřil. I to tě proklatá šelma takovou paní ošálit, ale vy jste celý uhnaný. Hleďte, já bych se sám za ním pustil, jen kdyby mě tady někdo poseděl. Mám tu vzácného ptáka pod kloboukem a bojím se, aby mi neulítl. Inu, já tu zůstanu chvíli sedět. Když toho zloděje znáte, s nás ho chytíte, řekl pán. Slezl z koně a podal uzdu chalupníkovi. Ale moc vás prosím, milost pane, abyste pod klobouk nesahal. Pták by mohl vylítnout a já bych se pak napadl.

To se ví, proklínal Šibala až na věky a s ostudou se vracel domů, kde nabral notného posměchu. Chalupník se zatím přiblížil k vesnici a už z dálky na svou ženu křičel: Nic se neboj, ženo, neskřivím ti ani vlásek. Našel jsem ještě hloupější lidi než si ty.

není levné živobytí. Právě dneska ve své kase narazil jsem na dno zase, abych mohl cestou světem zdarma všechno zašít dětem. Prachy, ty jsou potvora, sám si

0: Kapitola 7. Jak si hrají květiny? Nejdříve jsme přišli k slunečnicím. Točily se na jednom místě tak rychle, že jejich velké oči, sploštělý nos a široká ústa takřka splývaly a vypadaly jen jako čáry natočící se káče. Tu jsem si všimla skupiny chudobek. Drželi se za ruce a tančili tak lehounce, že se nožkama sotva dotýkali půdy a při tanci sladce zpívali.
1: Do kolečka, do kola, než nás paní zavolá.
0: Ta, co hrála královnu, stála uprostřed v kruhu. Jakmile se ostatní před ní uklonili, zavřela oči a začala zpívat sama.
2: Můj princ má mě rád, trochu snad, jenom mne, vroucně, horoucně, vůbec ne.
1: Vůbec ne, vůbec ne!
0: Opakovali ostatní chudobky a znovu se začali točit a zpívat.
1: Vůbec ne, to by tak, leda by byl hlupák, nebo snad neměl zrak.
0: Pak královna postoupila k tančícím se zavřenýma očima a s rozpřeženými pažemi a jak ostatní kolem ní kroužili, jednu v letu chytila a zpívala.
2: Můj princ ten je tady, můj princ ten je tady, že jsi moudrý, to já vím, vystup princi, vystup z řady, tebe já si vyvolím.
0: Pak ji políbila na čelo a ostatní pokračovali v tanci a zpěvu.
1: Do kolečka, do kola, než nás paní zavolá.
3: To je nejhezčí kolečko.

0: jaké jsem kdy slyšela zpívat a viděla tančit.
1: Svěřila jsem sametušce. O kousek dál jsem obdivovala čtyři narcisy, které seděly u plochého kamene a házely malými zlatohlávky. Velmi se to podobalo naší hře z drápky a každá sestava byla doprovázena říkankou. Teď narcisy odříkávaly.
2: Čilimníky, štírovníky, či myšníky, zlatý dešť.
1: Potom jsem přeběhla k fialám. Šplhali na zeď, aby unikli veverce, která je honila.
0: Nahoněnou, nahoněnou!
1: Vykřikla jsem radostí.
0: Konečně hra, kterou znám.
1: Ale zeď byla úzká a porostlá mechem, takže jsem sklouzla a spadla na zem. Veverka přiběhla a pomáhala mi vstát, zatímco fialy mě obklopily. Naštěstí jsem si nic neudělala, jen jsem si otírala dlaně rubem zástěrky a usmívala se na květiny. Zdálo se mi, že fialy mi rozumějí líp než ostatní květiny, když si dovedou hrát nahoněnou.
0: Srdečně vám děkuji, paní Veverko.
1: Oslovila jsem ji.
0: A odpusťte mi mou neobratnost.
3: Ale vždyť není co odpouštět.
1: Odpověděla Veverka.
0: Jmenuji se Anička.
1: Řekla jsem, obracejíc se ke květinám.
0: Na zdi naší zahrady roste plno fial. A doufám, že vás tam všechny uvidím, až se zase vrátím na zem.
1: Při mých slovech všechny květiny začaly hlučet jedna přes druhou. Vytáhly z blůz zlaté medailonky ve tvaru krychliček.
4: Když jsi přišla ze země,
1: volali,
4: pověz nám, mají-li naše amulety takový tvar jako slunce.
1: Ale Veverka se do toho vložila.
3: Schovejte své amulety, schovejte je. Aničce jistě už řekli, že nesmí vyprávět, jak vypadá slunce.
1: Fialy mě však zahrnovaly dál množstvím otázek, až jsem litovala, že jsem vůbec promluvila. Veverka, která byla dřív tak zářivě rusá, že se podobala poletujícímu plameni, když skákala z větve na větev, zešedivěla teď starostí. Ale v tom všechny amulety zmizely za blůzami a fialy i macešky se dali na útěk. U mne zůstala jen sametuška. Divila jsem se, proč to zděšení a ten útěk, až jsem si všimla, že nad námi poletuje nádherná vlaštovka. Nejdříve jsem byla překvapená, že je tak veliká. Zapomněla jsem, jak velice jsem se zmenšila, když jsem vyslovila ono kouzelné zaříkadlo, které mi pomohlo vniknout do království květin. Světlo stršelo na vlaštovčiných křídlech modrými blesky a nic nemohlo být bělejší než její bříško. Několikrát zakroužila kolem nás a pak jediným rozmachem vzlétla, aby kroužila zase o kousek dál.
5: To je ředitelka naší školy,
1: šeptala mi sametuška.
5: Excelence Šedozelená je její nejlepší přítelkyně a asi s ní o tobě mluvila. To ona na nás dohlíží o přestávce a chtěla se patrně podívat, co děláš.
1: V té chvíli k nám přišla podléška a nesla v ruce maličký čtyřlístek. Byl krásný jako krémový koláček a roztomilý jako koťátko. Ustavičně hladil podléšce tvářičky a objímal jí kolem krku tak bouřlivě, až její nažloutlý obličej zrůžověl radostí.
5: To je záslužný odznak naší třídy,
1: zvolala sametuška.
0: Jak to? Záslužný odznak?
1: Divila jsem se.
5: Ano, smí ho nosit nejlepší žačka ze třídy. Jsou to maličké čtyřlístky, které pěstují v kanceláři paní ředitelky. Jsou tak roztomilé a přítulné, že naše nejlepší žačky pracují celé týdny a ani si neodpočinou, jen aby je dostali a směli nosit.
1: Spozorovala jsem, že všechny květiny se závistivě dívaly na podléšku. Vysvětlovala jsem právě sametušce, že u nás ve třídě za píly odměňují pochvalou, když v tom nějaká pampeliška do mne vrazila tak silně, že jsem se převalila.

ztratit koutek náš zpátky zás.

0: Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole? Ptá se paní učitelka.
1: Pepíček na to. Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se tady ani neukazuje.

si zboříte dům. Lidi ani netuší, že jim kožich nesluší. Ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko ví.

0: Bylo na večer, maková panenka uspávala včely a motýl Emanuel se roztržitě díval po nebi. Najednou povídá, jsem z toho celý pryč. A já taky nevím, jestli se mi to jen nezdá, řekla panenka. Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý, stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka a vezla se v něm cizí hvězda. Tohle přece není náš měsíc, řekla maková panenka.
1: To se ví, že to nejsem já, řekl někdo až na konci makového pole a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal. Je to měsíc turecký. Odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe. A měsíc si sedl na mez pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli. Až Emanuel se ho zeptal, ty znáš aspoň trochu turecky?
2: Znám jen asi dvě slova, povzdychl měsíc.
0: Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka.
2: Měsíc vstal z meze a křikl.
1: Fagot minaret, ať už jsi zpátky v turecké zemi.
0: Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru. Turecký měsíc si to poslechl a líně zavolal dolů.
1: Tyrgi kemel abrhe apakel.
0: Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá, tak si tam na něho dojdi.
1: To víte. Já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl měsíc a seděl.
0: Musím tam sama, řekla maková panenka. Doneseš mě tam? A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému měsíci. Líně klimbal na nebi a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce. Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka. Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko.
1: I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko.
0: A maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

0: Vigi básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Od samého rána to bylo v pavilonu jako v úle. Máma uklízela, táta si pořád něco přeříkával a hned dohlížel tady a hned zas tam. Dokonce i teta Šinda si přivstala. Teď seděla, přepočítávala si svůj snídaňový příděl jablek, ale ani jedno nesnědla. Zvláštní. Moja se krčela opodál a lámala si hlavu. Co se to tu dneska děje? Takovouhle nervozitu zažila jen jednou. Když se pootevřely dveře pavilonu a v nich se objevil podivný člověk v bílém plášti. V ruce držel malé červené jablíčko. Bylo tak malinké, že pro dospělou gorilu by to byl bombónek sotva na půlku jazyka. Ale pro ni, pro moju, bylo tak akorát. Také se pro ni žádný z dospělých nehnal. Dokonce ani teta Šinda, která sežere všechno, co vidí. Ani ta ne. Jenom se všichni dívali, co udělá ona. A tak vstala a šla si ten zvláštní dárek, který byl jasně jenom pro ní, vzít. Popošla blíž, pak ještě blíž, nebojácně sáhla po tom červeném jablíčku a posadila se s ním vedle dveří, aby ho prozkoumala. Jenže v tom jí ten člověk v bílém plášti píchl nějakým dlouhým, tenkým a ostrým nástrojem. To byla bolest, až jí vytryskly slzičky a honem utíkla zpátky k mámě. Ty víš, proč mě píchl? Kidživu si k sobě přivinula a šeptala jí, že to píchnutí bylo očkování proti zlým bacilům, kteří číhají ve vodě, ve vzduchu i v jídle na každou malou gorilu, která očkování ještě nedostala. Jsou tak malincí, že nikdo na světě nemůže zahlédnout, ale je jich tolik, že dokážou utvořit silné bacilí vojsko, malou gorilu přemoct a ta je pak moc nemocná. Moja dlouho dumala nad tím, co jí máma řekla, ale stejně se jí to nějak nezdálo. A také se jí nezdálo to, co se dělo v pavilonu teď. Až příliš to připomínalo ten ošklivý očkovací den. Tati, tati, rozeběhla se za tátou Richardem, já už nechci žádné očkování. Jaké očkování? Opáčil táta Richard. Chystáme přece přivítání pro Kambu. A sotva to dořekl, vzpomněl si, co chtěl ještě udělat a zamířil pryč, ani se neotočil. Moja samou radostí uválela sud a udělala kotrmelec. Žádné nové píchnutí, hurá! Pak se zarazila. Jaká Kamba? Kdo to má být? Než se ale stačila zeptat, zařval táta Richard. Už je tady, všichni sem! A Kidživu se Šindou se rozeběhli za ním. Moja si pro jistotu našla bezpečný úkryt ve slámě. Zavrtala se do ní a ještě se přikryla kůrou. Jen kdyby se někdo podíval hodně, hodně zblízka, našel by malou dírku a v ní ještě menší gorilí očko. Mojo, kde si babička přijela? Scháněla se Kidživu po moje, jakmile se s Kambou pozdravila. Moja ale nikde nebyla. A tak Šinda začala provádět Kambu po pavilonu. Ukazovala jí všechna důležitá místa, kde dostane jídlo a kde přidáno a kde bude její místo na spaní. Richard jí zase vzal ke skále a k šplhacím stromům. V provazišti jí předvedl, jak zdatné má svaly a Kamba pochválně mlaskala. Pak si uvědomila, že tady pořád někdo chybí a zeptala se, říkali jste, že potřebujete babičku pro nějakého prcka a já tu žádného nevidím. Táta Richard už neměl komu ukázat svůj parádní kousek na kládě. Dokáže se na ní držet jen jednou rukou a přitom otočí celé své mohutné tělo. A naštvaně zahromoval. Kde je ta holka? Já ji roztrhnu jako hada. A všichni začali moju hledat. Táta proto, aby ji roztrhl, máma se Šindou proto, aby ji našli dřív, než ji Richard přetrhne. Kamba, která už za svůj dlouhý život nějaké to gorilí mládě viděla, přišla téměř najisto ke kupičce slámy, na které se zvláštním způsobem třásla kůra a jemně se zeptala. Ty mě nepřijdeš přivítat? Moja se roztřásla ještě víc. Je odhalená. Na druhou stranu ale hlas nad ní zněl docela mile. Chvíli zvažovala všechna pro i proti a pak odhrnula kůru a soukala se ven. Když já nevěděla, že jsi to ty, já myslela, že se zase na mě chystá očkování a očkování já se hrozně bojím. Prosím tě, jedno píchnutí, přisedla si k ní Kamba, a ty z toho naděláš. Já jich mám nepočítaně. Nepočítaně? Moja vykulila oči. A Kamba povídala a povídala, kolikrát a kvůli čemu všemu ji očkovali a přeočkovávali a nezapomněla ani na to, že jí jednou vzali krev a poslali ji někam na rozbor. Moja si ji přitom prohlížela a říkala si, teda tahle babička je správná, vůbec ničeho se nebojí. A večer, když už ležela v pelíšku, zaškemrala. Babi, vidí, že už od nás neodejdeš. Kamba se usmála a dala jí sladkou pusu. To ví, že ne. Já už jsem teď vaše. Naše, vyskočila moja nadšením. A než usnula, dodala k tomu tichounce, tak, aby ji nikdo neslyšel. A hlavně moje.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Dvakrát jed a princezna. Ve španělské zemi žil kdysi dávno jeden voják. Jmenoval se Juan, ale nikdo mu neřekl jinak než dvakrát jed. Ať dělal, co dělal, všechno dělal dvakrát víc než ostatní. Práce udělal za dva, sílu měl za dva, odvahy za dva. Když se smál, smál se vždycky za dva a hlavně za dva jedl. A někdy jedl i za tři nebo za čtyři. A ještě měl hlad a rozhlížel se, kde by co snědl. Juan se nebál nikoho na světě a s každým se uměl vypořádat raz dva. A jestliže popletl hlavu všem děvčatům z celého Španělska, není divu, že se do něj zamilovala samotná princezna, králova dcera. Ucházeli se oni urozenci z celé země, synkové z hraběcích i knížecích rodin, ale princezna myslela jen na Juana a umínila si, že se za jiného nevdá, i kdyby se měl zbořit celý svět.
1: Král už si s ní nevěděl rady. Zavolal Juana a řekl mu přísně. Ty jsi, Juan, řečený dvakrát jed? Juan se postavil do pozoru a mlčel, protože si myslel, že je to zbytečná otázka. Král se obrátil na princeznu a zeptal se. Pověz mi, to je ten voják, co se ti tak líbí? To je on, řekla princezna. A líbí se mi, protože je odvážný, hodný a statečný. Král si chvíli Juana prohlížel a potom řekl. Kdo se chce oženit s princeznou, musí si ji zasloužit. Když splníš, co ti uložím, smíš si princeznu vzít. A teď dobře poslouchej. Slyšel jsem, že daleko v arménské zemi je na vysoké hoře zámek a v tom zámku sídlí duch, nejhorší ze všech duchů. Vydej se do Arménie a přines mi z toho zámku něco, co mi dokáže, že si tam doopravdy byl. Juan neřekl tak ani tak, obrátil se a rázně vypochodoval z paláce. Na zítří ráno se vydal na cestu. Kráčel pořád rovně za nosem, hvízdal si a těšil se, až zase uvidí princeznu. Na zádech nesl pytel plný chleba, aby neměl po cestě hlad. Když se přiblížilo poledne, vytáhl z pytle velký becen.
0: Sotva si dvakrát ukousl, objevila se na cestě sehnutá babka. Pohlédla na Juana a řekla, dobrou chuť, vojáčku. Děkuju ti, babičko, řekl Juan a hned dodal, nechceš si vzít se mnou? Abych pravdu řekla, odpověděla babka, zrovna jsem dostala hlad. Posadila se do trávy a Juan jí dal polovinu chleba. Chvíli tak seděli a jedli, až se babička zeptala, kam pak máš vlastně namířeno, vojáčku? A cože tak sám? Juan mávl rukou a řekl, to ti nemůžu povědět, ale je to daleko, moc daleko, až v zemi arménské. V zemi arménské, podivila se babička, to je dál, než si myslíš. To bys mohl jít celý rok ve dne v noci a ještě bys tam nedošel. Ale byl jsi ke mně hodný a já se ti odměním. Ukaž ruku. Juan natáhl ruku, babka mu navlékla na malíček blýskavý prsten a řekla, ten prsten má velikou moc. Když si budeš něco přát, jenom s ním zatoč a hned se ti splní všechno, co chceš. Juan se zasmál. Děkuju ti, babičko. Něco takového jsem zrovna potřeboval. Rozloučil se s babkou a kráčel dál.
1: Brzy došel do malé vsi. Zeptal se lidí, kde je kovárna a za chvíli stál před kovářem. Zahlaholil na pozdrav a řekl. Kováři, ukovej mi kleště, ale pamatuj si, že musí vážit 2 centy. 2 centy, podíval se kovář, přiznám se ti, že něco takového nedokážu. A kdybych to dokázal, k čemu ti budou takové kleště, stejně bys je ani nezvedl. Zvedl, nezvedl, odpověděl Juan. Já už si s nimi poradím. Když tedy dovolíš, udělám si je sám. Popadl v koutě dva veliké kusy železa, přidržel je v ohni a otáčel jimi tak zručně, že se kovář ani nestačil dívat. Za čtvrt hodiny byly kleště hotové. Poslouchej, řekl kovář, když se vzpamatoval, nechceš zůstat se mnou takového pomocníka, abych pohledal? To nejde, odpověděl rázně Juan. Mám před sebou moc dalekou cestu. Žij si tady dobře.
0: Hodil si kleště přes rameno a vyšel z kovárny. Na návsi se zastavil, otočil prstenem na malíčku a řekl pěkně nahlas. Ať jsem v zemi arménské, na zámku nejhoršího ze všech zlých duchů. Sotva to dořekl, vznesl se do vzduchu jako pták. Letěl přes hory a údolí, přes moře i lesy, přes města i osamělé dvorce. Než se nadál, uviděl pod sebou na vysoké skále zlatý zámek a už stál na nádvoří. Přehodil si kleště na druhé rameno a vešel do paláce.
1: V tu chvíli se před ním objevil zlý duch, nejhorší ze všech duchů. Netvářil se nijak přívětivě, ale Juan se nelekl. Ty jsi pán zlatého zámku? Zeptal se zpříma. To jsem, zaskřehotal zlý duch. Co tu pohledáváš, bídný červe? Juan ho místo odpovědi popadl do kleští a pevně sevřel, aby mu zlý duch neutekl. Potom otočil rychle prstenem a řekl, ať jsem zase zpátky na zámku našeho pana krále. A už letěl přes hory a doly, přes moře i lesy, až spatřil v hlubině pod sebou španělskou zemi a v ní královský palác. V mžiku stál před králem. Pane králi, řekl rázně, tady máš nejlepší důkaz, že jsem byl na zámku zlého ducha v zemi arménské. Pro jistotu ti přináším samotného pána zámku, abys mi věřil. Zlý duch se svíjel v kleštích, prskal oheň a tolik páchl sírou, že se král popadl za nos a málem se zalkl. Hned ho pusť, vykřikl na Juana, nebo se udusím. Juan otevřel kleště a zlý duch vyrazil oknem k obloze. Zůstali po něm jen saze na stropě i na stěnách a ostrý pach síry.
0: Juan stál rozkročen před králem a čekal beze slova, až mu král přivede princeznu. Král se však k tomu pořád neměl. Ukázal na obrovité kleště v Juanových rukou a zeptal se, kde jsi vzal ty veliké kleště? Nikde jsem je nevzal. Udělal jsem si je za čtvrt hodiny v jedné vesnické kovárně. Chceš je? Ne, odpověděl rychle král. Jenom si je nech, jsou tvoje. A běž se umýt do kádě s vodou. Páchne z tebe síra a saze máš od hlavy až k patě. Potom si promluvíme, co dál. Juan se šel umýt do kádě s vodou a král zatím honem přemýšlel, co má dělat.
1: Za chvíli stál Juan před ním znovu čistěnký a veselý, zeširoka se usmál na krále a čekal na princeznu. Ale král řekl, odvážný jsi, to uznávám. Rád bych však věděl, jestli jsi také šikovný. Poslouchej dobře, co ti povím. Mám za městem veliký dvorec a v něm je 1000 holubů. Možná jich je o trochu víc, ale 1000 jich je určitě. Jdi tam a přines mi je. Juan se obrátil a rázně vypochodoval z paláce. Šel přes celé město a hvízdal si na cestu. Když došel do královského dvorce, postavil se mezi vrata, otočil prstenem na malíčku a řekl hodně nahlas. Všichni holubi okamžitě ke mně. V tu chvíli se ozval ze všech stran pleskot holubích křídel a Juan zmizel v obrovském hejnu holubů. Usedli mu na ramena, na hlavu a ti, co se už nikam nevešli, kroužili kolem něho.
0: Král právě seděl na trůně a měl radost, jak se Juana zbavil. Náhle uslyšel na schodech pleskot tisíců křídel a vyskočil. Do královské síně vplul obrovský mrak holubů. Co se to děje? Vykřikl zděšeně. Uprostřed vířícího hejna se ozval Juanův rázný hlas. Pane králi, tady máš své holuby. Nechybí ani jeden, můžeš si je spočítat. Honem je pust zpátky, vykřikl král. Už je nechci. Juan otočil prstenem a řekl tiše. Holoubci, vraťte se domů. V tu chvíli byly holuby pryč. Uprostřed síně stál Juan, rovný jako svíčka, a usmíval se od ucha k uchu.
1: Vidím, řekl král, že jsi nejenom statečný, ale i šikovný. Jenom bych ještě rád věděl, jestli jsi také tak silný. Teď ti uložím zkoušku síly. Zítra ráno přijdeš k řece a tam mi to v poctivém zápase dokážeš. Juan se zasmál a zvolal vesele. To ti mohu dokázat hned. Přikročil blíž ke králi a rozpřáhl obě ruce. Avšak král zvolal rychle. Zítra je času dost, teď můžeš jít. Juan se obrátil a vyšel rázně z královského paláce.
0: Prošel bránou a zastavil se. Stál mlčky a přemýšlel. Pak zdvihl hlavu a řekl si nahlas. Už to tak vypadá, že mi král bude ukládat jednu zkoušku za druhou, jen aby mi nemusel dát princeznu. Může mě takhle zkoušet měsíc, rok, třeba 10 roků. Tak to tedy ne. Blázna mu dělat nebudu. Otočil prstenem na malíčku a zvolal. Princezno, okamžitě ke mně. V tu chvíli stála před ním princezna. Usmála se na něj šťastně a objala ho. Potom se obrátili k bráně královského paláce zády a odešli spolu do města.

0: To jsem zvědavá. Co mi řekneš, Hugo? Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko. Pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co? Kdo jak kudy? Ovšemže, zde.
0: No.
1: Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ.
1: Ona.
0: Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je to nějak kapánek na pěto, že jo? Že vy jste se zase pohádali, co? Že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo, hodně...
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká,
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Copak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si, jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento noc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševnělá. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševnělá. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševnělá, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justýně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: Jo, a mě žádný nenapadl, ach. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Bod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no?
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: Hm? No. Říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Licho a metník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metář. Tomu, kdo mete, se říká metář.
1: No, mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
1: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

0: Zlatá nit a budiš. Bylo jedno království, ale docela malé, ne větší než velká ves. Uprostřed toho království stál zámek. Pěkný a prostorný, jako velký statek. Královal tu mladý král, jenom pýcha mu trochu stoupla do hlavy a žádná nevěsta, široko daleko, mu nebyla dost vhod. A tak dal rozhlásit, že si vezme za ženu jen takové děvče, které umí z obyčejného lnu upříst zlatou nit. Kdo to jakživ slyšel? Len je len, proto roste na poli. A zlato je zlato, proto ještě nikomu na poli nevyrostlo. Tohle si říkali všichni rozumní lidé v tom malém království a svým dcerám pomyšlení na pěkného mladého krále pěkně od plic rozmluvili. Jenže Janička byla sirotek. Mladý král jí už dávno padl do oka a jak mohla, tak se mu do cesty připletla. A jen slepý by nepoznal, že i on má oči jenom pro to hezké a milé děvče. Janička byla přadlena. S kolovrátkem si dobře rozuměla, ale láska jí hlavu popletla. Jednou si řekla, budiš vůle páně. A zalhala na zámku, že umí spřádat zlatou nit. Hned se za tu lež pánu Bohu omluvila a modlila se za odpuštění všech hříchů světa. Ale slovo se už zpátky vzít nedalo. Mladý král si pro nevěstu přijel kočárem a uvedl ji do jizby, kde všude kolem byla jen hromada lněného pačesí. Dnes tě tu nechám o samotě, povídá, ale zítra, když spředeš zlatou nitku, budou ohlášky a do týdne slavná veselka. Pak král odešel a Janička se posadila k přeslici. Copak kvočná, ta kuřátko vysedí, ale zlatou nitku ještě žádná přadlena, co svět je světem, z obyčejného lnu nespředla.
1: Ach, ouvej, ho řekovala. Noc se přesype a ráno mě můj ženich s ostudou z domu vyžene. Proč si já hřím?

0: a uvřete na uvrátku, poženou ji ze statku. Je to tak, je to tak, ale možná naopak. Janička koukala, ani nedutala, jenom nové slzy jí vhrkly do očí. A mužíček spustil. Všechno vím, ale co umím, naučím tě zlaté nitky spřádat, ale něco za to budu žádat. Až se za srok s rokem sejde, moje čapka si tě najde. Ty uhodneš, chá, moje jméno, nepopadneš na koleno. Vezmeš si mě, chá, za muže a nic ti nepomůže.
1: Pro pána Jána, to by byla smutná veselka s tímhle vousatým trpaslíkem.
0: Ale co pak měla Janička na vybranou? A tak jen v slzách přikývla a chlapíček se posadil k přeslici. Ručičky se mu jen zakmitaly a už z nich vycházela zlatá nit. A přitom si ještě prospěvoval. Tak to na to, bude nitka samé zlato. Janička na něm mohla oči nechat. A jak se tak dívala, prsty se jí rozehrály. Posadila se k přeslici a sama začala nitky spřádat. Ani si nevšimla, že se najednou stěna rozevřela, mužíček s červenou čepičkou se škvírou protáhl a byl ten tam. Předla a předla. Nitek přibývalo, ale co to? Není to sen? Vždyť se všechno lněné pačesí ve zlato proměnilo. Když mladý král ráno přispěchal do jizby, málem že oslepl z toho jasu, jaký předeno vydávalo. Ale když si oči zvykly, popadl Janičku do náručí a začal na svatbu všechno schystávat. Svatba to byla náramná a co je ještě lepší? Po hej nepřišlo žádné ouvej. Mladý pár žil ve svornosti a radosti, které ještě přibylo, když se jim narodil synáček. Ale co na plat? Tak jako každá zvonice má svůj zvonec, tak každá písnička má svůj konec. Rok se s rokem sešel a blížila se hodina, kdy si vousatý mužíček přijde buď to pro odpověď, nebo pro nevěstu. Ale jak uhodnout jedno jméno, když jsou jich tisíce? Budiž bych toho pidi mužíka nikdy nepotkala, naříkala Janička. Svého muže milovala, z děcka se těšila, ale přitom měla od samého pláče oči oslepené. Muž by ji rád utěšil a pomohl, ale nevěděl jak. A tak se marně trápil s ní. Jednou to trápení už Janička sama nevydržela a se vším se muži svěřila. Mladý král se dlouho nerozmýšlel a rozhlásil, že dá kus zlata, velký jako tykev, tomu, kdo objeví, najde a přivede pidi mužíka s červenou čepičkou a vousy až do pasu. A rázem všechno, co mělo v království nohy, rozběhlo se do polí a hájů, do lesů a strání. Kde jakou díru, kde jakou skulinu, i to nejmenší myší doupátko lidé prošmejdili, ale kde nic, tu nic. Vousatého pidi mužíka nikdo ani úkratkem nezahlédl. Přišel poslední den.

0: Janička už všechny slzy do dna vyplakala. A král, aby nemusel na to marné trápení hledět, popadl pušku, že snad při lovu na žalost zapomene. Dlouho na srnce ani divočáka nenarazil, prodíral se houštím stále hlouběji. Když tu nebe potemnělo, hrom stíhal hrom a za bleskem šel blesk. Takovou bouři, co se strhla, už dlouho nikdo nepamatoval. Pohůnci se rozutekli do jednoho a král zůstal v lese sám. Kam se v takové psotě vrtnout? Nit na jeho šatech nezůstala suchá, zuby drkotaly zimou a nikde v té studené tmě světýlko, nikde ohníček, aby se usušil a nepohodu přečkal. Jak tak smutně přemítal, udeřil ho do nosu smolný kouř a vůně uzené klobásky. Který čert to na mne strojí pokušení, řekl si nahlas, ale nedalo mu, aby tu záhadu nevyskoumal. Kouř vycházel z díry v zemi. A když král přiklekl a nakoukl dovnitř, spatřil něco, co jen tak někdo neuvidí. Malou kuchyňku, v té kuchynice stoleček, na stolečku klobásky a za klobáskami mužíčka v červené čepičce a s vousy až do pasu. Plnou pusu měl a ještě si prospěvoval.
1: Byla jednou jedna panna u přeslice uplakaná, byla panna u přeslice uplakaná převelice. Když mé jméno neúhodne, přijdu pro ní v noci ve dne.
0: Když uhodne nechci ji, vždyť se budíš jmenuji. Víc mladý král vědět nepotřeboval. Zapomněl na nečas, na hromy a blesky a hnal se za Janičkou houští nehouští, až se lovecký kabát potrhal. Ale i kdyby roztrhal i kalhoty, ta zpráva, s kterou domů spěchal, stála za to. Na zámek vtrhl jako velká voda a ve dveřích volal. Netrap se, ten pidi mužík se jmenuje Budiš. Janička stála u kolébky, bledá, jako by z ní všecek život vyprchal. Ale po téhle zprávě zrůžověla jako pivoňka. Už se té noční návštěvy pranic nebála. Odebrala se do jizby a schystala si přeslici, vřeteno a vrátek. Měsíc svítil a Janička zlatou nitku k nitce spřádala, když tu se najednou stěna otevřela a škvírkou se protáhl mužíček v červené čepičce a hned spustil. Tak to na to, předeš nitky samé zlato. Tak to na to, bude hořko? Nebo sladko, buď uhodneš moje jméno, a nebo si chystej věno. Ha, tak uhodneš, jak se jmenuji? Ha.
2: Když jinak nedáš, řekla Janička, zkusím hádat, říkají ti, Budiš.
0: A sotva to jméno vyřkla. Mužíček vstekle nožkou přidupl, stěna se znovu otevřela a ten zlostný skřítek se škvírkou do noci protáhl a víckrát se už v kraji neobjevil. Ale od těch dob Janička zlatou nitku už nikdy nespředla. Zelnu měla lněnou, z konopí konopnou, ale naštěstí jí to neubralo.
2: Vždyť se měli s králem rádi. Synáček jim kolébku přerůstal a v jejich malém království to kdákalo, kejhalo, mečelo a bučelo. Veselo bylo každý den. A budiš tak i zůstane.

0: Potkají se dvě myši. Ty, představ si, že mám nového přítele. Tady mám jeho fotku.
1: Vždyť je to netopír.
0: No vidíš. A mě přesvědčoval, že je pilot.

V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel. Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám. Víc už Krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat. A čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku. Už se probudil z narkózy, dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy. Ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku, moc pěknou, vypadala jako sluníčko, a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal se obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí Krtka. Je, Krtka.

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještě, že Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákal ho a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen strpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Z pekla štěstí. Zhruba tou dobou se hnal noční ulicí i Hubert. Paničce nikdy neutíkal, na to byl příliš líný a teď se dal do běhu jen proto, aby se zbavil toho lichožrouta, který se ho držel zuby nechty. Ulice se svažovala k řece, na nábřeží kotvil parník, vlastně spíš starý, rezavý a opuštěný vrak. Na vodě se pohupovala loďka s osamělým rybářem, svítil si na splávek baterkou a Hubertovi se najednou také rozsvítilo. Skočil po hlavě do řeky, prudce krauloval, funěl, převrátil se na záda, udělal kotrmelec a pocítil náramnou úlevu. Konečně toho lichožrouta uprostřed řeky vytřásl z kožichu. Několika tempy se dostal ke břehu, vylezl z vody, oklepal se a honem domů. Panička Květuš si už určitě zoufá. Až na rybáře, který rád chytal v noci, spalo už celé město. Ten v pramici také trochu pospával. Na jednou pohladině začal hopsat splávek a prudce mu v rukou cukal. Rybář se široce rozkročil a tahal. Jistě ho čeká pěkný úlovek a tak vší silou zabral a něco s plesknutím dopadlo na dno pramice. Co to bylo? Nemohl tomu přijít na jméno, ale jméno to mělo. Dokonce vznešené Tulamor a měl z pekla štěstí. Žádný lichožrout neumí plavat. V rybníku, v řece nebo i ve vaně vodou hned nasákne, skiškne a jde ke dnu. Kdyby se náhodou nechytil na háček, určitě by zůstal u dna.
2: Dneska už to zabalím a půjdu se vyspat. Ryby neberou, říkal si rybář pro sebe.
1: A ten divný úlovek popadl a vyhodil na břeh.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Do našeho rybníčka

jak Janinka kreslila. Janinka dostala k narozeninám krabičku barevných fixů. Moc ráda malovala a ze všeho nejraději zvířátka. Nejprve namalovala kočku a pak pejska. Byl to fox terrier a Jana ho uměla jedním tahem. Potom nakreslila kůzlátko, králíka a prasátko. Co bych tak ještě udělala, řekla si a pokusila se o papouška. Byl tak barevný, že se dostalo na každý z fixů. Janinka si papouška zálibně prohlížela a měla pocit, že se jí povedl ze všech nejlépe. Zářil jako duha. Na bílém papíře zbylo ale ještě hodně volného místa. Koho bych tak ještě namalovala, vzpomínala si Janinka. Aha, už to mám. Nakreslím nějaké hodně zvláštní zvíře. Takové, které se dá vidět jenom v cirkuse nebo v zoologické zahradě. Jana chvíli přemýšlela a pak si vzpomněla na tygra. Za chvíli už se po jejím papíře proháněl povedený pruhovaný tygřík. Mezitím se venku setmělo a Jana musela jít na kutě. Co se ale nestalo? Když se ráno probudila, podívá se na papír a po zvířátkách ani stopy. Na jejím obrázku zůstalo jen jedno jediné. Ale už to nebyl ten mrštný tygřík ze včerejška, ale ohromný vypasený tygr. Líně odpočíval, zíval a mlsně se olizoval velkým červeným jazykem. No tohle, vykřikla Jana a běžela obrázek ukázat mámě a tátovi. To máš z toho, řekl tatínek, že si zapomněla namalovat tomu tygrovi pořádnou klec. Aha, řekla si Janinka a namalovala hned kolem vypaseného tygra důkladnou klec s visacím zámkem. Pak namalovala ještě klíč a tím klíčem klec zamkla. Okolo klece pak znovu nakreslila všechna ostatní zvířátka. Kočku, psa, kůzle, králíka a prasátko. Všichni se dívali na tygra v kleci. Ale co to? Tygr jakoby najednou celý splaskl. Už nebyl zdaleka tak líný a vypasený jako předtím. Dokonce se už ani tak mlsně neolizoval. Ale kde zůstal papoušek? Na nic nečekal a uletěl. A tak Jana nezapomněla ani na něho. Doufám, že mi znovu neuletíš. Jinak bych ti musela přimalovat také takovou klec, ale bez ní ti to sluší mnohem líp, řekla mu a šla do školy.

0: Pasáček prasat. V zapadlém koutku světa bylo docela maličké království. Panoval v něm princ, který se, ačkoliv měl tak nepatrnou zemi, osmělil požádat o ruku císařovy dcery. Byl totiž tak moudrý, že se sláva jeho jména roznesla široko daleko a mnoho princezen by bylo šťastných, kdyby si je zvolil za ženu. Nyní vám povím, co udělala císařova dcera. Na hrobě otce tohoto prince vyrostl růžový keř, který kvetl pouze jednou za 5 let a vždy vyrazil jen jednu růži. Byl to však podivný květ. Pak měl princ také slavíka, který dovedl zpívat všechny písně světa. Princ vložil růži a slavíka do stříbrných skříněk a poslal je darem princezně. Princezna se právě bavila se svými dvorními dámami různými hrami, když císař nařídil přinést dary do sálu. Princezna zatleskala radostí a ihned otevřela první skříňku.
1: Jaká nádherná růže, zvolala.
2: Jak je umělecky provedená, divily se dvorní dámy.
3: Je obdivuhodná a okouzlující, řekl císař.
0: Když však princezna vzala růži do ruky, div se nerozplakala.
1: Ale otče, zvolala, vždyť je to jen skutečná růže, není umělá.
2: Opravdu je jen skutečná,
0: opakovali dvorní dámy s opovržením.
3: Podívejme se ještě do druhé skříňky, snad je tam něco lepšího.
0: Navrhl král, otevřel ji a hle, byl v ní krásný slavík, který zpíval tak nádherně, že se opravdu nemohli na dárce hněvat.

0: Jaká krása, jaká nádhera, žvatlali dámy jedna přes druhou.
1: Zpívá jako hrací tabatěrka vznešené zemřelé císařovny, pravil starý dvořenín.
0: Opravdu, vzlikl král a rozplakal se.
2: Vyrobil ho skutečný umělec,
3: podotkla princezna.
1: Ale posel, který dary přinesl, řekl. Vznešená princezno, to není umělý pták, nýbrž skutečný.
2: Je-li skutečný, pusťte ho, ať lítá,
1: nařídila princezna a pohněvala se tak, že zakázala princi, aby se představil u dvora. Princ však provedl vždy to, co si umínil. Zašpinil si obličej, oblékl roztrhané šaty a zabouchal na bránu zámku. Náhodou mu otevřel sám císař a princ se ho zeptal, zda ho může přijmout do služby. Císař se chvíli rozmýšlel, podrbal se na hlavě a pak řekl.
4: Nevím, jestli se vám to bude zamlouvat, ale potřebuji pasáka prasat. Máme jich veliké stádo.
1: Princ se nerozmýšlel, službu přijal a tak se stal pasákem prasat. Nastěhoval se do bídné komůrky nad chlévem a celý den pilně pracoval. Jakmile nastal večer, byl s prací hotov. Vyrobil krásný hrníček ozdobený zvonečky, jenž kdykoliv se v něm vařilo, zpíval.
5: Jeníčku, jeníčku, už je po všem.
1: Ale to nebylo vše. Když někdo přičichl k páře, která z něj vystupovala, i hned věděl, co kdo ve městě vaří dobrého. Princezna šla s dvorními dámami na procházku a zaslechla zpěv. Zastavila se a naslouchala, protože píseň znala a dovedla ji i zahrát, byť jen jedním prstem. Poslala k pasáčkovi dvorní dámu, aby se ho zeptala, zač ten nástroj prodá.
6: Zač prodáš ten hrníček?
1: Ptala se dvorní dáma.
6: Za nic jiného než za 10 hubiček od princezny,
1: odpověděl pasáček.
2: Ach, můj ty bože, vzdychla dáma a odběhla. Co chce?
1: Ptala se princezna.
2: Ach, nemohu to říct, je to strašné,
1: odpověděla dvorní dáma.
2: Tak mi to pošeptej do ucha,
1: nařídila princezna. A tak dvorní dáma pošeptala pasáčkovu odpověď princezně do ucha.
2: To je drzý chlapík,
1: zvolala princezna a odešla. Po několika krocích se však zastavila, protože opět zaslechla písničku.
5: Jeníčku, jeníčku, už je po všem.
1: Poslala k pasáčkovi druhou dvorní dámu, aby se zeptala, jestli by se nespokojil s hubičkami dvorních dám. Pasáček však poděkoval a vzkázal princezně, že pokud nedostane 10 hubiček od ní, hrníček si ponechá.
2: To je velmi mrzuté, řekla princezna, ale já ten hrníček musím mít. Postavte se tak, aby nikdo neviděl, že líbám pasáka.
1: Dvorní dámy se tedy postavily do kruhu, roztáhly sukně a pasáček dostal od princezny 10 hubiček a ona za to hrníček. A hrníček musel celý den vařit, aby princezna a dvorní dámy věděli, co má kdo ve městě k obědu. To byla zábava. Pasáček nezahálel. Opět celý den pracoval a večer měl krásného vlka, který, když se roztočil, hrál všechny valčíky, polky a kvapíky, co kdy byly od počátku světa.
3: Princezna šla opět s dvorními dámami na procházku a zaslechla hudbu. Ihned poslala dvorní dámu, aby se pasáčka zeptala, co za vlka chce.
2: Ale líbat ho nebudu,
3: podotkla. Dvorní dáma se vrátila a pravila.
2: Neprodá vlka za nic jiného, než za 100 hubiček od princezny. Asi se zbláznil, zvolala princezna hněvivě.
3: Ale sotva učinila několik kroků, zastavila se a řekla druhé dvorní dámě.
2: Jdi a vyřiď mu, že jsem ochotna mu dát 10 hubiček, ale zbytek mu dají mé dvorní dámy.
3: Pasáček však nechtěl. Vzkázal princezně, že buď dostane, oč žádal, anebo si vlka nechá. A tak se dvorní dámy opět postavili do kruhu a princ líbal princeznu. Císař se díval z okna a spozoroval u prasečího chlívku zběh lidí. Nasadil si brýle a tu vidí, že to jsou dvorní dámy. Jistě tam tropí nějaké neplechy, pomyslel si. Obul si trepky a pospíchal dolů. Když přišel do dvora, pěkně po špičkách se připlížil k dvorním dámám.
2: Ty počítali tak poctivě, že císaře nezaslechli. A tak císař spatřil, jak se princezna líbá s pasáčkem. Leknutím div neomdlel. Ale pak si sundal trepku a pustil se do obou. Byl tak rozhněván, že vyhnal princeznu i pasáčka z říše. Princezna plakala, pasáček proklínal a z nebe lilo jako z konve. Že jsem si raději nevzala toho prince, co mi poslal tak krásné dary, bědovala princezna.
3: Jakmile to pasáček uslyšel, šel za strom, umyl si špínu z tváře, svlékl roztrhaný oděv a před princeznou stál princ. Byl tak krásný, že se mu princezna hluboce uklonila.
4: Pohrdám tebou, řekl princ.
2: Skutečného prince si nechtěla, jeho darům si neporozuměla, ale pro hračku si líbala pasáka prasat. Nyní máš, co si zasloužila.
3: Po těch slovech odešel do svého království a zavřel za sebou dveře na 10 západů.

A princezna zůstala před nimi a mohla si zpívat. Jeníčku, jeníčku, už je po všem.

neměl ani koži, tak chudý ten zajíc byl. Nakonec se málem celých 100 let dožil a písničkám svůj život zasvětil. O, a písničkám svůj život zasvětil.

0: Tygy hádanka.
1: Hryže dřevo řízy řízy, dřevo z dubu, dřevo z břízy.
2: Hryže dřevo vesele, vždyť má zuby z ocele.
1: Co je to?
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: Zuby z ocele má...
1: Žralok!
0: Ten má zuby jako z ocele.
1: No.
0: Ale nehryže dřevo.
1: A to je pravda, ten má rád rybičky.
0: Zuby z ocele a dřevo řízy, řízy, hryže, pila.
4: Myslím, že narozeniny a štědrý večer jsou nejkrásnější dny z celého roku. A svoje nejkrásnější narozeniny jsem měla, když mi bylo 7 let. To bylo takhle. Probudila jsem se brzo. To jsem ještě bydlela s Lasem a Bosem v jednom pokoji. Lase a Bose ještě spali. Spím v posteli, která vrže. A tak jsem se schválně hrozně převracela, aby se Lase a Bose probudili. Zavolat jsem na ně nemohla, protože když člověk má narozeniny, musí ležet a dělat, že spí, dokud mu nepřijdou gratulovat. Ale ti dva si klidně spali, místo aby mě obskakovali. Já jsem ale tak hrozně vrzala postelí, až se nakonec Bose posadil a podrbal se ve vlasech. A potom probudil Lase a oba se vytratili na půdu a po schodech dolů. Slyšela jsem, jak v kuchyni zacinkali hrníčky na kávu a byla jsem tak zvědavá, že jsem ani nemohla klidně ležet. Konečně jsem uslyšela na schodech dupot a zavřela jsem oči tak pevně, jak jsem nejvíc mohla. A pak, bum, dveře se otevřely. A stál tam tatínek s maminkou, Lase a Bose a Agda, naše děvečka. Maminka nesla podnos. Na podnose stál hrneček s horkou čokoládou a vázička s kytičkami a velký koláč s cukrem a rozinkami. A na něm byl z cukrové polevy nápis Lisa 7 let. Ten koláč upekla Agda. Ale dárky tam nebyly. A já jsem si už začala myslet, že jsou to nějaké divné narozeniny. Ale tatínek najednou povídá, vypij si tu čokoládu a pak se podíváme, jestli by se pro tebe nenašel také nějaký dárek. Hned jsem pochopila, že se asi chystá nějaké překvapení a vyzumkla jsem tu čokoládu 1, 2. Potom mi maminka zavázala oči ručníkem a tatínek mě několikrát otočil kolem dokola a pak mě vedl někam... Ale kam, to jsem neviděla. Slyšela jsem, že Lase a Bose běží vedle mě a taky jsem to cítila, protože mě každou chvilku štípli a řekli, hádej, kde jsi, hádej, kde jsi. Tatínek šel se mnou po schodech dolů a potom pořád dokola a jednu chvíli jsem cítila, že jsme venku, ale pak jsme zase šli nahoru po schodech. Nakonec mi maminka sundala ručník. A byli jsme v pokoji, který jsem ještě nikdy předtím neviděla. Alespoň jsem se nepamatovala, že bych ho byla předtím viděla. Ale pak jsem se náhodou podívala z okna a uviděla jsem naproti štít norgordenského statku. A tam stáli v okně Brita a Anna a mávali na mě. A tak jsem poznala, že jsem v babičině starém pokoji a že mě tatínek tak dlouho vodil sem a tam, jenom aby mě spletl. Babička u nás bydlela, když jsem byla ještě malá, ale před několika lety se odstěhovala k tetě Frídě. Od té doby měla maminka v tom pokoji tkalcovský stav a velké hromady hadříků, co se z nich tkají koberečky. Ale teď tady nebyl žádný tkalcovský stav a žádné hadříky. Teď to byl tak krásný pokoj, že jsem myslela, že tam byl kouzelník. Maminka řekla, že tam opravdu kouzelník byl. Ale že to byl tatínek a vyčaroval pro mě pokojíček. A dočista jen pro mne samotnou. A to byl ten dárek. Byla jsem tak šťastná, že jsem radostí křičela, protože to byl ten nejlepší dárek k narozeninám, jaký jsem kdy dostala. Tatínek říkal, že maminka taky pomáhala čarovat. Tatínek vyčaroval tapety. Moc rozkošné tapety se spoustou malinkých kytiček a maminka vyčarovala záclony do oken. Tatínek byl celé večery ve své truhlářské dílně a tam čaroval kulatý stůl a poličku a tři židle. A všechno to omaloval bílou barvou. Maminka zase vyčarovala koberečky z barevných hadříků, které měly červené a žluté a zelené a černé proužky. Sama jsem je viděla, jak je minulou zimu tkala, ale nemohla jsem přece vědět, že je dostanu. Taky jsem viděla, jak tatínek dělá nábytek, ale tatínek vždycky v zimě dělá nábytek lidem, kteří to sami nedovedou, takže mě vůbec nenapadlo, že to je pro mě. Lasse a Bosse hned táhli moji postel přes celou půdu do mého nového pokoje a Lasse řekl: a stejně budem k tobě vždycky večer chodit a vyprávět ti o strašidlech. Ze všeho nejdřív jsem běžela do pokoje kluků a přinesla si svoje panenky. Mám 4 malé panenky a 3 velké, protože jsem si od malička schovávala všechny panenky, co jsem dostala. Malým panenkám jsem udělala hezký pokojíček v poličce. Nejdřív jsem tam položila kousek červené látky jako kobereček a potom jsem tam dala svůj malý nábyteček pro panenky, který jsem dostala k Vánocům od babičky, a pak postýlky a panenky. A měli teď taky svůj vlastní pokoj jako já, přestože neměli narozeniny. Velkou postýlku, ve které ležela Bella, jsem postavila do kouta těsně vedle své postele. A kočárek, ve kterém leželi Jeníček a Mařenka, jsem postavila do druhého kouta. Ach, ten byl tak krásný, ten můj pokoj. Potom jsem ještě běžela ke klukům do pokoje a přinesla jsem si svoje krabice a věci, které jsem měla v jejich skříni. A Bosse řekl: no prima, konečně bude mít člověk víc místa na ptačí vejce. Mám 13 knížek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poličky a všechna svoje švédská jara a krabice s obrázky. Ve škole si obrázky vyměňujeme. Ale já mám 20 obrázků, které bych nevyměnila za nic na světě. Nejhezčí je velký anděl v růžových šatech a skřídly. To všechno jsem si dala do poličky. Byl to opravdu moc krásný den, kdy jsem dostala svůj vlastní pokoj.

0: písnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: To si můžete myslet, jak pavouk skoprněl, když viděl v pavučině takového nemotorného brouka, který sebou házel jako ryba v síti.
3: Co tu děláte?
4: Vysím, pane šéf.
3: Co pak to nevidíte?
5: Pavoučí děti, které za tátou přiběhly, už to brali jinak.
4: Je, tatí, ten se třese. Je, tatí, ten je legrační. Nechaj nám ho na hraní.
5: Ale najednou uprostřed všeho volání se utrhlo několik vláken pavučiny, na kterých pytlík visel, a pytlík spadl horem pádem dolů. A jak se obrátil a zůstal viset vzhůru nohama na poslední niti, vypadlo mu několik medových koláčků z kapsy do trávy. No to jste teď měli vidět pavouka. Jako střela se spustil po svém vlákně za pytlíkem, zůstal viset vedle něho a ihned soukal vláknat provazy a lana na záchranu. Malí pavoučci se také spustili, ovšem jen proto, že viděli, jak pytlíkovi něco vypadlo z kapes. Šup dolů, také každý na svém vlákně, a už byli u medových cukrátek.
4: Tatí, ten pán něco ztratil, jo, to je dobré. Halo, pane, vy jste cukrář?
5: Zatím tatínek tahal pytlíka omotaného už spoustou lan nahoru. Dětičky každé v ústech kousek kolečka nebo preclíčku šplhali kolem nich také nahoru, každé po svém vlastním provázku. Pytlík byl hned v dobré náladě a volal na malé pavoučky. Hyb, hyb, hyb, kdo bude první nahoře? Malí pavoučci křičeli, hnali se o závod nahoru a tam s radostí čekali, až tatínek toho veselého pána vytáhne.
3: Šampion světa ve šplhu po pavučině blahopřál pytlík pavoučkovi, který závod vyhrál. Já vám tu, chlapíci, budu muset jednou uspořádat celou olympiádu, sliboval. Na pavučině byl ovšem hned jako doma. No to je ohromné, jaké tu máte krásné provazy, ale velká škoda, že pod nimi není žádná záchranná síť. Já bych vás naučil po nich chodit, jen tak po dvou nohách, jak to dělají provazolezci.
5: To je pravda. Síť tam sice měli, ale ta byla na chytání mušek. Záchranou, jakou mívají provazolezci na poutích, neměli.
4: My bychom třeba řekli tatínkovi, aby vám ji udělal, volala pavoučata.
5: A hned také šla za tatínkem. No a druhý den už měl pytlík z jedné větve ke druhé napjato pěkné lano a pod ním velikou záchranou síť. Pavoučata s mámou už čekala nedočkavě na představení a tatínek to chtěl také vidět.
3: Tak koukejte, pavoučata. Já vám to ukážu, zahájil představení pytlík. Nejprve musím mít jako řádný provazolezec důkladné bydlo a vzal si z větví pořádné dlouhé bydlo, které si už včera připravil. To se musí pěkně nadhodit do ruky, povídá. A bác.
5: Jak si bydlo nadhazoval, už jedním koncem srazil mámu i s pavoučaty z větve dolů.
3: Štěstí, že máma hned pustila vlákno a pavoučata také.

visely teď dolů jako ozdoby z vánočního stromku. Pardon, zavolal zahambeně Pytlík, ale jak se podíval za nimi, srazil dolů druhým koncem bydla starého pavouka. Prach milion zatras mákem, zaklel starý pavouk, když už se houpal na vypuštěném vlákně. Pardon, volal Pytlík za ním a zdvihl bydlo do výše, aby na nikoho nenarazil. Ale co čert nechtěl, nahoře byl velký zlatohlávek, který se právě motal v růžovém květu. Prásk sletěl dolů, jak dostal jednu bydlem do břicha a začal sebou mlít v záchranné síti. Ale to nebylo ještě všechno. Bydlo srazilo také růžový květ, ten spadl Pytlíkovi jako klobouk na hlavu a Pytlík se se vším s bydlem a s růžovým kloboukem poroučel do sítě rovnou na zlatohlávka. Pomoc, vražda, ten pán mě chce zabít, volal zlatohlávek a začal se s Pytlíkem potýkat. No, to vám bylo k popukání. Pytlík s růžovým kloboukem na hlavě vypadal jako nějaká panička. Zlatohlávek zase třímal v ruce bydlo, které sebral Pytlíkovi a vypadal jako nějaký rytíř s kopím. Ale jak se s bydlem rozháněl, roztrhal úplně síť, až oba, zlatohlávek i Pytlík, spadli dolů. Ne, až docela na zem. Zlatohlávek, jak padal, roztáhl křídla a uletěl. Pytlík zase zůstal viset za nohu v pavučině s kloboukem na hlavě. Malí pavoučci se tomu ze svých vláken ohromně smáli, tleskali a také jiní broučci to viděli a hned to potom vykládali dál. Ale to víte, jak se všechno poplete, když se to vykládá od úst k ústům. Za chvíli se všude povídalo, že zlatohlávek chtěl nějakou paní s růžovým kloboukem. Spletli si Pytlíka s paní, pohoupat v houpací síti a že mu ta paní za to nabila bydlem. Zkrátka, zlatohlávek měl z toho potom dlouho hroznou ostudu.

0: vtipk. Proč kohout při kokrhání zavírá oči?
1: Nevím proč.
0: Aby slepice viděli, že to umí nazpaměť.

0: Ahoj, ahoj, ahoj!
1: Jo, laskonko, proč třikrát ahoj? Jedno ahoj ti nestačí?
0: Nestačí, Piggy. Když zdravím svoje kuchaříčky a chci jim naznačit, že dnes budeme připravovat něco doopravdy hodně mňamkózního, tak mi třikrát ahoj přijde jako parádní pozdrav.
1: Jo, a co pak tak mňamkózního si dnes ochutnám?
0: Chtěl ses asi zeptat, a co pak ti, milá laskonko, můžu dnes pomoci udělat dobrého? Co?
1: No, původně ne, ale teď jako kdybych se na to zeptal, jo, takže s čím ti můžu pomoct, abych to pak sloup?
0: A na co by se ti zbíhaly sliny nejvíc?
1: Na něco sladoučkého. A hlavně, aby to nebylo zelené. Jak je to moc zelené? Kouká z toho nějaká ta tvoje super zdravá a super zelená mňamka.
0: Ale vždycky si pochutnáš, tak se nedělej.
1: Jenomže ta zelená, zelenina.
0: No to snad nevadí. Zelenina je většinou co?
1: Zdravá.
0: Zdravá. A dobře připravená je to i prvotřídní mňamka. To už bys mohl vědět.
1: Já to vím, ale dnes nejsem zeleninově naladěný.
0: A banánově naladěný bys byl?
1: No tak to určo.
0: Co je to určo?
1: No to říká myška Bibi, určo. Znamená to určitě. Na banány jsem určitě úplně naladěný. Jako basá tydlidům banánům, tak jsem naladěný.
0: Dnes si připravíme takové banánové bonbonky. Takové jednohubky. Prostě svačinku, která zažene mlsnou a udělá radost. A navíc třeba i parádu.
1: Takže by se dala tahle mňamka udělat i na narozeninovou oslavu?
0: No na narozeninové oslavy je jak dělaná.
1: Tak to jí budeme říkat narozeninový mls tydlidům banánům. Co ty na to?
0: No tak třeba když chceš, tak narozeninový mls tydlidům banánům.
1: Co na něj budeme potřebovat?
0: Připrav, prosím tě, 2 banány, arašídové máslo, šokoládu a trochu kokosového oleje. Dál pak připrav prkénko na krájení, kulatý nůž, dřívka na nanuky, rendlík a tác vyložený pečícím papírem.
1: Škoda, že se nedělá ječící papír. Ha, to by mě bavilo. Tak jen ten pečící. Všechno mám, co teď?
0: V prvé řadě je potřeba nakrájet banány. Oloupej je tady a nakrájej na kolečka. Tak, ani tlustá, ani tenká. Zkrátka tak akorát.
1: Takhle používám ten kulatý nůž, takže se nemůžu říznout. Dělám to dobře?
0: Ano, děláš to moc dobře, Piggy. Přesně tak. Teď musíme banánová kolečka slepit jako cukroví arašídovým máslem. Tady u arašídového másla jsem si vzpomněla na jednu věc. My ho spolu používáme docela často, viď?
1: No, protože je dobré.
0: No to je. Ale snažte se vybírat to máslo s vysokým obsahem oříšků. Dá se sehnat i 100%. To znamená, že je vyrobeno opravdu a pouze jen z oříšků. K dostání jsou nejrůznější druhy. Ale vyhledejte si to opravdu kvalitní, vyplatí se vám, jsou v něm zdraví prospěšné látky z oříšků bez nějakých zbytečných příměsí navíc.
1: Jasně, tak na narozeninový mls tydlidům banánům jen to nejlepší arašídové máslo. Takže slepujeme banánová kolečka.
0: Ano, je několik možností, jak to udělat. Buď kulatým nožem namazání namažte jedno kolečko vrstvou arašídového másla a přiklopte ho druhým kolečkem. Ale při téhle metodě se může stát, že pak budete hodně upatlaní.
1: Já jsem upatlaný rád, aspoň je vidět, že jsem ti pomáhal.
0: Jenže to tvé upatlání pak všem kolem přidělává práci navíc, víš? A to my nechceme. Proto jsem vymyslela jinou věc. Pokud má doma maminka soupravu na zdobení cukroví, takový pytlíček s hubičkou, který naplníte krémem, nebo v našem případě arašídovým máslem, a pak ho opatrně hubičkou vytlačujete přesně tam, kam potřebujete.
1: Tak ten použijeme, že ty tu ten pytlíček s hubičkou někde máš, co?
0: Tady.
1: No jo, já to tušil.
0: Naplnila jsem ti ho už arašídovým máslem, takže jen opatrně vytlačuj máslo na připravená banánová kolečka.
1: Takhle.
0: Děláš to výborně. Ničeho se nebojte, kuchaříčkové. Je to opravdu jednoduché. Nezapomeňte přiklopit druhým kolečkem banánu. Vzniknou nám takové mini banánové sendviče.
1: Tedy, laskonko, já bych už skoro i ochutnal.
0: I ty jeden mlsoune. Vím, že je to lákavé. Skoro bychom to už mohli nechat takhle. Ale ještě to není všechno. Pokračujeme. Teď do každého banánového slepence zapíchni nanukové dřívko.
1: Že by to nakonec byl zmrzlinový nanuk, tydli dům banánům.
0: Nech se překvapit. A dělej to opatrně, pomalu. Chce to trochu cvik, aby se vám banánová kolečka nerozjela do všech stran. Ale není to nic těžkého, určitě to zvládnete. No koukám, že Piggy už taky chytnul ten správný gryf.
1: Co to je gryf?
0: No to znamená, že už víš jak na to.
1: No to vím, už jsem na to přišel, takže mám gryf.
0: Přesně, skládej je na tác vystlaný pečícím papírem. Pak je dáme do ledničky nebo na chvíli do mrazáku. Potřebujeme je trochu zmrazit.
1: A vidíš, já to věděl, já to říkal, že to nakonec bude zmrzlina.
0: Vydrž, ještě nekončíme.
1: Jsou v ledničce, co teď?
0: Potřebujeme udělat čokoládovou polevu. Tedy, rozpustit čokoládu s kokosovým olejem. K tomu budete doma potřebovat pomoc dospělého. Do rendlíku nalámejte čokoládu a přidejte kokosový olej. Až bude směs tekutá, přelijte ji do skleničky, aby se vám banány lépe namáčely.
1: A proč k té čokoládě přidáváš ten kokosový olej?
0: To je takový trik. Kokosový olej totiž tuhne už při pokojové teplotě. Jakmile do rozpuštěné směsi namočíme zmrzlé banány, poleva velmi rychle stuhne a vytvoří bezvadnou křupavou krustičku.
1: Krustička? To bude takový kabátek na ty banánky, co?
0: Ano. Jakmile budete mít polevu připravenou, vytáhněte banány z ledničky a začněte namáčet. Po namočení je vracejte zpět na tác s pečícím papírem.
1: S ječícím papírem. A papír vám krásně zaječí. Takhle.
0: Piggy, nech těch bláznivin, prosím tě. Komu by to obalení bylo pořád málo, může každý bombónek po namočení ještě posypat rozdrcenými arašídy. No a máme hotovo. Nechte mlz chvilku odpočinout, aby poleva opravdu stuhla. A můžete se do toho pustit. Piggy, ochutnej.
1: Já už ochutnávám.
0: No a co na to říkáš?
1: Jsem v banánovo arašídovém nebi. Jo, narozeninovým tydlidům banánům, to je vážně mes, jo.
0: Takže Piggy mu chutná. Jsem zvědavá, jak bude chutnat vám. Recept i postup najdete na www.piggy.cz. A nebojte se, i když vám to mohlo znít dneska složitě, nic složitého to není a za chvilku máte mňamku, jakou jste ještě nikdy předtím nejedli.
1: Já bych si dal ten mes klidně i ráno, třeba k snídani, anebo pak k svačince.
0: Uvidíte, že je to parádní start do nového dne. Tak ahoj!
1: Ahoj, ahoj, ahoj!
0: Ty jsi taky rozloučil třikrát.
1: Když jsi třikrát s dětmi přivítala, tak jsem se třikrát musel rozloučit. Tu dá rozum.
0: To je pravda.

0: Zlatovlásko, rád tě mám.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: O prolhaném pejskovi. Byla jednou jedna psí máma a ta měla 3 štěňátka. Už je to tuze dávno, co žila. Tenkrát ještě lidé ani dveře nezamykali, tak byli poctiví. Falešné byly jenom kočky, ale ty nežily s lidmi a se psy v domech. Bydleli v lese, na stromech nebo v křoví a každý se jim vyhýbal. Tenkrát psi nemuseli hlídat a žili ve vesnicích jen proto, aby dávali znamení, kde stojí jejich chalupa. Takový pes neštěkal na každého člověka, který šel kolem. Jen si čichl do vzduchu.
1: Jde k nám děda Balounovic.
0: A hned spustil.
1: Tady bydlíme. Pořád rovně okolo potoka. Nespadněte do rybníka.
0: Když děda Balounovic došel, zalezl pes do boudy a jen chvílemi očichával vítr, zda k ním zase někdo nejde. V té době bylo velkým vyznamenáním být psem. Psi byli pro každé město a pro každou vesnici tím, čím jsou dnes elektrické lampy nebo světelné signály na železnici. Taková krásná budoucnost čekala i 3 novorozená štěňata, kterým máma často říkávala.
2: Tamhle na jedli žije kočka. Je to falešnice prolhaná. Nikdy si s ní nehrajte, ať se od ní nenakazíte tou prolhaností.
0: Na jaře se však mamince zdálo, že je dvorek plný kočičích stop. Čichala, čichala a byla z toho celá nesvá.
2: To asi fouká vítr od jedle a vzduch se drží při zemi,
0: namlouvala si.
2: Až se vyprší, tak to přejde.
0: Ale nepřešlo. A co hůře, Hariček se ke své škodě tuze změnil. Začal lhát. Byla třeba svačina a Hariček mlaskal, až se slepice přestávaly popelit. Teprve, když opravdu nemohl, pustil na své místo Dorku. Ale za chvilku se mu mlíčko v bříšku slehlo, tož hrk mámě.
3: Nif, nif,
2: kousal Dorku do ocásku. Pust mě, mám hlad.
3: Ale Haričku,
0: kňourala Dorka,
3: ty jsi přece už měl.
2: Neměl,
0: hádal se Harik.
2: Ještě jsem vůbec neměl, pust mě,
3: nif, nif.
0: Jednou přiběhl Hariček k housatům a vybafl na ně.
3: Nif, nif!
0: To byla legrace. Housata utíkala a pípala, až v uších zaléhalo. A v tom najednou... Klof! Odkud si zezadu se přihnala stará husa.
4: Strač se, ty nezdárné psisko!
0: Syčela vstekle. Jejej, to byl džobanec. Pálil a bolel a cukal. Harik ani nevěděl, jak se dostal k mámě. Naříkal, ale myslíte, že řekl pravdu, co se mu stalo?
3: Dorka mě kousla.
0: Lhal, protože věděl, že housata po dvoře honit nesmí. Ale máma se nedala ošálit.
2: Tak se mi zdá, Haričku, že nemluvíš pravdu. Dorka spí u špalku a vůbec nebyla u husí ohrádky. Vidím, že nejsi obyčejný pejsek, vidím, že jsi prolhaný pejsek.
0: Musíme tě vyléčit, než začneš lhát ještě víc. Zítra v poledne, až budou psi ve vsi spát, s tebou půjdu k doktorovi. Doktor Bernardín bydlel u řeky. Přistěhoval se odněkud z Alp, kde získal lékařskou praxi. Mluvil špatně česky, ale doktor to byl náramný.
1: Co pak je, mein drahošek?
2: Zavrčel dobrácky. Máma hned spustila. Náš milý Hariček lže, jako když tiskne. Tak s ním prosím něco udělejte.
1: No,
2: zamračil se doktor.
1: Ukaznul mi jazyk a šekl frr. Nejde to, že ne? To bude fášný neduch. Podýfáme se rentgenem.
2: Starostlivě se zamračil. Položil Harička do starých, rozeschlých necek a díval se na něj rezavou rourou od kamen.
1: Rentgen, to je důležitý přístroj. Ukazuje všechno, i to, co je pod kůží a mezi chluby. A ukazuje, že ten mladík si hrál s kočkou. Je samá kočičí blecha. Dokud je nefihubíme, bude samý lež, samý faleš, samý podvod.
2: Měl pravdu. Hareček si několikrát hrál s kočkou a dokonce s ní i obchodoval. Přinesl jí kůži ze tří jitrnic a ona mu dala zobák ze slepice a namluvila mu, že to je dráb z ledního medvěda. Miau. Doktor dal mamince krabičku s latinským názvem Antiblechin decocourus a nakázal jí:
1: posypejte Harička třikrát denně tímto praškem. To je vzácná lék. Chariček musí být pořád v boudě. Nikam nesmí chodit, aby ty blechy jeho nemoc nepřenesly. To by být i velké neštěstí.
2: Měli jste vidět to utrpení po cestě. Byl už večer a ani jediný pes nespal. Psi nemají odedávna rádi kočky a jak ucítili na Haričkovi kočičí blechy, štěkali do ochraptění.
3: Hav, hav, havanec, kolem nás jde prolhanec!
2: Máma se červenala od čumáku až k ocasu a Harik dostal žduchanců jako máku. Hned, jak přišli domů, poručila úsečně:
3: do boudy a spát.
2: No, a tady by ta pohádka skončila, kdyby Hariček maminku poslechl a zůstal v boudě, aby opravdu nikoho nenakazil. Ale to neudělal. Pořád si vymýšlel, jak to chytře zařídit, aby nebyl v boudě sám. Obyčejně začal kňučet:
3: maminko, mě bolí v krku.
2: Nebo:
3: maminko, já mám žízeň.
2: Ale neměl žízeň, ani ho nebolelo v krku, to jen maminku omrzoval, aby u něho chvíli seděla. Dávno by byl už utekl, kdyby ho Dorka s Mindou nehlídali, protože jim to maminka přikázala.
3: Jak bych se jich jen zbavil?
2: Přemýšlel a jednou na to přece jen přišel.
3: Už jste to, holky, slyšeli?
2: Vyletěl najednou z boudy, až se obě polekali.
3: Na návsi se koná psí posvícení. Teď to hlásili v rádiu. Každý pes dostane 20 deka šunky a kdo tam přiběhne první, dostane celou prasečí hlavu.
2: Vydechli Dorka i Minda a než bys řekl švec, utíkali na náves a ještě jedna druhou strkala, aby tam byli dřív. Hariček vylezl z boudy a pelášil po pěšince k rybníku. U lávky si hráli děti na pikolu.
5: To je krásné štěňátko, volali, když spatřili Harička. Pojď sem, pejsku, pojď si s námi hrát.
2: A Hariček šel. Každý kluk a každá holčička si ho pochovali, každý si odnesl jednu kočičí blechu na košili a neštěstí bylo hotovo. Když se děti rozcházeli domů k večeři, psi z celé dědiny hafali, vily a ňafali.
3: Hav, hav, hafanec, kolem nás jde prolhanec.
2: Harik dostal, až z něj chlupy létali, ale to už bylo pozdě.
5: kočičí blechy se rozlezly po celé vesnici a odtamtud do celého světa. Lidé se naučili lhát a co je nejhorší, naučili se to i děti. Snadno je poznáte. Ošívají se, škrábají se za uchem a podrbávají se, protože je trápí ta lhavá štípalka. Když jdou po vesnici, psi za plotem cítí, co sebou nosí a štěkají, až uši zaléhají. Až budou jednou štěkat i na vás, pěkně se večer umýte a nikdy už nelžete. Vždycky se to pozná.
6: Sekeru měl lupič Karas, ukrýval ji v kredenci.

0: do prčic. Vždyť Tři Králové jsou přece v lednu, ne?
1: Teda Mirku, co jsi mi to tady napsal?
0: No víš co, tak se budem tvářit jako, že je to schválně. Míru si toho nevšimne, ne? No tak jo.

0: jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu. Byl jednou jeden dvorek a na dvorku štěňátko a nad štěňátkem sluníčko. Sluníčko se pomalu kutálelo po obloze a tolik svítilo a hřálo, až mu bylo samotnému horko. A co teprve štěňátku? Marně si chladilo jazyček v misce s vodou, marně z ní upíjelo, proti vedru nepomáhalo nic. A tak se mu ani běhat nechtělo, ani skákat, ani štěkat, jenom zalézt do boudy a spát a spát a spát. Ale co mělo dělat sluníčko? Marně se rozhlíželo po obloze, nikde ani mráček, ani obláček, ani jeden jediný beránek. Nemělo kam hlavu složit. A jak tak se závistí pokukovalo po štěňátku, které si hovělo ve stínu své boudičky, uvidělo misku s vodou. Zaradovalo se. Pošle do ní jeden ze svých paprsků a hned tu bude obláček. Štěně spí, a když spí, vodu nepotřebuje. Jak slunce řeklo, tak udělalo. Z vody se stal obláček, který pomalu stoupal k obloze, a když už byl vysoko, sluníčko si ho chytlo, pěkně si ho načechralo, jako ten nejjemnější péřový polštářek, a spokojeně usnulo. Slunce spalo, spalo štěňátko, jen kytičky si tichonce šeptali a smáli se. Najednou se štěně probudilo. Jazyček se mu lepil na patro. Ach, ta žízeň. Vzdychlo a honem se běželo napít. Ale co to? Kde je voda? Kam se poděla? Vždyť jí mělo skoro plnou misku. Že by v misce byla díra a voda utekla? Ba ne, žádná díra. Někdo mu ji vypil zatímco spalo. Už je to tak. Štěňátko se moc a moc rozzlobilo a štěkalo na celý dvůr. Až toho zloděje chytím, tak mu ukážu. Podezíravě se rozhlédlo, kdo to jen mohl být. Kolem si to zrovna vykračoval kačer. Důležitý a nastrojený jak na návštěvu. Ha! Řeklo si štěně. Kačer má vodu rád, to ví každý. Dobrý den, pozdravilo nejdřív slušně, protože to bylo moc dobře vychované štěně. Promiňte prosím, že obtěžuji, ale tady v té misce byla ještě před chvílí voda a teď je najednou pryč. Nevíte o tom něco náhodou? Ale na pana kačera zdvořilost neplatila. Jak ten se rozčílil, kdo to kdy slyšel, aby on, pan kačer, se staral o misku nějakého hloupého štěněte. Co si to vůbec dovoluje, má přece vody plný rybník a když bude chtít, tak třeba dva rybníky a ještě potok. Rozehnal se po štěňátku, že sotva stačilo utíkat. Jak je vidět, se slušností se toho mnoho nepořídí, říkalo si štěně mrzutě. A když uvidělo na louce kravičku, spustilo na ní hned z hurta, že mu vypila vodu z misky a že by se měla stydět, taková velká a krade malému pejskovi tu trošku vody, co má. A ještě kouká, jako kdyby za to nemohla. Pořádně zaštěkalo na důkaz, že to všecko moc dobře ví. A hned se samo polekalo své odvahy. Kravička sice jen přežvikuje trávu, ale kdo ví...
1: Bú,
0: pronesla kravička rozvážně.
1: Bú.
0: Štěně navíc nečekalo. Když má někdo tak silný hlas, je lepší se ho na nic neptat. Šup přes plot a zpátky na dvorek. Jenže co dál? Miska prázdná, nikde nikdo. Jen žízeň veliká. Kdyby se nerozlobilo pana kačera, mohlo by k rybníku, ale teď radši. Podívej! podívá se, jestli nezůstala troška vody v konývce, co se s ní večer zalévají záhony. Ale konývka byla hluboká a štěňátko malé, na dno jen tak nedosáhlo. Ale vidělo, že se tam na dně něco třpití, a tak nedalo pokoj, dokud konývku nepřevrhlo. Hurá, zajásalo, když vidělo, jak z konývky vytéká pramínek vody. Ještě jednou hurá, ale když si chtělo líznout, zůstalo mu na jazyku jen pár zrnek mokrého písku. Aha, už ví, kam se ztratila voda. Schovala se mu do země, však ono ji chytí. Odstrčilo misku a hrabalo, hrabalo a hrabalo, až písek létal na všechny strany. Ale voda pořád nikde. Až najednou něco zašimralo štěňátko na tlapce. Podívá se a co to vidí? Nějakou tkaničku? Tkanička se kroutí. Ale to je přece žížala. Že by mu vodu vypila žížala? Přiznej se, křičelo na ní a než mohla žížala zmizet, už ji táhlo ven. Ta z toho radost neměla, kroutila se a prskala, ale že byla malá, štěňátko se jejímu hubování jen smálo.
1: My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, uslyšelo štěně najednou za sebou.
0: Otočilo se a nikde nikdo, jen pár kopretinek ševelilo ve větru.
1: My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, ozvalo se znova.
0: No to už se štěně opravdu rozlobilo. Nikdo si z něj nebude dělat legraci. Kdo tu něco ví, ať to honem poví. Ať to řekne, nebo se něco hrozného stane. Vyhrožovalo.
2: Kopretinky se dál chichotaly a obracely hlavičky k slunci.
1: Sluníčko jí má, zaspíval skřivánek zvysoka.
2: Dobře si všiml, jak sluníčko přišlo ke své peřince.
0: Štěně se velice podivilo. Je to možné, že by sluníčko?
1: Rádo by se ho zeptalo, ale jak se k němu má dostat? Když zavolá, sluníčko ho neuslyší. Když vyskočí třeba i z toho nejvyššího kopečku, spadne zase dolů.
0: Kdyby umělo létat jako skřivánci, nebo kdyby bylo lehonké jako semínko z pampelišky, to by byla jiná. Sluníčko, vrať mi mou vodičku, šeptalo nešťastně, nebo tu žízní docela uschnu. Ale sluníčko spalo a o jeho prosbách nevědělo nic.
1: Na plotě byl přivázaný červený balónek. Děti ho tam zapomněli.
0: Škubal sebou jen uletět.
1: Zkusit se má všechno, řeklo si štěňátko. Zatahalo za provázek, provázek se rozvázal, štěně ho chytlo, vítr zafoukal a už se vznášelo nad dvorkem, nad loukou, nad celou vesnicí vzhůru ke sluníčku. Ale když se podívalo dolů, kravička byla docela malá a z rybníka zůstalo jen zrcátko. Teď tak spadnout. Ale za to slunce bylo veliké, velikánské. Sluníčko, haló, nespí, máš tady návštěvu.
0: Sluníčko si protřelo oči a překvapeně koukalo.
2: Odkdy pak se vznášejí štěňátka po obloze? Skřivánek proč ne, ale štěňátko? Co tady děláš? Zeptalo se.
0: Hledám svou vodu. Nezlob se, ale skřivánek říkal. Já vím, skřivánek se asi mýlil, povzdechlo si. Vždyť tady žádná voda není, kam by ji taky sluníčko schovalo.
2: Ale sluníčko se smálo a přistrčilo ke štěněti obláček. Tady ji máš.
0: Ale to přece není voda, fňukalo štěně, kterému v té výšce bylo trochu úzko.
2: Jdi domů, řeklo slunce laskavě,
0: a já ti vodu hned vrátím.
2: Jenže jak? Jak dolů? Nahoru to šlo těžko, ale dolů ještě hůř. Pustit se a skočit? Nikdy. Štěňátko zatáhlo za provázek. Nic. Slunce zkusilo zafoukat, ale balónek jen povyskočil výš. Pomohl teprve ten nejšpičatější sluneční paprsek.
0: Pane, to byl let, až vzduch hvízdal kolem uší.
2: A když štěňátko přistálo u své boudičky,
0: spadla mu na nos první velká kapka. A za ní druhá a třetí a ve chvilce byla miska plná.
2: Štěně se podívalo vzhůru, mráček zmizel. A na obloze viselo jen rozesmáté sluníčko.
1: Kačere, krávičko, žížalo, jestli pak jste viděli, kde jsem až bylo.
2: Už vím, kam se mi ztratila voda. Volalo štěňátko a honem, honem se běželo napít. Co kdyby se slunci zase chtělo spát?

0: štěňátko vyléčí. Laf, laf, ňaf, ňaf, ňaf, písnička štěněčí. Laf.
1: A co třeba tahle písnička? O klukovi, kterému se nechtělo jet do lesa pro dříví, protože se bál hajného. Víš, hajný měl les na starosti a je pravda, že nerad viděl, když mu tam někdo kácel stromy nebo sekal větve. Ale já si myslím, že ten kluk byl spíš líný a jen tak se vymlouval. Zase ti nejdřív budu tu písničku vyprávět a teprve potom si ji zaspíváme. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě vzal sekeru. Sekera je za dva zlatý a to půrko za tolar. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě to všecko vzal. Sekera je za dva zlatý a to půrko za tolar. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě to všecko vzal. Dva zlatý a tolar, to byly tenkrát peníze, jako jsou dneska koruny. No a co je to topůrko? To určitě víš. Je to ta dřevěná násada, za kterou se sekera drží. Takže natáhnu strojek a písnička může začít.

0: Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů?
1: Co je to? Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad,
0: prosinec. Některé měsíce mají 31 dnů. A kolik jich má 28 dnů?
1: Únor má 28 dnů, jenže...
0: No jo, ale leden má taky 28 dnů.
1: A pak 29, 30, 31, no 28 musí mít všechny měsíce.
0: Myslíš?
1: Mhm.
0: Aha, takže všechny.
1: Všechny.
2: Jednou v zimě napadl sníh a vrabci měli hlad. Tu a tam se najedli na dvorku se slepicemi, ale slepice je odháněly. Kakal, kodák, křičeli na vrabce. Tohle zrní je pro slepice. My snášíme vajíčka, co děláte, vrabci, vy? A slepice se hnali zobákem po vrabcích. Tu a tam si vrabci klovli v krmítku před okny. Ale sotva je v krmítku uviděli děti, volali na vrabce. Co si vrabci myslíte? My jsme nasypali do krmítka drobty a zrnička pro strnada a ne pro vás. Strnad nám na jaře přiletí zaspívat. Usoužení vrabci vyletěli na vysoký holý strom kaštanu a rozlobeně čím čarovali. Jak se tak na větvích vrtí a rozhlížejí se, vidí dole pod sebou na kolejích vagon s obilím. U vagonu stálo nákladní auto. Čím, čím, divili se vrabci, to je zrníček, to by bylo vrabčích snídaní, obědů a večeří. Slétli se dolů na cestu a hledali ztracená zrníčka a poskakovali stále blíže k vagonu s obilím. Nákladní auto zahučelo, zafrkalo, rozjelo se. Vrabci se rozletěli, ale za chvíli se zase snesli na zem, zobali a libovali si. Byl mezi nimi jeden vrabec takový nenasyta a ten si řekl, nač bych poskakoval jen tady po cestě a hledal zapadlá zrnička. Chci mít celou hromadu zrní. Až se člověk s lopatou nebude dívat, huš, vletím do vagonu a na zobu si rovnou z hromady zlaté pšenice. A když se dělník otočil, vletěl nenasytný vrabec celý načepířený do vagonu, schoval se tam v koutě a zobal. Zatím však nadešel večer a dělník zabouchl vagon a zamkl jej. Když odešel, přiskákal nenasytný vrabec ke škvíře u vrat vagonu a zavolal na ostatní vrabce. Čím, čím, čím, slyšíte mě? Jsem nejbohatší vrabec na světě. Patří mi celá hromada zlatého obilí. Všichni vrabci se slétli k vagonu a divili se bohatému vrabci. Kdo to kdy slyšel, aby jednomu jedinému vrabci patřila

Ženy se posadil na hromadu pšenice. Ať si tu nemohu lítat, za čím čaroval si, jen když jsem nejbohatší vrabec na světě. Zobl jsem, zobl tam, ale zrníčka mu už tolik nechutnala. Neměl hlad, byl najedený. Seděl na hromadě a odpočíval. Venku letěli vrabci kolem vagonu. Jistě hledají místo, kde se dnes v noci vyspí, říkal si bohatý vrabec. A já budu poprvé spát docela sám. Ale hned se utěšil. Ať si budu spát docela sám, jen když jsem nejbohatší vrabec na světě. Zobl jsem, zobl tam. Ale zrnička mu už vůbec nechutnala. Jedno zrnko dokonce vyplivl. Slyšel ostatní vrabce ve větvích kaštanu. Vypravovali si, kam zítra poletí. Na pole, na náměstí, k lesu. A nejbohatšímu vrabci začalo být smutno. Co pak vám je hej, myslel si. Vy si můžete letět, kam chcete, ale já, nejbohatší vrabec na světě, jsem tu zavřený. A sotva vzlétnu, hned se uhodím. A bylo mu ale tak smutno, že by se byl hned rozplakal. Ani si už do zrní nezobl. Jakmile ráno vysvětlo slunce, přijelo nákladní auto a dělník s lopatou odemkl vagón. Na to vrabec čekal. Vyletěl vysoko na nejvyšší větev kaštanu. Čím, čím? Zdravili ho vrabci. Dobré jítro, nejbohatší vrabče na světě. Jaká byla snídaně? Ach, bratři, řekl vrabec. Na snídaní jsem docela zapomněl. To jsem rád, že jsem zase s vámi. U vás je přece jen líp, než u velké hromady zrní. Potom slétl s ostatními vrabci na cestu a hledal s nimi zapadlá zrníčka.

0: kávičku.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Byly jednou jedny poštolky, jedny ještěrky, jedny světlušky a jedny beberky a na jaře měli schůzku. Na prázdniny odjedeme na Jitřenku, řekl jim Radim. Je tam hřiště, koupaliště, televize, rozhlas, magnetofon, filmový projektor a výborné kuchařky. Do kina je to 2 stanic autobusem a kolem jsou lesy, louky a hory. Budeme dělat nádherné výlety do okolí. Poštolky chvíli mlčeli, světlušky chvíli mlčeli a veverky jak by smet. Ozvali se však ještěrky. My ale nechceme na Jitřenku. Tam jezdíme rok co rok. Už jsme tam byli několikrát. Chtěli bychom někam jinam, připojili se světlušky. Ale nechtěli bychom ani na chatu, ani do hotelu, ani do ozdravovny. Chtěli bychom letos na oprodický tábor, chtěli bychom spát pod stany, ale pod stany, které si postavíme sami, dali se slyšet veverky. A chtěli bychom, aby ten tábor nebyl v žádné vesnici anebo ve městě, ale v lese, aby to k němu bylo daleko a aby se k němu nemohlo autem, korunovali celou rozpravu poštolky. Poštolky, ještěrky, světlušky a veverky byly oddílové družiny. Družiny zájmového oddílu mladých turistů. Vaši tátové a mámy na mě vyletí jako sršni, až uslyší o stanech. A i kdyby vás na stanový tábor pustili, zardousí mě, jestli tam někdo z vás dostane angínu. A že ji tam někdo dostane hned první týden, to se s vámi mohu vsadit. Tak se vsadíme, vyletěli poštolky, ještěrky, světlušky i veverky a začali mlít pantem. Kdyby si místo toho čichli do vzduchu, všimli by si, že se klubovnou začala vznášet vůně připáleného kotlíku. Ale byl tam takový halas a takový hluk, že ta vůně neklepla přes nos nikoho. Ani Radimane.

0: vtipky.
1: V pondělí ráno na první vyučovací hodině se ptá Libor Petra, kolik je hodin?
2: 8:45.
1: Libor na to rozmrzele. Ach jo, ten týden ale pomalu utíká.
0: Tu moc trpělivosti ten Libor neměl, viď?

0: si společně připravovali řetkvičkovou pomazánku a říkala jsem si, že když máme to jaro a řetkviček je všude plno, našla jsem pro vás ještě jeden šťavnatý jarně řetkvičkový recept.
1: A já jsem tady taky. Beru to vaření totiž vážně. Tak teď budu řetkvičkovat o stopér, o štandopédeme teleskop blesku.
0: Já vím, Figi, jsi můj nadšený kuchaříček učedníček. No a jde ti to moc dobře.
1: Já se snažím, víš. A když kuchtíme s těmi řetkvičkami, tak mě napadlo, nemohli bychom si je třeba i sami vypěstovat. To by bylo prýma.
0: A odkud myslíš, že tyhle řetkvičky jsou?
1: Ty už je pěstuješ. Ty už řetkvičkuješ, jú, a řekneš mi, jak se to dělá, jak se pěstují.
0: Se sázením a vůbec pěstováním mi pomáhá naše kamarádka Kachna.
1: No.
0: Tak to by možná mohla poradit i tobě, i dětem, jak si doma pěstovat takové dobroty jako řetkvičky.
1: A nebo třeba pažitku.
0: No, nebo třeba pažitku.
1: To se hodí vždycky, viď?
0: Vždycky, Piggy.
1: To je nápad, no jo, Kachno, jasně.
0: No ale my teď pojďme vařit, Piggy. Naši posluchači už jsou určitě napjatí, jaké řetkvičkové překvapení jsme si na dnešek připravili. Dnes se naučíme řetkvičkový salát.
1: Co na něj potřebujeme?
0: No, budeme k tomu potřebovat dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček.
0: Dvě mrkve.
1: Dvě mrkve.
0: Mozzarellu.
1: Mozzarellu, to je taky sýr.
0: A sýr. Vlašské ořechy.
1: Na dochucení něco?
0: Na dochucení si pak nachystejte lžíci olivového oleje.
1: Olivový olej, aha.
0: A balsamikový ocet. Bude stačit pár kapek. Sůl a pepř.
1: Jaký ocet? Co jsi to říkala? Balsamikový?
0: Ne. Balsamikový ocet. S tím jsme ještě nepracovali. Hned ti řeknu, k čemu je dobrý. Je to ocet, který se vyrábí ze šťávy z vylisovaných hroznů, tedy z moštu. Ten pak zraje v dřevěných sudech a to až několik let. Hodně se používá v italské kuchyni a my tady u nás už ho běžně používáme do salátů. Ale není ocet jako ocet. A zvlášť ne ten balsamikový. Představ si, že zatímco ten běžný balsamikový ocet používáme do salátů, ty octy, které zrají v sudech opravdu dlouho, desítky let, se v Itálii popíjí jen tak ve skleničce s ledem.
1: Ocet ve skleničce s ledem. To je ale zajímavé, no. Jak ty to všechno víš?
0: To víš? Vaření a všechno kolem něj, to je moje.
1: Já vím. Kachna je přeborník na pěstování řetkviček a pažitky. A ty jsi přes tu kuchyni.
0: A ještě na mnoho jiných věcí. Ale pojďme vařit. Máme nachystáno řetkvičky, mrkev, mozzarellu, ořechy. A tak se do toho pustme.
1: Připraven!
0: Tak, Piggy, oškrábej mrkev.
1: To už umím.
0: Já zatím umyju a nakrájím řetkvičky na tenká kolečka. Vy děti poproste o pomoc někoho dospělého doma. Dále nakrájíme očištěnou oškrábanou mrkev.
1: To děláš ty.
0: Pak na kousky nakrájíme mozzarellu. A nakonec přihodíme hrst vlašských ořechů.
1: Hazím sněží ořechy.
0: Tak, zamícháme a celou tu dobrotu zakápneme připraveným olivovým olejem a balzamikovým octem.
1: Jak zakápneme? Kolik?
0: No od každého jen pár kapiček.
1: A jen pár kapiček.
0: Přesně tak, Piggy. Tak teď posolíme a opatrně opepříme. Zamícháme ještě jednou a hotovo. Na salátu si pochutnáte nejlépe s nějakým tmavým chlebíčkem.
1: Já jsem tam dal toho pepře docela malinko, spíš skoro žádný, nevadí to? Já ho nemám rád.
0: Nevadí, Piggy.
1: Tak a už nesu chlebíčky a dávám salát do mističek.
0: Celý recept a postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já se budu těšit zase na příště, kamarádi. Ahoj!
1: Ahoj! Pojď, dáme si do nosa kokosa, tralala! Jo, to je vůně!
0: To je dobrota! Yeah.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jendo, nemohl bys sem sníst tu, místo toho, tuhle, tu žížalu?
2: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Vendelíne, pojď. Adámek.
3: Jo.
2: Na. A bude dneška. Smí nahrát jen ten, kdo se podepíše v hladomorně. Jasný?
4: Jasný.
2: Běžte.
1: I křestní.
2: I křestní.
1: Já nevím, proč jsme se nemohli jít podepsat ve dne.
3: Ve dne to není ono, ve dne se tam pasou kozy. Přidej, přidej.
1: A v noci co?
3: Co v noci co?
1: Co se tam děje v noci nenormálního?
3: Nenormálního nic, normálně tam straší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jak se trpaslík odvděčil? Eskimáci vyjeli na lov tulení a na moři je zaskočila bouře. Jednoho z lovců zahnala vichřice k neznámému ostrovu. Nikdy v těchto končinách nebyl a neměl tušení, jak se dostane domů.
1: Vezmi mě na loď.
0: Ozvalo se nad ním. Podíval se vzhůru a tam na kameni seděl malý mužíček.
2: Co tam děláš?
0: Zeptal se lovec.
1: Bouře mi rozbila kajak.
0: Řekl mužíček.
1: Čekám na někoho, kdo by mě odvezl na pevninu.
2: Rád tě vezmu k sobě na kajak, ale neznám cestu zpátky.
1: Neboj se, povedu tě.
0: Muž usoudil, že se asi potkal s trpaslíkem, protože tak malinkého človíčka v životě neviděl. Chvíli si ho zvědavě prohlížel, potom k němu natáhl pádlo a trpaslík po něm sešplhal do člunu.
1: Jsem lehký, snadno mě uvezeš,
0: řekl.
1: Ale dovedu být také těžký, když je potřeba.
2: Ty?
0: Usmál se lovec nedůvěřivě. Vždyť mužíček mu sahal sotva nad kotníky.
1: Nevěříš?
0: Řekl skřítek a nadechl se. V té chvíli se začal kajak nořit do vody, klesal pomalu pod hladinu, až voda dosahovala k vstupnímu otvoru.
2: Přestaň!
0: Vykřikl lovec.
2: Vždyť se potopíme.
1: Nepotopíme!
0: Řekl pití mužík. Vydechl a kajak vystoupil na hladinu. Muž odrazil od břehu a trpaslík mu ukazoval směr. Netrvalo dlouho a v dáli před nimi se objevila země. Rybář začal rozpoznávat známé pobřeží, kde ležela jeho osada. Trpaslík poprosil, aby ho nejprve odvezl tam, kde měl domov. Když dojeli do malé zátoky, vítali je ze břehu trpaslíkovi příbuzní a přátelé, neboť nevěřili, že ho kdy ještě uvidí. Bohatě lovce pohostili a na cestu mu dali četné dary. Podivný dárek mu na rozloučenou věnoval zachráněný trpaslík. Byla to malá vrbová píšťalka, menší než lovcův nehet od maličku. Tentokrát se lovec už nedůvěřivě neusmíval. Vždyť se přesvědčil, že to není obyčejný trpaslík, který by se jen planě vychloubal svými schopnostmi. Jenom nevěděl, k čemu mu bude píšťalka dobrá. A tak si ji uschoval do lému kožešinové čepice, aby ji nestratil.
1: Kdybys byl někdy v nouzi,
0: řekl mu trpaslík,
1: vzpomeň se na mne a já ti tvou službu oplatím. Je to kouzelná píšťalka z vrbového proutí od Medvědího potoka, které se zelená jednou za 7 let. Stačí, když na ní 3x zapískáš a uvidíš.
0: Když se lovec vrátil do osady a vyprávěl o svém neobvyklém setkání s trpaslíkem, nikdo mu nevěřil. Všichni se mu jen smáli a mysleli si, že se dlouhou plavbou na moři pomátl. Jakmile o tom, kdy začal, muže si dokonce posměšně ukazovali na čelo. Začas zapřáhl lovec psy a vyjel do tundry na lov sobů. Štěstí mu přálo a složil v tom dni postupně 3 pěkné kusy. Naložil zvíře na sáně a vracel se pro zbývající 2. Jenže po druhém sobu jakoby se zem slehla. Ať hledal, jak hledal, uloveného soba nenašel. A když se vrátil pro první kus, zjistil, že ze soba kdosi vyřízl obrovský kus masa. Udivně se rozhlížel a rozhořčeně vykřikl.
2: Kdo mě chce připravit o úlovek? Kdo si to troufá brát si, co mu nepatří? Ať si kdosi ozvi se!
0: Nikdo mu neodpověděl. V hlubokém tichu se nepohnul ani vítr. Jen jeho psi netrpělivě zakňučili. A tu si lovec vzpomněl na kouzelnou píšťalku. Vylovil ji z kožešinové čepice a třikrát zapískal. Vydala tenký hlásek, který v tom tichu bylo sotva slyšet. Donesl se jen ke psům, kteří nastražili uši. V tom se však odkud si pod jeho nohama ozvalo...
1: Volal jsi mne, lovče?
0: Lovec se otáčel na všechny strany, potom se sehnul a spatřil trpaslíka.
2: Ano, zavolal jsem tě. Někdo mi krade úlovek.
1: Soba ti odnesl velký medvěd. A když jsi přišel tady pro toho, zatěžkal jsem ho tak, že ho neunesl a odešel s prázdnou. Víš přece, že dovedu být těžký, když je potřeba.
0: Lovec se rozpomenul, jak se tehdy na moři trpaslík nadechl a kajak klesal pod hladinu. Usmál se a řekl.
2: Ale kdo vyřízl z mého soba takový kus masa?
1: To jsem byl já. Kdybych to neudělal, nevzpomněl by sis na mne a já bych ti nemohl poradit. Pospěš co nejrychleji domů a upevni svůj stan. Blíží se ničivá, sněhová bouře.
2: Vezmi si soba celého,
0: řekl lovec a práskl bičem nad spřežením a už ujížděl k osadě.
2: Zatěžkejte stany kamením,
0: volal na sousedy, sotva dorazil.
2: Přijde sněhová bouře, prozradil mi to trpaslík.
3: Už zase začínáš s tím svým trpaslíkem.
0: Posmívali se mu lidé a ukazovali si na čelo.
4: Podívej se na oblohu, slunce svítí jak nikdy a po větru ani památky.
3: No čista se zpomátl.
0: Ale zanedlouho se přihnal vítr. Přerostl ve vichřici a posléze v prudkou bouři, která rozmetala všechny stany. Odolal pouze stan lovce, který jej za posměšku celé osady důkladně zatížil kameny. Tak mu trpaslík zachránil jeho skromný majetek a hlavně střechu nad hlavou.

0: jak šel vodník na houby. Bylo to jednou takhle v neděli ráno po dešti. Vysvitlo slunce a z kopců se začala zvedat bílá pára. Z blízkého lesa přinesl vánek k rybníku vůni hub. Vodník žblabuňka seděl zrovna na vrbě a podřimoval, když ho ta vůně hub pošimrala v nose. Začichal, zahýbal nosem, otevřel oči a rázem dostal na ty houby chuť. Vzal havraní brko a napsal na stavidlo: přijdu hned a pod to do závorky, nejsem daleko, vidím všechno. Tím myslel hlavně malé půlce, aby nedělali v rybníku zase nějaké rošťárny. Popadl prádelní koš a už pelášil do lesa. Chodí lesem, sem a tam, hlavu skloněnou a kouká po zemi. Po houbách to tam sice vonělo, ale houba ani jedna. Až nakonec přeci jenom jednu našel. Opatrně ji položil do prádelního koše, ale pak o kus dál v roští zakopl o kořen a houbu zase ztratil. Chvilku ji hledal, ale pak mávnul rukou. A stejně byla malá, řekl a šel zase dál. A jak tak šel tím lesem a pořád se jenom díval na zem, dostal se do míst, kde už dlouhou dobu nebyl. Co, abych tak ještě zabloudil, řekl si a rozhlížel se kolem sebe. Nedaleko před ním, mezi staletými smrky, kde bylo lesní houští trochu řídčí, prosvítalo nějak víc slunečního světla. Vodník se tím směrem vydal a za chvíli vyšel na paseku. A ejhle, na pasece stojí chalupa, ale žádná obyčejná chalupa to nebyla. Stála vám na kuří noze. Žblabuňka to podivné stavení obchází a okukuje, něco takového ještě neviděl a nikde ani živáčka, ale z komína se kouří. Chvíli nesměle přešlapoval před dveřmi a nakonec přeci jenom zaklepal. Nic. Zaklepal ještě jednou, trochu hlasitěji, ale když se ani teď nikdo neozval, otevřel dveře. Dveře táhle zabrzaly a vodník nakoukl dovnitř.
1: Brekeke, přeji krásný deštivý den, řekl úctivě do pološera.
0: Ale nikdo mu neodpověděl. V ohništi plápolal oheň, nad ním visel na řetězu měděný kotel a v něm se něco vařilo. Bublalo to a syčelo a z kotle se táhla hustá pára. Na trámu u stropu seděla sova a u ohniště ležel černý kocour a spal.
1: Kdo pak to tady asi bydlí? Řekl si žblabuňka.
0: A jak se tak rozkoukával, najednou zaslechl, jak to v povětří zahučelo a nad chalupou něco s hvízdáním přeletělo. Vodník vykoukl z chalupy ven a vykulil oči. Na pasece právě přistávala čarodějnice na létajícím koštěti. Ale nějak si to špatně vyměřila, proběhla i s koštětem kolem chalupy a zmizela v lese. A ozval se praskot lámaných větví a hrozný krach. A do toho bylo slyšet, jak čarodějnice odněkud z lesa nadává. Žblabuňka nevěděl, jak se v takové situaci zachovat. Ještě nikdy totiž nezdařené přistání čarodějnice nezažil. Ale to už se čarodějnice hrabala z houštin. Vypadala ještě o něco hůř než před chvilkou. Její roztrhané šaty byly ještě víc roztrhanější a z rozježených havraních vlasů jí trčely zbytky větví, listí a trávy. Na zádech měla ruksak a na nohou gumáky. Žblabuňka, jak tam stál ve dveřích chalupy, si rozpačitě odkašlal a uklonil se.
1: Klaním se, milostivá, řekl. Neraďte se zlobit, že jsem vám vlezl do chalupy, ale bylo otevřeno.
0: Čarodějnice nebyla z vodníkovy návštěvy, ale ani trochu překvapená.
1: I to nic,
0: řekla. Pročísla si hřebenem ze sový kosti rozcuchané vlasy a vyklepala z gumáků jehličí. Nakonec si ještě rychle přepudrovala dlouhý zahnutý nos.
1: Kdyby to byl někdo cizí, tak bych se zlobila, ale my se přece známe.
0: Vodník se předklonil, aby lépe slyšel. Pardon.
1: Vždyť jsme se viděli teď nedávno u paní hraběnky, když pořádala na sobí hůrce ples. Je to asi tak, 250 let. To ještě na sobí hůrce stával hrad. Dneska jsou z něj už jenom rozvaliny a pokud mě paměť nemýlí, bydlí tam teď lesní duch.
0: Žblabuňka se rozzářil.
1: Jistě, jistě, už si také vzpomínám,
0: řekl a byl rád, že se potkal se starou známou.
1: Vy jste měla tehdy na sobě krajkový límec z pavučin, krásné černé šaty z netopířích křídel a ve vlasech vraní péro. Moc vám to slušelo.
0: Zasnil se vodník.
1: Mohl jsem na vás oči nechat. I vy jeden lichotníku,
0: zapířila se čarodějnice.
1: To byl ještě čas, že?
0: Vzdychla a sundala si ruksak.
1: Ale co vás ke mně přivádí k motře, smím-li se zeptat?
2: Ale šel jsem jenom tak náhodou kolem,
0: řekl vodník.
1: Tedy vlastně jsem na houbách.
0: A ukázal na svůj prádelní koš. A aby svou neohlášenou návštěvu nějak zamluvil, zeptal se,
1: to je prosím létající koště.
2: Jo, poslední model,
0: řekla čarodějnice pyšně.
1: Nebylo to laciné, ale po staru se strašit nedá. Jenom to přistáváním ještě nějak moc nejde, jak jste právě teď viděl,
0: dodala s omluvou v hlase.
1: Ani jsem si nevšim,
0: řekl galantně vodník. A jen tak ze slušnosti povídá,
1: taky bych něco takového potřeboval.
0: Čarodějnice ožila.
1: A nechcete si to vyzkoušet? A vy byste mi to půjčila?
0: Řekl vodník a v duchu zakvílel.
1: Ježišmarja, do čeho jste to zase hrnu? Půjčila, co by ne,
0: řekla čarodějnice.
1: Je to pojištěné u velice solidní firmy. Vlkodlak a spol. Nemůže se nic stát. I kdybyste tomu něco udělal, dostanu to zaplacené.
0: Žblabuňka se podíval na to létající koště a mimoděk ustoupil o krok dozadu.
1: Jednou jsem už na takovém přístroji letěl, řekl, se zámeckým strašidlem. Dopadlo to neslavně. Spadli jsme do rybníka, ale já jsem neřídil,
0: dodal ještě rychle.
1: No vidíte, řekla čarodějnice, kdybyste řídil, tak by se to nestalo. No tak, kmotře, vyzkoušejte to.
0: A než se vodník nadál, seděl na koštěti. Ani nevěděl, jak se na ten létající smeták dostal. Ještě zaslechl, jak čarodějnice za ním vzadu povykuje.
1: Musím vás roztlačit, kmotře. Ono to koště špatně startuje, ale jinak je to opravdu poslední model.
0: A už to zahučelo a vodník se vznášel nad pasekou.
1: Jenom, aby mě nikdo neviděl.
0: Strachoval se a držel se pevně koštěte, aby nespadl.
1: No vidíte, jak vám to jde,
0: vykřikovala dole čarodějnice.
1: No jo, no, Ono to lítání na koštěti opravdu nic není,
0: dodával si žblabuňka kuráže. Přeletěl opatrně paseku a když letěl zase zpátky, už mu otrnulo a začal jásat.
1: Ono to skutečně funguje.
0: A v tom se to stalo. Zafoukal vítr, vodník se i s koštětem ve vzduchu zakymácel a začal nabírat výšku. A jak se tak lekl, asi tam na něco špatně šáhnul a koště začalo svištět a letělo čím dál rychleji. Žblabuňka zakroužil nad pasekou, pak se vznesl vysoko nad stromy a letěl rovnou k rybníku.
1: Jajaj, teď mě ale určitě někdo uvidí, bědoval. Kdo to jakživ viděl, aby vodník lítal na koštěti? Vždyť je to ostuda celého hastrmanského řemesla. Je já na ten smeták vůbec sedal.
0: Ale koště nedbalo vodníkova bědování a ať s ním žblabuňka kroutil, jak chtěl, už se snášelo k rybníku. Žblabuňka zavřel oči, aby ho jako nikdo neviděl a pro všechny případy, že by ho přeci jenom někdo zahlédl, křičel na celé kolo.
1: To prosím nejsem já, ale to vůbec nejsem já. Já tady vůbec nelítám. Já jsem na houbách.
0: A to pometlo, jako by to slyšelo, že se za něj vodník stydí. Zakroužilo ještě jednou nad rybníkem a pak si to zamířilo přímo do vsi. Když vodník poznal, kam že to letí, zbledl a začal vřískat.
1: Tisíc láter potápníků tam ne, všude jinam, jenom tam ne.
0: Ale koště už kroužilo po vsi. Žblabuňka poletoval mezi chalupami, potom kolem staré lípy na návsi a nakonec obzvláště dlouho přímo nad chalupou starosty. Ještě štěstí, že nikde nikdo nebyl. Celá ves byla totiž zrovna v kostele na mši. Ale to čarodějnické koště jakoby to vědělo. Žblabuňka s ním sice cloumal, seč mu síly stačily, aby ze vsi zase odletěl, ale ten čertov smeták nechtěl poslechnout a tradá rovnou ke kostelu. Pan farář právě končil kázání a zrovna když řekl amen, lidé v kostele zahlédli, jak kolem velkého klenutého okna něco zvenku přeletělo a v zápětí se ozvala nahoře na věži hrozná rána, až zaduněl kostelní zvon. To vodník přistál na střeše. Nastal zmatek a lidé se tlačili z kostela ven. Žblabuňka stál nehybně na římce kostelní věže, v ruce držel koště a dělal, že je socha svatého Hastrmana. Lidé se shromáždili před kostelem, dívali se nahoru a potom někdo v davu vykřikl:
1: ale vždyť je to náš vodník.
3: A co tam děláte, kmotře?
0: Křikl nahoru starosta. Žblabuňku nenapadla v tom okamžiku žádná lepší výmluva, než že křikl:
1: já tady zametám, prosím, kostelní střechu.
3: No vidíte, to by určitě nikoho z vás nenapadlo, vykřikoval starosta, aby šel zamést kostelní střechu. Tady se podívejte, náš vodník, to je panečku Kabrňák, ten se stará o všechno.
0: Žblabuňka tou chválou pookřál a byl rád, že z toho maléru vyšel nakonec opět velice slavně. Jenom venkovský policajt se nechal slyšet, že nikdo neví, jak to vlastně bylo. A kdo ví, jaké hastrmanské kejkle tam na té střeše s tím smetákem vodník prováděl. Jestli prý na tom smetáku třeba nelítá.
3: Ale všichni se mu vysmáli. Haha, kdo to jakživ viděl, aby vodník lítal na koštěti?
0: Žblabuňka se rozloučil, přehodil si smeták přes rameno a šel domů. Ale nešel přímo. Napřed to vzal přes les, aby to koště zase vrátil. Přišel na paseku, kde stála ta čarodějnická chalupa na kuří noze, ale ještě než zaklepal na dveře, opatrně se rozhlédl, jestli se nikdo nekouká, a pak s tím pometlem praštil o pařez.
1: To máš za to, že jsi neposlouchalo.
0: Potom čarodějnici pěkně poděkoval, ale o tom, co zažil, ani nemukl. Popadl svůj prádelní koš a upaloval pryč.
1: Až se budete chtít zase proletět, tak přijďte,
0: volala za ním ještě čarodějnice. Když tož blabuňka zaslechl, utíkal ještě rychleji. A jak si to tak peláší přes les, byl už skoro u rybníka, zahlédl na zemi v jehličí houbu. A vedle stojí další, a tamhle zase jedna, a tuhle pod smrkem hřib jako deštník. Najednou byl les plný hub. Žblabuňka se plazil v mechu, sbíral houby a přitom hudroval.
1: Kde jste byli schovaní, vy houby houbovatý? Kdybyste tu byli už ráno, nemusel jsem lítat na smetáku.
0: A za chvíli si už doma v rybníku smažil houby na plotně. Po večeři si sedl do křesla z rašeliny a zapálil si fajfku. A jak tak odpočíval, však toho měl za ten celý den tak akorát dost, povídá si sám pro sebe.
1: Jak já to jenom dělám? Šel jsem na houby a skončil jsem na kostelní věži.
0: A najednou vyskočil, popadl své staré obyčejné koště, co tam stálo za kamny, otevřel dveře a vyhodil ho z chalupy ven. A pak spokojeně zabafal z fajfky a povídá.
1: No, jistota je jistota. Jeden nikdy neví, kdy to s ním začne

0: Piggy hádanka.
1: Běží, běží, věčně svěží, zastaví se na pobřeží.
0: Co pak to je?

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat.
1: Oho.
0: Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla. Vrčí, když pláče, dělá...
0: No, to nebude ono.
1: Nevím. Co to má znamenat?
0: No, mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co si řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No, znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No, právě to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap, a už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
0: nevím,
1: a že trošku...
0: Nevím, Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět?
1: Nebo... No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek, jo? A teď by se mračil a dělal by... Čeká by, než něco vymyslí.
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
1: Já, Hugo, tobě tečou

0: opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš jako krokodýl. Nemáš v puse něco velikého?
1: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam

0: písnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Malá čarodějnice s Abraxasem pěkně pohodlně pluli nad vrcholky stromů a hluboko dole viděli skály a ostružinová houští a malá čarodějnice vesele kývala nohama. Měla radost, že už nemusí chodit pěšky. Mávala zajícům a srnkám, které zahlédla v houští a počítala liščí nory.
1: Podívej, myslivec!
0: Zakrákal po chvíli havran Abraxas a ukázal zobákem dolů.
1: Vidím, vidím, řekla malá čarodějnice.
0: Našpulila rty a plesk. Plivla myslivci na klobouk.
2: Proč to děláš?
0: Zeptal se Abraxas.
1: Čarodějnice se pochechtávala. Protože mě to baví. Bude si myslet, že prší.
0: Ale havran zůstal vážný.
2: Tak, tohle se nedělá, řekl káravě. Jako dobrá čarodějnice nemůžeš plivat lidem na klobouk.
1: A, vykřikla mrzutě, dej s tím pokoj.
2: Prosím, prosím, urazil se Abraxas, ale nad takovýmihle žarty se teta Bimbula bude smát pod vousy.
1: Tě, co to je potom?
2: No, moc a moc, zvolal havran.
1: Jej, ta se bude nějak radovat, když z tebe do roka nebude dobrá čarodějnice. Chceš jí to potěšení dopřát?
0: Malá čarodějnice prudce zavrtěla hlavou.
2: A? Jenže jsi na nejlepší cestě, jestli se nepletu,
0: řekl Abraxas. Potom zmlkl. Malá čarodějnice taky mlčela. Měla co přemýšlet o Abraxasových slovech. Ale ať je obracela, jak chtěla, pořád jí vycházelo, že havran má pravdu. Když dorazili domů, řekla.
1: Ano, je to tak. Musím se stát dobrou čarodějnicí. Jedině tak mohu Bimbule vypálit rybník. Ať zežloutne a zezelená vsteky, viď?
0: Od té chvíle tedy malá čarodějnice studovala z kouzelnické knihy ne 6, ale 7 i 8 hodin denně. Chtěla mít do příští Filipojakubské noci v hlavě všechno, co se požaduje od dobré čarodějnice. A brzy uměla z paměti všecky důležité čarodějnické kousky.
3: Piggy vtip.
4: Alenka dostala nové kolo. Objede poprvé dům a volá.
3: Tátí, bez šlapání.
4: Objede dům podruhé a volá.
3: Tátí, bez držení.
4: Objede dům potřetí a volá.
3: Tátí, bez žubů.
5: Chudinka holčička, chce to opatrně, víš?
4: Asi málo brzdila.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tati, co je to prosím tebe kolumb?
2: Jak to kolumb? Jaký kolumb? Co to má být?
1: To já právě nevím, tati. Ty taky ne, že ne, tati?
2: Ale nevím, to se ví, že to vím. Jenomže ty se vždycky ptáš tak, že jsem z toho jelen.
1: To nebude jelen, tati, to bude spíš druh slepice, nebo holuba, nebo tak nějak.
2: To se ví, že ano, jenomže nevím, co je ti na holubovi nejasného.
1: Mně na tom nejasného, že nevím, jak vypadá kolumbové vejce.
2: No, počkej, ty to zase pleteš, kolumbovo vejce, ne kolumbové, kolumbovo. A víš, co je to kolumbovo vejce?
1: Tím nevím, tati.
2: Kolumbovo vejce je, když je něco úplně jednoduchého, abych tak řekl.
1: To nevím, tati.
2: A když na to nemůže nikdo přijít, až když na to někdo přijde, rozumíš?
1: Na co, tati?
2: No na to, jak na to? Ty neznáš tu historku o kolumbosovém vejci?
1: Znám, tati, tu jsme se učili.
2: No ta vidíš, ta to všechno vysvětluje. Pověs mi vůbec.
1: Když já už ji pozapomněl, tati.
2: Pozapomněl, co je to za výmluvu, pozapomněl?
1: Když my jsme se ji učili už dávno, tati.
2: Dávno nebo nedávno. Hele, co pak ty nevíš, kdo to byl Kolumbus, ten mořeplavec, co objevil Ameriku?
1: To vím, tati.
2: No, asi nevíš. No, kdo to teda byl Kolumbus?
1: To byl ten mořeplavec, co objevil Ameriku.
2: No, tak vidíš. Ty to víš a ptáš se mě na holuba. Ten přece seděl jednou na hostině a...
1: Ten holub?
2: Jaký holub?
1: Seděl na hostině?
2: Ale holub, Kolumbus. Holub tam vrkal někde na střeše. A najednou mu jeden povídal, to nic není objevit Ameriku. Neříkejte, že je to něco obtížného. To je snadné, to by dověd každý.
1: To povídal tomu holubovi?
2: Kolumbovi, šmankoté.
1: Ten holub?
2: Žádný holub, to řekl jeden nafoukanec, který Kolumbovi záviděl, že objevil nový kontinent, že ano. A chtěl to tak jako zlehčit.
1: Zlehčit?
2: No. Kolumbus pochopitelně zrudnul, aha, že ano, ale nedal to na sobě znát, nýbrž, co? Ty si snad už vzpomeneš, ne?
1: Simano, tati.
2: No tak.
1: Nýbrž to nedal na sobě znát, akorát...
2: Akorát co?
1: Akorát řek. Hele, jdi rovně.
2: Nic neřek. Vzal vejce, co leželo na talíři, že ano, a...
1: A namířil mu mezi oči, vi, tati, a...
2: Ale žádné mezi oči. Vzal vejce a povídal... No, co povídal?
1: A povídal, hele, ještě svojo.
2: A povídal, pane, postavte toto vejce na špičku.
1: To povídal?
2: Ovšem, že ano.
1: Na špičku čeho, tati?
2: Na špičku toho vejce. A on to zkoušel, jenomže se mu pokaždé, co?
1: Skutálelo.
2: Ano, a druhým zrovna tak.
1: A Kolumbusovi?
2: Kolumbusovi ne.
1: Jak to, že ne?
2: Protože Kolumbus vajíčko vzal, naťuknul a vajíčko stálo.
1: Ono nevyteklo?
2: Jak to?
1: Když ho nakřápnul?
2: On ho naťukl jen trošinku.
1: A jak to, že se mu neskutálelo a ostatním jo, tati?
2: Kdy ti to půl hodiny popisuju, on to vajíčko na špice naťukl, že ano?
1: Aha.
2: Udělal mu tedy na špice takovou plošinku, že ano?
1: Aha.
2: Na tu plošinku ho postavil, že ano?
1: Aha.
2: A ono se mu...
1: Neskutálelo. Jenomže to neplatilo, že ne, tati?
2: Jak by ne, to se ví, že to platilo.
1: No jo, na to by přišel každý, tati, to nic není. Naťuknout vajíčko, aha, udělat na špice takovou plošinku, aha, na tu plošinku ho postavit, aha, a potom ho postavit.
2: Tomu právě taky říkali, ale on odpověděl, opravdu to nic není, jenom na to přijít. Pak je to snadné, jako ta moje plavba.
1: Ne, tati, to neplatí.
2: Platí, protože zrovna tak mohl naťuknout tu špičku každý, kdo u stolu zkoušel.
1: Jenomže to nenaťuk, poněvadž nechtěl fixlovat.
2: Kolumbus nefixloval. Kolumbus byl tadyhle na hlavičku. Chytrý, že ano?
1: Jenomže nikdo nefixloval, akorát on fixloval.
2: Nefixloval a nezlobně. Já to vajíčko nenaťuk.
1: Fixloval a nezlobím tě. Já ho taky nenaťuk.
2: Nefixloval a seber se a spát. Nebo toho mám už dost a naťuknu tě zrovna tak, jako on to vajíčko?
1: Naťuknout mě můžeš, ale uznej, že fixloval.
2: Nefixloval a nech si slyšet už ani slovo.
1: Já už teda mlčím.
2: No tak.
1: Ale fixloval.
2: Nefixloval a spát.

0: zabloudila, ocitla se na vyprahlé pláni, která jakoby konce neměla. Nikde ani strom či keř v jehož stínu by si mohla odpočinout. Bezhlavě lítala sem a tam, zúžovalo ji horko a trápila žízeň. Nakonec vysílená klesla k zemi a těžce se vlekla vpřed horkým pískem a kamením. Najednou před sebou uviděla spola zasypaný hliněný džbán. Snad ho tam zapomněli pastevci, kteří tudy z jara hnali svá stáda. Vrána prostrčila hlavu úzkým otvorem a podívala se dovnitř. Na dně se leskla voda. Ale místo, aby se zaradovala, začala bědovat.
1: Ach, ach, já nešťastná. Jak se mám napít, když můj zobák je příliš široký a nedosáhne ke hladině? Když džbán nakloním, převrhne se a voda vyteče do písku.
0: Nebyl tu nikdo, kdo by Vráně poradil či přispěchal na pomoc. A tak musela vzít rozum do hrsti sama. Další hodiny na slunci by bez vody nepřežila. V nouzi nejvyšší dostala nápad. Začala zobákem sbírat oblásky a jeden za druhým opatrně házela do džbánu. Jak kamínků přibývalo, hladina vody začala stoupat. Netrvalo dlouho a Vrána se konečně mohla napít. Bezradnost a plané naříkání by ji zahubilo. Dobrý nápad a rozvaha jí zachránili život.

Opice a medúza. Na dně moře zavládl smutek. Mořskému draku onemocnila dcera. Drak byl v moři ze všech nejsilnější. Byl strašný, dlouhý, měl ostnatý ocas a s tlamy mu šlehal oheň. Všichni se ho báli, žraloci, ryby i medúzy. A teď onemocněla drakovi dcera. Povolali do paláce nejlepší doktory. Ti léčili drakovu dceru tak i onak. Dávali jí všechny možné léky, ale nic nepomáhalo. Hubla den ze dne, až už byla docela průzračná. Tu svolal drak všechny své podané a zeptal se, co mám dělat? Sa, odvětili ryby a sklonili hlavu na bok. A když v Japonsku někdo řekne sa, znamená to, nemám už co říci. Poslali ještě pro Sepii. Sepie kroužila, plavala kolem nemocné a nakonec řekla, musíte opatřit játra živé opice. Drak se rozhněval, abychom dostali játra živé opice, museli bychom ji nejdříve chytit. A kde tady na dně moře opici najdeme? Nezlob se, řekla Sepie drakovi. Byla velmi stará a všechno věděla. Daleko na jihu v moři je opičí ostrov. Pošli tam někoho, aby ti živou opici přivezl. K vykonání takového úkolu nelze poslat kohokoliv. Uvažovali, koho tam tedy poslat. Drak povídá, pošleme žraloka, ten má zuby. Ale Sepie zavrtila všemi osmi nohami. Ne, ne, kde pak žraloka? Ten by zhltl opici i s játry. Tak tam pošleme pilouna, je rychlý. Ne, řekla opět Sepie, piloun by opici cestou přepiloval. Tak koho tam pošleme? Už to mám, řekla Sepie. Byla stará a všechno věděla. Pošli tam medúzu. Opice žije na souši. Chce-li ji někdo dostat, musí vylézt z vody a to může jen medúza. Medúza se vychloubá, že má čtyři nohy a že je pro ní hračkou chodit po zemi. Ať tedy ona opici dovede. Slyšíš, medúzo? Zeptal se drak. Slyším, pravila medúza. Jenže dosud jsem nikdy opici nechytala. Jak vlastně taková opice vypadá? Má červenou tvář, červený zadeček a krátký ocas. Ráda leze po stromech a jí kaštany. Aha, řekla medúza. Už se chtěla vydat na cestu, pak se zamyslela a ptá se. A jak se chytají opice? Silou ovšem opici nepřemůžeš. Ona je velká a ty jsi malá. Musíš jí oklamat. Aha, řekla medúza podruhé a vydala se na cestu. Ale pak se zase zastavila a ptá se, a jak ji sem dopravím, když já jsem malá a ona velká? Vždyť já ji neunesu. Co naděláš? Něco musíš vytrpět. Aha, řekla medúza po třetí, vyplula z dola od mořského dna na povrch a dala se unášet daleko, daleko k jihu. Celou cestu medúza přemýšlela. Přemýšlela o tom, jak by opici oklamala. Při tom přemýšlení jí cesta rychle ubíhala, ač plula plné tři dny. Konečně daleko vpředu se objevil na modré vodě černý bod. To je jistě opičí ostrov, pomyslela si medúza. Plula rychleji, doplula k břehu, otřásla se a vylezla na zem. A hned uviděla strom, na stromě červený zadeček a krátký ocas. To je ona, živá opice. Dobrý den, opičko, pozdravila medúza. To máme pěkné počasí, viď? Dobrý den, nevím, jak ti říkají. Počasí máme pěkné, to je pravda, ale kdo jsi? Jak ses tady vzala? Jsem medúza, žijí na dně moře. Zachtělo se mi sluníčka a proto jsem vyplula na povrch. Náhodou jsem se dostala až sem. Mám, jak vidíš, čtyři nohy. Dovedu stejně dobře plavat ve vodě, jako chodit po souši. Máte tady pěkný ostrůvek. Nejlepší ostrůvek na světě,
potvrdila opice. Podívej se, jaké tu máme vysoké stromy. Co je na nich všude ořechů a kaštanů. Ty jsi asi ještě nikdy nebyla v tak krásném místě. No, jak bych ti to řekla, povídá Medúza. Pochválila jsem tvůj ostrov jen tak ze slušnosti. Ale věř, že jsem viděla i krásnější místa. Vždyť žijí na dně moře. Skutečně? Podivila se opice a skočila na nižší větev, aby lépe slyšela. Co pak se tam dá žít? Jakže ty nic nevíš? Což jsi nikdy neslyšela o paláci mořského draka? Já bydlím hned u paláce. Slyšela jsem o něm, ale dosud jsem jej neviděla, přiznala opice, jen na obrázcích. Ve skutečnosti je naše dno mnohem krásnější než na obrázcích, přerušila ji Medúza. Nedovedeš si ani představit, jak je tam krásně. A co je tam tak pěkného, zeptala se opice. Medúza už jí chtěla říct, že je tam hustá slaná voda a mnoho bahna a to bylo pro ní to nejkrásnější, ale včas si vzpomněla, že má oklamat opici a proto řekla, jsou tam velmi vysoké stromy, dvakrát vyšší než u vás. A rostou na nich kaštany? Zeptala se opice a seskočila na nejnižší větev. Kaštany? A kolik? Ty rostou u nás na všech stromech, nejen na kaštanech, ale i na borovicích. Divila se opice. Seskočila se stromu na zem a přiblížila se až k vodě. To bych chtěla žít u vás. Medúza se zaradovala, ale tvářila se, že je jí to jedno. Když si tak velmi přeješ, abys u nás žila, mohla bych ti k nám ukázat cestu, povídala. Ale já neumím chodit po vodě. Neumíš? To je škoda. Ale kdybys chtěla, vzala bych tě na záda. To přece nemohu po tobě žádat, vždyť bych ti byla těžká. Z toho si nic nedělej, něco vydržím. Budeš-li tedy tak hodná, můžeme jet hned? Medúza sklouzla do vody. Zvědavá opice opatrně stoupla na její široká záda a dlouhýma rukama se chytila Medúzy za boky. Jen pomalu, povídala, bojím se, že spadnu do vody. Máš záda i boky tak hladké. To nevadí, jen se pevně drž. Medúza plula rychle, velmi rychle. Dosáhla toho, co chtěla. Měla živou opici na zádech. Teď Medúza už neměla o čem přemýšlet. Začala se nudit. K tomu ještě byla velmi povídavá a nerada mlčela, když měla s kým hovořit. Řekni mi, prosím tě, zeptala se najednou Medúza, máš játra? Opice se podivila, a proč to chceš vědět? To je velmi důležité. Proč je to důležité? Jen tak, víc ti nemohu říct. Opice se polekala, hned si pomyslela, že se na ní něco chystá. Ale jen mi to prosím tě řekni, žádala Medúzu. Možná, že mám docela jiná játra, než jaká ty potřebuješ. Tu se i Medúza polekala. Zapomněla, co jí přikazovali a řekla opici pravdu. Potřebuji tvá játra pro dceru mořského draka. Je nemocná. Nic jiného jí nepomůže, proto mě poslali za tebou. Až tě dovezu, vyjmou ti játra a drakova dcera se uzdraví, když je s ní. Opice se třásla strachem. Hned by byla seskočila sezad Medúzy, ale kolem bylo moře. Co měla dělat? Poprosit Medúzu, aby ji odvezla nazpět? Vždyť by jí Medúza neposlechla. Opice chvíli přemýšlela a pak povídala co nejklidněji. Já ovšem dám ráda svá játra. Vždyť jich mám dost. Nebude mi přece líto jedněch nebo dvojích jater, tím méně, když vím, pro koho jsou. Že jsou pro dceru mořského draka. Proč si mi to však neřekla hned? Vždyť já, jako naschvál, jsem nechala všechna játra doma. Jak to nechala doma?
No, prostě nechala. Ráno jsem je vyprala a pověsila na strom, aby uschla. Játra se musí jednou za týden vyprat, poněvadž se ušpiní. To je chyba, řekla si Medúza. Ještě dobře, že jsem se jí včas zeptala. Víš co, povídala opici, to bych tě zbytečně vezla. Nač bys nám byla bez jater? Máš pravdu, odvětila opice. Vraťme se na ostrov pro játra. A mluvíš pravdu? Skutečně je máš rozvěšena po stromech? Však uvidíš, mám tam jedna velmi pěkná, veliká játra. Tak ta největší vezmi sebou, ano? Ovšem, jen mě rychle dovez ke břehu. Medúza se obrátila a plula naspět k ostrovu. Když doplula ke břehu, opice jí seskočila sezat na zem, dvěma skoky byla u stromu a rukama i nohama se chytila nejnižší větve. Co tak dlouho otálíš? Pobízela jí Medúza. Pospěš, i tak jsme ztratili mnoho času. Ale opice vylezla až na vršek stromu a na Medúzu vyplázla jazyk. Že se nestydíš, rozhněvala se Medúza. Les rychle dolů. Ani mě nenapadne. Děkuji ti za svezení. Víckrát s tebou nepojedu. A co játra? Co si bez nich počnu? Zaplakala Medúza. Potom mi nic není. Já ti svoje nedám. Ty myslíš, že moje játra skutečně visí někde na stromě? Ne. Mám jen jedna játra a ta mám v těle, kde mají být. Ty jsi mě tedy podvedla, rozhněvala se Medúza. To je hanebnost. Budu na tebe žalovat mořskému draku. Já se tvého mořského draka nebojím. A chceš-li přece moje játra? Vylez si pro ně na strom, však máš čtyři nohy. Medúza však po stromech lézt neuměla. A co palác mořského draka? Vždyť ses chtěla na něj podívat. Co kaštany na borovicích? Nepotřebuji tvé kaštany na borovicích. Mně stačí ty, co rostou na kaštanech, odvětila opice. Hloupá Medúza se musela vrátit s nepořízenou. Opět plula na vlnách daleko, daleko na sever. A opět se jí cesta zdála krátká. Celou cestu přemýšlela. Tentokrát přemýšlela, proč opice už nechce vidět podmořskou říši. Doma už ji tři dny čekal drak a všichni jeho podaní. Kde je opice? Zvolali ryby, když uviděli Medúzu. Na stromě, odvětila smutně Medúza. Zprvu jsem oklamala já ji, potom však ona mne. Vyprávila jsem jí, že u nás rostou kaštany na borovicích, to se opici líbilo, sedla si mi na záda a já jsem ji vezla. Cestou si však opice vzpomněla, že nechala svá játra doma a museli jsme se vrátit na ostrov. Opice mě však podvedla. Měla játra sebou. Prostě se jí nechtělo jet k nám do podmořské říše. Myslí, že kaštany, které rostou na borovicích, nejsou sladké. Mořský drak vyslechl Medúzu, pak udeřil ocasem o dno a zvolal. Bijte jí ze všech sil, bijte jí, až z ní vytlučete všechny kosti. Taková hlupačka se obejde i bez kostí. Byli Medúzu, byli ji a byli, až z ní skutečně všechny kosti vytloukly. Od těch dob je Medúza bez kostí. A kolébá se na vlnách jako měkká houba.

0: Figy hádanka.
1: Datel ťuká, ťuky ťuk, proklepává starý buk.
0: Až ho žravých larev zbaví, bude ten buk zase zdravý.
1: Bude jako valibuk, ťuky ťuky ťuky ťuk.
0: No a teď ještě jednou.
1: Datel ťuká, ťuky ťuk, proklepává starý buk.
0: Až ho žravých larev zbaví, bude ten buk zase zdravý.
1: Bude jako valibuk. Ťuky, ťuky, ťuky, ťuk.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Jak dobře víš, milá minko, nejlepším lyžařem ze všech tvých strýčků jsem já. No, jenomže to není k poznání. Nemohu jezdit tak často jako oni. Já musím pořád někoho ošetřovat. Avšak je za to jednou pán Bůh potrestal. Nemoc poslal na mne. A zrovna v Grónsku. Grónsko je velikánský ostrov jako 17 našich republik. Přitom tam žije míň lidí než na Kladně nebo v Trnavě. A co hlavně, celý je pokrytý pohádkovým sněhem. My chtěli Grónsko přeližovat od pobřeží k pobřeží. To byla větší dálka než přes celé Československo. Nebudu ti líčit, jak jsme letěli na Island. A jak bylo z toho Strejdovi Anušovi špatně. Je mu špatně vždycky, když letí nebo když pluje. V Grónsku jsme přistáli v Angmagsaliku. V městečku, kde není ani pořádný přístav. A vyrazili jsme na severozápad. Dva dny nás vyprovázeli eskimáci na motorových saních. Naučili nás, že Grónsko se řekne grónsky Kladlit Nunat. A že prý se vůbec nemusíme bát ledních medvědů. Tak od chvíle, co nás takhle uklidnili, nemohla tvá máma strachy usnout. Já jsem jí marně vysvětloval to, co eskimáci nám. Že medvěd se třeba bude za námi loudat celý den nebo dva. Ale jenom ze zvědavosti, ne ze zlého úmyslu. Tak první dny byla obloha modrá, jako na Jadranu. Po pravici se nám tyčily hory, dvakrát tak vyšší než Sněžka. Čtvrtý den se obloha zachmuřila a mě začalo píchat v pravém boku. Pátý den nám drncali o hlavu mraky plné sněhu. A já začal cítit horečku a odpoledne mi bylo šoufl. Hoši, je to špatný, řekl jsem, mám zánět slepého střeva. Slepé střevo, to jistě víš, je velké, asi jako malíček. Člověk ho na nic nepotřebuje, jenom na záněty. Když se však zapálí, je s člověkem zle. Kdo má veliké štěstí, tomu to rozeženou ledové obklady. Ovšem, já to štěstí neměl. Já musí ven, hekal jsem. Do nejbližší nemocnice to bylo ovšem týden cesty. A to střevo muselo být pryč do rána. Umí někdo z vás operovat? Ptal jsem se zbytečně. A tvůj táta řekl, já ne. Já sice stahuju králíky, ale ty vypadáš trošku jinak. Ostatní neřekli vůbec nic. Postavte mi iglu, hekal jsem. Zkusím se operovat sám. Iglu je eskimácký domek ze sněhu. Nemá čtyři stěny, je dokulata. Vypadá jako velikonoční bochánek nebo jako drátěná pas na myši, jenže vchod je normálně z boku. Ovšem nejtěžší je postavit strop. Propadl se jim třikrát. A to už venku zuřila vichřice. Uvařte v ešusech vodu ze sněhu, řekl jsem. Každý chirurg a jeho pomocníci si musí před operací umýt ruce horkou vodou, nejméně 10 minut, aby se ze záhybů kůže vyplavila nečistota. Pak jsem ruce ještě desinfikoval všem a sobě i bok. Dvěma lahvemi whisky, to je drahý nápoj. Zatloukat hřebík náramkovými hodinkami, to by přišlo levnějc. Strejda Aleš z toho mohl dostat infarkt. Na to si každý uvázal čistý ručník přes ústa, jako roušku, a druhý přes čelo. Nakonec jsem si zarouškoval i svůj bok se slepým střevem. Hanuši, nabrus mi perfektně skalpel, řekl jsem. Skalpel je nůž na operování, ten musí být jako břitva. Hanuš vzal skalpel a žuch, svalil se jak špalek. Omdlel při představě, že se fiknu. Nabrousil mi ho tvůj táta. Potom jsem se zeptal, nemáte někdo hedvábí? A na co? Ptal se strejda Aleš. Na podvázání cév, vysvětlil se mu. Žuch a omdlel strejda Aleš. Dal jsem si injekci, abych si znecitlivěl ten svůj bok. Jen jsem si ji píchnul žuch. Omdlel strýček Řehoř. A když jsem se fiknul, omdlel naráz strýček Arno. Takže mi zbyli jen dva pomocníci. Tvůj táta a tvá máma. Operace se mi povedla. Jen jsem se však zastehoval, vypadla ze stropu našeho iglu sněhová koule. Velká jak koňská hlava a rovnou na mě. Ani jsem nehlesl a byl jsem v narkóze. Ještě 2 dny po mém probuzení zuřila velká bouře. 3. den začalo počasí dostávat rozum, 4. den udělali strejdové z mých lyží saně, udělali mi nádhernou pojízdnou postel. A to už mi bylo líp. Už jsem začal chodit, ale na lyžování jsem sílu neměl, takže mě přes zbytek Grónska vezli do městečka Gotábu. Tam jsme se nalodili na parník. Strejda Hanuš však dostal mořskou nemoc ještě na pevnině, 50 kilometrů před Gotábem. K přístavu připlula taková hejna ryb, že nám cestu na Island musel razit torpédoborec.
1: Minka vycenila na strýčka Romana kamarádsky zuby. Bylo to něco jako zapálení dýmky míru. Už mu odpustila tu baronesu, i starostovic kozu, i kyselou ochechuli. Pomyslela si, co kdybych já dostala ještě slepé střevo. Minka se pod peřinou pohodlně natáhla. 5. den byl sice v čudu, ale co? Zbývaly ještě celé 2 dny. Ještě 2 strýčkové ji přijdou bavit. Všichni jsou trošku praštění, ale na to, že jsou dospělí, se dají docela dobře poslouchat. Ráno přijde strejda Hanuš. O čem asi bude povídat? O velké krmítkové sásce, řekl jí strýček.
2: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
3: Go, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
2: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
3: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
2: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
4: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No toto.
2: Ahoj, Justýno.
4: Vy jste začali beze mě.
3: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
2: Nešla.
3: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
4: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
3: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
2: Tak.
3: A nemusíš se rozčilovat. No. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidně mohli začít bez tebe.
4: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
2: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
4: Takže si to rozmyslete. No,
2: já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
4: No prosím, stejně jste na mě museli čočkat. Počkat, protože proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
2: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
4: Aha. No tak na, vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
3: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblížky. Já myslel, že to bude něco s chlebem. Tak...
4: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, no dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být. Já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblížky, a,
2: ale,
4: že?
2: Ale Justino, tak se hned neurážej. Posaď se, nalij si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
4: No, no, já jsem naprosto klidná.
3: To určitě.
2: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
3: No tak ten chleba, Hugo.
2: Justino, můžu ten chleba?
4: No jistě, že... Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
2: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
3: Ale ne tu tyhle ty tety. Já myslela tuhle tu dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu...
5: Dietu?
3: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš.

0: Teď se ukažte. Justino?
1: Co? Prosím?
0: No co, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
1: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
2: No, a hádat.
1: Já se přece nikdy nehádám.
2: Hádej, co to znamená?
1: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle, dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Prr, počkej, Justino, já nemám dietu.
2: Ní ani dietetu.
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
2: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
2: Týká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to týká.
1: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
1: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
2: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
1: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
2: Tomu tedy moc nerozumím.
1: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
1: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnost, tak na vám musím říct...
2: No potom, teď ho to nech doříct.
1: Pardon, nechceš koblížek?
2: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano, ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda. Nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
1: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké. To je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
2: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
1: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížek? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
2: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
1: Já jsem to pochopila.
2: No?
1: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
1: Já jsem domácnostní kachna Justína,
0: Justino.
1: A já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
1: které by
0: zástav.
1: Nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není...
1: To jsou výmysly.
0: To není to... tak.
1: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
1: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
1: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece...

0: oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuze rád.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justína ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Viď, Justino? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justino?
2: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
1: Dneska je největší oříšek vysvětlit, Justině, že tvoje dieteta louská oříšky umí ve stínu na zahrádce.
2: To je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?

0: bylo i hůř.
1: Jedeme na zpátek,
0: i doma je krásně.
1: Jedeme na zpátek, ať jsme tam už, ty už tam budeme.
0: Přestaňte kňoura, teď už tam budeme. Cítím v kostech,

0: jednou tam budeme, cítím v kostech.
1: Kdy už tam budeme, mě srdce čůrat, podstane máme po starostech.
0: Bacha, kočka!
1: Moře počká!
0: Uhni chlapé, Honza chrápe!
2: Cesta slepá!
0: Brečí Pepa!
1: Smrdí ryby!
0: Ty si chybí!

0: až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

by kaši, to jsem krásně zavřený, študujou mě malí žáci, starsové i stařeny. To jsem rád, je to jsem rád, že jsem zácný exponát,

0: Zachránil jsem Kiki. Byla už docela tma a já seděl s Kiki před chaloupkou. Jako vždycky, když ji poučuju. Kiki je velice nepozorná, já jí něco vykládám a když jsem v nejlepším, je pryč. Něco se šustne v trávě a Kiki se zatím rozběhne. Poučoval jsem jí zrovna o tom, že chytat zelené kobylky se pro našince nehodí. Jak jí tak poučuju, najednou slyším, že křičí o pomoc až od někud od lesa. Běžím po hlase a co vidím? Žluťák jí drží za krk a vleče jí do houští. To mě velice rozzuřilo. Já znám pravidla kocouřího zápasu. To se přichází pomalu proti sobě a už z dálky se nebezpečně vyhrožuje. A taky nadává. Ocásek stažený pod břichem, drápy připraveny, stojí se těsně proti sobě. Tvář na tváři, vousy na vousech. Řve se tomu druhému přímo do ucha. Řve se vysoko a zase hodně hluboko a občas se křičí blam, blam, blam, blam, a najednou do toho chr a prsk. V člověčí řeči to znamená, jen pojď, já tě docela roztrám, plazile. Z uší ti nadělám třepení, že budeš myším prosmích, ty plašmiško. A když už jsme tváří na tváři, tak se huláká. Tak začni, pápěro, bojíš se má toho, začni, nebo jak já na tebe skočím slabo, to budeš vždycky kočkám pro smích, prašivče. Prašivec, to je největší urážka. Poté to vždycky doopravdy začne. Na to všechno teď nebyl čas. Skočil jsem na žluťáka a zakousl jsem mu do ucha. On pustil Kiki a zazval, přišel sis, chtěl říct si pro smrt, ale já mu nedal domluvit. Dal jsem mu z každé strany jednu a pověsil jsem se mu na druhé ucho. Žluťák zaječel a vyskočil do výšky, ale já se držel. Věděl jsem, že dostat se pod jeho zadní tlapy je se mnou konec. Rvali jsme se hrozně. Žluťák s velikým řevem, já potichu. Když se řve, nemůže se pořádně kousat. Byl to můj první opravdický zápas. Věděl jsem, že může být také poslední. Jak dlouho to trvalo, nevím. Přestalo to najednou. Žluťák se vlekl pryč. Ještě se bázlivě ohlédl, jestli se za ním nepustím. Já zůstal. Rozhlédl jsem se. Kolem byly chuchvalce žlutých chlupů. Nedaleko svítily rudě oči. Tak rudě svítí ve tmě jen oči siamek. Byla to Kiki. Chtěl jsem k ní, ale při prvním kroku jsem zaskočil bolesti. Tlapku jsem měl ošklivě prokousnutou. Kiki přišla ke mně. Sedla si proti mně, složila přední tlapky pod sebe, dívala se na mne a předla. Velice jí to slušelo. Začaly bolet i jiné rány. Po krku mi stékala červená, takhle se domů vrátit nemohu. Začal jsem se dávat do pořádku, šlo to špatně. Hodně to bolelo. Jau, kočky, jak je náš jazyk drsný. Kiki se na mne chvíli dívala. Potom se velice věrně o mne otřela a začala mi vymývat rány, na které jsem sám nedosáhl. Ani to vůbec nebolelo.
1: Piggy vtipk. Prochází se plavčík po Lipenské pláži. Nudí se. Občas koukne na hladinu. Náhle přiloží hlásnou troubu k ústům a volá na jednu z lodí.
2: 99! 99! Jste za červenou bojí! Vraťte se!
1: V zápětí za ním doběhne kolega a povídá.
3: Vždyť máme lodě jen do 80.
1: Plavčík opět přiloží troubu k ústům a volá k jezeru.
2: 66! 66! Máte nějaké problémy?
1: To znamená, že ta lodička tam byla bříškem nahoru a on ta čísla viděl obráceně.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pastička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou, přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. Nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Haha, řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

cizinec a vrabec prosí, mějte lásku v duších a listonoši klapky nosí.

tu píří kouzlení. Simsala bum, bim, oh, bonjour. Mí milí malí kouzelníčkové, jsem tu opět s vámi, já, váš poletavý přítelíček. Nade mnou temní nebe s milionem hvězdných světýlek. Nad námi se rozprostírá do nekonečna celý vesmír. A já smekám svůj sametově černý cylindr a vítám vás u dalších magických chvil. Začíná netopíří kouzlení. Mezami, přemýšlíte někdy o vesmíru? Já ano, o jeho velikosti, nekonečnosti, vzdálenosti a... Má drahá přítelkyně Myška Bibi se mi svěřila, že se jí na vesmír hodně vyptáváte. Jste zvědaví, to je dobře, bravo, vivat! Já fandím zvědavosti. Kdo je zvědavý, nejvíc ví. Co třeba kosmické lodě? A rakety, víte, jak vypadají? Viděli jste je někdy na obrázku? Kreslíte si je? Ano, no to je skvělé. Vaše obrázky se budou dnes hodit. Mám pro vás totiž takové malé zábavné kouzlíčko. Hned přijdete na to, proč jsem vám kladl ty vesmírné otázky. Hned vám to všechno dojde. Dnes vás totiž naučím, simsalabumbim, jak si snadno vykouzlit, nebo spíše vyrobit, vlastní raketu. Hlavní roli bude hrát obyčejný nafukovací balónek. Z balónku raketu, říkáte si? Ano, ano, hned vám povím, jak na to. Co k tomu budete potřebovat? Nafukovací balónek, provázek, nůžky, brčko dostatečně tlusté na to, abyste jim provázek lehce protáhli, a kousek lepící pásky. A můžeme začít. Tak, je to jednoduché. Ustřihněte kus provázku. Dost dlouhý na to, abyste ho pohodlně napnuli, kde si vymyslíte. Třeba mezi oknem a skříňkou, anebo mezi kuchyňskou linkou a jídelním stolem. Jeden konec provázku upevněte lepící páskou na zvolené místo. Volný konec provázku protáhněte připraveným brčkem. Jinými slovy, navlékněte brčko na provázek. O la la, no výborně, je čas napnout provázek. Tedy i druhý konec upevněte na místo, které jste si vybrali. Tak, teď ustřihněte dva malé kousky lepící pásky. Nachystejte je na brčko tak, jako byste jej chtěli k něčemu přilepit. Přilepíte oba kousky pásky z poloviny na brčko. Druhá půlka kousků pásky zůstává zatím volná. A nyní, už se to blíží, nafoukněte balónek. To místo, kudy se balónek nafukuje, nezavazujte, jen držte prsty. A připevněte balónek k brčku, těmi kousky lepící pásky, které jste si tam před chvílí připravili. Nyní se i s balónkem, který pořád držíte tak, aby neunikal vzduch, přesuňte na začátek napnutého provázku. A přichází ta slavná chvíle. Pustíte balónek. Co pak se to stane, tušíte už? Ano, jakmile balónek pustíte, proud vzduchu, který vypouští, ho donese na druhý konec provázku. Z balónku se stane opravdu raketka. Letí jako o závod po přímé dráze. Už víte, proč jsem se ptal na rakety? Létání je zábava. A ještě větší zábavou je uspořádat rodinný závod raket. Nakreslete raketu na papír, vystřihněte ji a připevněte taktéž buď na brčko, nebo rovnou na balónek. Čí raketa doputuje na provázku nejdál? Zapište si výsledky do poznámek svých kouzelnických sešitů.
vzlétám plavně a lehce. Za dalším kouzelným překvapením o něm vám povím příště. Zatím se pořádně dívejte kolem sebe, protože svět nám má vždycky co nabídnout a pořád je kolem něco nového a nečekaného. Jen si toho všimnout. Pozorujte a já se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: kousek za rybníkem Plavčákem žil beránek a ten byl pořádně do světa. Každá cesta se mu zdála krátká a každá věta, kterou slyšel, se mu zdála být ale velice zajímavá. Protože ale uměl jen ovčí řeč, bé, bé, bé, nikomu na dvorku nerozuměl a smutně si říkal, škoda, že neumím cizí řeči, to bych se teprve dozvěděl věcí. Ale pak se jednou po takovémhle povzdechu zamyslel a řekl si, a proč bych se ty cizí řeči nemohl naučit? A vyběhl z ohrady a metal si to za kozlíkem a slovo dalo slovo, bé, bé, mé, mé. A nejdřív si nerozuměli. Ale za pár dní už beránek slušně mektal. Mé, mé, mé. A pak běžel za kohoutem. A do týdne si veselým kikriký, kikriký povídali obuzení sluníčka. A v neděli po obědě se dal beránek do učení oslovštiny. A ve středu chodili oslík s beránkem po plácku za stodolou a vyprávěli si v oslovštině oslovské vtipy. Já, já, já, smáli se a beránek jásal. Už umím tři cizí řeči, tři jazyky a pospíchal za Bíčkem. Bíček nejdřív nevěděl, co ten kecálek vykřikující bé, bé a mé, mé a já a kikriky po něm chce. Ale nakonec to vzali oba trpělivě a Bíček hlídal beránkovi správný přízvuk a říkal mu, dej si pozor, když řekneš bú, bú, znamená to dej mi trávu, ale když řekneš bú, bú, znamená to, dej mi pokoj, otrapo. Kdyby se spletl před hospodářem a ten všechny cizí řeči ze dvorka umí, nejspíš by ti dal pěkný pohlavek za tu drzost. Dám si pozor, bú, řekl beránek a utíkal za čuníkem a když se naučil chrochtat se správným prasečím tolik podobným R francouzskému, řekl si beránek. Tak dost, pět světových cizích řečí mi pro začátek stačí a s nimi dobudu svět. A hned se rozhodl, že začne svět dobývat ve vesnici Dloužné, Nedloužné a Dluhavsi a pak vyrazí na Vídeň. Bylo při sobotě a beránek si to vykračoval a pořád si ty cizí řeči opakoval. Mé, mé, bú, bú, kikriky, kikriky, och, och, roch, roch, já, bú, bú, bú, bú, bú, bú, kikriky, mé. A s tímhle opakováním slovíček z oslovštiny, prasátkovštiny, kohoutovštiny, bíčkovštiny a z jazyka kozlíků došel až do háje. Háj byl březový a samé roští a uprostřed byl dolík, kam se chodili kluci schovávat před výpraskem. Ale v tu sobotu tam žádní kluci nebyli. Za to tam stála malovaná maringotka vlčí báby Karmenky a vlčího dětka Dona Jose. Klamali zvířátka tím, že si hráli na pouť, ale místo kolotoče a střelnice měli v maringoce spoustu dobrot a na ty lákali zatoulaná káčátka a kuřátka a zajíčky. No ta maringotka byla taková past na mlsálky a kdo se dal do ní chytit, jo, živý nevyšel. Když se beránek blížil k dolíku, padala už večerní tma a všude se courala mlha. Beránek si prospěvoval cizími jazyky. Mé, já, ký, kriký, bú, chroch, chroch, chroch. A netušil, že ho slyší ti dva, bába Karmenka a dědek Don Jose, který povídá, Karmenko, jestli mě vlčí uši nepletou, jdou k nám na návštěvu. Jo, jo, jo, kozlík, oslík, kohout, bíček a prasátko. Kývla Karmenka, Jdou, jdou a daleko nedojdou. Koukej otevřít mlsací královstvíčko, bude v něm dneska nával.
1: Karmenko, neboj, jdou a vejdou se. Maringotku máme jako hrom, čuník s bíčkem se nacpou za postel, osel na postel, kozlík pod postel a kohout frnk na skříň a bude.
0: A že byla tma a mlha, ani ve snu by je nenapadlo, že si nemusí s místem dělat starost.
1: Pro jednoho beránka s tlamičkou pyšně zdviženou bylo v Maringotce místa víc než dost.
0: Ale to už se beránek blížil a uviděl červené světýlko, které zářilo nad dveřmi Maringotky a v ní...
1: Na stříbrných tácech čerstvá travička s jetelovou oblohou a jablíčka krájená do spirálek a sypaná cukrem a dort ze sena a smetánky a oříšky a žaludy a všude sama rozsvícená svíčka. Bú, bú, bú, mé, mé, kikriky, kikriky, já. Pochvaloval beránek hostitele a jako pravý světák vykráčel po schůdcích a vešel a přivonil k akátovému pyré a bum, třísk, dveře za ním zaklaply a uslyšel smích Karmenky a slova, kterým nerozuměl, protože byla vykřiknutá ve vlkovštině. Ale z toho, jak ta slova Donu Josému skřípala mezi zuby, bylo jasné, že se blíží beránku v konec.
0: Musím rychle volat o pomoc, lekl se. A vzpomněl si, jak starý beran z Austrálie vyprávěl o potápějících se lodích, na kterých námořníci křičí SSSSOOOSSSSOS. Zkusím to. Snad mě moji kamarádi beránci uslyší. Ale když chtěl volat B-B-B-B-B-B-B-B-B, lekl se ještě víc. Já zapomněl naše nářečíčko, ten svůj rodný jazyk. Já.
1: A rozkřičel se na celý kraj.
0: Me, me, me, me, me, me, me, me, kikiriki, kikiriki, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, chlong, chlong, chlong, chlong, chlong, já.
1: A všem oznamoval pěti cizími řečmi, že ho někdo chytil do pasti. A Karmenka se smála,
0: to bude hostina tolik hloupých zvířátek jsme nachytali.
1: A ve vesnici se začali zbíhat kozlíci a kohouti a bíčci a čuníci a taky dva oslíci přiběhli. A říkali si, naši kamarádi volají o pomoc. A všichni hned utíkali po hlasech, až doběhli k Maringotce. Dupali řádně. A když to dupání uslyšela Karmenka, zavrčela na Dona Josého. Ty, Jose, schovejme se. Zvířátka mám nade vše ráda, ale když je jich víc než dost, mohli by nám pocuchat frizuru. A to už jeden bíček, žuch, žuch, vyrazil dveře Maringotky. A zvířátka uviděla jednoho zkroušeného beránka.
0: Kde jsou ostatní?
1: Vykřikl kohout.
0: Já jsem tu sám,
1: povídá beránek kohoutkovštinou. A opakoval to ve všech jazycích, aby mu rozuměli. A přiznal se, že zapomněl, jak se beká. Bíček, který vyrazil dveře, se zakabonil a odfrkl si.
0: Ty kluku jeden, takhle nás vystrašit. Koukej s náma mazat domů a koukej si rychle vzpomenout, jakou řeč tě naučila máma, ty světáku.
1: Oči měl ten bíček červené a sršely z nich blesky, ale myslel to dobře. Jenže Beránek, jak ty blesky uviděl, se zase tak lekl, že couvnul a vyjekl bé. No vidíš, zasmál se oslík, takhle mluví berani. A v tom uviděl kohout hlavu Karmenky a ocas do nachozeho, kteří se schovali v roští. Tak, tohle jsou ti lákači a sváděči. A hrrr, všichni skočili po těch dvou a Karmenka měla vyprášený kožich na 13 let dopředu a Don José měl v kožichu díru, jako by mu ho napadlo hejno molů. Z maringotky udělala zvířátka hromadu dříví a dupalo se a letělo se domů. Beránka měli uprostřed a všichni šveholili a mleli hubami a tlamičkami a zobáky. A bylo to jako v Babyloně, kde se kdysi lidem popletly všechny jejich jazyky. Když přišel Beránek domů, maminka povídá, kde jsi byl, Beránku? A Beránek se zastyděl a řekl, ale měl jsem pořádnou lekci cizích jazyků. Tentokrát jsem se chtěl naučit vlkovštinu.
0: Cože? Zhrozila se maminka.
1: No chtěl jsem, ale mý kamarádi mi to včas vymluvili.
2: A maminka ho pohladila a řekla, na vlkovštinu máš ještě času dost. Ale pak si povzdechla, i když umět cizí řeči darebáků, to taky není k zahození. Aspoň jeden beránek ví, co mají za lubem. Beránek přikývl.
1: No ano, až vyrostu, naučím se vlkovštinu i zlodějštinu, to kdyby mě chtěli ukrást, a kuchařštinu, to kdyby mě chtěli na tymiánu upíct.
2: A maminka se zasmála a dala mu lásky plný pohlavek a spali až do ranní rosy.

0: Dva lovci jdou na lov medvěda. Najednou se medvěd vynoří. Lovci spanikaří a dají se na útěk.
1: Jednomu se podaří vylézt na strom a druhého lovce honí medvěd kolem krmelce.
0: Lovec ze stromu křičí: utíkej rychleji, už tě dohání!
2: Běžící lovec odpovídá: nic se neboj, mám dvě kolečka náskok!

0: žalování. Jú, to se řekne. To byla Kamilka. Otočila se na patě a pádila k paní učitelce, až jí culíčky neposedně poskakovaly. Paní učitelko, Lojza vzal Sabince kyblík.
1: Ale jistě se spolu nějak domluvili. Podívej, jak se hezky hrají, upozornila paní učitelka Kamilku. Ta jen pokrčela rameny, téměř dotčeně utrousila a důležitě odkráčela zpět k pískovišti. Kamilka byla velice pozorná holčička a velká informátorka. Vlastně byla prostě užalovaná. Vždyť jak jinak nazvat, když někdo pořád říká: a to se poví, já to na tebe řeknu. A pak to taky řekne. Paní učitelku to trápilo, měla Kamilku moc ráda a mnohokrát se jí snažila vysvětlit, že žalovat se nemá. Kamilko, jsi velmi všímavá holčička, ale když mě budeš upozorňovat na každou drobnost, kterou děti provedou, nikdo si s tebou nebude chtít hrát? Chápu, že se ti nelíbí, když někdo někomu ubližuje, ale kdo má hezčí sponky do vlasů? To si snad holčičky vyříkají sami. Jenže Kamilka dobře míněné rady nechtěla slyšet. Netrvalo dlouho a už se zase blížila s důležitým postřehem.
0: Paní učitelko, Radek se směje Tomášovi, že neumí jezdit na koloběžce.
1: Kamilko, nadechla se paní učitelka, ale potom jen bezradně pokrčila rameny. Tak to šlo den za dnem. Děti si Kamilče na žalování skutečně brzy všimly. Přestali si s Kamilkou hrát a někdy na ní dokonce posměšně pokřikovali.
0: Žalobníček žaluje, pod postelí maluje, namaloval husu, tam mu dala pusu.
1: A Kamilka?
0: To se poví,
1: pištěla a pelášela za paní učitelkou. Toho dne měli děti ve školce divadlo. Představení bylo ohromně napínavé a zábavné. Není divu, vždyť bylo o námořnících a pirátech. Kluci, ale i holčičky, se už nemohli dočkat, až půjdou pospa, tedy pospaní na zahradu a vyzkouší si taky pořádnou pirátskou bitvu. Jakmile byli venku, okamžitě se do sebe pustili. Námořníci, holčičky, se houpali ve své lodi na rozbouřených vlnách a pálili z mohutných děl borovicové šišky. Piráti, kluci, se vrhali s vyceněnými zuby rovnou na palubu pískoviště. Zde se odehrávala bitva muže proti muži. Oko za oko, zub za zub. Boj byl nelítostný, ale ohleduplný. A tak do něj kapitán, paní učitelka, schovývavě shlížející z velitelského můstku, nezasahoval. Zato Kamilka byla jako na trní. S očima navrch hlavy pobíhala sem a tam.
0: Paní učitelko, Tereska hodila na Ondru šišku.
1: Pravda, námořník Tereska obratně zasáhl piráta Ondru do lítka. Ten si však nenechal nic líbit a krutě se Teresce odvděčil. Naplácal ji na zadek lopatičkou.

0: byla v něm díra jako vrata. A pak se to stalo.
1: To už bylo na Kamilku příliš. Celá brunátná vřískala.
0: Paní učitelko, paní učitelko! Adélka roztrhla Janičce tričko.
1: Kamilčino, nešlo zastavit. Všichni překvapeně stichli a otočili se na Kamilku.
2: První se vzpamatoval Ondra a se slovy
0: slepice na obzoru
2: ji obeplul kraulem.
1: Chtěla si stěžovat žalobnice. Místo toho jen kdákala a překvapeně poulila oči. Od toho dne, kdykoliv se Kamilka pokoušela žalovat, ozvalo se jen ko, ko, ko.
2: Zpočátku se snažila kokodání překonat. Zuřivě gestikulovala rukama, pobíhala sem a tam, ale z pusy jí nic jiného než ko, ko, ko, ko. Nevypadlo. Kluci na ní pak pokřikovali na puta puta nebo na pipi. Ptali se jí, kolik snědla zrní, kde má kohouta a jestli jim nesnese vajíčko. Není divu. Při tom kdákání a pobíhání a máchání rukama vypadala dost směšně. Kamilka byla bezradná. Zalezla si do nejodlehlejšího rohu zahrady a uvažovala. Proč jsou na mě takový? Co dělám špatně? Nechci, aby se mi smáli. To budu raději mlčet. A mlčela. Když mlčela, tak nežalovala. Ke svému velkému překvapení brzy zjistila, že jí žalování vůbec nechybí. Právě naopak. Bez něj to bylo mnohem lepší. Děti už si s ní zase rády hrály, paní učitelka se na ní mile usmívala, celý svět byl nějak veselější. Kokodání zmizelo a holčička byla opravdu šťastná.
0: Paní učitelko!
1: Co pak je, Kamilko?
0: To je dneska krásně, viďte!

0: básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Tati?
1: Hmm?
0: Tati, promiň, že tě ruším, ale píše se Dubsp nebo Zb?
1: Jak to Dubsp? Zb jako Božena.
0: Jaká Božena, tati?
1: No Božena, co jí unes kníže Oldřich.
0: Kterou?
1: No Boženu s velkým B. Líbila se mu taky unes.
0: A kde ho měla?
1: Na koni, kde by ho měla? Kníže přece nepojede na motocyklu.
0: Proč by nejel na motocyklu, tati?
1: No protože knížata jezdí na koni. Tak vysadil Boženu a jel.
0: A kde měla to velký B, tati?
1: No kde by ho měla na začátku?
0: Na začátku toho motocyklu?
1: Na začátku jména. Kníže Olři, žano, unes Boženu, žano, která se píše s velkým B.
0: Žano.
1: Ovšemže.
0: A jiná ne, tati?
1: Jak to jiná ne? Když je to Božena, tak se píše vždycky s velkým B. To máš už dávno vědět.
0: A kdyby to byla Vendula?
1: Jaká Vendula?
0: Co je odnes kníže Oldřich?
1: Hernaj z kníže Oldřich, co pak mluvím turecky? Boženu odnes, co by dělal s Vendulou, prosím tě.
0: A co dělal s Boženou, tati?
1: Hele, nebuď. Prostě si pamatuj, že se psala s velkým B.
0: Ta Vendula?
1: Božena. Každá Božena se psala s velkým B.
0: I kdyby ji neuzved.
1: Kdo? Kníže Oldřich nikoho nezvíhal. Kníže, žáno a ne nějaký nosič. Kdo ti takovou hloupost zase řek?
0: Přece ty, tati.
1: Já ti dám, že já.
0: Jsi říkal, že kníže unesl Boženu s velkým B?
1: No počkej, unesl, to je něco jiného, tomu si špatně rozuměl. Co pak ty nevíš?
0: Jsme se ještě naučili o Boženě.
1: Jsme se naučili. Takový věci máš dávno vědět i bez učení. Božena šla k potoku a tam přeprala, co?
0: Velký B.
1: Ale.
0: Malý B.
1: A Hernajc, to neumíš trošku logicky myslet?
0: Oldřicha.
1: Ale Oldřicha, proč by se s ním prala, s Oldřichem? Ona prala v potoce prádlo, žano? Ručník zrovna prala a on tam tudy jel a unesí...
0: Ten ručník.
1: No, Boženu unes. Hernajc, co by dělal s ručníkem? Ručníků měl plno, Božen měl málo.
0: Kolik jich měl, tati?
1: Žádnou neměl, proto si ji unes. A to nebylo jen tak, víš, jak vypadá takový únos? To je člověče fofr. Přijel k potoku, hrrr na ní a než se vzpamatovala, tak ji měl zamotanou v ručníku a tryskem na hrad. Toho nesměl čeče nikdo chytit, je to by bylo. Co se směš tak hloupě?
0: Jak mohu utíkat tryskem, když byl v ručníku?
1: Hernajc, mi už přechází trpělivost. Pořád do toho pleť ručník. Ačkoliv jsem ti 10krát říkal, že Oldřich unesl Boženu a jde o to, že Božena se píše s velkým B, protože je to co?
0: Protože to je... Co to je, tati? Protože to...
1: Protože to je vlastní jméno. Na to jsi se přece ptal, ne?
0: Na to jsem se neptal, tati. Mě Božena vůbec nezajímala.
1: Hurvajs, nehejbej mi žlučí. Proč se bavíme takovou dobu o Boženě, abys mi nakonec řekl, že tě vůbec nezajímala?
0: Protože jsem se ptal, jestli se Dub píše s P nebo s B.
1: Tak ti říkám, že zb jako Božena, co unesla Oldřich. Hele, a ty mi tadyhle za trest stokrát napiš Boženu zb jako Dub.
0: Ale tati...
1: Neodmlouvej a piš.
0: Kdybys tati řekl, jak se píše Dub.
1: Neodmlouvej. Já to naučím takový Dub, že si to budeš pamatovat na věčný časy, ty nepozoro, nepozorná.
2: Biggy hádanka.
3: Bílý bratr.
4: Bílý brácha.
3: Vždycky čekám.
4: Co zas spáchá?
3: Z kouzelného klobouku.
4: Skočí rovnou na louku.
3: Jeden cvičí.
4: Druhý nechce.
3: Každou práci.
4: Zvládnou lehce.
3: Spolu baští chleba krajíc.
4: Žádný chlapec.
3: Prostě zajíc.
4: Kdo pak ví? Když je to králíc.
3: Tak dva králíc.
4: To je snadná hádanka. Dva králíc.

kočmou lova, stroj se zdá být poškozen. V motoru to náhle bouchlo, strysky začal stoupat dým. Šmoulové se kvapně radí, co si počnou s tím lepším. Porouchal se šmoulí koráb, je to vážně k naštvání. Kosmonauti se teď chystaj na nouzové přistání. Až se ozve velká rána, to, že stroj už doletěl, uvíznul i prosečníky na vzdálené.

jasná je, jo, náš tačka ten by věděl, ale ten jak šmouluje. Jediná teď šance zbývá, a tak choumá k nelení, přišel na to, jak navázat se šmoulovem spojení. Nitko, nítě místo drátů, stořád od rybáře prut, kutil ten se tím ví rady, šmoulí vysílač je tu. Porouchal se šmoulí koráb, brzy letět bude zas, šmoulí trosečníkům říká starý známý tačkův hlas.

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

tě voškupem. Jou, pežníci povolání to, schopáni to jsou páni lou, pežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz fůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo. Od Dubé.

0: hlou, ty koupí chytrá kloupí, dej, jsem cukr, dej, jsem kroupy, seď, formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni, hlou, pešník je nesmlouvavý, hlou, ten ho strašně baví, co, šlo hned to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem za dubem, tam tě oškubem.
1: Že vám není hamba, cházko nenechavá. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Puj!
2: Starej se o sebe, drvoštěpe!
0: Špa, tady se podařila hru, Basila zvítězila, tak to chodí na světě, na vzdoryčí osvětě. Lou, pešníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Lou, pešníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
3: Dobře jsme si zaloupili.
4: Dobře. Žádná krev netekla. Je. Ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte. Tyhle ty zásady.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Mezamí, oh la la. Moji malí, milí kouzelničtí přátelé, jsem tu opět já, váš přítel s křídly, netopír Pierre osobně. Jak mě těší, že jsme opět spolu. Vždy, když pro vás vymýšlím nové kouzlíčko, cítím, jako by se mi někde kolem srdéčka třepetalo na tisíc maličkých motýlků, až mi srdce bláznivě buší v mém netopířím hrudníčku. To všechno z toho, jak se těším, až vám o novém triku či kouzlíčku povím. Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Těší mě, že máte rádi všechna barevná kouzlíčka a pokusy stejně jako já. A proto tu mám pro vás jedno zcela nové duhové překvapení. Duha. S přítelem zajícem Antonínem jsme již několikrát mluvili o její kráse. Ano, ano, on je umělec a tedy rozumí všem krásám, kterými se kochají naše oči. A duha, to je jeden z nejkrásnějších přírodních úkazů. Vždyť na ní koukám zcela ohromen, vypadá jako zázrak, nespa? Už při jiných duhových pokusech jsem vám vysvětloval, že duha vznikne, když zároveň prší a svítí slunce. Sluneční paprsky se odráží v mikroskopických kapkách vody a tento odraz pak vytváří barevný jev, kterému říkáme duha. V dnešním pokusu vám ukážu, jak si udělat duhu na papíře. A to jinak, než že byste si ji tam nakreslili. Užasněte, jaká krása vznikne. Nesmírná, vesmírná. K dnešnímu kouzlení budete potřebovat mísu s vodou, kousky černého papíru a bezbarvý lak na nehty. Ten vám zcela jistě zapůjčí maminka anebo sestřička. A papírové utěrky. A to je vše. A jak na to? Povím vám hned. Do mísy s vodou kápněte kapku nebo dvě průhledného laku na nehty. Maminka vám s tím pomůže. To by bylo nejlepší. Sledujte, jak se lak rozprostře po vodní ploše. A nyní namočte do vody rychle černý papír. Rychle proto, že ho tam není třeba máčet minuty. Prostě ho namočte a hned zase vytáhněte a odložte na papírovou utěrku, ať uschne. Tento trik je potřeba provádět rychle, protože lak na povrchu vody poměrně rychle vytvoří film, který se na papír pak již nepřilepí. Proto je potřeba udělat vše rychle za sebou. Ale pak je úspěch zaručen. Papír byste měli namočit do 10 vteřin potom, co do vody kápnete lak na nehty. 10 vteřin je asi tak dlouhá doba, než se napočítá pomalu po 1 do 10. Pokud byste nestihli papír namočit a vyndat včas, uvidíte takový, jakoby suchý, film utvořený z laku na hladině. Jednoduše ten film vyndejte. Například papírovou utěrkou. A zkuste to znovu. A rychleji. Za pár minut je černý namočený papír suchý. Vezměte ho a dobře si ho prohlédněte. Natočte z různých úhlů. Co vidíte? Oh, ano, jaká krása. Vidíte ten magický duhový vzor, který na papíře vznikl? Pokochejte se vzniklou překrásnou duhou přímo pod slunečním světlem. Zkuste pokus opakovat s různými druhy papírů a pak porovnejte výsledky. Ty si dokonce můžete do svých kouzelnických sešitů nalepit a uchovat tak své duhy na věky věků. Très bien, moc dobře. Zkuste na svých duhových papírech najít všechny tyto barvy. Červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou. Protože všechny tyto barvy tvoří i duhu. Oh,
mezami, není to nádherné? Již teď se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

Čtvero bratří. Byl jeden myslivec a ten měl čtvero syny. Ti synové chtěli jít do světa, jak bylo každému přes 16 let. Povídali otci, půjdeme do světa, otče. Prosíme vás, dejte nám na cestu peněz. Otec dal každému 100 rýnských a koně. Sedli si na koně a jeli do hor. V té hoře byly 4 cesty a mezi nimi buk. U toho buku zůstali stát a nejstarší z nich pravil. Bratři, tady se rozejdeme a půjdeme každý jinou cestou hledat své štěstí ve světě. Do toho buku zapíchneme každý svůj nůž a do dne a do roka se tady všichni shledáme. Ty nože nám budou na znamení. Bude-li který nůž rezavý, ten z nás bude mrtvý. A kterého nůž bude čistý, ten bude živ. Rozešli se a šel každý svou cestou. A když přišel na své místo, učil se řemeslu. Jeden se učil latařem, druhý poberou, třetí hvězdářem a čtvrtý myslivcem. Jak uběhl den a rok, vrátili se. Nejstarší přišel první k tomu buku, vytáhl svůj nůž a díval se na ostatní nože. Vida, že jsou všechny čisté, byl rád a pravil, chvála Bohu. Všichni jsme naživu a zdraví. Šel domů. Když přišel k otci, otec se ho ptal, jakému se z řemeslu vyučil? Syn odpověděl, tatíčku, já jsem latařem. Otec, no, to se zdárnému řemeslu vyučil. Syn, ale tatíčku, já nejsem latař jako jiný lataři. Než já jsem takovým latařem, že kdyby co roztrhaného bylo a řeknu, ať je to zalátané, hned se to stane. Otec měl kabát na loktě rozbitý a řekl, aby mu ho zalátal. A syn kázal, nechť je zalátaný. A kabát byl v okamžení tak zalátaný, jako by byl z brusu nový. Ani znát nebylo, že je látaný. Otec již na to neříkal nic. Na druhý den přišel druhý syn k buku. Vytáhl svůj nůž a díval se na ostatní dva nože. Třetí již tam nebyl. Vida, že jsou všechny čisté, byl rád a pravil, chvála Bohu. Všichni jsou živi a zdraví. Nejstarší bratr již je doma. Šel též domů. Když přišel k otci, otec se ho ptal, jakému jsi řemeslu vyučený? Syn odpověděl, milý tatíčku, já jsem poberou. Otec pravil, och, ty se z pěknému, ty se zdárnému řemeslu vyučil, až hamba. Syn mu povídá, ale tatíčku, já nejsem pobera jako pobera, než já jsem takovým poberou, že když na něco pomyslím, ať je to, kde je, hned to mám u sebe. V tu chvíli letěl na jednom kopci jelen. Bylo ho oknem vidět. Otec mu povídá, aby mu toho jelena přinesl. Syn hned řekl, ať je tady ten jelen. A hned u nich byl. Otec již pak už neříkal nic. Na třetí den přišel třetí syn k tomu buku. Vytáhl svůj nůž, díval se na druhý nůž a dvou již tam nebylo. Vida, že jsou oba čisté, byl rád a pravil, chvála Bohu, všichni jsou zdraví a živí. Nejstarší dva bratři jsou již doma. Šel též domů. Když přišel k otci, otec se ptal, jakým je on řemeslem vyučený. Syn odpověděl, milý tatíčku,
Já jsem hvězdářem. Otec mu povídal, že je to pěkné řemeslo. Syn pravil, ale tatíčku, já jsem takovým hvězdářem. Když se podívám na oblohu, hned vidím, kde je co na celé zemi. Na čtvrtý den přišel nejmladší syn k tomu buku, vytáhl svůj nůž, ostatní tři již tam nebyli, byl rád a pravil, moji bratři jsou již všichni doma. Šel též domů. Když přišel k otci, otec se ho ptal, jakým je on řemeslem vyučený. Syn odpověděl, že je myslivcem. Otec pravil, přece ty jsi aspoň mým řemeslem neopovrhnul, za to jsi hodný. Syn povídá, ale milý tatíčku, já nejsem takovým myslivcem, jako jste vy, ale takovým, když je to sebevětší kus, já řeknu, ať je to zastřelané. A hned je to zastřelané. Letěl tam po kopci zajíc. Bylo ho oknem vidět. Otec povídá, toho zastřel. Nejmladší syn řekl a zajíc ležel. Otec povídá, nevidím, jestli tam leží. Syn hvězdář se podíval na oblohu a pravil, ano, tatíčku, leží tam za keřem. Tatíček pravil, ano, leží tam, ale jak ho odtud dostanem? Bratr pobera pravil, ať je tady. A hned tam byl. Ale proletěl pichlavým keřem a byl celý dotrhaný. Celá kůže je roztrhaná, kdo nám ji odkoupí? Bratr latař praví, ať je zalátaný. A hned byl zalátaný. Otec povídá, no dobře, budeme se živit všemi čtyřmi řemesly. Pobývali nějaký čas doma s tatíčkem a dobře se jim žilo. Tu se jednomu králi ztratila princezna. A král rozhlásil, kdo by ji našel, že mu dá dceru a to království s ní. Bratři si pravili, půjdem tam. Tatíček je nechtěl pustit, ale oni šli. A vyprávěli o sobě, že to jsou oni, kdo tu ztracenou princeznu naleznou. Král hned pro ně poslal. Když přišli ke králi, pravili, že rozhlásil, že se mu ztratila dcera. A kdo ji najde, že mu ji dá a to království s ní. Král pravil, že je to pravda a hned se jich ptal, aby mu pověděli, kde jeho dcera je. Hvězdář odpověděl, že to teď říci nemůže, ale až přijde večer, že na obloze pozná, kde ona přebývá. Kolem 8. a 9. hodiny vyšli ven a dívali se na oblohu. Hvězdář praví, že byla chycená drakem, jak šla na procházku. Že ji drak chytil a že ji má na ostrově za Červeným mořem. A že ho tam musí každý den 2 hodiny hladit a drak, že má přitom svou hlavu položenou na jejím klíně. Přišel den, kdy se sebrali a jeli kočárem až k tomu Červenému moři. Potom sedli na loď a jeli až k tomu ostrovu, kde princezna přebývala. Jak přijeli k ostrovu, princezna se tam procházela. Drak nebyl doma. Ale princezna už kývala, že je s nimi zle, protože drak se právě vracel domů. Bratr pobera honem zvolal. Ať je princezna tady! A hned byla na lodi, ale křičela, že je s nimi zle, že zahynou. Jeli na lodi pryč, ale ten drak, naplněný zlostí, řval a hučel a vznášel se nad nimi. Hvězdář povídá myslivci,
Bratře, zastřel ho. Bratr myslivec pravil, ať je zastřelený. Drak byl zastřelený, ale padl na lodičku a lodičku jim prorazil tak, že jim voda vtékala dovnitř. Draka vhodili do moře a bratr myslivec kázal bratrovi látařovi, zalátej tu díru. Bratr látař díru zalátal a již ani kapky vody se na lodičku nedostalo. Tak přijeli s princeznou šťastně až na kraj moře k břehu a sedli i s princeznou na ten kočár a jeli. Ale jak v tom kočáře jeli, hádali se, komu ta princezna a to království patří. Hvězdář pravil, má je princezna. Kdyby mě nebylo, nebyli bychom věděli, kde princezna je. Pobera povídal, má je princezna. Kdyby mne nebylo, nebyli bychom dostali princeznu do lodičky. Myslivec řekl, že jeho je princezna. Kdyby jeho nebylo, nebyli by draka zastřelili. Látař volal, že jeho je princezna. Kdyby jeho nebylo, že by se byli všichni utopili a zahynuli. Jak přijeli ke králi do hradu, prosili ho, aby je rozsoudil, komu patří princezna. Král pravil, milí bratři, rozsoudím vás podle spravedlnosti. Pravda je, že všichni jste si zasloužili, ale všichni ji dostat nemůžete. Podle slibu mého musí ji dostat i bratr hvězdář, neboť jsem rozhlásil, že kdo by ztracenou princeznu našel, ten ji dostane a království s ní. Hvězdář pak ji našel a řekl nám, kde přebývá. Aby však žádný z vás nebyl ošizený, dostane každý svůj vlastní kraj, ve kterém budete každý královat. Všichni byli spokojeni. Hvězdář, když bylo po svatbě, poslal si pro tatíčka svého domů. Tatíček přijel a byl rád, že se jeho synové stali panovníky, každý ve svém kraji. Z jara býval u lataře, v létě u pobery, na podzim u myslivce a v zimě u hvězdáře. A všude se mu dobře dařilo až do smrti.

0: Šipk.
1: Jdou dva šneci po cestě. Jeden říká:
2: pojď, přejdem silnici.
3: Druhý na to:
4: neblázni, za 4 hodiny jede autobus.
0: Jo! To by byla šnečí marmeláda.

Jedy, jedy, kryteček, písně.

0: Krtečku, jsi náš žampion!
1: Robot strašák. Strejdo, povídej mi o kosmonautech. Byl to jen obyčejný robot strašák. Blikal, huhlal, klapal dvěma klapačkami a chodil po zahradě po určené trase. Čas od času se někde napojil na elektrický proud a dobil si baterie. To bylo vše, co uměl. Zaháněl vrabce a mlsné zajíce. Ale však víte, jak to chodí. Časem si na něj tato čelátka zvykla tak, že vrabci na něm sedávali a nechali se nosit po zahradě. Zajíci za ním chodili v průvodu, jako by šlo o karnevalovou veselici. Takže místo toho, aby robot škůdce zahrádky zaháněl, chránil je naopak před toulavými kočkami a dravými ptáky. No, a jednou se na druhé otočce náš robot trochu rychleji otočil a tu máš. Vypadl mu uvnitř nějaký čudlík. A robot strašák, místo aby se na otočce číslo 3 otočil na otočku číslo 4, kráčel pořád rovně dál, prošel plotem a tradá pryč. Zajíci za ním hledí vyjeveně. Vrabci kolem něj poplašeně poletují a cvrlikají. Kam jdeš? Neblázni, kamaráde, jdeš rovnou do města. Ale robot strašák jen klapal, huhlal a blikal a kráčel dál. To byste nevěřili, jak je jeden vypadnutý čudlík důležitý. Sešel úvozovou cestou na okraj města a chodník ho zavedl rovnou do hostince na rožku. Robot nelenil, vkročil dovnitř, rozhrnul pár hostů u dveří a zastavil se až u pultu, který byl naštěstí pevně přišroubovaný k podlaze. Marně se snažil šlapat. Pult ho dál nepustil. A tak už jen huhlal, blikal a klapal. Jediný hostinský nestratil ducha přítomnost a slušně se zeptal. Co pak si račte přát, vážený? Robot však jen dál huhlá, bliká a klape. Pan hostinský se nevzdává. Vážený, takovéhle domluvě já nerozumím. Chcete pivo nebo limonádu? Ale robot jen dál vede svou strašáckou. Najednou však ochabl a přestal i blikat. Kdo si zvolal, hele, teď on je to Marťan. A už se k němu hrnou dva montéři. Okukují ho ze všech stran, točí s ním kolem dokola, pak mu šroubovákem odmontovali vzadu plechový kryt a odborně ho prohlížejí. Hele, povídá jeden najednou, tuhle má vypadnutý nějaký čudlík. Zastrčili mu ho tedy do volné zdířky a robot se zase vesele rozblikal. Pak udělal 2-3 kroky, zastavil se u elektrické zásuvky a zastrčil si do ní elektrickou šňůru. A hele, rozesmála se celá hospoda. Nechce ani pivo, ani limonádu, ale elektřinu. Vida, Marťany. To bylo veselo. Když si robot dostatečně dobil své baterie, vykráčel zase z hospody ven. Hosté za ním pokřikovali. Přijď zase mezi nás, Marťané! Robot si to však už zase kráčí úvozovou cestou a rovnou na zahrádku. Zajíci a vrabci ho už čekali. Když robot přikráčel na první otočku, bliklo mu v tranzistorové paměti a správně se otočil k otočce číslo 2. Začal huhlat, blikat a klapat. Na otočce číslo 3 se zase správně otočil a kráčí k otočce číslo 4. Všechno je v pořádku. Vrabci se tedy zase pustili radostně do třešní a zajíci pokračují v ohryzávání hlávek zelí a kapusty. Jejich robot strašák je už zase spolehlivě ochraňuje před toulavými kočkami a dravými ptáky. A co pak vlastně dělají majitelé této prapodivně hlídané zahrady? Asi někde poletují na raketě od hvězdy k hvězdě.

0: básničku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
0: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
0: Jestli se vám ta básnička líbí,

0: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
1: Naše babi, to je babi, není jako jiné babi, je

Naše babi, to je babi, není jako jiné babi, je to u ní skvělý. A když vaří naše babi, volá na nás, pojďte zraby, to je přece zelí. I když to nevypadá jako zelí, je to zelí uleželý.

0: Když jde člověk po ulici, tak vidí lecos. Ale aby viděl pána, který tlačí a současně také táhne osla přes jízdní dráhu, no to se vidí málo kdy. Zastavím se a koukám. Pán se namáhá, osel kope, kouše, ale ani se nehne. Nešel byste mě trošku pomoct? No proč ne? A tak jsme tlačili osla dva. Automobily troubily, tramvaje zvonily, my jsme tlačili, osel hýkal, kopal a dostali jsme osla na druhý chodník. Nepomohl byste mě, prosím vás, ještě s tím oslem tady kousek, jenom malej kousek za roh? No proč ne? A tak jsme ho táhli, pak jsme ho tlačili po chodníku, kousíček za roh, tam byly dveře, dalo to práci, ale šups a dostali jsme osla až k těm dveřím od toho domu. Prosím vás, jen mě ho přidržte a já otevřu. No tak jsem ho přidržel a pán otevřel. A nepuste ho, potvoru, ne, nepuste ho. Tlačte za mnou, tak šups, za mnou do domu, no. Pán táhne, já tlačím, osel kope, no, hups. Držte ho, prosím vás, držte ho, povídá pán. Já otevřu výtah. No, tak jsem držel osla, pán se šacoval, hledal klíček a jak hledal klíček od výtahu, tak no, držím osla. Ten mě sežral kravatu, pak mě skopnul klobouk z hlavy, já jsem ho za to kopnul taky. No, už pán otevírá výtah a dovnitř oslem, dovnitř prej, za ní, na to kousíček, šup, dveře se zavřely, no a ocitli jsme se s oslem ve výtahu. Jak se to tedy stalo, že já jsem seděl na tom oslu čelem k jeho zadku a měl jsem v náprsní kapse nohu toho pána, který se současně spod břicha toho osla mě díval přímo do očí, to dodnes nemůžu pochopit, ale jak jsme se zmítali, nebo snad tím, že ten osel se zmítal, nebo snad jsem to byl já, někdo zmáč knoflík a šups a jedeme nahoru výtahem. Zastavíme se, dveře se rozlítnou, já jsem se vykutálel, pán přes mě a na nás osel. Osel mě šlápne přímo pod krk, já se ho také chytnu, držte ho, jenom chvilku, vytrvejte, otevřu ty dveře, povídá pan, já jsem vzepřel o zábradlí, držím, no a to už ten pan otevřel ty dveře a pojel za mnou, tak tlačíme osla dovnitř, za náma zavřel dveře, jsme vevnitř předsíně a pan volá, nepuste ho za mnou, tady přes ten pokoj, tak, tady přes kuchyň, šups, tak, tadyhle, do ložnice. Hups, a už jsme v ložnici, tam, ale osel nám dal obrovskou práci, protože se mu zalíbily hodinky sloupkový. Ty rozšlapal úplně na padrť. Pán říká, to nevadí, držte ho. Já otevřu tu koupelnu, otevře koupelnu, šups, a za mnou volá, za mnou, popadněte ho. A vlítneme všichni tři do koupelny, zavře dveře, nepouštějte, tak, pěkně ho popadněte pod břichem, tak, kousek ještě za mnou doleva, šups, a spuste ho do vany. Tak, a spustili jsme osla do vany, ale byla to strašná držina. Počkejte, prosím vás, nechojte, povídá pán. Posaďte se tady. Musíte si odpočinout. Co byste chtěl? Mám tady víno, slivovici nebo pivo? On trošku piva, kdybyste měl, povídám. Tak nalil, sobě nalil, pak ještě mě nalil, pak zase si nalil. Pivo se lilo, z nás lilo. Já tak sedím a povídám. A ne, že bych, pane, chtěl vyzvídat, ale neřekl byste mě, když už tady jsem, no prosím, jen se ptejte, neřekl byste mě, proč potřebujete osla ve vaně? To je tak, povídá pán. Já mám dneska narozeniny. A tak, ne, proto ne. Já mám narozeniny a pak mám švagra. A ten můj švagr, ať začnu cokoliv, všude byl, všechno zná, všechno ví. Na všechno, co já řeknu, mě on odpoví. No to víme, no to známe. To není nic nového. No a ten můj švagr dneska přijde ke mně na večeři, na mé narozeniny, a po večeři půjde do koupelny a přilídne zpátky a řekne, to víš, člověče, to víš, že máš ve vaně osla? A já řeknu, no to víme, no to známe. To není nic nového.
1: Piggy hádanka. Je chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm.
2: Co je to? si asi ty ovečky rozutečou, co?
1: Já vím, viděl jsi v Praze na Staroměstském náměstí někdy orloj?
2: Neviděl.
1: Je tam takový velikananánský kruh a ten je rozdělený na 12 odděleníček. Aha. A každé to odděleníčko, to je jeden měsíc. Chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm je...
2: Rok!
1: Ano!

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tak dělej, Hurvaj, ať máme tu zoologii za sebou.
2: Ale tati, já bych to od někoho opsal a bylo by to místo takhle, když je venku tak krásně.
1: Jo, obsat nějaký nesmysly, když ti tadyhle na to chci přispět svými znalostmi. Ostatně, domácí úloha je, když je doma.
2: Zrovna když jsem si pozval Máničku.
1: Mánička si ráda poslechne a nebude jí škodit, když se taky přiučí. Viď, Máničko?
3: Prosím, ano. Máme se vzdělávat pořád a pořád a pořád a jindy taky.
1: Správně, Máničko. Tak piš už. Ještě si nezačala, už to máš ukoptěný až hrůza.
3: Hurvínek si to opíše na čisto, až to bude mít hotové na Špinavovi.
1: Jen se ho nezastávej. Tak píš. Tur domácí. Tečka.
2: Scott.
1: Tak co to má být, tur nebo Scott?
2: To je fuk.
1: Vám říkali ve škole?
2: Říkali, v knížce to taky.
1: Ano, konečně to není rozhodující. Dělej, já budu listovat a hledat otázky a ty koukej začít.
2: Tur je doma Scott.
1: Není to moc stručný?
3: Napiš, Hurvínku, když přijde tur domů, tak je to Scott.
1: Už to nechte, to nic. Tady jsou konkrétní otázky. Co získává člověk chovem skotu?
2: Získává skot.
1: Výborně, jen se toho nebát. Schutí do toho a půl je hotovo.
2: No jo, půl, my to máme mít celé.
1: Počkej, dál tu stojí. Jak se kráva pase a jak uchopuje potravu?
2: Kráva se pase?
1: No.
2: Kráva uchopuje potravu?
1: No.
2: Když?
3: Kráva se pase ústy.
1: No přece si to viděl, jak to dělá. Nepamatuješ, jak ti v senohrabech sežrala to tričko? Tak jak to napíšeš?
2: Kráva se pase jedna, dvě, už to má v sobě.
1: Stačí jedna, dvě. To tedy, Hurvajs, to se musí nechat, ovládáš.
3: Jedna žasné, Hurvínku. Já jsem na tebe hrdá.
1: No a co dál o krávě?
2: Kráva mužského rodu je vůl.
3: Jú.
1: No, je to tak, Máničko, nedá se nic dělat. Pokračuj.
2: Jejich děcko je tele.
1: No, vždycky to nebejvá jen jejich děcko, ale dejme tomu. Dál, chvíli musíme být ještě u těch volů. K čemu je nám vůl?
2: Vůl je nám na maso.
1: No dobře, a vůl je přece také zvíře tažné.
2: A proto odlétá vždy na podzim k jihu.
1: Tak dost, nechtěj bejt humorní, když je to smutný, jak je stráda. Píš.
2: Jo.
1: Vůl je dobrý k tahu a když jsou na to dva, tak je to, no?
2: Vkusnější.
1: No to víš, vkusnější. Je to lepší to dva k tahu. Dál. Co žere kráva, no? Kráva žere, no, v létě trávu, v zimě seno.
2: Seno hrabe chtrička.
1: Nech si to, žere píci a je z toho...
2: Celá pryč.
3: Je z toho tlustá, ty hloupinké.
1: Je z toho mléko.
2: A ještě lecos.
1: Mlč a piš. Počkej, jak je to tu. Složení mléka, laboratorní práce. Nuže?
2: Nuže?
1: Nemluv takový pitomosti. No z čeho se skládá mléko?
2: Z auťáku.
1: Ale chemicky.
3: Mléko se skládá z láhve, mlíčka.
1: No, z vody, tuku, bílkovin a tak.
2: Správně.
1: No, to bych řekl. Počkej, tady, no, prosím. Důkaz bílkoviny. Přidejte k mléku několik kapek octa, zahřívejte, potřepávejte a za chvíli se srazí bílý tvaroh. No, to je zbytečně zdlouhavé. To dostaneš někdy ve flašce už hotové. A tohle je důležitý pro život, jo. Co jste pozorovali při zahřívání mléka ve zkumavce?
3: Prosím, my jsme pozorovali, že zkumavka rupnula, no. Ale my jsme měli těch zkumavek velmi značně hodně.
1: Výborně. A co jste spozorovali?
3: No, spozorovali jsme, že rupnuli všecinečky.
1: No, vidíš, Hurva, i se toho Mánička pochytila. No a už by se to mohlo zakončit, co říkáš?
2: Se ví.
1: Píš. Kráva si skládá... Počkej, tady to je. Jo, tadyhle. V tlamně protáhlé hlavy chybějí horní řezáky. No, to je nás takový víc. Tadyhle má rohy z rohoviny. No, bolej si tu sexuálně. Jo, hlavu spojuje s trupem svalnatý krk. No, to tam napiš. To se jinde nevidí.
2: Už to píšu. Tur i Scott jsou u nás...
3: Nebesíčka! Vždyť jste vynechali telátko.
1: No pravda, píš. Částečně vůla, částečně nebesíčka. To je telátko. V našich krajinách se vyskytují...
2: Pouze v maličkých kousičkách.
1: Kousičkách a proto, tohle už tady popíšem, proto mají velký hospodářský význam.
2: Jo.
1: Hnízda si staví v dutinách stromů, v zimě odlétají k lidským, počkej, obydlím.
3: Je, mináčku, krávy si stavějí hnízdečka,
1: ale moment, mně se to obrátilo na síkoru koňadru.
2: To nemá, ty dva ptáky už taky zvládneme.
1: Nic, píš. Tur i skot se vyskytuje hojně nejen u nás, ale i v ostatním světě.
2: Puntík.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti.

Myškádlíni a myšjuchajdy. Tady vaše internetová myška Bibi. Díky za všechny vaše dotazy. Mám fakt radost, že jste tak zvědaví a zvídaví. To jste jako já? Dneska tu mám odpověď na neobvyklej dotaz. Napsal mi Martin Tomšovský. A co mi psal? Martin psal, že ho rodiče vzali na koncert. Ale ne tak ledajakej. Bzum, bzum, trajda, rum, ratatata. Byl to koncert vážný hudby. A Martina zaujala jedna věc. Píše, hrál tam orchestr. A já nevím, proč je tam v tom orchestru tolik lidí. Někdy jsem viděl, že nehrajou všichni. Proč je lidí v orchestru tak moc? Zajímavý postřeh, Martine. A já našla odpověď. Předem by ale asi bylo dobrý vysvětlit, co to ten orchestr vlastně přesně je. Je to hudební těleso. Takový obří myší hnízdo plný muzikantů. No, hrajou na nejrůznější nástroje, od bubnů přes housle až třeba po harfu. A orchestry, který mají méně než 50 členů, se jmenujou komorní orchestry. Ty orchestry, který mají nad 50 hráčů a někdy i víc než 100 hráčů, to jsou takzvaný symfonický neboli filharmonický orchestry. V takových velkých orchestrech hraje na jeden nástroj vždycky víc lidí. Samozřejmě ne tak, že by na jedny housle hrálo dohromady 10 lidí. Každý hudebník má svůj vlastní nástroj. Je jich tam víc najednou, aby zvuk nástrojů byl silnější a mohli se vzájemně doplňovat. Orchestry se pak dělají ještě podle toho,

0: a řekl, mám to. Já je pustím v záchranném člunu na svobodu a řeknu kapitánovi, že utekli. A tak se i stalo. Když přišlo ráno, králíci v záchranném člunu už byli daleko na moři. Kuchař se třásl strachy, co řekne kapitán, ale ten vyběhl na palubu a jásal. V ruce držel telegram. Pojďte sem, poslouchejte. Vedení námořnictva vám dává cenu za nejveselejší lot plující po mori. Stop. Kde jsou ti králíci? Křičel kapitán. A tě můžu obejmout. Ale ti pomalu mizeli za obzorem a taky se radovali. Z toho, že unikli své vlastní popravě, veslovali jako o závod, aby už konečně byli zase doma ve svém klobouku.
1: Dobrý večer, děti. Budu vám vyprávět o městečku Jankově a zvlášť o Zuzce Všetečné, známé taky pod jménem Zuzka Knoflík. Žádný div, že ji tak říkají. Zuzka Všetečná má na šatech vždycky mnohem víc knoflíků než kdokoliv jiný a ještě je nosí po kapsách, schovává v krabičkách a všemožných jiných skrýších. Zkrátka, Zuzka knoflíky miluje. Obyvatele Jankova samozřejmě zajímalo, co Zuzka na knoflících vidí, ale vždycky, když se jí na to zeptali, Zuzka jen pokrčila rameny. Zkrátka mě baví, proto je sbírám a v každém najdu kus potěšení. Ale když se někdo nenechal odbít, vyzvídal dál a žadonil, jako to udělala jedna Zuzčina, zvlášť neodbitná teta, Zuzka se přece jen rozpovídala. Tak za prvé, knoflíky jsou hezké. Je to roztomilá ozdůbka. Za druhé, knoflíky jsou užitečné. Vždyť nám drží šaty. Jenom si zkus představit svět bez knoflíků. Za třetí, knoflíky jsou důležité. Když se nemůžu rozhodnout, jestli mám něco udělat nebo ne, rozpočítám si to na knoflících. A za čtvrté, knoflíky plní přání. K tomu ovšem potřebujeme ještě kominíka. A za páté, knoflíky vypravují příběhy. Nevymýšlej si, řekla přísně teta, když si vyslechla Zuzčinu chválu knoflíků. Souhlasím se vším, co jsi řekla za prvé až za čtvrté, ale že by knoflíky vyprávěly. Zuzka se zasmála a zachrastila krabicí z knoflíky. Slyšela jsi je, tetičko? Teď dokonce promluvili všechny najednou. Já jsem jim tedy nerozuměla, broukla teta. Ale ať mi něco řekne sám, třeba tenhle maličký. A ukázala namrňavý perleťový knoflíček ve tvaru sedmi krásky. Chvilku bylo ticho, až se zas ozvala teta. No prosím, nemluví. Jenže Zuzka hned hbitě vysvětluje, ten mluví tak tenkým hláskem, že ho musíš poslouchat jen tenkýma ušima. Tak tenké uši má, myslím, jen Zuzka Všetečná, řečená knoflík, a ta si moc ráda vymýšlí, už klíbla se teta. Za to Zuzka se usmála a pak nabídla. Jestli chceš, povím ti, co mi ten knoflíček vyprávěl. No to se víš, že chci, jinak se nic nedozvím. Nemám totiž tenké uši, zabručela teta trochu závistivě a Zuzka začala vyprávět. Tenhle perleťový knoflíček ve tvaru sedmi krásky byl kdysi přišitý na hedvábné noční košilce malé princezny Blanky. Časem princezna z košilky vyrostla, ale s knoflíčkem se nechtěla rozloučit, tebe si schovám, řekla mu něžně, protože s tebou jsem měla nejlepší sny. A opravdu ho nosila pořád u sebe a tvrdila, že to je její knoflíček pro štěstí. Jednou se princezna Blanka učila poklony. Učila se je proto, že se měla vdávat a musela umět jinou poklonu pro ty prince, které odmítne, a jinou zas pro toho, který se jí zalíbí. Ukláněla se a ukláněla a přitom jí vypadl z kapsy její perleťový knoflíček pro štěstí. A protože byl kulatý, musel se kutálet. A protože královský zámek stál na kopci, dokutálel se daleko, nakonec zůstal ležet v prachu královské silnice. Po téhle silnici se brzy začaly sjíždět princové. Ale princezna Blanka, nešťastná z toho, že ztratila knoflíček pro štěstí, se na každého sotva podívala. Ledově se mu uklonila a pak už se jen mračila a kabonila. A tak princové zanedlouho zas odjížděli po královské silnici domů a jeden druhému vykládal, že princezna Blanka je sice moc krásná, ale moc smutná princezna a že by s ní asi byl moc smutný život. Když jejich řeči slyšel perleťový knoflíček,

se ošklíbal. S vámi by princezna taky neudělala štěstí. Nikoho z vás ani nenapadlo zeptat se jí, proč je smutná. Pak jednou k večeru zas klusal po silnici jezdec. Mířil do zámku. Jeho kůň šlápl právě na perleťový knoflíček a ten v tu chvíli řekl, co kdybych se vmáčkl do škvíry mezi kopytem a podkovou. Tak dojedu do zámku a tam už se mi nějak podaří dostat se k plance. Jinak zůstane navždycky smutnou princeznou. Jezdec si brzy všiml, že jeho kůň kulhá. Co pak je koníčku? Že ty máš v podkově oblázek, řekl, seskočil z koně a našel ve škvírce pod podkovou perleťový knoflíček ve tvaru sedmi krásky. Zalíbil se mu na první pohled. Tebe si schovám, zvolal. Budeš můj malý talismán. Pojedeme spolu k princezně Blance a kdo ví, třeba s tebou u ní udělám štěstí. Moc rád s tebou pojedu a dokonce se za tebe přimluvím, řekl spokojeně knoflíček. A protože tenhle jezdec byl princ s tenkýma ušima, slyšel to a hned vyzvídal. Co pak ty znáš princeznu? Znám, kývl knoflíček. Pak třeba víš, proč je smutná. Jen co se my dva spolu u ní objevíme, všechen smutek jí přejde, smál se knoflíček. To ti slibuju, princi. A taky slibuju, že budu nosit tobě i princezně štěstí. No a to pak taky malý perleťový knoflíček ve tvaru sedmi krásky dělal. To je vlastně konec jeho příběhu, uzavřela Zuzka Knoflík vyprávění. Teta na to povídá zamyšleně. Hezky jsi to vymyslela. Nic jsem si nevymyslela, zlobí se Zuzka. Řekl mi to on, kývla směrem ke knoflíku. No jak mi potom vysvětlíš, že máš princezněn knoflíček ve své sbírce? Snadno, zasmála se Zuzka. Dala mi ho sama princezna Blanka, vážně. Potkala jsem ji jednou na procházce a ona mi povídá, Zuzko, mně už tenhle knoflíček přinesl štěstí dost a dost. Ty sbíráš knoflíky, tak si ho vem a hezky si ho užij. Taky chodím na procházky, ale princeznu Blanku jsem nikdy nepotkala, prohodila teta. Tetičko, člověk musí vědět, kam se jít procházet. Teta si povzdychla, to ví, myslím, jen Zuzka všetečná řečená knoflík. A ta si moc ráda vymýšlí, pak mávla rukou, však ty z toho jednou vyrosteš. Ale Zuzka zachrastila krabicí z knoflíky a řekla vážně, kde pak tetičko? Nevyrostu, slyšíš? Knoflíky to sami říkají. Já jsem zkrátka všetečná Zuzka knoflík.

0: Jezevčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Jezevčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Čas letěl horami jako větrný kůň. Kubíček rostl z kysela a zdravého povětří a Nesek donadál byl z něho kluk, jak se patří. Anče mu dala na starost kozu Lízu, husy a králíky. Kuba ho učil se vším si poradit, aby jednou obstál v nelehkém živobytí, jak se na mužského sluší. Ale ze všeho nejraději chodil Kubíček s Hajným do lesa. Hajný mu vyprávěl, jaké to bývalo, když se učil u svého tatínka na Hajného, a Kubíček si svatosvatě umiňoval, že jednou bude taky Hajným. Jednou ráno se Kubíček s Hajným vypravili do Krakonšova na hříbky. Chodili křížem krážem, když tu Kubíček málem šlápl na Krakonošovu sojku. Ležela na mechovém polštáři, hlavičku pod křídlem, ani pírkem nehnula. Kubíček schválně zadupal, aby ji vyplašil. Co pak se to dělá? Spát ve službě? Ale sojka nespala. Čedo, rozplakal se Kubíček. Ona umřela. Tak, tak, pokyvoval Hajný. A lítost mu kolem hrdla šňůrku utáhla. Každý máme na světě svou mírku. A ptačí je hold menší než lidská. Na tom nic nezměníš. Kubíček utřel slzy a vzlikl. Uděláme jí hrobeček. Vyhrábli důlek, vystlali jej mechem a trávou, aby se sojce měkce leželo, a tu stojí vedle nich Krakonoš. Děkuju, že jste se mi o ní postarali, řekl a hlas měl smutkem potažený. Pohladil sojku a v dlaní mu zůstalo sojčí peříčko, jako by se s ním sojka loučila. Krakonošovi ukáplo po veliké slze a vůbec se za to nestyděl. Co já si bez ní počnu, povzdychl Krakonoš. Kdo mi teď bude pomáhat? Kubíček si stoupil na špičky, aby vypadal větší, a kurážně řekl. Já bych to zkusil. Než se Hajný vzpamatoval z té troufalosti, Krakonoš se usmál. No, to je, Kubíčku, moc dobrý nápad. Od téhle chvíle jsi mým pomocníkem. Tady ti odevzdávám sojčí peříčko. Když si je dáš za čepici, budeš rozumět řeči ptáků i zvířat. Kubíček poděkoval a hned se ptal. A co mám teď dělat, když jsem teď pomocník? Dobře se dívej a pozorně poslouchej. Sám uvidíš, co je třeba, řekl Krakonoš. A kdybych tě já potřeboval, najdu si tě. Když se Kubíček s Hajným vrátili domů, nebralo vyprávění konce. V Rokytnici už dávno odzvonili poledne a Trautenberg marně čekal na oběd. Vletěl do kuchyně a sakroval, až hrnce na studené plotně poskakovali. Himmeljaudon, Donnerwetterkruzeis element! Já umírám hlady a čelátka si sněmuje.
4: Sojka, milost pane, Krakonošova sojka umřela,
3: vzlikala Anče a utírala si oči do zástěry.
4: I Krakonoš i chudák obrečel.
5: To bych teda chtěl vidět, jak ten fousatej náfuk a brečí, ušklíbl se Trautenberg.
3: Tohle bylo i na Kubu moc. Nevím, co je na lidským zármutku k smíchu, zavrčil, ale to si dal.
5: Co pak je Krakonoš lidský? rozčilil se Trautenberg. Nemám s ním v jednom kuse samý nepříjemnosti.
6: K nám on lidský je, řekl Anče. I v té smutné chvilce dal tuhle Kubíčkovi sojčí peříčko.
5: To se teda předal,
6: ohrnul nos Trautenberg a Hajný honem spěchal s vysvětlením. S dovolením, milost pane, to není jen tak nějaký peříčko. Kdo je má, rozumí řeči ptáků i zvířat. To řekl sám Krakonoš.
5: O, řeč se mluví a voda teče,
6: odsekl Trautenberg, ale v hlavě se mu začala převalovat špatnost.
5: Půjč mi to peříčko, houkl na Kubíčka.
6: Rád nerad podal Kubíček Trautenbergovi peříčko. Trautenberg je zastrčil za klobouk a už slyší. Trautenberg, milost pán, břicho má, jako džbán, vykřikoval vrabec na okení Římse.
5: Taková věc nepatří dítěti do ruky, steká se Trautenberg a už ustrká peříčko do kapsy. Co mi dal Krakonoš, to je moje, křikl Kubíček, vyškubl Trautenbergovi peříčko z ruky.
6: Peříčko nedalo Trautenbergovi spát. Takový poklad, sám císař pán by je zlatem platil. A najednou se mu v hlavě rozsvítilo. Ta sojka přece neměla jen jedno peříčko. Vyskočil z postele, popadl lucernu a už si to štráduje do Krakonošova. Jenže nespal ani Kubíček. Jakmile uslyšel dupat Trautenberga po dvoře, vyklouzl z postele a šup za ním. Ještěže měsíc podřimoval za mraky, co kdyby se Trautenberg ohlédl. Na balvanu velikém jako půl dvora, opřený zády o sněžku, seděl Krakonoš. Pobafával z fajfky a vzpomínal na sojku. Tu slyší podivné zvuky, jako by někdo potně šátral po cestě. Mávl holí, vyhnal měsíc zpoza mraku a vidí, Trautenberg si to šine k sojčímu hrobečku a určitě tam nejde uronit slzičku. No, počkej, pomyslel si Krakonoš. Postavil se za buk a čekal. A to už Trautenberg oběma rukama odhrabával hlínu z hrobečku. V tom se ozval křik a jek a z korun všech stromů se snášejí podivné příšery se sojčími hlavami a sápou se po Trautenbergovi. Pomoc, duchové! Křičí Trautenberg. Ani po smrti nenecháš mou sojku na pokoji, zahřímal nad ním Krakonoš.
4: Já,
6: koktá Trautenberg,
4: chtěl jsem se podívat na ten hrobeček,
6: nedořekl. Z houští se vyřítil Kubíček. Lže, křičel na celý les.
4: Chtěl obrat sojku o peříčka, když jsem mu nedal to svoje.
6: Co zbývalo Trautenbergovi, než se přiznat. Protože se lží si na Krakonoše nikdo nepřijde. A Trautenberg už vůbec ne. Jsi statečný chlapík, pochválil Krakonoš Kubíčka. Dobře jsem si vybral pomocníka. Stáhl z oblohy největší mrak, posadil do něho Kubíčka jako do peřiny a než se Kubíček nadál, byl doma.
7: Hádanka. Byl jednou jeden král a ten měl chytrou dceru. Princezna byla chytřejší než všichni dvořané a rádci, chytřejší než soudcové, chytřejší než královi ministři a vojevůdci. A protože byla tak chytrá, nechtěla si vzít za muže nikoho, kdo by byl hloupější než ona. Král naléhal, aby se už konečně vdala, ale princezna nechtěla a nechtěla. Nakonec řekla králi svému otci.
8: Dobrá, když chceš, tak se vdám. Ale vezmu si jen toho, kdo mi poví tak těžkou hádanku, že ji neuhodnu.
7: Od té chvíle přijížděli na královský dvůr princové a urozenci z blízka i z daleka a těšili se, že dostanou princeznu za ženu. Avšak princezna uhodla každou hádanku a všichni odcházeli s nepořízenou. Král už se hněval, lámal si hlavu, jak by na princeznu vyzrál, ale nic moudrého ho nenapadlo. nakonec dal vyhlásit.
9: Který nápadník přijde s hádankou tak lehkou, že ji princezna uhodne, skončí v rukou katových.
7: Od té chvíle prout nápadníků zřídl. Ale přece jen se občas našel někdo, kdo doufal, že princezna jeho hádanku neuhádne, ale uhodla všechny. A byly to hádanky přetěžké. Vymýšleli si je chytráci všemi mastmi mazaní, mudrci, kteří hloubali nad starými a zažloutlými knihami, vtipálkové i mudrlanti. Ale nikdo princeznu nepřechytračil. Pověst o chytré princezně se dostala až do jedné odlehlé vesnice, kde žil chudý a docela obyčejný pastýř. Sousedé o něm tvrdili, že je hlupák a blázen, ale pastýř si z toho nic nedělal. Jednou uslyšelo sousedy vyprávět o princezně, která uhodne každou hádanku na světě. A hned se rozhodl.
10: Mámo, já tam půjdu a zkusím štěstí.
7: Máma se rozplakala.
11: Synáčku, co pak si ztratil rozum? Když se to nepovedlo všelijakým panáčkům, hrabatům a knížatům, markýzům a vévodům, jak bys to mohl dokázat ty?
7: Pastýř však řekl.
10: Mámo, já tam půjdu a vezmu si princeznu za ženu. Nepláč a raději mi dej do uzlíku kus chleba a do čbánku krapet vína. Ať nemám po cestě hlad ani žízeň.
7: Máma mu tedy dala do uzlíku kus chleba, do čbánku mu nalila krapet vína, v slzách se s ním rozloučila a pastýř šel. Cestou uviděl strom se dvěma suchými větvemi. Na spodní větvi seděla jedna kukačka, na horní větvi druhá. Pastýř pokýval hlavou a řekl si.
10: Kukačka je nad kukačkou. To si musím pamatovat. Třeba se mi to bude hodit.
7: A putoval dál. Uviděl v trávě malého zeleného hádka. Chvíli ho pozoroval a pak si řekl.
10: V trávě je hádek. Na to nesmím zapomenout.
7: Snědl chleba, vypil víno a kráčel dál. Došel až ke královskému paláci. Prohlížel si úžasle hradby, bránu a věže. A jak tak stojí, najednou má pocit, jako by za jeho zády někdo povídal. Ohlédl se a uviděl, že ve svahu pramení potůček a teče rovnou do hradeb. Potůček bublal a skákal přes kameny. Pastýř se zasmál, malou chvilku ho poslouchal a pak řekl polohlasem.
10: Ty jsi ale povídálek, však já na tebe nezapomenu.
7: Hned potom vkročil do brány a šel rovnou za králem.
10: Pane králi,
7: řekl mu,
10: mám pěknou hádanku pro tvou dceru.
7: Král jen smutně mávl rukou a pravil.
9: Co se dá dělat? O jednoho poddaného víc nebo míň? Co na tom záleží? Když nemáš rozum, je to tvoje chyba.
7: A zavolal princeznu. Pastýř si princeznu prohlédl od hlavy až k patě. Nedal na

0: takového hloupého pastýře si nevezmu a nevezmu, co živa budu.
1: Král se zeptal.
2: Povíš nám aspoň, co ta hádanka znamená?
3: Povím,
1: řekl pastýř.
3: Proč bych nepověděl? Ale jedné věci se divím. Když jsem jen hloupý pastýř, jak to, že jste neuhodli tak jednoduchou hádanku? Kde pak, pane králi, já si tvou dceru nevezmu za nic na světě. Takovou hloupou princeznu za ženu nechci.
2: Ptal jsem se,
1: řekl král netrpělivě.
2: Co znamená ta hádanka?
1: Pastýř se zasmál.
3: Když jsem šel z domova, uviděl jsem strom a na něm dvě suché větve. Na spodní větvi seděla jedna kukačka, na horní větvi druhá. Řekl jsem si, kukačka je nad kukačkou. Potom jsem šel dál a uviděl jsem na palouku malého hádka. Řekl jsem si, v trávě leze hádek. Když jsem přišel k paláci, uviděl jsem, jak do hradeb teče z pramene ve stráni potůček. Bublal a skákal mezi kameny, zrovna jako by si povídal. A já si řekl, do paláce běží malý povídálek. Co je na tom tak těžkého?
1: Potom se pastýř obrátil ke králi i k princezně zády, opustil palác a vrátil se domů k mámě.
4: Rozsýpací hodiny. Aby ráno nezaspali a večer zas tak dlouho neponocovali, k tomu měli Čmelda s Brumdou luční zvonek. Ten jim každý den zazvonil budíček i večerku. Jenže někdy se rozcinkal třeba jenom proto, aby si popovídal s motýlem, který letěl kolem. To pak byli čmeláci tak popletení, že si jednou vlezli do postýlek už v poledne a dlouho se jim potom posmíval kde který červík. Teď zvoní v poledne kvůli motýlovi a příště může spustit na nějakou můru třeba o půlnoci, zlobil se Čmelda. To je jasné, místo zvonku si musíme pořídit hodiny, rozhodl Brumda.
5: Haló lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujeme přes něj jdoucí přesýpací hodiny. Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový. Do týdne, do týdne, do týdne, do týdne, když nám ty své přesýpačky nabídne. Med je zdravý, med je skvělý, je to pravý luční med. Kdo nám hodiny své střelí, ten bude žít 300 let.

letěl kolem zase ten motýl a povídal. Možná vás bude zajímat, že zrovna nedávno jsem jedny takové hodiny zahlédl. Patřili Pučmeloudovi, ale ten je vyhodil, že prý už nepotřebuje. A jaké jsou? S kukačkou nebo s budíkem? Na péro nebo na baterku? A nebo dokonce přesýpací? Vyptávali se čmeláci. Ale motýl nevěděl. Mávnul křídly a byl pryč.

0: Hodiny vypadaly jako krásný malý domeček. Měli střížku, dvířka a což teprve, když Čmelda s Brundou vešli dovnitř. Takových koleček a válečků tam bylo jako ve starém mlýně. A také tolik prachu.
1: Bráško, to by byl dům pro nás dva, šeptal na

0: pěkně Brunda. Jako na míru, liboval si Čmelda. Až tu trochu uklidíme a roztočíme všechna kolečka, bude ukazovat i kolik je hodin. No, škoda jen, že asi nebudou přesýpací. No, tak si je na přesýpací předěláme, rozhodl Brunda.
1: Haló lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujeme přes něj jdoucí přesýpací hodiny. Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový, do týdne, do týdne, do týdne.

0: Med je zdravý, med je skvělý, je to pravý luční med. Kdo nám hodiny své střelí, ten bude žít 300 let.
1: Sosáčky ho sosáme, do domu ho dodáme. Do týdne,
0: do týdne,
1: do týdne,
0: do týdne.
1: Tomu, kdo nám přes sípačky
0: nabídne.
2: Jsem rád, že se vám můj dům líbí.
3: Ozval se tichý hlásek. Čmeláci leknutím až nadskočili.
4: Je, kdo jste? To je váš dům?
2: Ano, žiju tady hezkou řádku let.
4: Tady v těch hodinách?
2: Ano, a vás srdečně vítám.
3: Před udivenými čmeláky se objevil malý, usměvavý červík a pokračoval.
2: Víte, pomýšlím na výměnu bytu.
4: Vážně?
3: Zaradovali se čmeláci. A co byste za svoje hodiny chtěl, pane? Červík se usmál.
2: Na jménu nezáleží. Chci odtud. Musím odtud. A zaslechl jsem vás hovořit o nějakém soudku. Máte-li o mé hodiny ještě zájem a nestojíte-li už o svůj soudek, můžeme se dohodnout na výměně.
4: Platí, vykřikl nadšeně Čmelda a Brunda dodal. Ten soudek, pane, je plný nejlepšího medu.
2: Medu?
3: Zarazil se červík.
2: Ach, tak, no to mi nevadí. Dům je váš, soudek je můj, poroučím se. Hodně štěstí.
3: Červík se lehce uklonil a byl pryč. Čmeláci se honem pustili do úklidu všech těch hromad a hromádek prachu a všelijakých pilin, kterých byly jejich nové hodiny plné. Těšili se, že jakmile uklidí, hned potom si je předělají na přesýpací. Ale na to už jim nezbyl čas. Jakmile je totiž ten prach zašimral v nose, oba bráškové naráz kýchli. A to jediné čmeláčí kýchnutí způsobilo, že celý hodinový domeček se změnil v hromádku pilin. Místo hodin přesýpacích měli Čmelda s Brundou hodiny rozsýpací. Ten chytrý červotoč včas své staré hodiny vyměnil za pěkný dřevěný soudek a prý si ještě dlouho své nové bydlení moc pochvaloval. A Čmelda s Brundou se zase vrátili ke svému zvonečku.

0: se nadlouží, každý po mně zatouží.
1: Zvonil jim budíček i večerku a občas si cinknul v poledne nebo o půlnoci. Inu, kdo je na světě bez chyby?

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám. Pohádky z trávy vám pak povídám. Tak jako tolikrát šel jsem zas jednou bylinkově vonavou pěšinkou, která se kroutí kolem lesa. Na konci pěšinky seděla kobylka. Hlavu měla v dlaních a smutně vzdychala. Co máte za trápení, paní kobylko? Zeptal jsem se jí a ona povídá:
1: takové divné. A můžu si za ně sama. Představ si, včera večer jsem svoji nejmladší vykládala o velkém kobylčím závodě ve skoku. A dnes ráno má malá kobylka vyskočí z postýlky a vyhrkne: maminko, letos ten velký závod vyhraju já. Ach, proč jsem jí jenom o tom závodě vyprávěla? Co to mou malou napadlo? Proč jí to vlezlo do hlavy? Teď cvičí vedle na poli, skáče tam jako pominutá a přitom něco brebentí. Slyšíš ji?
0: Natáhl jsem uši a poslouchal.
1: A hop,
0: slyším spole veselý hlásek, který si prospěvuje. Přeskočím půl pole, a hop, přeskočím celé pole, a hop, a zítra už přeskočím dvě a pozítří už třeba tři. A když ne pozítří, tak příští týden určitě. Pak půjdu na velký kobylčí závod ve skoku a vyhraju ho. Vím, že můžu vyskočit třeba až k nebi. Jenom musím pořád cvičit a cvičit. Škoda, že tomu maminka nevěří. Moc by mi pomohlo, kdyby mi někdo věřil.
2: Proč jí nevěříte? Obrátil jsem se na paní kobylku a ona zase zavzdychala.
1: Protože velký kobylčí závod ve skoku vyhraje jen ta nejlepší kobylka. Moje holčička skáče dobře, ale může být opravdu nejlepší? Co když nevyhraje? Co když jí čeká zklamání?
2: Tak to vás trápí, aby se nakonec netrápila ona. Zasmál jsem se a paní kobylka kývla.
1: Tak nějak už to bude.
2: Tak už se netrapte, řekl jsem honem. Já půjdu za vaší malou a budu s ní cvičit a cvičit a každý den jí řeknu 100krát a třeba i 1000krát. Ty jsi ta nejšikovnější ze všech kobylek a já ti věřím, že vyhraješ a mám tě moc rád. A to jsem taky udělal.
0: A hop, cvičili jsme na poli od rána do večera. Jednou se na nás taky přiletěl podívat ten bláhový vítr, který mi splnil přání. Poletoval kolem a nahoru a dolů, česal trávu na mezi a zálibně si pohvizdoval. A tu mě něco napadlo. Větříčku, oslovil jsem ho, ty jsi mi kdysi splnil přání, nemůžeš taky splnit přání téhle šikovné kobylce?
2: Jaké? Hvízdl vítr a já mu vysvětlil, má malá kamarádka kobylka chce vyhrát velký závod ve skoku.
1: Ty víš, že mám rád jen přání bláhová, hvízdal vítr. A tohle takové není. Proč bych ho plnil? Takové úplně obyčejné přání, které si tahle šikovná, svižná kobylka lehce splní sama. Vidím přece, jak pilně cvičí.
2: Já vím, zavískl jsem, taky věřím. To jsem řekl jen tak, abych na tobě vyloudil pochvalu. Ale vím, že když té malé říkám, že je ta nejšikovnější ze všech kobylek, tak nelžu. Je to tak?
1: To se ví, že je, hvízdl vítr. Když lítám světem, hledat, co svidím a můžu taky srovnávat.
2: Po jeho slovech kobylka šťastně poskočila. Jen tak lehonce, ale stejně to byl skok až nad koruny stromů a šťastně se zasmála.
1: Tak už mi věří i vítr. I maminka už mi věří. A každý, kdo bydlí na naší mezi.
2: Je mi tak krásně, moc mi to pomáhá.
0: Brzy už přišel den, kdy jsme s mou kamarádkou Kobylkou šli na velký kobylčí závod ve skoku. Byl moc krásný podzimní den s hlubokou modrou oblohou, po které sem tam plul načehraný bílý mráček. Závod se konal na velkém poli, za kterým bylo druhé a třetí. Všude kolem nás se hemžili davy kobylek a některé měly velice vznešená, dlouhá jména a taky velice dlouhé nohy. Moje malá kamarádka se toho hemžení a dlouhých nohou trošku polekala a pomaloučku bledla. Neboj se, malá, konejšil jsem jí. Přece jsme spolu dlouho cvičili, vím, co dokážeš, věřím ti. Tu přiletěl vítr, který mi splnil přání a zahvízdal. Kobylko, přiletěl jsem se na tebe podívat. Copak, že jsi tak bledá?
1: Já mám asi strach, špitla kobylka. Jenom takový maličký, ale mám ho.
2: Neboj se, malá, věřím ti, chlácholil je i vítr. A já jsem zase dostal jeden nápad a hned ho řekl své kamarádce. Ty k tomu skoku potřebuješ nějaký talisman pro štěstí, aby ti připomínal, jak tě máme všichni rádi a jak ti věříme. A
1: ano, talisman by mi jistě pomohl zahnat strach, usmála se má malá kamarádka.
0: Honem jsem začal hledat po kapsách. Nosím v nich rostodivné věci, ale přesto je těžké najít jen tak zčista jasna věcičku, která by mohla sloužit jako talisman. A přece, do prstů se mi zapletlo něco moc a moc hebonkého. Dlouhá duhová stuha, kterou mi daroval vítr, po které jako pomůstku chodívám do země vysoké trávy. Když stužku uvážu kobylce kolem krku, bude to přesně to pravé, pomyslel jsem si. Duha přece znamená štěstí. Co tomu říkáš? Obrátil jsem se na vítr.
2: Vůbec nic, je to můj dárek pro tebe a jak s ním naložíš, do toho mi nic není. Hvízdl vítr, ale potom mi sedl na rameno a šeptl. Ovšem, když se rozloučíš s duhovým můstkem, rozloučíš se i se zemí vysoké trávy. Rozmysli si to.
0: Jenomže v té chvíli nebylo co rozvažovat. Kdybych nedal své malé to nejlepší, co mám, těžko by mi uvěřila, že ji mám opravdu rád a že jí opravdu věřím. Rychle jsem uvázal kobylce kolem krku duhovou stužku a v zápětí už odstartovali velký kobylčí závod ve skoku. A hop, zvolala moje kamarádka a zmizela na modrém nebi.
1: Kam doskočila? Volali rozčileně všichni pořadatelé i diváci.
2: O, daleko, vysoko, až do nebe, smál jsem se. Koukejte, sedí tam na bílém obláčku.
1: Je nejlepší a taky nejhezčí. Vypadá jako duhový motýl, křičeli všichni úžasle a mě do ucha zahvízdal vítr.
2: Je to i tvoje zásluha. Ale teď víš, co tě čeká. Musíš se navždycky vrátit do velkého světa velkých lidí.
1: Ale jak, když nemám duhový můstek? Lekl jsem se a vítr odpověděl.
2: Já tě v tom přece nenechám. Rozluč se s každým, pak projdi klikatou pěšinkou u lesa, než dojdeš do vsi. Budeš velký.
0: A to jsem taky udělal. Dobrou noc.

0: Milí posluchači, vítám vás u svého, u vašeho oblíbeného pořadu se mnou, tedy s domácnostní kachnou Justínou, nově také básnířkou, veršopletkyní, no, veršotepkyní. Dnes jsem si pro vás připravila tip, jak vyrobit krmítko pro ptáčky.
1: No tak.
0: A také báseň o užitečnosti ptáků.
1: Budeme vyrábět to krmítko.
0: A jistě, za okamžik. Ale nejprve musíme připomenout,
1: ne.
0: Že... Ale ano, musíme. Musíme připomenout, co jsme si o krmítkách říkali plynule. Totiž minule. Neboť je možné, i když samozřejmě málo pravděpodobné, že... že minulý díl někdo neslyšel a tudíž neví to nejpodstatnější. A to je co?
1: Že jsi začala psát básně.
0: Ale ty mi lichotíš, Piggy. Ale ještě před ukázkou ze své básnické torby, tvorby, musím připomenout, čím ptáčky krmit a čím ne. Piggy, byl bys tak hodný a krátce, ale opravdu krátce to zopakoval? Nemáme jaksi času na zbyt, že?
1: Ptáčci zobají zrníčka a jablíčka a semínka a dobře vám s tím poradí tatínek nebo maminka. Bobulky různé mají rádi, co jim nasypou kamarádi. Jen sůl tam nesmí žádná být. Všechna se musí oddrolit.
0: To jsme si nedomluvili, toto. Kdo je tady básnířka? Já jsem tady básnířka. A ty tady nejsi básnířka. Tak se tu neroztahuj se svými neuměleckými veršovánkami, ano? Laskavě.
1: Pardon, mě to nedalo. Já jsem ti chtěl nenápadně ukázat, jak to vypadá, když se něco rýmuje tak, že je to básnička.
0: Já jsem umělkyně, mě nemáš co usazovat, totiž ukazovat. A nesměj se. Krmítka jsou vážná věc, jde o přežití ptactva. Takže se do toho pustíme, ano? Dnes začneme zcela jednoduchým krmítkem, které zvládnou úplně všichni. Příště si zkusíme nějaké složitější. Připravila jsem tady Piggymu tohle. Ruličku od toaletního papíru.
1: Je tady?
0: Med, lžičku a ptačí zob. Ten jsem koupila už připravený a smíchaný v obchodě, takže pokud to uděláte také, tak nebudete mít s přípravou téměř žádnou práci.
1: Jsem připraven vyrábět! Ale co s tím? Nijak mi to nejde všechno dohromady.
0: Ale do misky nasypej ten ptačí zob. A teď vezmi tu ruličku od toaletního papíru a potřij ledem, totiž medem.
1: Ledem nebo medem?
0: A medem. Vždyť jsem jasně řekla medem. A ty mě jenom pleteš. Prostě tu ruličku potři medem, tady máš lžičku. Nebo si vem kulatý nůž na zaspání. Tožíš, namazání.
1: No já to potřu, když chceš, ale teda, jestli z tohohle má být krmítko...
0: Říkáš něco? Co si to tam umláš pod vousy?
1: Nic, tak... už to mám. Trochu to lepí.
0: No? Lepí, výborně. To má lepit, protože teď tu omedovanou ruličku polož do toho ptačího zobu, který je pěkně vysypaný do misky. A opatrně ruličku v tom zobu celou oválej. Co pak se stane?
1: Už to chápu. Zrníčka ze zobů se nalepila na ten med.
0: Piggy, soustřeď se, prosím tě. Pořádně to tam v tom zrní poválej, ať je to hodně tlustě a dobře obalené. Nesmí to být na dotek klátivé, totiž lepivé.
1: Myslím, že už to mám.
0: Tak, zbývá poslední věc. Vezmi provázek a provlékni ho ruličkou a zavaž ho.
1: To je fakt jednoduché. Takhle to teď můžu zavěsit na nějakou větev.
0: No ano, za ouško, které které vzniklo z provázku, ho můžeš pověsit na rosničku.
1: Co?
0: Totiž na větvičku.
1: To jsem teď říkal.
0: Co jsi říkal?
1: No, že ho můžu pověsit na větev.
0: Jistě.
1: Tak já jdu.
0: Tak snad počkáš na mou báseň, ne, Piggy? To jsou nápady, jít beze mě. Já ti poradím nejlíp, na kterou větvičku to krmítko pověsit. Jenom se poeticky rozloučím s posluchači a můžeme jít. Báseň. Autorka napsala domácnostní kachna Justýna, praktická odbornice veršokecka, veršolepka, veršopepka.
1: Autorku můžeš přeskočit, ta je všem jasná.
0: Název? O užitečnosti ptactva. Když záhon ničí škůdci, přiletí přítel zahradníka a za chvilku je vyzobá. Kdo je ten přítel zahradníka? Ta užitečná našich zahrad ozdoba? To vám řekne kachna Justýna. Má ptactvo ráda, s ním vstává i usíná. Ptáci jsou velmi užiteční. Krmte je v zimě, budou vám vděční. Tak co? To je báseň, že?
1: To je.
0: No.
1: Bude se věšet.
0: Ale, milí posluchači, to je z vašeho dnešního oblíbeného pořadu všechno. Ale poslouchejte zase příště, mám v rukávu ještě několik dalších krmítek. Tedy návodů na krmítka a jak je vyrobit. A teď mě už omluvte. No. Růžovko, kam utíkáš? Počkej na mě, domácnostní kachna básnířka ti poradí, kam to dát.
2: Tram tadadá! Přechod přes železniční přejezd.
3: Ano, Hurvínku, a jak je znáš železniční přejezdy?
2: No tak třeba jeden v Kralupech, pak...
3: Ale ne, prosím tě, s tobou je těžké pořízení. Jaké ty znáš železniční přejezdy, Máníčko?
4: Železniční přejezdy?
3: No?
4: Znám...
3: No?
4: Pro vlaky.
3: Ale pro vlaky, to se rozumí, že ne pro trakaře. Já chci slyšet, jaké druhy znáte, Žano.
2: Který druhý?
3: Žádný druhý. Vyjmenuj, jaký znáš druhy.
2: No, tak... Třeba pan Vopršálek.
3: Cože?
2: Pan Vopršálek je prý druh paní Mastné z třetího patra.
4: Říkala babinka.
3: Co to meleš? Ty nevíš, co je druh?
2: Vím. Druh je druh družky a druh druha je družka.
4: Říkala babinka.
3: Cože?
4: No, babinka říkala, že to znamená, že spolu Vopršálek a Mastná žijí a přitom neměli svatbu, víte?
3: Mluvíme o přechodech.
4: No, paní Mastná už je v přechodu, říkala babinka.
3: Co to sem taháte, děcka? Mluvíme o bezpečnosti.
4: No, prý, jak to vidí, tak Mastná je bezpečně v přechodu, říkala babinka.
3: Mě nezajímá Mastná.
2: Mě taky ne.
3: Já vás potřebuji poučit kvůli vašemu bezpečí o pravidlech silničního provozu. Tak znova, ptám se, jaký druh železničního přechodu znáte? A já už to nebudu opakovat.
2: Tak proč to neřekneš rovnou, taťuldo?
4: No, známe přechod třeba ve městě, u lesa.
2: Ve vesnici.
3: Děti, prosím vás, soustřeďte se.
2: Jo.
3: Já se vám to pokusím ještě jednou vysvětlit.
2: Buď tak laskav, protože ty to pořád tak nějak pleteš.
3: Pomoc! Tak například, když se blíží vlak, Mašinka? No to snad víte, co je, ne?
2: No dovol, taťuldo.
4: Kde pane Spejblad?
3: No já už si přestávám být jistý, co v té hlavě máte a co ne.
4: No, já tady mozek, ale co tam má hrvínek, to teda nevím.
2: Manička, slepička.
3: Dost, děti, dost. Vrátíme se k výuce, ano?
4: Ano.
3: Tak tedy, blíží se vlak.
2: Mašinka.
3: A teď mi pověste, co spustí na tom přejezdu?
2: Pan Vopička.
3: Jaký Vopička? Prosím tě, spustí se závory.
2: No, teď to říkám. Pan Vopička je přece závorář. Tak spustí závory, že jo?
3: Dobře. Tak to bychom měli.
2: Jo.
3: Řekli jsme si tedy o jednom druhu železničního přejezdu. O tom se závorami, kde...
4: Závory jsou.
3: Pochopitelně. Tam je o naší bezpečnost postaráno.
4: Ano.
2: Ano.
3: Ovšem existuje ještě jeden druh přejezdu a tam...
4: Závory nejsou.
3: No to dá rozum.
2: Jo.
3: A tam musíme být obzvláště opatrní.
4: Ano.
3: Zatímco na přejezdech se závorami jsou po každé výstražná světla, tak u těch bez závor být nemusí.
2: Je, táťo, no, to ví přece každý, dokonce i každý prcek, že u závor bývají světla.
3: No tak nám to prozradí, prcku, jaká světla tam jsou, no?
2: Co svítí?
3: Ale jak?
4: Červeně.
3: A kdy svítí červeně?
2: Když je v nich žárovka.
3: Když pojede vlak.
2: Když pojede vlak.
3: No. A teď si zkus, Hurvínku, vzpomenout, když se nesmí výjíždět ani vstupovat na železniční přejezd?
2: To se nesmí, když se spouštějí nebo jsou už spuštěné šranky.
4: Závory.
3: Chyba.
4: To není chyba. Nás ve škole učili, že se neříká šranky, ale závory.
3: No správně, Máníčko, říká se závory.
4: No.
3: Jenže chyba je, jak říkal Hurvínek, že se na koleje nesmí vstupovat jenom tehdy, když jsou závory spuštěné.
4: No, protože taky tehdy, když už se začínají sklápět, že ano, se nesmí vstoupit, že ano.
3: No, ano, ano. Ty jsi taková šikovná. A dokonce...
2: Nech toho, Mařeno.
3: Ani tehdy ne, když začnou mrkat ta červená světla.
2: A taky, když začne zvonit zvonec nebo houkat houkačka.
3: Správně, Hurvínku. No ty mě překvapuješ. A dál?
2: No.
3: No jak to je, když tam nejsou ani závory, ani světla, ani zvukové signály.
2: Tak se na koleje smí.
3: Ha, hrubá chyba, chlapče.
2: Jo.
3: Smíš tam jenom tehdy, když není vidět nebo slyšet přijíždějící vlak.
2: Aha.
3: Takže co hlídáš, nežli přejdeš koleje?
2: Ať mě bába nepoleje.
4: Hlídám, jestli nejede vlak.
3: Ano, Máničko.
4: Ano.
3: A Hurvínek si taky zapamatuje, že se nesmí podlézat.
2: Co já? A si to pamatuje především Mánička.
4: Co já?
2: Ta podlézá pořád.
4: I ne.
2: I jo, to je samé. Sím, pančelko, můžu rozdát sešity. A sím, pančelko, smím umít tabuli.
3: Jenomže já nemluvím o podlézání, ale o podlézání. Že se nesmí podlézat šranky.
2: Závory.
4: No, a přitom Hurvínek včera šranky podlézal.
2: I ne.
4: I jo.
3: Hurvájs?
2: Já nepodlézal šranky, já podlézal závory, táťuldo.
3: Šranky nebo závory, to je praště jako uhoď.
2: Není, teď říkala pančelka.
3: A jestli tě ještě jednou uvidím podlézat, tak... Tak ti za trest zabavím kolo, co jsi dostal k narozeninám a bude to.
2: Ne. Ne, taťulínku, moje zlaté kolečko, ne, prosím. Prosím, já už budu hodnej.
3: No, no dobře, Hudvínko, dobře. Ale než tě na to kolo pustím, tak si o něm pro jistotu popovídám.

0: Měsíčku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. Za dávných, dávných let, kdy pohádek býval plný svět, žila byla holčička, říkali jí Lojzička. Lojzička byla ale moc divná holčička. Představte si, ta Lojzička si od rána do večera něco přála. Když byla zima, přála si léto. Večer si přála, aby nemusela jít spát. A ráno si přála, aby nemusela vstávat. A to nebylo všechno. Když se měla mít, tak si přála, aby se nemusela mít. A když se měla učit, už i za dávných časů se děti museli učit, tak si Lojzička přála, aby se učit nemusela. Když měla k obědu krupicovou kaši, přála si bramborovou. A když měla bramborovou, přála si knedlíky. Ano, taková to byla Lojzička. Však jí maminka často říkávala, Lojzičko, ty jsi pořád taková nespokojená.
1: Ale já nejsem nespokojená. Já jenom zrovna nemám chuť k jídlu.
0: Odpověděla ta holčička Lojzička a vyběhla do zahrádky. Byl krásný den a ptáčkové hezky zpívali.
1: Ale co na zahrádce?
0: Povídá si ta nespokojená Lojzička.
1: Lepší je to na louce.
0: A vyběhla ze zahrádky na louku.
1: Co na louce? Lepší je to v lese.
0: A šla do lesa. Šla a šla, až přišla ke studánce. Už by se Lojzička napila vody ze studánky, ale vzpomněla si.
1: Ale, co voda ze studánky? Já bych raději malinovou limonádu.
0: A zrovna, když tohle to říká, ozve se od někud tenký, tenoulinký hlásek.

0: mi, Lojzičko, pomoz mi ven.
1: Lojzička se otočí, nejdřív nevidí nic a potom uvidí velký kámen, podívá se za kámen, za kamenem jáma a v té jámě dole malá bílá kočička. Sedí na dně, smutně kouká a prosí o pomoc. Lojzička se ani nediví, že kočička mluví lidským hlasem, protože za dávných časů to nebylo nic zvláštního. Lojzička se rozhodla, že kočičce pomůže. Vybrala příhodnou větev, šikovně ji strčila do jámy, kočička se drápkem chytla a už je venku a povídá.
0: Děkuji ti, Lojzičko. Pomohla jsi mi.

0: že tě vyvedu. Jak pak bych nevyvedla z lesa takovou krásnou bílou kočičku? A co pak to máš na přední tlapce?
1: Zeptala se Lojzička, protože ona, i když si stále něco přála, byla také holčička všímavá.
0: To je můj zlatý prstýnek. Líbí se ti?
1: A Lojzička si jen vzdychla.
0: No, právě takový bych si přála. Víš co, Lojzičko? Až vyjdeme z lesa, tak ti ten prstýnek dám.
1: Zamňoukala, tedy řekla ta kočka a šli. Šli spolu z lesa pěšinou. Nejdřív Lojzička, za ní kočička, a než zhasl den, vyšli z lesa ven. Když byli z lesa venku, bílá kočička smekla z tlapky zlatý prstýnek, dala ho Lojzičce a povídá.
0: Dávej pozor, Lojzičko, na to, co ti teď řeknu. Tenhle prstýnek není ledajaký. Když s ním zatočíš na prstě, splní se ti přání. Ale jenom jedno přání ti splní. Na to nezapomeň a dobře si rozmyslej, jaké přání si budeš přát, abys nelitovala.
1: A bílá kočička podala Lojzičce tlapku, jako pejsek, a na rozloučenou ještě povídá.
0: Měj se hezky, Lojzičko, pomohla jsi mi, holčičko. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
1: A jak to ta bílá kočička domňoukla, tedy dořekla, zmizela ve vysoké trávě, jako by se do země propadla. A Lojzička přemýšlí.
0: Jej, jakže to říkala ta bílá kočička? Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
2: Ale co? Teď mám kouzelný prstýnek. Hned teď si budu něco přát. Otočím prstýnkem a hned se budu mít.
0: No jo, ale co si přát?
1: Ať Lojzička přemýšlela, jak chtěla, žádné zvláštní, ale opravdu zvláštní přání jí nenapadlo.
2: Nevídáno, no, tak počkám. Nic nemohu zmeškat.
1: Doma k večeři byla zas jednou krupicová kaše.
0: Tě, mohla bych si přát třeba bramborovou.
2: No jo, když ale prstýnek umí splnit jen jedno přání. Není škoda přát si jen bramborovou kaši?
1: A Lojzička přemýšlí a přemýšlí a než něco vymyslela, snědla vám celý talíř krupicové kaše. Maminka se divila, jak dneska rychle a bez toho věčného, ale já bych si přála, snědla Lojzička večeři. A po večeři, když už nadešel čas, kdy děti chodí spát, řekla si Lojzička.
0: Teď, když budu chtít, otočím prstýnkem a spát jít nemusím.
1: No jo, ale ani tohle přání se Lojzičce nelíbilo a tak neotočila prstýnkem ani večer, aby nemusela jít spát, ani ráno, aby nemusela vstávat. A tak den vystřídal den, týden se vystřídal s týdnem a Lojzička si pořád ještě nevzpomněla na přání, které by stálo za to, aby otočila prstýnkem. Každé odpoledne chodila na louku, kde jí bílá kočička zmizela ve vysoké trávě a říkala si.
0: Kdybych tak tu kočičku potkala, ta by mi určitě poradila.
1: Ale chodila po louce a kočičku nepotkala. Místo kočičky potkala Verunku. Verunka byla dcera pana správce ze zámku. A jestli se o panu správci pro jeho tloušku říkalo, že je vypasený, pak Verunka byla celá po něm.
2: Ahoj, Lojzino.
0: Ahoj, Verunka.
1: Pozdravili se holčičky a dali se spolu do řeči.
2: Je, co to máš na prstě?
0: Ale prstýnek.
2: A kdo ti ho dal?
0: Teď ti nemůžu povědět.
2: Tak kdo ti ho dal?
0: Ale já ti to nemůžu říct.
2: Tak řekni.
0: Neřeknu.
2: Řekni.
0: Neřeknu.
2: Řekni.
0: Neřeknu.
2: Řekni.
0: Neřeknu.
1: Nakonec to Lojzička nevydržela a řekla.
0: Dala mi ho bílá kočička.
2: Ale kočičky nedávají prstínky.
0: I dávaj.
2: Nedávaj.
0: Dávaj.
2: Nedávaj.
0: Dávaj.
2: Nedávaj. Nedávaj.
0: Dávaj. Abys věděla, když je kouzelní prstýnek, tak dávaj.
1: A bylo to venku. Tak takhle teda na sebe Lojzička prozradila, že má kouzelný prstýnek. A Verunka se hned vyptávala a vyptávala a vyptávala, až jí Lojzička všechno vyzvonila. Když se Verunka dověděla všechno, co chtěla vědět, poprosila Lojzičku.
2: Ale půjč mi ho, jo, aspoň na chvilku, jo.
1: No co měla Lojzička dělat? Byly přece kamarádky a tak Verunce prstýnek půjčila. Ale to neměla dělat, protože správcovic Verunka chvilku dělala, jakože si s prstýnkem hraje a vyměnila ho za svůj, který byl úplně, ale úplně stejný jako prstýnek od bílé kočičky. Jakmile měla Verunka kouzelný prstýnek na svém prstu, hned jakože musí domů a pospíchala pryč. Když došla do zámeckého parku, schovala se v jednom zapadlém koutě, kam nikdo nechodil. Verunka byla moc mlsná Verunka a tak hned věděla, co by si měla přát. Otočila prstýnkem na svém tlustém prstíku a zašeptala.
2: Prstýnku, prstýnku, kouzelný prstýnku, ať přede mnou vyroste šláčkový dort. Velký jako největší chalupa.
1: A opravdu, v tom okamžiku se před ní objevil dort, jako by ze země vyrostl. Dort veliký jako největší chalupa. Vypadal jako sněhová závěj, tolik na něm bylo šlehačky. A Verunka ani neběžela domů pro lžičku. Pustila se do dortu rukama i pusou a jedla a jedla a jedla, až měla šlehačku na nose, na čele i ve vlasech. Jedla, až se přejedla. Ale z dortu skoro nic neubylo.
2: Opravdu nemůžu. Však se tu zítra zase zastavím.
1: Jenomže v noci se přihnala bouřka a liák. A když ráno přišla Verunka, nebo spíš tlustá Veruna, do parku se podívat na dort, tak tam našla jen pár rozinek a oříšků. Všechno ostatní rozmočil a spláchl včerejší déšť. Minuly dny, týdny, měsíce i roky. Z holčičky Lojzičky už byla slečna Lojzička, ale stále nevěděla, že nemá na prstě kouzelný prsten, ale docela obyčejný prstýnek. A slečna Lojzička si říkávala, jednou přijde čas, kdy si od tebe něco přát budu, můj kouzelný prstýnku, ale zatím všechno jde i bez kouzel. A tak se z nespokojené holčičky Lojzičky stala spokojená, pilná a hodná slečna Lojzička.
0: se hezky, Lojzičko. Pomohla jsi mi, holčičko. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
1: Jednou jel přes vesnici princ. Ano, ano, opravdový princ. V těch dávných časech jezdili přes vesnice dost často. Uviděl na zahradě Lojzičku a zalíbila se mu. Poručil zastavit kočár a zeptal se lidí ze vsi, kdože to tam češe jablka.
2: No, to je přece naše pilná Lojzička, pane princi.
1: Pilná? Pilnou Lojzičku právě hledám, povídal ten princ. Seskočil z kočáru, vzal Lojzičku za ruku a odvedl ji do svého zámku. A byla svatba. Slavná svatba prince s Lojzičkou. Kdo přišel, dostal najíst i napít a všechny kočky široko daleko mlsali ten den jenom sladkou smetanou. Po svatbě řekla princezna Lojzička princovi, jestli máš nějaké přání, řekni a já ti je splním. Princ se jen usmál a odpověděl, když mám tebe, Lojzičko, nemám už žádné přání.

Ano, ano. Tak to bylo za těch dávných časů, kdy se vyprávěly pohádky o všem, i o pilných lojzičkách. A babičky potom, když pohádky dovyprávěly a řekly, zazvonil zvonec a pohádky je konec, vždycky ještě něco moudrého dodali. Největší radost budete děti mít vždycky z toho, o co se sami zasloužíte. A když děti naléhali a chtěli ještě další pohádku, babičky říkávaly, a teď hajdy na kutě a nechte si něco hezkého pohádkového zdát.

0: Za A nebo za B? Mikulka seděla na zahradě a smutně okusovala konec tušky. Před sebou měla rozložený sešit s početními úlohami. Bylo jich 10 a byly těžké. Pod zadáním se pak měl zvolit a zakroužkovat výsledek. Buď za A nebo za B.
1: Aj. Jak ale určit, co je správné? A nebo B? A kdo pak jí s tím pomůže? Maminka je v práci, tatínek na služební cestě se šéfem a babička v lázních se žlučníkem.
0: A tak tam Mikulka seděla a nepřítomným pohledem pozorovala sousedovic ovečku Julinku, jak se za plotem spokojeně pase.
1: Ta se má ovce jedna kudrnatá, myslela si Mikulka. Nic důležitého neřeší, jenom kouká, kde je jaký šťavnatý lístek. To já do školy musím chodit a počítat, kde jaký hloupý úkol. Asi musím, co mi jiného zbývá. Jak říká babička, když udělám A, musím udělat i B.
0: A pak už bezmyšlenkovitě zopakovala nahlas. Když udělám A, musím udělat i B. Ozvalo se spoza plotu.
1: Správně, musím udělat i B.
0: Kývla hlavou Mikulka. A pak jí to došlo.
1: Jej, Danáčku, Julinka, to přece není samo sebou, jak hezky a správně mě doplnila
0: a že se jí ještě vyzkouší. Mikulka pomalinku přišla k plotu a upřeně se na ovečku zadívala.
2: Tak schválně, Julinko, dávej teď dobrý pozor. Co myslíš? Do které třídy chodím? Do 4. A nebo B?
0: Ovečka se na holčičku zkoumavě podívala a splna hrdla spustila.
3: B.
1: Mikulka zůstala pof. Zase to ta ovce trefila. Opravdu. Chodí do 4. B. To je k neuvěření, jak je to zvíře chytré. Možná, a teď přišel ten správný nápad, možná, že by Julinka mohla vyřešit slovní příklady.
2: To se musí zkusit.
1: Teď poslouchej pozorně.
2: Dám ti lehký, jenom lehoučký příklad. Maminka koupila 2 stejné bomboniéry a 1 oplatky. Celkem zaplatila 98 korun. Oplatky stály 10 korun. Kolik stála 1 bomboniéra? A máš možnost. Buď to za A 34 korun nebo za B 44 korun.

0: výsledky pečlivě zakroužkovala ve školním sešitě. Tam, kde Julinka zůstala pěkně potichu, zvolila odpověď A. Ani to po ovci nekontrolovala. Poslední příklad byl zřejmě skutečně zapeklitý. K němu se Julinka nějak dlouho nechtěla vyjádřit. Trvalo jí, než si to v hlavičce spočítala a spásla hodně zelené trávy, než nakonec odměřeně utrousila.
1: Bé!
0: A bylo to. Úkol splněn. Ani to moc nebolelo. Mikulku vlastně vůbec. A ovce byla určitě ráda, že pomohla. Druhý den ráno děti odevzdali ve třídě sešity s úkolem. Ještě o přestávce si vzájemně svěřovali, jak to bylo těžké a kdo jim s těmi počty pomáhal. Mikulka mlčela. Jenom vděčně zírala na školní pomůcku pověšenou na zdi pro hodinu přírodopisu. Na obrázek domestikovaného zvířete ovce domácí. Příští hodinu přinesla paní učitelka už opravené sešity. Postavila se na stupínek, malinko vzdychla a řekla. No nevím, nevím, děti. Pravda, úlohy byly těžké, ale musíte si zvyknout a naučit se je správně počítat. Vždyť jednou budete třeba kupovat dvě bomboniéry a oplatky. A jak si potom spočítáte peníze? Ale jsem upřímně překvapená, že jediné bezchybné odpovědi měla Mikulka. Šikulka. Tak pojď k tabuli a ukaž ostatním, jak si postupovala. To byl průšvih. Mikulka stála před tabulí a ne hnout s novým příkladem. Jací lidé na koncertě a kolik z nich je dívek a kolik chlapců a kolik rodičů. Ach jo, a kdo by to v té velké hale taky počítal, že? Tak za A nebo za B? A bylo to za pět. Paní učitelka pak na milou Šikulku Mikulku dotírala. Kdože jí s tou úlohou pomáhal? Maminka? Tatínek? Babička? Mikulka na všechny otázky záporně vrtěla hlavičkou. Ne, ne. Ale paní učitelka už se zlobila. Myslela si, že jí žákyně lže. Tak se přece přiznej, kdo ti to vypočítal?
2: Prosím, sousedovic Julinka. Neochotně pípla Mikulka.
0: Sláva, už to z tebe leze. A do které třídy chodí ta Julinka? Nedala pokoj paní učitelka.
2: Prosím, Julinka nechodí do třídy. Ona chodí jenom po zahradě. Je to ovce.
0: Špitla Mikulka. Ale to není hezké, že takhle mluvíš o své kamarádce. Právě jsme s panem ředitelem řešili, že Pepík Troníček napsal na tabuli Lojzdík Mysliveček je pěkný vůl. Pepík je největší raubíř, to všichni víme. A navíc tam nasekal hrubky. Ale že ty, taková slušná žákyně, označíš kamarádku názvem dalšího přežvíkavce. To jsem nečekala.
2: Děti, děti, co z vás vyroste?
0: Povzdychla si paní učitelka a dodala. Tak, a teď si vyber. Buď to za A napíšu pánům rodičům a ta pětka ti zůstane, nebo za B se to do zítřka naučíš a všechny příklady, které dostaneš, správně vyřešíš. A sama. Bez té ovce. Pardon, tedy bez kamarádky. Co ty na to? Mikulka si v duchu řekla, co by jí teď asi Julinka poradila. A jak si to představila, vyrazila ze sebe hlasité za B. Odpoledne Mikulka běžela se sešitem na zahradu.

a pilně se učila. Ovečka se vedle spokojeně pásla a jenom občas zvedla hlavu. Podívala se směrem k Mikulce a spokojeně zkontrolovala výsledek. Bé! A druhý den Mikulka u tabule správně a sama vyřešila všechny zadané příklady. Paní učitelka ji pochválila a opravila jí tu pětku. Ale i v pozdějších letech, když Mikulka rostla až vyrostla, se někdy s už stařičkou Julinkou radila. Třeba: co myslíš, mám se přihlásit za A na gymnázium nebo za B na zdravotní školu? Nebo: co myslíš, mám si vzít za A Jendu nebo za B Vendu? A ovečka vždycky poradila. Schválně. Koho si tak asi Šikulka Mikulka, toho času zdravotní sestřička na středisku, vzala? Za A nebo za B?

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Dobrý večer, děti. Je středa. A tak, jako v pondělí a v úterý i dnes ve středu, očekává malý Hjalmar návštěvu Ole Zavřiočka. Tiše vyběhne Ole po schodech, neslyšně se protáhne dveřmi a pak otevře jeden ze svých deštníků. Ano, Ole Zavřiočka nosí dva deštníky. Pod každou paží drží jeden. Proč dva? Protože na jednom jsou obrázky a ten se rozevře nad hodnými dětmi, kterým se pak po celou noc zdají ty nejkrásnější příběhy. A na tom druhém deštníku není vůbec nic. Ten Ole rozevře nad dětmi neposlušnými, které nedovedou ani jak se patří spát a ráno si stejně nepamatují ze snu ani to nejmenší. Ale vraťme se teď s Ole Zavřiočkem do Hjalmarovy jizby, kde se chystá příběh středeční.

Jak ten den venku pršelo. Pršelo jen celilo. Hjalmar to slyšel i ve spánku. A když Ole zavři očka otevřelo okno, stála voda až po okenní rám. Tam venku bylo učiněné jezero a na něm pluli lodě. A ta nejnádhernější loď se dostala až k domu. Chceš se, Hjalmare, plavit se mnou? Zeptal se Ole chlapce. Můžeš se tak dostat dnes v noci do cizích zemí a zítra ráno budeš zase tady. Poznáš, jak je moře širé, kolik je ve světě krás, jak velká jsou města a prostorné lesy, jaký je na nebi noční.

0: kde skrývá se moudrost, kde něhy cit bývá, tam skrývá se láska a tam zase zlost. Se mnou tě čeká na břehu moře nejedna dobrá zkušenost. Hjalmar najednou stanul ve svátečních šatech na palubě veliké lodi. Počasí plavbě přálo. Loď teď proplouvala ulicemi, zabočila za roh výstavného paláce a pak zase bylo všude širé, nespoutané moře. Pluli tak dlouho, až už nebyla na obzoru žádná země a spatřili jen hejno čápů, kteří letěli právě do teplých krajin. Jeden čáp letěl těsně za druhým a tak letěli už dlouho, velmi dlouho. Jeden z nich byl už tolik unavený, že ho křídla téměř neunesla. Byl poslední v řadě, zakrátko zůstával velký kus za ostatními a nakonec klesal s rozepjatými křídly níže a níže. Ještě několikrát křídly prudce zamával, ale nic to nepomáhalo. Teď se dotkl noha Malanový lodi, teď se svezl po plachtě a už stál na palubě. Plavčík ho vzal a dal ho do kurníku ke slepicím, kachnám a krocanům. Čáp stál bezradně mezi nimi. Co to je, co to je? Brebentili slepice. Takový nějaký pchá. A krocan se nafoukl, jak nejvíc mohl, a ptal se čápa, co je zač. A kachny do sebe šťouchali a pak vyzývali čápa, no hni sebou, hni sebou. A tak jim čáp vyprávěl o horké Africe, o pyramidách, o pštrosovi, který běhá po poušti jako divoký kůň. Ale kachny nechápali nic z toho, co vyprávěl, a tak do sebe zase šťouchali. Co to říká, ten je ale hloupý, co? Ovšem, že je hloupý, řekl krocan a pustil se do hudrování. Tu se čáp docela odmlčel a vzpomínal na svou Afriku. Máš ty ale divné tenké nohy, posmíval se mu krocan. A slepice se sborem pošklebovali třesky, plesky, třesky, plesky. Ale čáp dělal, jako by je vůbec neslyšel. Proč se nesměješ s námi? Zlobil se krocan. Vždyť jsme byli tak vtipní. Nebo se ti to snad zdálo příliš prosté? Snad si tomu nerozuměl. No nevadí, my si vystačíme sami. A krocan samolibě hudroval dál. Kachny souhlasně káchali kách, kách, kách. A bylo to hrozné poslouchat. Ale jim se zdálo, že ten jejich křik je náramně příjemný. Ale Hjalmar se rozlobil. Zašel ke kurníku, otevřel dvířka a zavolal na čápa. Čáp vyběhl z kurníku a hopkal za Hjalmarem po palubě. Vděčně se díval na Hjalmara, jako by mu děkoval. A protože si už odpočinul, rozepjal teď křídla a odletěl do teplých krajin. A slepice dál kdákali, kachny káchali a krocan se zlobil. Vy jste ale pěkní, řekl jim Hjalmar. Myslíte si o sobě, že jste nevím jak chytří a hodíte se spíš na polévku nebo na pekáč. A v tom se probudil. Ano, Hjalmar zase ležel ve své postýlce. Ale byla to zvláštní noc. Zvláštní středeční noc, kterou mu Ole zavři očka přichystal. A co mu přichystá na zítřejší noc? Počkáme si s Hjalmarem. Dobrou noc.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Tenhle příběh, co vám povím, se prej kdysi vážně stal. Mýmu tátovi ho před léty děda povídal. Ten slyšel ho zas od kramáře, co v lese má pomník. Kdo to byl Gouda, zaspívám, ten slavný loupežník. Markrab je funcí bršpíl se svou družinou. Chtěli cestu na hrad zkrátit lesní pěšinou. V tom zhouští skočí loupežník a zařve všechno stát. A kdo se jenom otočí, tak s ním se budu prát. Všechno stálo jako solnej sloup, jen Gouda pracoval. Dámy, pány pěkně po jednom rychle šacoval. tu rozvázal šněrovačku, kočímu ukrad sejr. Markrabě von Cíbršpíl koukal jako vejr. Jenže pak se stala divná věc, ta neměla se stát. Gouda začal s jednou dvorní dámou v houští laškovat. Markrabě to využil a obstoupili keř. A pak se vrhli na Goudu jako divá zvěř. Gouda prál se sice statečně, však bylo jich na něj moc, tak záhy v hradním kartouzu prožil první noc. To má z toho, když potká ženskou, nevidí, neslyší. Proto teď leží v okovech a kouká na myši. Jak tak leží Gouda na slámě a pokouší se spát, když tu náhle vstoupí do cely sám mistr Kat. Jen rukou kývne ke dveřím, někde přiščekají. Tak se Goudo zvedej, nahoře tě čekají. Na nádvoří se proslýchá, prej bude věšení. Tesaři ještě narychlo stloukají lešení. Gouda stváří ke slunci, chytá poslední jas. V tu chvíli všichni uslyší markrabě hlas. Ty jinej, Goudo, nebudeš, se šlump a darebák. A z chutí bych tě narazil na řeznickej hák. Jenže dvorní dáma kvílí pláče naříká. Měj slitování, pane můj, pro mýho Goudíka.

0: nás, než já potrestám tě před. Ty jsi tu dámu zneuctil, vždy ty jsi vlastně svet. A proto se s ní oženíš, nebo pověsím tě hned. Na ta slova zvednul Gouda zrak a Markra pětiděl. Jo, pane, tenkrát byla tma, já na ní neviděl. Však když ji vidím za světla, tamhle u okna, to je mi stokrát milejší, ta smyčka konopná.
1: Malý princ šel dlouho pískem mezi skalami a stalo se, že objevil konečně tu správnou cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Ale teď se ocitl v zahradě plné růží.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Kdo jste?
3: Jsme růže.
2: Aha. Moje květina mi vyprávěla, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady je jich nejméně 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Moc by jim mrzelo, kdyby to viděla. Moc by kašlala a dělala, že umírá, jen aby nebyla směšná. Myslel jsem, že mám jedinečnou květinu. A zatím mám jen obyčejnou růži. Růži, 3 sopky, které mi sáhají po kolena. Z nichž je jedna možná vyhaslá. To ze mě nedělá moc velikého prince.
1: Malý princ si lehl do trávy a plakal. Slzičky mu stékaly po tváři jen do chvíle, kdy se z nenadání objevila Liška.
5: Dobrý den.
2: Dobrý den. Kdo jsi?
5: Jsem Liška.
2: Jsi moc hezká. Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
5: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
2: Tak promiň. Co to znamená ochočit?
5: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
2: Hledám lidi. Co to znamená ochočit?
5: Lidé mají pušky a loví zvířata. A pěstují slepice. To je jejich jediný zájem.

0: Ovšem. Ty jsi pro mě jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediný na světě. A já zase budu pro tebe jedinou na světě.
1: Začínám chápat. Znám jednu květinu. Myslím, že si mě ochočila.
0: To je možné. Na zemi se dá vidět všelicos.
1: To není na zemi.
0: Na jiné planetě.
1: Ano.
0: Jsou na tvé planetě lovci.
1: Nejsou.
0: To je zajímavé. A slepice?
1: Také ne.
0: Nic není dokonalé. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice si jsou navzájem podobné. A také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život prozářen sluncem. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Ochoč si mě, prosím.
1: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit nové přátele a poznat spoustu věcí.
0: Známe jen ty věci, které si ochočíme. Lidé už nemají čas, aby někoho poznávali. Chceš-li přítele? Ochoč si mě.
2: A tak se malý princ ochočil lišku. Ale v tu chvíli se přiblížila hodina jeho odchodu.
0: Budu plakat.
1: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého. Ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
0: Ovšem.
1: Ale budeš plakat.
0: Budu plakat. Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Až mi přijdeš dát s Bohem, dám ti jako dárek jedno tajemství.
2: Malý princ se bez rozmyšlení běžel podívat na růže, které byly z jeho přítomnosti trochu zaražené.
1: Vy se mé růži nepodobáte. Vy ještě nic nejste. Nikdo si vás neochočil a vy jste si taky nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. Jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Je možné, že by si o mé růži obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona je jediná. Je důležitější než vy všechny. Protože právě jí jsem zaléval. Protože jí jsem dával pod poklop. Protože jsem jí chránil. Je to má růže.
2: Malý princ se posmutněle zadíval na zcela uplakané růže a pomalým krokem se vrátil k lišce.
1: S Bohem.
0: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Je úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očima neviditelné.
1: Co je důležité, je očima neviditelné.
0: Lidé na tuto pravdu zapomněli, ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.
1: Jsem zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži.
2: A malý princ si větu opakoval stále dokola, aby si ji jednou provždy zapamatoval.
3: 12 měsíčků. Žila jednou jedna žena a ta měla dvě dcery. Jednu vlastní a jednu nevlastní. Svoji měla ráda, ale nevlastní nemohla ani vidět. A to proto, že Maruška byla krásnější než její Dorla. Maruška nevěděla, že je tak krásná a moc jí rmoutilo, že se macecha na ní stále hněvá. Všechnu práci dělala sama. Vařila, prala, dříví štípala, trávu žala a krávy obstarávala. Dorla se jen před zrcadlem v krásných šatech otáčela a Marušce poroučela. Maruška byla mírná jako ovečka, a všechno ráda obstarávala a trpělivě snášela matčiny nadávky, ale stejně jí to nepomohlo. Matka i Dorla ji týrali čím dál tím víc, protože se Maruška stávala stále krásnější a krásnější a Dorla ošklivější. A jednou si matka řekla, proč máme mít doma nevlastní dceru? Až přijdou chlapci na námluvy, zalíbí se jim hezká Maruška a na Dorlu se ani nepodívají. Musím se jí nějak zbavit. Od té chvíle přemýšlela, jak se Marušky zbavit. Nedávala jí najíst, byla jí a vymýšlela nemožnosti. Jednou uprostřed zimy, když mrzlo jen praštělo, zachtělo se Dorle čerstvých fialek. Jdi a přines mi kytici fialek z lesa, poručila Marušce. Dorničko, jak mám přinést fialky, když je tolik sněhu, pravilo ubohé děvče. Neslyšíš snad, Sildína, a nechce se ti. Když ty fialky z lesa nepřineseš, zabijeme tě, zvolala Dorla. Macecha chytla Marušku a vystrčila ji ven a zabouchla dveře. Děvče plakalo, ale šlo do lesa. Maruška zapadala po kolena do sněhu a dlouho bloudila. Ruce jí zábly, měla hlad a tak prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě. Najednou spatřila v dáli světlo. Šla stále za ním, až přišla na vrchol hory. A tady vidí veliký oheň a okolo něho sedí 12 mužů. Uprostřed nejstarší s dlouhým bílým vousem, pak mladší a ještě mladší, až poslední, nejmladší a nejkrásnější. Muži tiše sedí a dívají se do ohně. Nejstarší z nich drží veliký kyj. Je to 12 měsíců a ten nejstarší je leden. Maruška se jich nejdříve bála, ale protože jí byla zima a ruce zábly, přistoupila k ohni a prosila, dobří lidé, ustrňte se nade mnou a dovolte, abych se ohřála u vašeho ohně. Leden kývl hlavou a ptal se, co tady hledáš, dívenko? Jdu na fialky, odpověděla Maruška. Fialky rostou z jara, pod sněhem nekvetou, pravil leden. To já dobře vím, ale macecha s Dorlou mě poslali na fialky a když je nepřinesu, zabijí mě. Poraďte mi k motříčkové, kde je najdu. Tu povstal leden a podal svůj kyj měsíci březnu. Ten zamával kyjem nad ohněm. Oheň zaplápolal, sníh začal tát, stromy dostávaly pupence, zelenaly se, v trávě zvedly chudobky hlavičky a pod keřem se zamodraly fialky. Než se Maruška nadála, bylo jí všude modro. Rychle trhej, Maruško, řekl měsíc březen. Maruška trhala, až jich měla velikou kytici. Pak měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala vesele domů. Doma se macecha s Dorlou divili, odkud Maruška nese fialky. Kde si je natrhala? Vysoko nahoře v lese rostou pod keříky, odpověděla jim Maruška. Dorla si vzala fialky a ani Marušce nepoděkovala. Druhý den dostala Dorla chuť na jahody. Jdi, Maruško, do lesa a přines mi jahody. Bože, sestro milá, kdy já ubohá najdu jahody, pod sněhem přece jahody nerostou. Když poroučím, tak půjdeš, ty leno chulína, a když nepřineseš jahody, tak tě zabijeme, hrozila zlá Dorla. Macecha vystrčila Marušku ven a zavřela dveře. Děvče hořce plakalo a běželo do lesa. Sněhu bylo vysoko. Maruška zapadala po kolena do sněhu. Dlouho bloudila, byla hladová a ruce jí zábly. A tu vidí opět světlo, jako včera. Radostně k němu běžela. U ohně 12 měsíců, uprostřed leden. Dobří lidé, ustrňte se nade mnou, dovolte, abych se ohřála u ohně. Zimou se třesu. Leden pokynul hlavou a ptal se, proč jsi zase přišla do lesa, co tady hledáš? Jdu na jahody, pravila Maruška. Vždyť je zima a na sněhu jahody nerostou. Vím, ale Macecha a Dorla mi poručili, abych přinesla jahody. A když je nepřinesu, zabijí mě. Poraďte, kde je mám hledat. I povstal leden a podal svůj kýj měsíci červnu. Ten zamával kýjem nad ohněm. Oheň zaplápolal a vysoko vyšlehl. Sníh roztál, stromy se zazelenaly, v trávě vykvetlo mnoho kvítků, mezi nimi jakoby nasil bílých hvězdiček a ty se měnily v jahůdky, které rychle červenaly. Než se Maruška nadála, bylo jich kolem plno. Sbírej, Maruško, sbírej, řekl měsíc červen. Maruška rychle sbírala, až jich měla plný košíček, pak měsíčkům pěkně poděkovala a vesele běžela domů. Macecha i Dorla se podivili. Kde si je nazbírala? Vysoko nahoře v lese, hodně jich tam roste v trávě. Dorla si vzala jahody, s Macechou si na nich pochutnávali, ale Marušce nedali ani jednu. Třetího dne se zachtělo mlsné Dorle krásných červených jablek a poručila. Jdi, Maruše, a přines mi jablka. Dorličko, kde mám v zimě natrhat jablka, plakala ubohá Maruška. Macecha vystrčila Marušku ze dveří a zavřela je. Tentokrát Maruška dlouho nebloudila, ale pospíchala přímo do lesa, kde sedí u ohně 12 měsíčků. Poprosila je. Dobří lidé, dovolte, abych se zahřála u vašeho ohně. Zimou se třesu. Leden pokynul hlavou a zeptal se. Co chceš, děvenko, zase v lese? Jdu pro červená jablka. Je zima a v zimě nerostou červená jablka, řekl leden. Vždyť já vím, plakala Maruška. Ale Dorla mě poslala, abych natrhala červená jablka, jinak mě zabijí. Povězte mi, kde je mám hledat. Měsíc leden povstal a podal kýj měsíci září. Ten zamával kýjem nad ohněm, ten zaplál, vyšlehl vysoko k nebi. Sníh tál, ale stromy se neobalovaly listím. Jeden lístek po druhém opadával a vítr je roznášel na všechny strany. Maruška se dívá po stromech a tu vidí jabloň a na ní zcela nahoře mezi žlutými lístky jsou červená jablka. Rychle, Maruško, trhej, rozkázal měsíc září. Maruška zatřásla stromem a spadlo jedno jablko. Zatřásla po druhé, spadlo druhé. A teď rychle spěchej domů. Maruška poslechla, pěkně měsíčku mu poděkovala a vesele pospíchala domů. Kde si je natrhala? Podivili se Macecha s Dorlou. Vysoko v lese, je jich tam ještě dost, odpověděla Maruška. Dorla se na Marušku rozkřikla. Proč si jich nepřinesla víc? To jsi je jistě po cestě snědla. Ach, Dorličko, nesnědla jsem. Ale když jsem zatřásla, spadla jen dvě jablíčka. Nakázali mi, abych spěchala domů. Dorla se rozhněvala a chtěla Marušku být. Maruška plakala, utekla do kuchyně a prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě. Dorla zatím mlsala jablko. To bylo tak dobré, že lepší ještě nejedla. I Maceše chutnalo. Snědli jablka a chtěli jich ještě víc. Dorla volala na mámu. Mámo, dej mi košíček, půjdu sama na jablka. Maruše by je po cestě zase snědla. A natřesu jich plný košík. Nadar mojí matka zdržovala. Dorla si oblékla kožich a šla do lesa. Sněhu bylo všude plno. Dlouho bloudila, až uviděla světlo. Byl to oheň a kolem něho 12 mužů, 12 měsíčků. Dorla se nejprve lekla, ale potom přistoupila k ohni, ani se nezeptala, a hřála si ruce. Co hledáš v lese? Zeptal se mrzutě měsíc leden. Proč se ptáš, starý dětku, nemusíš vědět, kam jdu. Zlostně ocekla Dorla a šla zpět do lesa. Leden se zamračil, zamával kýjem nad hlavou. Oheň klesl až k zemi, rozpoutala se hrozná vichřice a začal se sypat sníh. Padá, padá, Dorla bloudí, zapadá do závějí, v teplém kožíšku jí mrznou údy, hubuje na Marušku, na Pána Boha. Macecha doma marně vyhlíží z okna, každou chvilku vybíhá před dveře. Čas běží, ale Dorla se nevrací. I vzala si matka kožich, šátek na hlavu a spěchala do lesa. Volala, ale nikdo se neozýval. Dlouho bloudila, sníh hustě padal a vichřice zuřila. Maruška zatím uklidila, uvařila oběd, kravičku podojila, ale Macecha s Dorlou se nevraceli. Čeká do večera, čeká do rána, ale domů se nevrátili. Asi někde v lese zmrzli. A tak Maruška zůstala v chalupě sama a šťastně si žila.

Napiš si Ježíškovi. Vánoce jsou čas splněných přání, když se to povede, nebo taky nesplněných, když se to nepovede. Obyčejně se to povede, když si přejeme něco rozumného a ne moc drahého, jako je třeba foukací harmonika nebo 10 deka oříškové čokolády. Obyčejně se to nepovede, když chceme k Vánocům například vzducholoď nebo rozhlednu v životní velikosti. Že se Vánoce blíží, se pozná nejspíš podle toho, že táta, máma, dědečkové a babičky, v některých rodinách i tetičky a dokonce sousedky, případně i jiní dospělí, se nenápadně zajímají o to, co byste chtěli najít pod stromečkem. Jeníčku, co by si spřál pod stromeček? Zeptala se babička a Vánoce se blížily. Jezevčíka a vlčáka, okamžitě věděl Honza. Psa? A hned 2? Divila se babička s vytaženým obočím a Honza věděl, že přestřelil. No tak jednoho, ale podvraťáka, slevil. Proč zrovna podvraťáka? Zeptala se babička, ale jen ze zvědavosti, protože věděla, že podvraťák se sežene nejsnáz a je nejlevnější. Protože podvraťák jsou vlastně 2 psi v jednom, když 2 je moc. Babička pootevřela pusu a bylo vidět, že nerozumí. Babi, podvraťák je přece ze 2 psů, třeba tatínek je pudl a maminka pinč, tedy pinčka. Babička pochopila, zavřela zase pusu a už o tom nemluvili. Jenže Honza opravdu chtěl psa. Neměl bráchu, dokonce ani sestru, i když opatrovíž bydlela Cilka. Taky se jí svěřil, jak se svým přáním u babičky neuspěl. Dity, tak si napiš Ježíškovi, řekla Cilka. On zakroutil hlavou, jak jsou ty holky hloupé. No, ale přece jen mu to nedal. Co když Ježíšek opravdu je? 2 dny mu to vrtalo hlavou a potom najednou dostal nápad. Když je, tak je taky v telefonním seznamu. A byl tam. Ježíšek František s plnou adresou. Honza sedl ke stolu a napsal dopis. Pane Ježíšek, píšu vám, jestli byste mě k Vánocům nedal podvraťáka. Byl jsem hodný, můžete se zeptat maminky, že nelžu. Tak přinesete mi ho? Pan Ježíšek byl osamělý jako kůl v plotě za polárním kruhem. Za polární kruh hned tak někdo nepřijde. A je tam málo plotů a kůlů, protože nejsou potřeba. Je tam pusto a prázdno a není skoro co oplocovat. Tak osamělý byl pan Ježíšek. Pošťák mu nosil jen telefonní účty. Telefon potřeboval hlavně k tomu, aby se zeptal v samoobsluze, jestli mají už čerstvé rohlíky nebo pořád ještě ty tvrdé, aby se netrmácel zbytečně. Na tvrdé rohlíky k němu chodil v pondělí nějaký podvraťák. V pondělí jsou rohlíky nejtvrdší, protože v neděli se nepeče. Na tvrdé rohlíky už neměl pan Ježíšek zuby, ale pes byl i za ně vděčný. Když zase přišel, řekl mu pan Ježíšek. Poslouchej, měl bych pro tebe něco. Pes se na něj podíval zkoumavýma očima a čekal. Chtěl bys do rodiny. Pes zase ani neštěkl a dál čekal, co z toho bude. Měl bys k tomu celé zaopatření, se stravou a ne pořád tvrdé rohlíky. Podvraťák se olízl. Mají tam kluka, ten by tě chtěl. Uf, uf, štěkl pes a vrtěl ocasem. Přijď zítra. Zítra tam s tebou zajdu. To bude zrovna štědrý den. Druhý den spolu šlapali zimním večerem. Nebe bylo samá hvězda, v oknech se všude svítilo, a taky v lidech bylo světlo. Když zazvonili u Honzy, otevřela jim babička. Já jsem Ježíšek a vedu Honzovi toho psa, řekl pan Ježíšek. No tohle, spráskla ruce babička. Pojďte dál, jen pojďte. A zavedla ho do pokoje. Jmenuji se Ježíšek, František Ježíšek, uklonil se mamince, která vstala, aby hosta uvítala. Psal mi váš Honza. Pozdravil se taky s ostatními a Honza už drbal za ušima podvraťáka a podával mu máslový rohlíček. Před jídlem ne, řekla maminka, ale už bylo pozdě.
Maminka pozvala pana Ježíška ke stolu, posadila ho vedle babičky a podvraťáka vedle Honzy. V rohu hořely svíčky na stromečku, maminka nosila na stůl a jedli, pili, hodovali. A jak se ten pes vlastně jmenuje? Zeptal se tatínek. Ještě nijak, řekl pan Ježíšek. Bylo ticho, až promluvila babička. Co jméno tady po pánovi? Ježíšek, pohoršil se tatínek. To snad ne, řekla významně maminka. To se ví, že Ježíšek ne. František přece, když ho přivedl, objasnila svůj návrh babička. Pes dostal jméno František a hned na něj slyšel. Honza skočil do rohu pokoje, vytáhl rouru od kamen ze zdi a zavolal do komínu. Cilko! A z komína se ozvalo. Co je? Dostal jsem od Ježíška psa a jmenuje se František. Už letím. Raz, dva byla dole. Pes František po ní skákal a s Honzou ho šli vyvenčit. Byly to vydařené Vánoce. Taky pan Ježíšek už nebyl jako kůl v plotě za polárním kruhem, protože i po svátcích chodil na návštěvu nejvíc za babičkou.

0: jak Cipísek přeslechl, že Volšovečkovi tiká 7 posledních vteřinek. Jičínská kněžna nosila nos vysoko, ale starostka Humpálová ještě víš, protože byla o 3 coule větší. Kněžnu to mrzelo 6 dní v týdnu a v neděli ještě víc. Když seděli v kostele, byla kněžna svatému Jakubovi jen po paty, ale starostka málem ke kotníkům. A kněžna, že to dál nesnese, povídá kníže pánovi. Hned něco vymyslete, aby každý věděl, kdo tu má větší vážnost, jestli já nebo starostka. Kníže pán to v sobě nosil 3 dny a 4. den řekl, ať lokaj Fricek dá zapřáhnout do kočáru a vy se mašil, v tom kočáře budete vozit starostce pořád kolem oken. Kněžna to tak udělala. Starostka jí musela pokaždé vytraxlovat v okně pukrlátku. Protože starostčina vážnost se vždycky musí sklonit před kněžnou. Starostka Humpálová proto znovu přemýšlela, co by provedla kněžně pro zlost. A tak, když si kněžna příště vyjela pod starostovic okna, vysekla jí Humpálka pukrlátko, ale pak se pootočila bokem. Stála za ní skleněná báň se zlatými kapříky. Kněžna zapomněla na svou větší vážnost, poručila zastavit kočár a má oči jen pro kapříky. Je, kde jste ty rybičky vzala? Starostka sahla pro kornoutek a usypala z něho do skleněné báně. Humpál mě přivezl z Hradce, povídá, a rozhlíží se po rynku, jestli se každý dívá, jak kněžna vejří na její zlaté rybky. Kněžna si to všimla a křikla na koně, je! Koně zabrali silou, až to jičínskou kněžnu podrazilo v kolenou. Když přijela domů, do zámku, vzkázala si pro kníže pána. Jestli má Humpálka rybičky z Hradce, já je chci mít až z Prahy, spustila na něho. A jestli jich ona má v páni 10, já jich chci mít 17. Kníže pán si to zapsal na kousek papíru, aby nic nezapomněl, dal vyměnit u kočárové oje koně a rozkázal jet do Prahy. Koupil tam báň s vodou a poručil, aby mu do ní odpočítali 17 zlatých rybiček. No, potom dal otočit oj k Jičínu a zase zpátky. Jenže asi 2 míle před městem se podívá do báně a ona mu tam jedna zlatá rybka měla doplaváno. Kymalér, povídá kníže pán. A kde vzít tu 17., aby bylo podle kněžnina přísného nakázání? Kníže pán se až zapotil kolem uší. Kočár se zatím nesl křemílkovou cestou přes les Řáholec. A v tom se mezi duby blízkne rybníček jako jasné očko. Prr! Křikl kníže pán na kočího. Koně zarazili, div se jim kníže pán nepřevrhl pod ocas a už utíká s kloboukem vrsti k rybníčku. Bylo k poledni, vodník Volšoveček dřímal při hladině, aby si užil prohřáté vody. Spal tam v podobě duhové rybky s 3x děleným ocáskem. To je takové znamení pro štiku nebo pro okouna, aby sklapli hubu a jeli dál. Jenže kníže pán neznal tajnou vodnickou podobu. Tiše si povídá 16 zlatých a 1 douškovaná, no to kněžnu potěší. Nabral duhovou rybku do klobouku a v kočáře ji vylil do báně k ostatním. Kočár jel měkce, Volšovečkovi se ani nepřetrhl sen. Když to kníže pán dovezl, měla kněžna takovou radost, že až fofrovala krinolínkou. Křikla na komornou, aby v komnatě otevřela okno. To protější, proti starostovic, no! A postavila do něho báň s rybičkami. Taky humpálka přiběhla k oknu a postavila si k boku báň. Jenže jí z toho nebylo moc slávy. Kněžna si dala k očím lorňonek, přepočítala humpálčiny rybky a křikla přes rýnk.
1: Ty, jen 10 rybiček!
2: Ale zlatých, chtěla jí fleknout humpálka, jenže kněžna na ní rovnou ré.
1: Jich mám 16 a 17 douškovanou.
0: Starostka šla ještě výš v licitaci. No, ale moje jsou až z Hradce. A kněžna,
1: no jo, a moje až z Prahy.
0: A tak se tam ty dvě točily a Volšoveček se od jejich křiku pomalu probouzel. Humpálka chvíli nevěděla kudy kam, aby dostala vrch nad kněžnou, ale pak obtočila báň mašlí a zavolala. Máte, kněžno, tu vaší báň s rybičkami holou, jak opičí se zimu. Kněžna rychle vysoukala šněrování z korzetku a taky tu svou báň obtočila. Tou se Volšoveček probral k jasnějšímu rozumu a řekl si, že ty dvě srovná povodnické spravedlnosti. Už měl málem na jazyku tajné slovo, kterým by se přemiklikoval z rybky zpátky do vodníka. Jenže humpálka si sáhla za záda pro kytku růží a rozestavila je kolem báně jako zahrádku. Kněžna neměla nic takového po ruce. No, teď se vám, kněžno, strhal mlejn. Co? Křikla humpálka. Kněžně se až zlostí pošoupla paruka a popadla lahvičku s voňavkou.
1: Šenská, vždyť ty vaše rybičky pijou jen z prostou vodu,
0: křikla přes rýnk na humpálku a vylila lahvičku do báně.
1: Za to moje plavou v kelk flér?
0: Starostka humpálka už jen třískla oknem. Flaštičku tak vzácné voňavky doma neměla. A právě pro tu voňavku nemohl vodník Volšoveček z rybí podoby. Zajíkl se, umdly mu žábry, nemohl chytit vodní dech. Motal se v báni se zlatými kapříky, nohy měl lehké a hlavu těžkou. Volšovičkovi zbývalo už jen 7 vteřinek do ámen, když v loupežnické jeskyni povídá Rumcaj Cipískovi. Přidrž se, Cipísku, rostlé skály, protože musím zaklít. Potom Rumcaj rychle vyšel z jeskyně a chvíli do sebe táhl dech jako do varhan a zaklel, až se nad Jičínem sešlo na déšť. Trochou dechu, co v něm ještě zbyl, sfoukl Rumcaj z první kapky deště do kněžniny báně s rybkami. Volšoveček sáhl po kapičce zdravé vody, prohnal jí s křelemi a tajným slovem se přemiklikoval z douškované ryby ve vodníka. 16 kněžniných zlatých kapříků si nastrkal do mokrého záprsí a došel si i pro 10 starostčiných. Vezmu vás sebou do rybníka, povídá. K jídlu vám dám korejšky a řasu a bude z vás 26 karasů. V tu dobu se Cipísek zeptal Rumcajse.
1: Už se můžu pustit rostlé skály?
0: Můžeš, povídá Rumcajs. A běž se zeptat veverky, jak se brousí ouška. To, aby spodruhé nepřeslechl, že Volšovečkovi tiká 7 posledních vteřinek.

Na vrbičkách kolem Bošileckého rybníka byly rozvěšeny různobarevné pentle, aby každý věděl, že vévoda vod jihočeských Venculín III, zvaný Sličný, oslavuje výročí svého vzniku. Gratulanti byli převážně staří i prastaří. Všichni byli zelení jako žáby, mnozí víc dobrčálova. Přinášeli dary výdané i nevýdané. Kapky z jinovatky proti stárnutí, dešťovky nakládané v marinádě. Nadívané maliny na jedno zblajznutí, komáří sosáčky v remuládě. V rosolu stehínka jepičí, medové plástve velký kus. Vajíčka mravenčí v jehličí, sušený rampouch, co by mlz. Všechny ty dobroty ani neumím pojmenovat. Snad každý druhý přinesl utopence. Utopence měl Venculín nesmírně rád. Na oslavu připlul i Lužánek, se kterým se Stulík a Blatoušek znali už od památné pranice u Rožmberka. Měl fráček štičí barvy a bez boule na čele a s pusou narovnanou z něho byl zase krasavec. Dary dárců přejímal osobní strážce vévody Salakvarda. Oslavenec se na každého uculil a s každým se objal. Někomu řekl, i ty stará košatino, jinému, mokrofousy, šuldo, šulínku. Každému pěkně. S někým se neviděl 100 let, tak bylo plno vyptávání, co je nového ve starém rybníku, jak rostou kapři a tak. Všichni se usadili kolem trůnu a hodovalo se, až se na hladině rybníka dělala mastná oka. Po slavnostním obědě se hosté nemohli dočkat, až Venculín popustí uzdu svým vzpomínkám. Vyprávěl jenom jednou za 100 let. Pokaždé něco nového, neslýchaného, co se ještě nestalo a stane se v budoucnosti. Dřívějc jsem brázdil vodu Vltavy. To vám byla řeka čistá, místy i bystrá, řeka Krasavice. Pozdějc si lidi vodu pošpatnili a nejenom ve Vltavě. Pro dobrou vodu pak museli do hloubky země. Když lidi nepřijdou k rozumu, bude dobrá voda na zlato. Odmlčel se a za chvíli pokračoval. V jednom čase si lidi usmysleli spoutat Vltavu. Začali zadržovat vodu a stavěli přehrady. Kvůli jedné přehradě zatopili vesnice i stromy a vzniklo jezero. Lipno ho pojmenovali. Přehrad postavili víc a v každé se točily vrtule. To byla past na vodníky. Turbíny tomu říkali. Turbíny hučely a vířily vodu. Vcucly vodníky a rozsekali je na kousky. A to byl konec vodníků ve Vltavě. I já jsem byl vcucnutej a rozsekanej na kousky. Podivení bylo veliké. Vcucnutý a rozsekaný Venculín seděl na trůně netknutý. Venculín je ale z podivení vyvedl. Všichni jsme byli vcucnutí a rozsekaní na kousky. Jenom já jediný jsem měl v jednom kousku zpětku fištrónu. Začal jsem ve vodě sbírat kousek po kousku a dávat je k sobě. Vy teď víte, že každý kousek, který jsem našel, nebyl můj, ale každý, který padl, byl dobrý. Nějakou dobu trvalo, než jsem se dal dohromady a když jsem byl jakž takž celý, odešel jsem z Vltavy, abych nebyl zase vcucnutý. Přeonačil jsem se z říčního na rybničního vodníka. A to víte, jaká to byla šlamastika. Nerad na tu dobu vzpomínám. Ještě mi chybí malíček na ruce. Ukázal pravou ruku a malíček mu opravdu chyběl.
Kdybyste někde nějakej zhlídli, přineste ho a já budu úplně celý.

0: přinesl dar nejvzácnější. Bez okázalosti ho předal Salakvardovi, s Venculínem se objal, poblahopřál a musel spěchat zpátky do svého rybníka. Měl napilno. Darem bylo modré z nebe s bylinou svatého Jána nakládané vláku z ibišku a slazené šťávou z kořené lékořice. Modré z nebe málo kdo spatřil, snad jenom v odrazu na hladině. Ani Salakvarda takovou vzácnost nikdy neviděl a tak se divil. Po převzetí daru se Kradmo rozhlédl, jestli nikdo nekouká, a když si myslel, že nikdo nekouká, šups s darem pod frak. Koukali Stulík a Blatoušek a nevěřili svým očím. Salakvarda krade! Přitočili se k Salakvardovi každý z jedné strany. Dej modré z nebe, komu patří, poručil Stulík a Blatoušek se připojil. Nebylo pro tebe.
1: Co si to dovolujete o capkové pasovaní?
0: Cedil skrze zuby vstekle Salakvarda. Když nedáš, řekneme to Venculínovi, pohrozil Stulík. Venculín právě započal další vyprávění o době, kdy vodníci zhynou kvůli znečištěné vodě a lidé si je budou muset vymýšlet, protože bez nich by byl svět chudší.
2: Vrať, co si ukradl,
0: křičel na Salakvardu Stulík.
1: Ticho tam,
0: ozval se někdo z hostů. To Salakvardovi stačilo. Kývl na stráž a nechal Stulíka s Blatouškem vyvést z trůní tůně. Cerberus je pak odvedl do vězení. Vězení to bylo strašné. Přednedávnem totiž jeli po břehu medvědáři a v kleci měli cvičeného medvěda, se kterým vystupovali na poutích. Na hrázi praskla vozu náprava a klec i s medvědem spadla do rybníka. Jen tak na poslední chvíli stačil medvědář vypřáhnout koně a zachránit medvěda. Klec vytáhnout nemohli. Potopila se. Nikomu to nehlásili, protože by měli ke škodě ještě popotahování za znečištění rybníka. Salakvarda se o kleci dověděl a právě do ní nechal zavřít Blatouška se Stulíkem. Sám zajistil petlici velikým kolíkem a klec nechal hlídat Cerberem. Nešťastníci seděli v koutku, třásli se strachem, dušičky v nich skomíraly. Ale nebojte se, jistě jim z vězení někdo pomůže. Ale kdo to bude, to vám povím až zítra.

jednou Víla Amálka potkala na úzoučké vílí pěšince Beránka Kudrnu. Kam pak jdeš, Beránku?

0: rovně, povídá Beránek Kudrna. Já jdu taky rovně. A stáli tam proti sobě. Uhneš mi z cesty? Řekla Amálka.
1: Já nevím, zamyslel se Beránek Kudrna. To víš, já mám tvrdou hlavu.
0: Nakonec ale Beránek Kudrna odskočil z pěšinky a řekl.
1: Já jsem si to, Amálko, rozmyslel. Jdi první.
0: A za tohle já ti povím něco, co nikdo neví, pošeptala Beránkovi Amálka. V tomhle lese je tajná louka a já tě tam dovedu. A dovedla ho tam. Na té louce byla všechna stébla trávy dlouhá od konce až do konce a rostly tam byliny. S těmi musíš, Beránku Kudrno, opatrně, řekla Víla Amálka. Některé mají tak divnou moc, že se v tom málem ani sama nevyznám. Potom Amálka udělala před Beránkem poklonku, Beránek se poklonil Amálce a rozešli se. Víla Amálka pospíchala dál přes louku. Beránek Kudrna se začal pást. Napásl se stébel trávy dlouhých od konce až do konce, potom si pro lepší chuť uštípl několik květů. Ale pořád jako by tomu chybělo kořeníčko. Kudrna se dal do bylin. Stála tam jedna docela o samotě, nebyla vysoká, ale tvářila se jako celé neštěstí. Beránek Kudrna jí povídá, proč pak si tak nešťastná? Bylina vyronila slzičku. Oh, už šlo kolem 7 beránků, řekla. A lhala. Ale žádný si ze mě neuštípl ani lístek. Proto jsem nešťastná.
1: Já si jeden lístek vezmu, abych ti udělal radost, řekl Beránek Kudrna
0: a už kubl si a pomaloučku žvíkal. V tu chvíli mu ale něco přeložilo kopítka křížem a nebe a země jako by si vyměnili místo. Beránek Kudrna chce z pastvy domů, ale ať jde, kudy jde, nikam nedojde. Vede ho divný hlásek, bílý hlásek a špitá. Tudy netudy. Místo do ovčince došel Beránek Kudrna k suché řece a na mokrý suchopár. Do třetice ale bylo nejhůř. Hlásek bílý hlásek ho vyvedl na samý krajíček vysoké skály a tam mu pošeptal, udělej ještě krůček. Už ani krůček, zavolala z dola Víla Amálka. Došla si pro Beránka Kudrnu na skálu a odvedla ho na louku k hluboké studánce. Kudrna si položil bradu na kopítka a usnul, aby se prospal z toho divného čarování. Víla Amálka se posadila do trávy a čekala, až se Beránek probudí. Za chviličku jí byla dlouhá chvíle a tak si povídá, obtancuju 7x studánku. To už byl čas, kdy se tmí a vychází měsíc. Vyšel si na nebeskou vyhlídku a rozhlíží se po horách a po lukách. V tom uviděl Vílu Amálku, jak tancuje tanec. Chtěl vidět líp, naklonil se a smekla se mu stříbrná noha. Oh, vzdychla si Amálka. Měsíček sletěl rovnou do studánky. Ležel na dně na stříbrných zádech a polikal andělíčky. Aby bylo ještě hůř, začalo se ve studánce kalit od měsíčního chladu. Až dojde 7. vteřina, nikdo už měsíček v té studánce nenajde. V tom se probudil Beránek Kudrna. klekl si na kolena a vypil studánku až na dno. Měsíček si otřepal stříbrnou hlavu a odešel nahoru na nebeskou vyhlídku. Opřel se pořádně o zábradlí a povídá: děkuju ti, Amálko, a děkuju ti, Beránku. Jinak bych věky ležel ve studánce a v noci by vždycky byla jen tma.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou po pasece a najednou uslyšeli tenké žalování na sedm hlásků.
4: Ozývá se to z Ostružin,
3: řekl Křemílek. Rozběhli se tam a našli v Ostružiní sedm větříků zapletených do pichlavých proutků.
4: Vy jste to vyvedli, ale...
3: A Křemílek s Vochomůrkou začali větříky vymotávat. Když to všechno rozpletli, odfučeli větříci přes paseku. Ten sedmý se ale vrátil, ulomil z Ostružiny proutek, podal ho Křemílkovi a Vochomůrkovi a špitl. Až vám bude do ouvej, ulomte z toho proutku sedm píchláků. Křemílek s Vochomůrkou chvíli postáli a říkali si:
4: To jsou jenom takové
5: větrné řeči.
4: Sedmivětrné řeči, že jo?
3: Druhý den na večer šli za tou pasekou a u Ostružin stojí víla. Celá je pěkná, ale vlasy má rozdrchané, jako by přespala den v roští.
6: Za chvíli vyjde měsíc a to já musím být učesaná,
3: vzdychá ta víla.
4: A proč?
3: Zeptal se Křemílek.
6: Abych mohla měsíčkovi zatancovat,
3: řekla víla.
4: Tak mu zatancuj neučesaná,
3: poradil jí Vochomůrka. Víla se lekla a šklopítla palečkem o závoj.
6: To já nesmím. To by z lesa vyběhla tma a já bych v ní zabloudila až do konce.
4: Tak se učeš,
3: poradil jí Křemílek.
6: Když já jsem ztratila hřeben a zrcátko,
3: špitla víla. A v tom za horou zavolal stříbrný hlas.
7: Pospěš si, už držím v ruce klíč.
6: Ju, to je měsíček,
3: lekla se víla.
6: A já jsem pořád ještě neučesaná.
3: Křemílek s Vochomůrkou řekli víle, aby tam na ně počkala, a vypravili se hledat ztracený hřeben a zrcátko. Hledali hřeben, ale našli jen suchou větvičku. Hledali zrcátko, ale našli jen lístek z osiky. Vrátili se na paseku k víle a ona si vílými prstíčky pomaloučku češe rozsuchané vlásky, jenže to není k ničemu.
4: A my jsme našli jen suchou větvičku a osikový list,
3: povzdychnul si Křemílek. A v tom za horou zavolal opět stříbrný hlas.
7: Pospěš si, už strkám klíč do zámku.
3: A bylo slyšet, jak klíč chrastí v nebeském zámku. Víla řekla:
6: jouva, měsíček už vychází.
3: Nad horou se otevřela nebeská vrátka a vyšel z nich měsíc. Podíval se stříbrně dolů a dost smutně řekl:
7: zas jedna neučesaná.
3: Jen měsíc dopověděl, udělal někdo sedm tichých krůčků. To tma vyběhla z lesa, běží k neučesané víle, klopítá o bílé kameny, je pořád blíž a pořád větší.
4: To je z toho, že jsme místo hřebínku a zrcátka našli jen suchou větvičku a osikový list,
3: řekl Křemílek.
4: Jenže mně zrovna teďkonc něco napadlo,
3: řekl Vochomůrka a olámal z ostružinového proutku 7 pichláků. V tu chvíli přiletělo 7 větříků a co prý je?
4: Tuhle učešte víru,
3: povídá Vochomůrka.
4: Ale všecky vlásky pěkně do vlnek a pěkně za ouška.
3: Větříci se zachumelili, pak se do toho dali jemnými prstíčky a už to bylo. Víla tam stojí učesaná jako do měsíčního bálu. Tma si jen něco pošeptala a utekla zpátky do lesa. Větříci sáhli do 7 kapes pro 7 píšťaliček a byla z toho jemná muzika. Víla si podkasala závoj a až do rána tancovala pro měsíček.
5: Hihlík bydlel u pana Vavřince. Neměl žádné sourozence a už 3 roky postrádal rodiče. U pana Vavřince bydlel s dědou. Tatínek s maminkou Hihlíka milovali, ale v srdcích chovali lásku ke všem lichožroutům na celém světě. Pomáhali chudým a nemocným, pořádali dobročinné sbírky ponožek pro lichožrouty bezdomovce. Byli všude, kde mohli být užiteční. Od jistého cestovatele se jednou dozvěděli, jak zle na tom jsou lichožrouti v Africe. Domorodí lidé tam prý chodí buď úplně bosí, nebo na boso v sandálech. A to znamená, že tamní lichožrouti trpí hladem. Od té chvíle nedokázali myslet na nic jiného. A když Hihlíkův tatínek zjistil, že z jejich města do Afriky nějaký kamion, buď s léky nebo se zbraněmi občas odjíždí, bylo rozhodnuto. Rodiče se smutně s Hihlíkem rozloučili. Vkradli se do kamionu, který mířil do Afriky. Jako první pomoc vezli 2 pytle ponožek různých velikostí. Jak budou moci pomáhat dál, to se uvidí. Hihlík byl na své rodiče hrdý a měl přece dědečka. Děda mu ve všem radil a staral se o něho, jenže byl už hodně starý, takže ve skutečnosti se Hihlík spíš staral o dědu. Proto byli rádi, že jsou 2.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: A právě když zašel za růžový keř, pytlík se zarazil. Taková divná věc se tam děla. Hejno komárů lítalo do kolečka nad obličejem jednoho pána, který tam ležel v trávě.
8: Hele, letecký den a ani se tu nic neplatí, řekl si pytlík a pokročil blíž ke komárům. Na co si to hrajete, pískálkové? Na stíhačky nebo na bombardáky? Ptal se komárů bodře. I kde pak my si nehrajeme? Na žádná letadla, chtěli mu odpovědět komáři. My jen čekáme, až ten pán tvrdě usne, pak ho píchneme a cucneme si jeho krve. Ale místo toho jen bzučeli bzí, bzí, protože nic jiného neuměli a lítali stále do kolečka. I to, aby vám kozel rozuměl, pořád jenom bzí, bzí a nic kloudného nepovědí. Hej, proč tu děláte takový rámus? Křičel na komáry. Bzí, bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři rozčileně. Nekřič tolik, zbudíš ho. Chtěli volat na pytlíka, ale zase to bylo jenom bzí, bzí, bzí. Ach tak, už to vím, vždyť oni ho chtějí asi vzbudit. No proč by jinak tolik bzučeli? Třeba se ho chtějí optat na cestu, nebo kolik je hodin. To jste mohli říci hned vy, popletové. Já vám ho vzbudím 1, 2. No to já jsem kabrňák. To jste jakživ neviděli, jak vyletí, až já ho probudím a ušel hledat slámku. Bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři a slétli se kolem něho. No, no, Hned to bude, nebuďte tak nedočkaví, říkal jim Pytlík a už lezl po uchu na člověkovu tvář. Tak, že tam nespadl do pootevřených úst a zamířil rovnou k nosu. Zabzučel mu ještě jeden komár před nosem. Že tě praštím, ohnal se Pytlík po něm. Teď se koukejte, jak já umím budit, řekl a zašťoural člověka v nose. Člověk se pohnul. Vidíte? Zajásal Pytlík a zašťoural po druhé. Najednou se ozvala ohromná rána jako zděla.
9: Hepči!
8: Člověk kýchl zrovna na Pytlíka, toho to chytilo jako vichřice, vystřelilo do vzduchu a prásk rovnou do veliké pavučiny natažené ve větvích růžového keře.
9: Puste mě, pane, já jsem vás nechtěl budit, to komáři, křičel Pytlík a lomcoval pavučinou.
3: Domníval se totiž, že ho člověk drží.
8: Ale člověk se už nehýbal, spal dál. Komáři utekli a jen pavouk šplhal po pavučině k Pytlíku.

0: Česká národní pohádka Tři zlatá péra. Byl jednou jeden kupec. A ten byl nesmírně bohatý. Ale milejší nad všechno bohatství byla mu jeho dobrá žena a dceruška Svatava, jež byla netoliko hodná dívka, nýbrž také tak krásná jako jarní květ. Vždyť i lidé, kteří ji vídávali, říkali, že na koho ona se svýma modrýma očima podívá, že musí se potěšit, byť sebe více byl zarmoucen. To zdálo se býti pravdou i Čestmíru, synu chudého pastýře, jež nedaleko kupcova domu pásával stáda. Ubožák byl však tak chudičký, že neměl než tu režnou halenu, co měl na sobě, a tu roztrhanou chaloupku, jež byla celým majetkem jeho dobrého tatíčka. Den co den chodívala chůva s malou Svatavou do zahrady. Blíže níž Čestmír pásal a zpíval. Děvčátko, jakmile zaslechlo jeho krásný hlas, vždy bylo jako okouzleno. A tu vždy vytrhlo se své služce a pospíchalo na stráň, kde usedlo vedle malého pastýře, jenž vyřezával mu různé hračky anebo pletl překrásné věnečky z polního a lučního kvítí. Když bylo Čestmírovi asi 12 let a Svatavě asi 8, stalo se, že jednoho dne neobjevil se Čestmír na květnaté stráni. Tu Svatava zvědava, co asi se s ním stalo, pospíšila k pastýřově chaloupce, kde uviděla na práhu seděti svého druha, jež hořce plakal. Probůh, co se ti stalo, Čestmíre? Otázala se Svatava, již také vstoupily slzy do očí. Ach, ach, jak bych neplakal, má drahá Svatavo, když tatíček mi právě umřel. Jsem nyní úplný sirotek. Matička umřela mi už dávno. Co si nyní počnu? Věru nevím. Posteskl si dobrý hoch. Svatava, když to uslyšela, těšila Čestmíra, jak dovedla, a naposled mu slíbila, že se za něj přimluví u svého dobrého otce. Ten skutečně se také sirotka ujal. Koupil mu slušný šat a starého pastýře dal slušně po křesťansku pochovat. Vida, že hoch jest hodný a nadaný, umínil si, že založí jeho štěstí. A proto jej dal k svému příteli a také bohatému kupci do učení, který i na moři měl své lodi. Když Svatava musela se s Čestmírem rozloučit, velice se jí zastesklo. A tak se vedlo i dobrému hochu v dálné cizině. Naštěstí však pán, u něhož se učil, byl velice hodný. A když viděl, jak jeho učeň v učení prospívá, všeho si hledí a jak je ve všem všude poctivý, velice si ho zamiloval jako svého syna. A když Čestmír dospěl v statného muže, napadlo kupci, že by otec Svatavin mohl Čestmírovi dáti svou dceru za ženu. I vypravil se proto se svým vyučencem do jeho rodiště a vešel s ním do domu svého bohatého přítele. Jak radostné bylo shledání Svatavy s milým druhem z mládí. To není možno ani vylíčiti. Ale brzo bylo jinak. Když otec Svatavin slyšel, proč oba, Čestmír a jeho pán, k němu přicházejí. Darmo jste tak dalekou cestu až ke mně vážili, řekl drsně a jeho čelo se zamračilo. Já jsem si totiž umínil, že jen tomu dám svou dceru za ženu, jenž mi přinese 3 zlatá péra z velikého zlatohlavého ptáka, žijícího v dálném kraji. Přítel kupcův se sice zarazil, když slyšel ta slova, ale za to Čestmír pravil ohnivě: a dostojíš tomuto slovu, byť si je dal i chudému sirotku? Ano, dostojím, řekl Svatavin otec. A Čestmír opravdu se chystal do světa, aby 3 zlatá péra přinesl. Jeho pán ovšem ho zrazoval a když to nepomohlo, tázal se ho: a víš, kde takový pták je? To nevím, ale budu chodit tak dlouho, až ho najdu, odhodlaně odpověděl Čestmír. Milý hochu, těžkou úlohu vzal si na sebe, ale když jsi tak statečný, jdi jen a pokus se o své štěstí. Snad ti bude Bůh milostiv. Druhý den obdržel Čestmír u pána schované peníze, k nímž mu tento několik hrstek přidal. Sedl na koně a ubíral se do světa. Dlouho již jezdil, když se jednoho dne zastavil u města, které bylo celé černým suknem potaženo. I ptá se v hospodě, co to znamená. Načež mu hospodský odpověděl: měli jsme zde ve městě studni, ve které byla uzdravující voda. Ať to byla jakákoliv nemoc, kdo se té vody napil, byl uzdraven. Nyní ale dlouhý čas voda v studni se skalila a kdo se jí napije, musí umřít. Lékařů žádných nemáme, protože jsme jich nepotřebovali. A lid umírá a my si nevíme rady. A což to nemůže nikdo vyšetřit, co v studni vězí? Žádný se nechce na to odvážit, protože smrtný zápach z ní vane. Jediný pták obrovský mohl by mít vědomost, co v tom vězí. I toť byste nám mohl, milý pane, to dobrodiní prokázat a také o nehodě naší studny se poptat. Jestli se k němu dostanu, mile rád to udělám. Než Čestmír z hospody odejel, vehnalo se množství lidu, kterým to hospodský napověděl, a všichni ho žádali, aby se u ptáka zlatohlavce poptal. A zase přijel do jednoho města a tam byl královský palác, celý černým suknem potažený. Zajede do hospody a ptá se, co to má znamenat. Tomu povídají, že byl v královské zahradě strom, který zlatá jablka nesl. Po všechny časy, dokud byl strom zelený, byla také královská rodina šťastná a zdravá. Nyní prý, ale najednou strom uschnul, zlatá jablka opadala a od té chvíle jediná dcera králova bledne a chřadne a nikdo jí pomoci nemůže. A neví se, jakým prostředkem by se strom opět zazelenal a princezna uzdravila? Neví, jenom obrovský pták zlatohlavec má toho vědomost. Toho já také hledám, ale nemohu se doptat, kde bych ho našel. Prý se zdržuje na vysoké skále nad Černým mořem, kam ještě noha lidská nevstoupila. Ale kdybyste byl, pane milý, tak šťastný a k němu se dostal, poptejte se, jak by se našemu králi pomoci mohlo. To vám rád udělám, jestli se k němu dostanu. Od toho města jel Čestmír přes hory a doly, že někdy za celý den ani človíčka neviděl. Konečně dostal se z lesů a pustin a viděl před sebou širé černé moře. a na moři jedinou loďku, která se na vlnách kolébala. Snad je tu převozník, pomyslel si Čestmír a čekal, až se loď ku břehu přiblíží. Ta se pomalu přihoupala a konečně ku břehu přirazila. Seděl v ní čert. A co ty, červíčku zemský, v této pustině pohledáváš? Zeptal se Čestmíra. Já jdu za ptákem Zlatohlavcem, který prý na druhé straně za mořem bydlí. Ty jsi převozník?
1: Jsem, ale koho nechci, toho nepřevezu.
0: No, když ti dobře zaplatím, snad mě to neodepřeš. Ptal se Čestmír, pln strachu, co mu asi čert odpoví.
1: Za peníze nepřevážím nikoho. Jestli však se zeptáš ptáka Zlatohlavce, jak dlouho zde ještě zůstat musím, převezu tě.
0: No, proč bych se nezeptal? No a co pak ty jsi zde z pokuty? Vždyť jsi čert, pomoz si tedy sám?
1: Kdybych věděl jak, nebyl bych na tebe čekal. Již 200 let se po tom moři plavím za trest, že jsem se jedenkrát svému pánu protivil a nevím, jak bych se vykoupil.
0: Čestmír nechal svého koně se pásti, sedl na loď a čert ho vezl na druhou stranu. Zdaleka viděl už Čestmír skálu, na níž pták bydlel. Buď to tam najdu svoje blaho, anebo smrt, pravil sám k sobě, když z loďky vystupoval.
1: Ať se nezapomeneš zeptat, sice tě podruhé nepřevezu, přikazoval čert.
0: Nebezpečnou cestou bral se Čestmír nahoru až na vrch skály, kde byla jeskyně, kterou po dlouhém hledání a namáhání skutečně našel. U vchodu stála stará babička.
1: Jak si až sem zabloudil, zemský červíčku, ptala se babička, když k ní Čestmír došel.
0: Má zlatá babičko, zabloudil jsem v těch ukrutných lesích a pustinách. Noc je na krku a nevím kudy kam. Popřejte mi noclehu, sice mne dravá zvěř roztrhá.
1: Milý hochu, bojíš-li se roztrhání, raději se vrať. Zde přebývá obrovský pták Zlatohlavec, můj pán, a jestli tě ucítí, nespatříš světla více.
0: Prosím vás, milá, dobrá babičko, nechte mne jen tady a někde v koutku mne ukryjte. Já nemohu již ani krok dále.
1: I slitovala se babička nad Čestmírem, vzala ho do jeskyně, udělala oheň a uvařila něco k požití.
0: Čestmír, který by byl tuze rád, babičku na svou stranu přivedl, počal ledacos o světě vypravovat, což se babičce líbilo. Konečně vyjel s barvou ven. Když babička porozuměla, co ho zde žádá, velice opovážlivostí té se podivila a chvíli se rozmýšlejíc řekla:
1: já byla také jednou na tom světě, ale již tomu tak dlouho, že to nepamatuju. Než proto nejsem přece tak divoká jako můj pán a mám outrpnost s ubohým člověkem. Co bude mého možného, to protě udělám. Ale čas se blíží, kdy pán přicházívá. Pojď tedy raději se mnou, ať se nespozdíš.
0: Na toho babička odvedla do jedné díry, přikryla mechem a navrch naházela roští a chvoje.
1: Ani se nehýbej, až tě zavolám, přikázala posléze a odešla, aby pánu svému dobrou večeři přichystala. Najednou to na protější straně od moře nad lesem vychází jako velká záplava. Vždy blíže a blíže, až se to v šumném letu k jeskyni přižene. A je to pták zlatohlavec. Když zatřepe křídlama, slyšet to na míle cesty. A šlápne-li, praskají mu pod nohou kořeny stromů. Peří jeho ale jedno slunce a hlava nad všechny mudrce. Čichám, čichám člověčinu, koho tady máš? Křičí na bábu vejda do jeskyně. Hvězdo mořská, koho bych tu mohla míti? Odpoví bába a jde po své práci. Pták se upokojí, sedne a jí, co mu bába předkládá. Po chvilce ale začne zas. Čichám, čichám člověčinu, pověz babo, koho tu máš? Jen si pomysli, pane, kdo by se k nám dostati mohl? Pán to zvážil a jedl zase dál. Ale když vstal a obcházel okolo krbu, začal ještě hřmotněji. Čichám, čichám člověčinu, pověz babo, koho tu máš, sice bude zle. Panáčku, panáčku, jak si jen můžeš pomyslit, že bych tu někoho přechovala? Vždyť tvé oko každého na dvě míle třeba v nejtmavější noci vyslídí. Měl jsi asi dnes chutnou pečínku a ta ti posud pod nosem čpí. Chvíli ještě pták čmuchal, hledal, ale potom šel přece jen na hnízdo. Baba ulehla vedle něho, ale nespala. Jakmile začal pták chrápat, přišoupla se blíže a mžikem mu jedno péro z křídla vytrhla. Co ti to napadá, babo zlořečená, že mne ze sna budíš? Rozkřikl se pták a vyvalil na ženu oči, jak ohnivé koule. Ach, odpusť, pane milý, já měla děsný sen a chytila se tvého křídla. Zdálo se mi, že jsem přišla do jednoho města, kde byl velký pláč a nářek. I ptám se, proč naříkají? A tu slyším, že měli uzdravující vodu ve studni a ta, že je nyní otrávená a kdo se té vody napije, že umřít musí. Pověz mi pak, pane, jestli byla opravdu taková studně ve světě. No ovšem, že byla. Ale najednou počali býti lidé v tom městě rozpustilí prostopášníci a zapomínali bohům oběti přinášet. Bohové se na ně rozhněvali a za trest dali do studně jedovatého pavouka, který vodu otravuje a smrtný zápach kolem studně rozesílá. Kdyby se lid polepšil, bohům u studně obětoval, mohli by vodu vybrat, pavouka zabít a pramen uzdravující by se opět vypříštil. Teď ale spi a dej mi pokoj. Na to se pták obrátil a za minutu chrápal jako prvé. Baba na to čekala a v malé chvilce mu druhé péro vyškubla. Což se ti v hlavě popudilo, ty pokušitelko, křičel pták a zlostí mu oči jiskřily. Nezlob se, pane milý, nevím, co se to dnes se mnou děje. Zase jsem byla v takovém městě a tam byl královský zámek celý černým suknem potažený. I ptám se, co to znamená. A tu mi vypravují, že měli strom, zlatá jablka nesoucí a ten, že nyní uschl. Od té doby ale že královská princezna stůně a chřadne. Prosím tě, pověz mi také, jak by se těm lidem pomohlo. Ta královská dcera měla ráda jednoho panuše, ale jak se to král dověděl, hned jej dal vsadit do vězení. Princezna byla tím velice zarmoucena a proto na radu čarodějnice dala pochovat pod strom mrtvolu malého dítěte, poněvadž se domnívala, že tímto kouzlem otce obměkčí. Od té chvíle však strom chřadne a neponese zlatého ovoce, dokud král panuše s dcerou nezasnoubí a dítě na hřbitov nepochová. Potom budou zase všichni šťastní, ale jestli mne, babo, ještě vzbudíš, bude s tebou zle.
0: Baba se zaříkala, že nevzbudí, ale sotva pták usnul, vytrhla mu třetí péro.
1: I ty zlověstná babo, což tě čert pokouší, zahřměl pták a popadl babu za krk. Zlatý panáčku, já za to nemohu, opravdu mi se zdálo o čertu a já se v úzkosti tvého křídla zachytila. Oh, no bylo mi, jako bych chodila na břehu moře, co pod skálou hučí. Tu připluje černá loď a v ní sedí čert a smutně naříká. A ptám se ho, co mu je, a on povídá, že ho pán tam zaklel a že neví, kterak si pomoci. Kdyby nebyl chtěl v pekle poroučeti, nebyl by se octnul na moři, ale mohl by si pomoci, kdyby se mu trefilo, že by člověka převážel. Tu by musel blíže břehu na zem vyskočit a člověka nechat v lodiřka. Ty zůstaneš na moři, já zůstanu na zemi. Jestli mne ale, babo, nenecháš spát, já vstanu a hodím tě ze skály dolů.
0: Bába již věděla, co vědět chtěla a nechala pána spát až do rána. Ráno, když vstal, bylo dobré snídaní již přichystáno a zlatohlavec se najedl a šel do lesa na lov. Jakmile ho stará necítila, pospíšila k díře, odrovnala roští a chvoj, aby mohl host vylézti. Honem honem mu všecko vypravovala, kterak jí to pták v noci pověděl a dala mu snídani 3 zlatá péra a vyprovázela ho z jeskyně, přikázajíc, by se jen vpravo držel, tudy, že cesta k moři vede. 1000krát poděkoval Čestmír dobré stařeně a radostně se bral hustým lesem po vrchu dolů. Pod skalou čekal veslař. A sotva k němu Čestmír došel, již na něho křičel, ví-li, co mu pomůže. Ovšem, že vím, ale nepovím, dokud mne na druhou stranu nepřevezeš.
2: Já tě nepřevezu, až mi to povíš.
0: No, to bychom se tu hádali do soudného dne. Jestli mne nepřevezeš, najdu si cestu jinudy a ty nebudeš nic vědět. Čert mu dal v duchu za pravdu. Bez dalšího rozkládání na druhou stranu ho převezl. U břehu skočil Čestmír hebitě na břeh a tu teprve řekl čertovi, co ho může vysvobodit.
2: Jej, jen počkej, ty farino, kdybych to byl dříve věděl, zajisté bys tam nestál.
1: Blázen bych býval, každý sám sobě nejbližší. Za převezení ti děkuji a až se ti vyskytne příležitost, víš teď, jak vysvobození dojíti. Za hvězda na koně, který hned přiběhl, sedl Čestmír na něho a moje srdce plné sladkých nadějí ujížděl jako vítr. Když přišel do toho města, kde byl zámek černým suknem potažen, dal se hned u krále ohlásit. Jak se král dověděl, že se cizinec od ptáka Zlatohlavce navrátil, poslal pro něho zlatý vůz se 4 koni. Když Čestmír Jisa s králem o samotě všechno povídal, jak to byl pták řekl, ulekl se král velice. Ale bez rozmýšlení podal Čestmírovi ruku a na svatbu dceřinu jej pozval. Čestmír by byl rád věděl, zdali se to všecko uskuteční, a proto slíbil, že zůstane. Král se hned odebral k dceři a všechno jí povídal. Princezna tu chvíli již se více nezdráhala, ke všemu se přiznala a 1000krát otci za jeho lásku děkovala. Panož byl i hned z vězení vyveden a král sám kosti dítěte pod svatým stromem vyhrabal a pohřbil. Když žehnal nejvyšší kněz mladé manželi, začal se uschlý strom zelenat a kvésti. A než byly obřady skončeny, visel plný zlatých jablek. To bylo radosti plné město a král nevěděl ani, kterak se Čestmíru odsloužiti. Dal mu koně, na kterého klenotů a zlata hojnost naložil, a k tomu služebníka, což on vše bez děky přijmouti musel. 3. den se rozloučil s králem a mladí manželé ho vyprovázeli. Šťastně přijal se svým novým služebníkem do 2. města. Sotva jej hostinský spatřil, hned se tázal, jestli na svou přípověď nezapomněl. A když slyšel, že jim dobrou zprávu nese, běžel bez meškání do královského paláce. Sám král si pro Čestmíra přišel a vedl ho do zámku, kde musel všecko vypravovati. Když dopověděl, svolal král nejvyšší kněze a kázal chystat oběti. S největší slávou a pobožností odebral se veškeren lid k divotvorné studni a tam bohům obětoval. Po oběti pak, bez uškození zdraví, pavouka zabili a studnu vyčistili. Pramen, jak stříbro čistý, se vypříštil, a když vody nabrali a jednomu nemocnému jí dali se napít, byl v okamžení zdráv. Nejdřív děkovali bohům a potom Čestmíru, kterého by byli všemi dary zahrnuli. Byl ale už svrchovaný čas, aby se zpět navrátil, neboť stromy už začaly žloutnout. Chýlilo se opět k večeru. Bledá, co lilie, seděla svatava na pavlánu, myslíc na svého mládence, a jedna slza za druhou se jí po klínu kutálela. Tu slyší kvapný dusot koňský, pozdvihne zakalené oko a jako když se slunce z temných mračen probere, rozjasní se tvář její a milostný úsměv pohrává kolem sladkých rtů. Miláček se navrátil, již bylo konec žalosti. Kupcová i kupec viděli Čestmíra také přijíždět a oba mu vyšli vstříc. Nebyl však Čestmír sám, byl s ním jeho dobrý starý pán, bohatý kupec, který jej za vlastního syna přijal a celé jmění mu daroval. 3 zlatá péra odevzdal Čestmír kupci a obdržel za ně krásnou svatavu. Druhý den byla svatba. A nevěstu krášlili klenoty, jež Čestmír od králů darem přinesl. Stal se z něho správný, bohatý obchodník a byl daleko široko pro svou rozšafnost a dobrotu rozhlášen. Když přijížděl z cest domů, vodíval své děti na vršek, kde před léty ovce pásával a vypravoval jim o chudém sirotkovi, jak přišel ke štěstí skrze 3 zlatá péra.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Nemocnice z té výšky vypadala docela malá, jako škatulka zápalek. Za to město bylo veliké, převeliké, až se začínali bát, že odtud ani netrefí.
1: Nejdřív se musíme pořádně rozhlídnout.
0: Orel přistál na vysokém komíně, odkud byl rozhled do všech stran. Tak kam? A Krtka v tu chvíli napadlo, že na jejich loučku nad propastí se rozhodně vrátit nemůžou. Tam přece číhá ten bouchal myslivec. Od něj radši co nejdál.
1: Víš co, poletíme až k vysokým horám na obzoru.
0: Orlovi se to moc nezdálo. Co pak tam jsme doma? Ale Krtek věděl své.
1: Doma jsme všude, kde budeme spolu.

0: Jenomže cesta bude dlouhá, je třeba se na ní posilnit. Žízeň měli jako trám. Proto si v jedné restauraci pod barevným slunečníkem objednali dvě limonády s brčkem. Byly náramné. Když jim potom číšník přinesl účet, taky náramný, zůstali s pusou do kořán.
1: My jsme měli jenom žízeň a nemáme tím zaplatit.
0: Číšník se zamračil, už chtěl na ně zavolat pana vrchního, když orel zachránil situaci. Dneska platím já. Vytrhl si z křídla nejpěknější péro a s královským gestem je podal číšníkovi. Ten byl nejdřív trochu překvapený. Pak si ale vzpomněl, že jako kluk si právě takové orlí péro velice přál. No dobrá, účet je vyrovnán, řekl s úsměvem. Orlí péro si dal za ucho a ještě dlouho jim mával, když mizeli kdesi za obzorem. Docela rád by letěl s nimi. Orel s krtkem letěl vysoko, výš než lítá rogalo, výš než plují mraky, ale dokud krtka držel pevně orlí dráb, krtek se vůbec ničeho nebál. Až doletěli k vysokým horám, slétl orel schválně trochu níž, aby se mohli porozhlídnout, kde tady zůstanou doma.

0: jeskyňka je bezvadná.
1: Orel hned přistál na plácku před jeskyňkou a byl nadšený. To bude správné bydlení. Ale krtek se tolik neradoval. Jeskyňka byla sice útulná, jenomže plácek před ní, to byl divný plácek. Nikde se tu nemohl zahrabat, udělat si světničku pod zemí a posadit na ní klobouk hlíny. Vždyť tu žádná hlína ani nebyla, jen samé kamení. A všude kolem to bylo stejné.
0: Tady se asi nezvyknu.
1: Poprvé od té veliké povodně se krtkovi zastesklo po lesní stránce. Jak tam teď musí být krásně. Jenomže tam by si zase orel těžko zvykal. Přece si nepostaví orlí hnízdo v trávě vedle krtčí hromádky. Byla to zapeklitá věc. Neboj, něco vymyslíme, chlácholil ho orel. Chvíli přemýšlel a z ničeho nic vykřikl: už to mám. A v zápětí zmizel v oblacích.

0: škrtek zůstal opuštěný na holé skále a pod ním byla taková hloubka hluboká, že se dolů radši ani nedíval, aby se mu nezatočila hlava.
1: Kam vlastně letěl? Přece by mě tu nenechal.
2: Ale co když netrefí zpátky?
0: Ale trefí, krtku, trefí. Všichni orly trefí, kde už jednou byli. A tenhle je navíc opravdový kamarád, tak tě nenechá dlouho čekat. Ještě do setmění přistál orel na plácku před jeskyňkou a nesl sebou malý černý kufřík. Hádej, krtku, co v něm je. Krtek nevěděl, samou zvědavostí ho však pláč na dobro přešel. Když kufřík otevřeli, že ležel v něm složený pár křídel. Právě takových, jaká měla sestřička v nemocnici, jenže malých, docela maličkých.
1: A kde si je vzal?
0: Orel se trochu ošíval. Vzal, nevzal, budeme je nutně potřebovat. Zítra tě, krtku, naučím lítat.

ale i babička Kamba. A hrát se s tetou Šindou, která dovede být pořádně zlomyslná, to není jen tak. Proto Moja samou radostí povyskočila, když jí rodiče jednoho předjarního dne konečně dovolili vyběhnout ven. Hned zamířila na kopec, aby se rozhlédla po krajině a zjistila, co se za dlouhou zimu změnilo. Už od malinka totiž z vršku ráda sledovala výběhy, klece a rybníčky, kde žijí nejrůznější zvířata. Ptáci, antilopy, želvy a taky velikánské kočky. O nich Moja od babičky Kamby věděla, že se jmenují geparti a žijí v Africe. Vždycky se proto snažila dohlédnout až daleko dozadu za gepardí výběh, kde, jak si myslela, jsou africké pralesy, ve kterých si Kamba jako gorilí holčička hrávala. Snad to bylo tou dlouhou zimou, kdy nesměla ven, ale jak Moja o překot utíkala na kopec, z čista jasna se jí zapletly ruce s nohama. Uf, uf. Udělala kotrmelec a skutálela se až do rákosí u vody. Ještě, že do ní nespadla. Rákosí sice náraz změkčilo, ale i tak jí bolelo koleno a palec na pravé ruce. Už se chystala natahovat moldánky a v tom na své bolístky zapomněla. Z vodní hladiny se k ní nesly tiché hlasy. Co tam může být? Postavila se a opatrně rákosí rozhrnula. Na vodě se pohupovali dva ptáci. Jeden byl celý hnědavý, druhý měl v křídlech krásná modravá pírka a na hlavě náp

0: podíval se na Moju a lehce šťouchnul zobákem do svého společníka.
1: Nana. Dobrý den, Nana.
0: Kejhavě pozdravili oba naráz a zhoupli přitom hlavami. Moja se jim představila a zvědavě se zeptala. A kdo jste vy? Kde jste se tu vzali?
1: A jsme kachny. A.
0: Odpověděla jí ta hnědavě zbarvená.
1: A. Ty jsi kachna. A.
0: Skočil jí do řeči pták s bílým pruhem na hlavě.
1: A. Já jsem kačer. A.
0: Kachna naklonila hlavu ke straně, jakoby z vrchu se na kačírka podívala a pak se otočila zpátky k Moje.
1: Zastavili jsme se tu, na, abychom si odpočinuli. Na, na, na. Ale co nevidět, poletíme dál. Na, na.
0: Poletíte? A kam? Podívala se Moja.
1: Na, na, na, na. Přece domů,
0: řekla kachna.
1: Na, každý rok létáme tam a zase zpátky. Na, na. Tak daleko, že si to ani na, na, neumíš představit. Na. Cestujeme až do Afriky. Na.
0: Spustil důležitě kačer.
1: Vždycky koncem léta se vydáme na jih. Přes zimu jsme na, v teple v Africe. Na. A na jaře, jako zrovna teď, na, se zase vracíme domů. Na.
0: Na. Moja se podrbala na hlavě. Nešlo jí to na rozum. Afrika je snad támhle, nesměle ukázala k výběhu gepardů. Jen kousíček odtud. Byla bych tam co by dub?
1: Na, na, na, na, na, na.
0: Zasmál se kačer.
1: Že prý je Afrika tady za rohem, na, na, na, na, na. Ale Mojo, do Afriky je veliká dálka, na.
0: Vysvětlovala kachna.
1: Pěšky bys tam šla nejmíň rok. Tak, tak,
0: pokýval kačer.
1: Do Afriky můžeš jedině doletět. Na.
0: Pokynul Moje a zamával křídly.
1: Naschledanou, Mojo. Na.
0: Loučila se kachna.
1: Musíme domů.
0: A pak oba, kachna i kačer, odstartovali. Moja se úžasle dívala, jak stoupají výš a mizí v dálce. Jedině doletět? Mumlala přitom. Do Afriky jedině doletět? Jo, umět tak létat, to by bylo něco. Pomalu se sbírala z rákosí, že si půjde hrát. A v tom jí to napadlo. A proč vlastně ne? Proč bych se také nenaučila létat? Nejdřív se podívala.

tam, kdo bydlí v těch velikých pavilonech se spoustou oken. Potom poletím ještě dál a až po vyrostu rozletím se do Afriky. Od babičky slýchala, že v pralesech je na stromech spousta prolézaček a lián a na svazích, že tam jsou úžasné skluzavky. To bude něco? Je. Rozběhla se, že to poví mámě a tátovi a taky babičce a tetě. V zápětí však zpomalila. No jo, jenže co když se jim to nebude líbit? Co když mi létání zakážou? Zpomalila ještě víc. Už se sotva loudala. Nakonec se zastavila a v zamyšlení usedla do trávy. Kde pak? Radši s tím počkám. Až se naučím lítat, rovno jim to předvedu. Ti budou koukat. Létat, to se snadno řekne. Ale jak na to? Jak tak moja seděla, zkusila mávat rukama. Mávala a mávala pořád rychleji, jenže ani stéblo by spodní nepodstrčil. Byla na zemi jako přilepená. Že bych zkusila taky nohy? Lehla si na záda a mávala rukama i nohama. Sotva popadala dech, ale zase nic. No, tak jinak, zafuněla. Vyskočila na nohy a znovu zkusila mávat rukama. Ani takhle to nepůjde. Musím vymyslet něco jiného. Unaveně si sedla do trávy a zamyslela se. Jak oni to všichni dělají? Kachny jenom zamávaly křídly a fí, a byly pryč. Mouchy to dělají taky tak. A co vrabci? Jú, já už vím. Moja si vzpomněla, že vrabci si vždycky sednou někam na větvičku, skočí z ní a je to. Jsou ve vzduchu a letí jim to samo. Je, tak odkud poletím? Rozhlédla se a pak se rozběhla k úplně nejvyššímu stromu. Byl suchý a holý, jen na horních větvích zůstaly zbytky kůry. Moja objala kmen a pokusila se vyšplhat nahoru. Jenže hladké dřevo jí klouzalo pod rukama i nohama. Vždycky se dostala kousek nad zem a buch, sjela dolů. Jen dosáhnout na první větev a pak už to půjde, řekla si a přivlekla ke stromu dlouhou tyč. Opřela ji o kmen, vyšplhala po ní a vyšvihla se na nejbližší větev. To je ono. Ale abych se pořádně rozletěla, musím výš. Moja šplhala a šplhala, větve byly pořád slabší, na vrcholek zbýval jenom kousíček. A najednou se ozvala rána, pod mojou praskla větev. Buch! Moja padala dolů. O jednu větev se uhodila do nohy, o druhou do zad, ale třetí se na poslední chvíli chytila. Visela vysoko nad zemí, držela se dvěma prsty, na létání si už ani nespomněla. Spadnout z takové výšky, to by nebylo jako skutálet se do rákosí. Pomoc, mami, pomoc, tatí! Naštěstí moju zaslechla Šinda, která se vyhřívala na jarním sluníčku a ládovala se čerstvými lístečky. Znepokojeně se rozhlédla. U všech bílý goril, tamhle je. Honem se rozběhla za Kidživu, Richardem a Kambou. Pomoc, moja, pomoc! Ale to už moju uviděl táta Richard. Přiběhl ke stromu, jedním skokem byl na nejnižší větvi, druhým na půli cesty k moje. Ještě jeden skok... Mojo, vydechl, jakmile svou gorilí holčičku pevně držel. Teď se mě chyť kolem krku. A pomalu s ní slézal dolů. K mámě Kidživu, která si se starostlivým výrazem držela ruce na uších, k odfukující Šindě a k chápavě se usmívající Kambě, již se křečovitě držel malý tatu. Mojo, co tě to napadlo? Pustila se do ní Kidživu, když se s tátou Richardem ocitla zpátky na zemi. Moja s provinilým výrazem vyprávěla, jak se rozhodla naučit létat, jak se chtěla podívat, kdo bydlí v těch velkých pavilonech a hlavně, jak plánovala doletět do afrických pralesů, o kterých ji vyprávila babička. A že si to zkoušela rovnou z takové výšky, podivil se táta Richard. Když však viděl, jak se na něj podívali Kidživu se Šindou, vzal moju kolem ramen. Bylo by to krásné, Jenže gorily létat nemohou. Za to umíme jiné věci.
A ty jsi mojo chytrá holka a určitě se je všechny brzo naučíš.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Pana Vavřince čekají divné sny. Než pan Vavřinec sebere odvahu, vytáhne klíč ze zámku, zmáčkne kliku a vejde dovnitř, povím vám radši, co se v jeho bytě dělo. K Hejlíkovi přišli na návštěvu jeho dva bratranci Ramík a Tulík, neboli dvojčata Ramses a Tulamor junior. Tulík byl o hodinu starší, ale kdyby nenosil na krku kostkovaný šáteček, stěží byste je rozeznali. Nemyslete si, že jim Hejlík cizí byt otevřel, na to byl příliš dobře vychovaný. Lichožrouti nemají vlastní obydlí, vždycky jsou u někoho doma, ale nesmějí se tam chovat jako doma. To byla jedna z mnoha zásad, které mu dědeček vštěpoval. Ramses a Tulamor junior vrazili dovnitř sami a bez zaklepání. Lichožrouti se totiž dostanou, kam chtějí. Stačí jim k tomu nepatrná skulinka nebo štěrbina pod dveřmi. A není v tom žádné kouzlo. Přivolat si na pomoc kouzlo můžete jedině v pohádkách. V normálním životě to bohužel nejde. Člověk nebo lichožrout si ve svízelné situaci musí poradit sám. A lichožrouti svedou něco, co jim lidi můžou jen závidět. Dovedou se smrsknout a pak zase natáhnout a vrátit se do normální lichožroutí podoby. Potíž je v tom, že takové prudké smrsknutí a natažení pořádně bolí. A tak se k němu lichožrouti uchylují, jen když je to nevyhnutelně potřeba. Ramses a Tulamor junior se ovšem do bytu pana Vavřince dostali pohodlně balkónovými dveřmi, které v létě nechával pootevřené. A když byli uvnitř, hned začali řádit jako malí, i když už byli velcí. Ramses vběhl do koupelny a objevil tam ruční sprchu. Budeme si hrát na hasiče. Jásal. Kluci, neblázněte, za chvíli přijde pan Vavřinec. Hylík se pokoušel své rozjívené kamarády zarazit, ale ti si ho vůbec nevšímali.
2: Prima nápad, tak já udělám oheň.
1: Tulamor junior šmejdil po kuchyni a hledal zápalky. To ne! Hýlík mrštně skočil na poličku u sporáku a krabičku zápalek schoval v dlani. Tulamora juniora mezitím upoutala trumpeta. Hned se jí chopil a začal do ní foukat. Přestaň, vzbudíš mi dědečka, zoufal si Hýlík. Ale to už Tulamor junior vyloudil z trumpety zvuk podobný poplachu.
2: Hoří, hoří.
1: Na to Ramses pustil sprchu a pan Vavřinec vytáhl klíč ze zámku, zmáčkl kliku a vešel do předsíně. Uvnitř bytu se ozval spěšný šramot až plouchnutí. Pan Vavřinec popadl smeták a vrazil do kuchyně. Na první pohled se zdálo, že se tu v jeho nepřítomnosti vůbec nic nedělo. Všechno bylo na svém místě, jen na podlaze ho něco upoutalo. Vypadalo to jako mokré šlápoty. A v koupelni na dlaždičkách stála kaluš vody. Že by nacákal, když se ráno sprchoval? Ne, to určitě ne. Ostatně vždycky pečlivě podlahu vytřel. Ale co ty šlápoty? Popravdě nevypadaly vůbec jako myší. Pan Vavřinec prohledal celý byt. Podíval se i do skříní. Smetákem prošťoural prostor pod postelí. I balkón prozkoumal. Ale žádného vetřelce neobjevil. A protože nebyl z těch lidí, kteří si rádi moří hlavu záhadami, luští křížovky a v novinách se ze všeho nejdřív vrhnou na sudoku, otevřel konzervu olejovek od pana Liku, ukrojil si dva krajíce chleba a v klidu povečeřel. Teprve pak začal po bytě roznášet pastičky.
3: Do každé dal kousek té rozkousané ponožky, kterou za postelí objevila kočka paní Smutné. Město za okny potemnilo a na noční oblohu se chystal vykulit měsíc. Čas jít spát. Byl úplněk a pan Vavřinec usínal svědomím, že ho čekají divné sny. Vždycky je za úplňku mýval.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Skrocený vodník.

0: Byl jednou jeden mlynář, kterého neustále ve dne v noci trápil vodník. Mlynář se bál už i ve mlýně bydlet, a proto chodil spát jinam. Jednou přišel do mlýna mlynářský pomocník a prosil o nocleh. Mlynář pravil: milý brachu, nemohu ti nocleh dát. Já tu sám také nenocuji, poněvadž tu vodní duch velice straší, trápí mě a sužuje. Mlynářský na to odpověděl: já se ho nebojím a rád bych věděl, co on je zač. Mlynář na to nic neříkal a tak mládenec ve mlýně na noc zůstal. Mlynář měl na stěně viset housle. Mlynářský si koupil svíčku, rozsvítil ji, vzal housle a hrál. Ani si nevšiml, že za ním stojí hastrman, až když uslyšel skřehotavý hlas vodníka:
1: nauč mě na těch houslích hrát.
0: Na to mlynářský právě čekal. Povídá: vždyť ty se do smrti na nich hrát nenaučíš. Potom mu však přece jen ty housle do ruky dal a řekl: hraj, ale musíš pěkně hmatat po strunách. Vodník zkusil hrát. Housle však místo zpěvu skřípaly a kvičely. Dva prsty, na kterých při hře nejvíc záleží, měl vodník křivé. Přestal hrát a optal se mlynářského:
1: co bych s těmi křivými prsty měl udělat, aby byly rovné?
0: Mlynářský odpověděl: jestli chceš, já ti je spravím. Vzal velký nebozes a vyvrtal ve sloupu u dveří dvě díry, otesal dva klínky a povídá vodníkovi: strč tam ty prsty a budeme je rovnat. A jak tě to bude trochu bolet, pověs mi. Oni se ti tam pěkně usadí. Vodník tak udělal. Mlynářský tluče na klíny a ptá se: ještě necítíš bolest? Vodník odpověděl, že ještě ne. Mlynářský silněji udeřil na klíny a tu začal vodník křičet: už bolí! Na to mlynářský čekal. Řekl: jen počkej, to se musí dobře usadit. Pak šel, popadl do ruky důtky a vodní ho muže jak mele, tak mele, a přitom mu říká: teď mi odpřísáhneš, že už nikdy nebudeš ve mlýně někoho strašit a soužit. Vodník to honem odpřísáhl, jen aby to bolestivé rovnání prstů už přestalo. Mlynářský vyrazil klínky a vodník utekl ven. Tam se obrátil a volal:
1: já jsem ti odpřísáhl, že do toho mlýna už nepůjdu. Tobě se já ale pomstím. Za 7 roků tě dostanu.
0: Ráno se mlynář podivil, že je mlynářský naživu. Když chtěl chasník odejít, řekl mu mlynář: víš ty co, zůstaň tu u mě a buď u mě až do smrti. Mlynář měl hezkou a pracovitou dceru, která se chasníkovi tak zalíbila, že jí za krátký čas pojal za ženu a pak začal řídit mletí on. Jedenkráte, bylo to po 7 letech, šel mladý mlynář pouštět vodu. Najednou uviděl, že na stavu sedí vodník. Mlynář se však nelekl. Otočil se a honem pro nebozes. Přišel a začal vrtat doklády. Když to vodník uviděl, začal křičet: už zase vrtáš ty dírky pro prsty, ale já je tam už trkat nebudu. S těmi slovy se vodník ztratil a nikdy už ho u toho mlýna nebylo vidět.

0: Jak chtěl Trautenberg vydří kožich.
1: To se jednou vydal Trautenberg na procházku, aby mu po obědě vytrávilo. Za ním hajný, ověšený jak vánoční stromeček. Přes jedno rameno na popruhu stoličku, to aby milost pán, kdyby ráčil odpočívat, nemusel sedět na holé zemi. Přes druhé rameno houni, to aby milost pána neofouklo, kdyby snad zafoukalo.
0: V košíku koláče a šípkové víno, kdyby se milost pán nevrátil do svačiny, nebo ho nedej pánbů, přepadl po cestě hlad.
1: A ještě v kapsách. Pixlička šňupavého tabáku, sváteční doutník a lahvička bylinkové kápky pro všechny případy.
2: Jako by šli na veliký vandr. A jak znám milost pána, dojdou nejvejš k potoku.
0: Ještě, že Kubíček nemusí za nimi s trakařem. To kdyby snad milost pán nemohl dojít zpátky.
1: Slunce se kulatilo na nebeské báni a dohánělo, co přes zimu zmeškalo.
3: Himmel, Herrgott, to slunce se snad zbláznilo, pálí jako čert.
4: Ono se asi, milost pane, prosím, pěkně probudilo do vesela. Člověk někdy taky vstane a má radost jen tak z ničeho nic a je do všeho jako drak.
3: Nech si ty svý moudrá a dej sem stoličku. A taky víno. To je žízeň.
1: Trautenberg vytáhl půl čbánku vína na jeden klůt, zajedl půl tuctem koláčů a jak se tak při tom posilňování rozhlíží, zabrousí mu pohled k potoku.
3: Co se to hemží u ty starý vrby?
4: Vydří mláďata, milost pane. Každý jaro se jich tu narodí hromada. Ono je to moc šikovné místo. Mělký břeh, hluboká tůnika.
3: Tak, každý jaro tady běhá hromada kožíšku a že já potřebuju novej kožich, to tě nenapadne? Tak teďka je s Kubou pěkně pochytáte, do podzima vyrostou a v zimě budu mít kožich, že mi ho bude sám štěpanický baron závidět.
4: Milost pane, to přeci nejde. Brat, má mě maličký, to já si nemůžu vzít na svědomí.
3: Hajnej. Jak pak by se ti líbil můj parádní kožich?
1: To, ten váš kožich?
3: No.
1: To musí být hotový. Kamínka. Vítr ho neprofoukne, mráz neuštípne.
3: Tak když ty vidřata chytíš, dostaneš ho i s límcem. A už žádný řeči, jde se domů propytel.
1: Trautenberg rázuje jako k ohni a za ním hajný. Jako v mrákotách. Takový kožich, to je nejlepší medicína na starý kosti. Ale zase ty ubohý vidřičky.
0: Anče doprala. Kuba natáhl šňůry od švestky k jabloni a od jabloně k hrušce, a když přišla Anče s košem běloučkého prádla, podával jí kolíčky. Šlo jim to jako z partesů.
3: Všeho nechat, Kubo, hajnej, postavte ohrádku, do ohrádky necky, škopky, vědra, Anče, nosit vodu.
0: A kdy pověsím prádlo? Milost pane, vždyť mě do večera neuschne.
3: Mlčet a dělat.
0: Hajnej, neofouklo milost pána bláznivý povětří?
1: Ani se neptej. Anče se urazila, že nestojí hajnému ani za odpověď. Zavřela se na výměnku a nevylezla, ani když Kuba s hajným ohrádku už postavili, s pytlem a sítěmi vyrazili ze dvora s Trautenbergem v čele.
0: Už z dálky viděli, jak se vidřátka honí, kočkují, piští, jako všechna mláďata.
3: Hajnej! Síť, Kubo, pytel, opatrně, potichu, teď!
1: Síť dopadla a pod ní se zmítají v jednom chumlu mláďata i matka vidra. Křičí a naříkají, že to hajnému rve uši
4: a Kuba je honem strká do pytle, aby se na to nemusel koukat.
5: Stejně to na kožich nestačí.
3: Když jsou tady, jsou i jinde. Ode dneška budete chodit kolem všech struh a potoku a jak uvidíte vidru, chytit a přinést. Aspoň těmhle nebude smutno.
5: No je každému moc do smíchu, když ho zavřou.
0: Tou dobou obhlížel Krakonoš strouhy, potoky a potůčky, jestli po té zimě moc nedivočí. Oni jsou někdy horší než děti, když vyletí ze školy. Jde, tu holí prošťouchne nános listí, aby voda mohla téct. Tu narovná olši, které tání podemlel břeh a přikryje jí drnem holé kořeny. Tu vytáhne suchou větev, co leží přes potok a chytá na sebe všelijaký neřádstvo. Když tu se přižene divoký vítr a nese sebou vidří nářek a křik. Krakonoš nechá větev větví, nakloní se nad hladinu. Voda je tak rozčilená, vlnky se překřikují, že mu chvíli trvá, než si z toho vybere své.
6: Tak on Trautenberg chytil vidru i smláďaty. Sojko, leď to tam obhlídnout, ať vím, co má pan soused za lubem.
4: Anče co chvíli vykouká z okna. Zvědavost jí nedala. A tu najednou vidí. Kuba vleče na zádech pytel, Hajný jde jako o funuse a Trautenberg jakoby vyhrál pár koní i s kočárem.
2: Kubičku, co to neseš?
5: Kožich.
0: Anče neví, jestli se má zlobit, že se na ní Kubíček tak usápl, nebo si dělat starosti, že snad mluví z cesty. Mohla ho totiž štípnout jedovatá moucha.
3: Žádný řeči dělat, opatrně, ať se jim nic nestane.
5: Už se stalo.
4: Vidra i vidřátka se vykulili z pytle, rozběhli se po ohrádce a když poznali, že se odtud nedostanou, schoulili se chudinky do kouta a samým strachem ani nepískli.
0: Milost pane, co je tohle za nápady? Kdo se s tím tady bude párat? Já nevím, kam dřív skočit. Musím vařit, uklízet, vás od rána do večera obskakovat. A teď máme uhrabovat louky.
3: Mlčet! Nemáme husy, tak se budeš starat o vidry.
0: Nemáme. A proč pak nemáme? Protože milost pán ráčil housátka k snídani, husy k obědu a housera na paštičku k večeři.
3: Himmellau Dondonrwetter, to má míst suchý brambory? Kubo! Nachytej ryby, Anče, hodím pár mrkví, Hajnej, hlídat. Zítra se ohlídnete po dalších, ať mám kožich až na paty.
0: Tak kožich, že vám není hamba, milost pane. Však vy se v tom kožichu ještě nehřejete.
4: Práskla dveřmi, až Sojka leknutím vylítla z jabloně a tradá za Krakonošem. Kuba se vytratil na ryby, Hajný schlíple postával u ohrady, když se Anče vrátila s plnou zástěrou mrkví.
2: Tu máte chuďátka, vemte si. No, nechtějí. Hajnej, to přece nejde zničit ty vidřátka kvůli panský marnivosti. Donesem je zpátky. Ať se milost pán postaví třeba na hlavu.
4: Anče, měj rozum. Vždyť nás všechny vyžené. Já bych nad nima taky brečel. Už ani ten kožich, co mě milost pán slíbil, mě netěší.
0: Tak on vám slíbil kožich? Kde vy jste nechal rozum prodat za panskej vypelichanej kožich lidský svědomí? Tak já vám říkám, že ty ubožátka odtud odnesu a můžete na mě třeba vzít flintu.
4: Nechala Hajného Hajným a běží do stodoly pro pytel. A tu najednou Hajný.
3: Pomoc! Pomoc!
2: Ohlídne se. Hajný stojí jako sloup, ruce nad hlavou.
0: A v ohrádce, kde si ještě před chvilkou choulila vidří rodinka,
2: mankote, medvěd. A je doma.
0: Tohle nemohl spískat nikdo jiný než Krakonoš. Jen ať si Hajnej užije strachu, aspoň pozná, jak je těm chudinkám.
4: A medvěd tláp, tláp,
1: převrátil, necky srazil ohrádku. Hajný na nic nečeká a jedno karé dostavení.
3: Himmel, Auton, co sem lezeš, když jsem tě nevolal? Máš hlídat ohrádku?
7: Milost, pane, medvěd.
3: Hajnej, ty spíl, kde by se tady vzal medvěd?
0: Hajnému hrůzou stuhl jazyk, ruka se mu třese jako osikový list, když ji natahuje k oknu, za kterým se cení medvědí tlum.
3: Pomoc! Medvěd, Hajne! Střílej! Na medvěda, hlupáku!
1: Hajný střílí na všechny strany. A tak nejdřív spadne se zdi obraz Trautenberkova milost dědečka, pak z police parádní bár a nakonec jelení paroží rovnou Trautenberkovi na hlavu. Ani nestačí zasakrovat a leze pod stůl. A to už medvědí tlapa uhodila do okna a za ní se souká celý medvěd. Hajný praštil flintou a už je ze světnice. Trautenberg vykoukne spod stolu, vidí strašlivou tlapu nad hlavou a v turánu omdlí. Když oči otevře, stojí nad ním Krakonoš.
3: Medvěd, zachraň mě, sousede.
6: A ty bys Trautenberku nechtěl medvědí kožich? Takový nemá ani císař, pán.
3: Nechtěl, jenom ho vyžeň, prosím tě.
0: A jak ruce spíná, oči v sloup obrací, vůbec ho nenapadne podívat se, kdeže ten medvěd je.
6: Medvědí kožich nechceš a navíc řádka si stroufl? Tak abys věděl, odneseš je tam, odkud si je vzal a ať tě ani nenapadne pomyslet ještě jednou na vidří kožich.
1: Když Anče s Hajným pomáhali Trautenberkovi s pytlem vydřat na záda, vletí do dvora Kuba, v každé ruce vědro.
5: Tak, tady jsou ty ryby. Co se tu děje?
1: Ale Trautenberg ani neodpoví a pomalu se vleče s těžkým pytlem ze dvora.
5: Tak co se stalo?
0: To je na dlouhý povídání, Kubíčku. Vem ryby, usmažím je na másle. A vy taky pojďte, Hajnej. Už jste vytrestanej dost. Kdybyste viděli milost pána pod tím stolem, ještě teď nemůžu udržet smíchy.
1: Trautenberg donesl vidru s vidřaty k potoku, vysypal je z pytle ven a ani se za nimi neohlédl. Bodejť, kožich je pryč, zleknutí div smrt neměl a ještě je čeládce pro smích. A zas bylo všechno, jak se patří. Trautenberg dal na čas pokoj, Krakonoš se v poklidu staral o své hospodářství a Anče, když měla chvilečku, donesla té vidří drobotině něco na zub za ten strach, co chudáci měli. A za nějaký čas už to nebyla drobotina, ale krásné mladé vidry, srst hustou, lesklou, radost pohledět.
0: Škoda, že se na ně nepřišel podívat Trautenberg. Ten by se teprv užíral. Ono je to tak. Když si někdo zamane na cizí kůži, může být rád, že nepřijde o vlastní.

Šťastná rodinka. Největší zelený list má tady u nás v Dánsku, jak jinak, lopuch. Když si ho dáš před bříško, máš ho jako úplnou zástěrku a když si ho položíš na hlavičku, ochrání tě před deštěm skoro tak dokonale, jako deštník. Tak je strašně veliký. A lopuch neroste nikdy o samotě. Kde pak? Kde roste jeden, roste jich spousta, je to krása. A celá tahle krása, to je papáníčko pro šneky. Takoví ti velcí bílí šneci, to si z nich lepší lidi za starých časů dávali dělat frikase, pak ho jedli a libovali si ňam ňam, to je dobrota, protože jim to ohromně chutnalo. Tak ti se lopuchovými listy živili a proto lidi taky lopuchy seli. Tak, a teď byl jednou jeden zámek, šneky tam už nejedli, šneci tam dočista vymřeli, ale lopuchy nevymřeli. Rostly a rostly po cestičkách a záhonech, už si s nimi nebyli s to poradit, byl to úplný lopuchový les. Sem a tam byla ještě nějaká ta jabloň nebo švestka, ale jinak už by nikdo nepoznal, že to je zahrada. Všude jen samé lopuchy. A tam někde mezi nimi žili dva poslední, docela stařičcí šneci. Sami ani nevěděli, jak staří vlastně jsou, ale dobře si pamatovali, že jich bývalo mnohem víc, že pocházejí z cizokrajné rodiny a že tenhle les vyrostl právě kvůli nim a jejich blízkým. V životě z něho nevylezli, ale věděli, že ve světě ještě něco je, že se to jmenuje zámek. A tam, že takové, jako oni uvaří, pak je položí na stříbrnou mísu. A co se pak děje dál, to už nevěděli. A jaké to je být uvařen a ležet na stříbrné míse, to si nedovedli představit. Jen věděli, že to má být krásné a náramně vznešené. Vyptávali se chrousta, ropuchy a žížali, ale ani jeden nic nevěděl. Ani jeden totiž v životě nebyl uvařený a neležel na stříbrné míse. Staří bílí šneci byli nejvznešenější na světě, to jim bylo jasné. Les vyrostl jen kvůli nim a zámek stál jen proto, aby je tam mohli uvařit a položit na stříbrnou mísu. Žili si šťastně v ústraní a jelikož neměli děti, osvojili si obyčejného šnečka a vychovávali ho jako vlastního. Ale malý ne a ne růst, protože byl obyčejný. Starým, hlavně máti šnečí mámě, však připadalo, že přece jen vidí, jak pěkně přibývá. A prosila tatíka, když to nevidí, ať mu aspoň ohmatá ulitku. A on ji ohmatal a zjistil, že máma má pravdu. Jednoho dne pršelo, jen se lilo. Slyšíte? Bum, tata, bum, tata, bum. Jak to bubnuje do lopuchů, povídáš něčí táta. I kapky padají, přisvědčila šnečí máma. Úplně to teče po stonku, tady bude ale mokro, to budeš koukat. Ještě, že máme každý svůj domeček a malý má taky svůj vlastní. Je to jednou tak. Jsme na tom líp než všechna ostatní stvoření. Je vidět, že jsme hold tady na světě panstvo. Od narození máme vlastní dům, lopuchový les zaseli taky kvůli nám. Moc by mě zajímalo, kam až se táhne a co je za ním. Žádné za ním není, prohlásil šnečí tatík. Lepší než u nás to nemůže být nikde. A já si už nemám co přát. Ba ne, namítla šnečí máma, to já bych ráda na zámek. Takhle se dát uvařit a položit na stříbrnou mísu. Všem našim předkům se takhle vedlo, můžeš vzít jet, že na tom je cosi velice vybraného. Zámek třeba spadl, prohodil šnečí táta. Nebo zarostl lopuchama a lidi nemohli ven.
Jaký pak spěch taky pořád? To jen ty se pořád tak příšerně honíš a ten malý začíná být po tobě. Podívej třeba, jak vysoko už za 3 dny vylezl po tom stonku. Točí se mi hlava, sotva se tam na něj nahoru podívám. Jen ho nehubuj, odpověděla šnečí máma. Leze hezky rozvážně. Uvidíš, že z něho ještě budeme mít velkou radost. Vždyť jinak my staří stejně nemáme pro co žít. Ale je tu ještě něco. Jestli pak už si uvažoval, jak mu seženeme ženu? Myslíš, že by se tady někde dál v Lopuchovém lese nějaká z našeho rodu nenašla? Budou tu asi jen černí šneci, na to starý. Černí a bez domku, kde pak? Ti jsou moc prostí, i když si o sobě myslí Bůh ví co. Ale mohli bychom to svěřit mravencům. V jednom kuse pobíhají sem a tam, jako by měli hrůzu práce. Ti už budou vědět o nějaké ženě pro našeho šnečka. Já bych opravdu věděl o jedné a ta je ze všech nejkrásnější. Hlásil jeden mraveneček po druhém. Ale bohužel to asi nepůjde, ona je totiž královna. To nevadí, na to oba staří. Má dům, má zámek, volali mravenečci. Nejkrásnější mravenčí zámek a v něm 700 chodeb. Pěkně děkuju, pravila šnečí máma. Náš syn do žádného mraveniště nepůjde. Jestli nevíte nic lepšího, tak to radši svěříme komárům. Poletují po světě, v dešti i sluníčku, ti znají Lopuchový les skrz naskrz. Máme pro něho ženu, hlásili komáři. 100 lidských kroků odtud je na Angreštovém keři šnečí slečna s domečkem. Je úplně sama a na vdavky už má věk. Je to jen 100 lidských kroků. Tak dobře, jen ať za ním přijde, prohlásili staří. Kluk má Lopuchový les, ona jen keřík. A tak pro šnečí slečinku zalétli. Trvalo jí to celý týden, než se dostavila. Ale to na tom bylo právě pěkné. Aspoň bylo hned vidět, že je z jejich rodu. A pak se konala svatba. 6 světlušek svítilo ze všech sil, ale jinak se to odbylo hezky v klidu, protože staří šneci nesnášeli divoké radovánky. Ale šnečí máma pronesla krásnou řeč, táta totiž samým dojetím nemohl ani promluvit, a pak mladým odkázali celý Lopuchový les a dodali, co říkali vždycky, že je nejlepší na světě, a že když budou žít slušně a počestně a budou se pěkně rozmnožovat, přijdou oni i jejich děti jednoho dne na zámek, tam je uvaří do černa a položí na sibnou mísu. A když řeč skončila, zalezli staří do domečku a usnuli a už nikdy nevylezli. Mladý šnečí pár se ujal vlády nad lesem a měl velikánské potomstvo, ale nikdo je nikdy neuvařil ani nepoložil na stříbrnou mísu. Dospěli tedy k závěru, že zámek spadl a lidi na světě, že vymřeli. A jelikož jim nikdo neodporoval, musela to být pravda. A tak bušil déšť do Lopuchových listů a vyluzoval bubnovou muziku jen kvůli nim a slunce svítilo a dávalo Lopuchovému lesu barvu taky kvůli ním a oni byli velice šťastní a celá rodinka byla šťastná, neboť byla šťastná.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jakub a 200 dědečků. Byl jednou jeden chlapec, jmenoval se Jakub a ten žil se svým dědečkem. Dědeček byl tlustý, s červenými tvářemi a velkým slaměným kloboukem, panamákem. Dědeček měl ten klobouk velice rád, Jakuba měl také rád, ale v jedné věci se spolu nemohli shodnout. Co připadalo Jakubovi samozřejmé, tomu se dědeček divil a čemu se divil Jakub, to zase připadalo docela samozřejmé dědečkovi. Žili spolu v malém domečku s verandou, kolem byla zahrádka a v ní rostlo zelí. Kam jste se podívali, všude samé hlávky. Některé jako tenisáky, některé jako balony na volejbal, rostly všude, u vrátek i u verandy a některé dokonce i na cestičce. Jak je to vůbec možné, tolik zelí, kde se to pořád bere? Divil se Jakub a kroutil nad tím hlavou. Co se divíš, říkal dědeček. Zahrádka má dobrou půdu, rostly by tady i hrnce, kdybych je zasadil. Ale proč bych sázel hrnce? Zelí je užitečnější. A sázel na zahrádce nové a nové zelí a zelí rostlo a rostlo a bylo ho tolik, že je oba nemohli sníst. Než snědli jedno, vyrostlo druhé a tak to šlo pořád do kolečka. Naštěstí žilo na zahrádce plno bělásků, asi tak 200. Ti měli zelí rádi a o nějakou tu hlávku se postarali. Ale dědeček neměl bělásky rád, byl na ně zlý, hlídal je a když viděl, jak si na zelí pochutnávají, vyběhl z verandy a honil je s panamákem v ruce. Tomu se Jakub divil ještě víc. Seděl na schodech a kroutil nad tím hlavou. Co se divíš, říkal dědeček. Mám je nechat, aby nám to zelí snědli? Ale Jakub nepřestával kroutit hlavu a říkal, což pak ho nemáme dost. Jenomže dědeček měl svou hlavu a honil bělásky, jak jen mohl. A když je nehonil, tak je aspoň hlídal. A když nedělal ani to, sázel zelí nebo je sklízel, v poledne je vařil k obědu a večer k večeři. Tohle také nešlo Jakubovi na rozum. Proč se dědeček stará pořád jenom o zelí? A říkal mu, dědečku, pojď si se mnou hrát, pojď mi něco vyprávět, zelí ti přece neuteče. Ale dědeček běhal po kuchyni v zástěře a volal, nepleť se mi tady a nestržuj, vidíš přece, že nevím, co dřív. A tak byl Jakub věčně sám. Kdo by se divil, že se nakonec spřátelil z bělásky? Když mu zelí někdy nechutnalo, vzal talíř a šel je krmit. A když se motýly najedly, vyprávěli mu, kde všude lítali a co viděli, vyprávěli mu o zahrádkách, kde rostou květiny a rybíř, rajská jablíčka, a Jakub poslouchal a záviděl jim a přál si, aby taky něco viděl. Kdyby tak dědeček zasadil něco jiného než zelí, myslel si Jakub, to by bylo krásné. Tak to zasaď sám, radili bělásci. Dědeček by přestal myslet jenom na zelí a hned by tady byl veselej. To bych musel zasadit něco, co má dědeček rád, uvažoval Jakub. Třeba panamák. To je nápad, volali bělásci. Zasaď dědečku v panamák, uděláš mu radost. Jakub si tedy dal říct a v poledne, když dědeček vařil oběd, našel na zahrádce kousíček volného místa a zasadil panamák. Kdy pak mám svůj panamák? Scháněl si dědeček po klobouku. Čím budu honit bělásky? Nevíš o něm, Jakube? Zatím ti o něm neřeknu. Je to překvapení, řekl Jakub. Když nějaký čas počkáš, budeš mít klobouku na každý den jeden. Tomu nerozumím, bručel si dědeček. Co pak má ten Jakub za lubem? Jen aby mi ten panamák nestratil. Za pár dní vyrostl na zahrádce veliký keř a na něm plno maličkých panamáků. Dědeček se nestačil divit a kroutil nad tím hlavou, ale Jakub řekl, co je na tom divného? Tady by přece rostly i hrnce, ale nadsázet hrnce, klobouky jsou lepší. Klobouky je dobrá věc, mračil si dědeček, ale mně stačí jeden. Tolik panamáků je jenom pro zlost. Počkal, až klobouky dozrají a když byly veliké a krásně žluté, všechny je otrhal a odnesl na půdu. Bylo jich asi 200 a sotva se tam vešly. Tak vidíte, řekl Jakub Bělásku, k ničemu to nebylo. Všechno je jako dřív, ještě mi dědeček málem vyhuboval. A Bělásci věděli, že to mají tak trochu na svědomí, mlčeli a uvažovali, ale pak jeden Bělásek se tukl do čela a řekl, mám nápad, víš co, zasadíš dědečka. Ty jsi se zbláznil, řekl Jakub. Teď mám jednoho dědečka a víš, jaké to je? Co bych si počal, kdybych měl 200? Jen poslechni a uvidíš, že mi budeš děkovat, řekl Bělásek a pošeptal něco ostatním motýlům. Bělásci se začali usmívat a všichni volali na Jakuba. Zasad dědečka, uvidíš, že to dobře dopadne. Jakub tedy počkal, až dědeček usne, našel na zahrádce ještě jeden kousíček volného místa a pak tam dědečka zasadil. Věděl, že ho musí řádně zalévat a tak nosil vodu v konvi od pumpy a zaléval a v poledne jedl z Bělásky z jednoho talíře a ptal se jich, co bude, až se na zahrádce objeví 200 dědečků. Ale Bělásci na sebe jenom mrkali a smáli se a říkali Jakubovi, nebuď zvědavý, však se dočkáš. Za pár dní vyrostl na zahrádce velikánský keř plný maličkých dědečků. Zpočátku byli docela zelení, takže se nedali trhat, ale rychle rostly a zrály a měli čím dál tím červenější tváře. Jakub se na ně chodil dívat pětkrát denně a radil se z Bělásky, kdy je otrhá. Konečně byli dědečci krásně zralí a Jakub je otrhal. Bylo jich opravdu asi tak 200 a všichni se pustili do Jakuba, co to provedl za hloupost, k čemu by mělo být na světě tolik dědečků a křičeli jeden přes druhého. Tady to máte, řekl Jakub Bělásku. Věděl jsem přece, jak to dopadne. Teď na mě budou křičet všichni a ani vám se nepovede líp, protože vás všichni budou honit po zahradě s klobouky v ruce. Nezapomeňte, že na půdě je 200 panamáků. Ach, Jakube, Jakube, vzdychali Bělásci, ty jsi přece jenom loupý chlapeček. Teď se přece všechno změní. Podívej se jenom na dědečky a uvidíš. A Jakub se podíval na dědečky a viděl, že se mezi sebou hašteří o rýč a o konev a o hrnce v kuchyni. Vypadalo to všelijak a Jakub běžel mezi ně a volal, dědečci, tohle nejde, takhle si ublížíte, nemůžete všichni rýt a zalévat zároveň. Rýt může jenom jeden, zalévat taky jeden a jeden může vařit. A co budeme dělat my ostatní? Volali zbývající dědečci. A Jakub se zamyslel a pak se dal do smíchu, mrkl na motýly a řekl, budete si se mnou hrát. Co jiného byste chtěli dělat? A tak se na zahrádce všechno změnilo. Dědečci se střídali v práci, jeden sázel zelí, druhý ho sklízel, třetí vařil a ostatní si hráli s Jakubem a Bělásky. Vzpomínali, co všechno se dá na světě dělat a jak vzpomínali, přišli i na volejbal a dokonce i na malování pastelkami, na koupání a na výlety a kdo ví na co ještě. A tak žili docela spokojeně, každý měl svůj panamák a svého Bělázka a všichni dohromady svého malého Jakuba, s kterým si hráli a kterému povídali o všem možném a Jakub poslouchal a všemu se divil, protože o tom nikdy předtím neslyšel. Ani od Bělásku.
0: Hoši, hroši.
2: Tenhle příběh vyprávějí hroší maminky a hroší tatínkové svým malým hroším klukům a holčičkám a ti ho chtějí poslouchat znovu a znovu. Vůbec jim nevadí, že všechno bylo možná trochu jinak, protože v pohádce, jak víme, se může přihodit jakékoliv kouzlo. Tak tedy, kdysi, před dávnými a dávnými časy, nevypadaly hroši tak jako dnes. Byly celý, krásně růžový a kůži měly jako nemluvňátka. Každý den se nejdřív dlouho koupali v průzračně čisté teplé vodě a když si pokoupali, vyšli na procházku, nosili rozevřené slunečníky, aby se na horkém africkém slunci nespálili. Rádi jedli, rádi se i smáli a že se nikdy s nikým nehádali, měl je každý rád. Nejvíc jeden starý krokodýl byl obravský. Z dálky vypadal jako dlouhá kláda. Zblízka vypadal jako ještě další kláda. A v puse měl tolik zubů, že vlastně nikdo nevěděl kolik. Také se říkalo, že prý zná i kouzla. Ale kdo ví, co vlastně umí? Kdo ví, co vlastně umí, byl tatínek Hroch. Umí dobře hlídat malé hochy Hrochy a učí je spoustě užitečných věcí. Podívejte, jak hezky si s nimi hraje. A našeho nejmenšího má ze všech nejlepší.

0: Starý krokodýl pozvání hrochů na lekyníny k večeři nepřijal.
1: Je mi to velice líto, ale já nevečeřím, omlouval se.
2: Co když budeš mít v noci hlad?
0: Přemlouvali ho hroši.
1: Nebojte se o mě, měl jsem dneska k obědu hodně zeleniny. A v nejhorším si něco vyčaruju. Říká se přece o mě, že znám i kouzla.
0: Zasmál se krokodýl a vycenil všechny své ostré zuby. Ale než je někdo mohl spočítat, tak tu svoji usměvavou pusu zavřel, až to cvaklo.
1: A teď, hoši, hroši, jdem si zaplavat, volal krokodýl.
0: A všichni malí hrošíci, i ten nejmenší, naskákali za krokodýlem do vody. Celé odpoledne si pak s ním hráli. Na plovoucí klády, učili se potápět až na dno řeky a další pro hochy hrochy užitečné věci. K večeru odešel krokodýl domů, možná rovnou čarovat, protože po takovém koupání mu určitě vytrávilo. A k hrochům začaly chodit návštěvy. Přišly antilopy, aby se tu v klidu napili opravdu čisté vody. A plameňáci přiletěli, jen tak si postát u hrochů na mělčině, byl na ně moc hezký pohled. Růžoví plameňáci se tenkrát k růžovým hrochům krásně hodili. Poslední dorazili komáři. Komáři jsou sice malí, ale za to jich je na světě o hodně víc než hrochů. A tady byly komárů mraky. Ty mraky se potom celý večer nádherně vznášely nad vodou a pištivě tenounce vyhrávali svůj komáří koncert. Malí růžoví hroši vylezli z vody na břeh a vytřásli si vodu z uší, aby lépe slyšeli.
1: Staří hroši vystrčili z řeky své velikánské růžové hlavy a v údivu nad tou komáří hudbou otevřeli své obrovské pusy, velké jako popelnice, a také poslouchali.
0: A tehdy došlo k malé nehodě, která však měla, jak se hned ukáže, velké následky. Jeden komár se opozdil. Někde se cestou zdržel a teď rychle letěl, aby se připojil ke svému komářímu hejnu. Jenže jak tak spěchal, nekoukal na cestu a vletěl rovnou do otevřené hroší pusy. Velký hroch si malého komára nevšiml a bohužel ho spolkl. A bylo po koncertě. Bratři toho komára, a byla jich mračna, se vrhli na hrochy. Na hrochy, kteří ještě pořád měli růžovou jemnou kůži jako nemluvňátka. A štípali je, a štípali. Štípali je celou noc. Hroši se sice potopili, ale komáři se potopili s nimi a štípali je i pod vodou, dokud jim stačil dech. Jediný, koho tenkrát komáři nestačili poštípat, byl ten maminčin nejmenší hrošík. Nejmenší, nejmladší a jak už to v pohádkách bývá, nejchytřejší. Byl tak malý, že si ho komáři nevšimli a tak chytrý, že se potopil včas a pěkně pod vodou rychle doplaval rovnou ke starému krokodýlovi. Pomoc! Pomoc! Křičel.
1: Proč ještě nespíš? Divil se krokodýl.
2: Potřebuju vodu nebo kouzlo proti komárům, řekl nejmenší hrošík a vyprávěl, co se stalo.
0: Když to krokodýl slyšel, smál se, až mu zase byly vidět všechny zuby. Ale hrošíkovi do smíchu vůbec nebylo.
2: Lepší by bylo kouzlo. A jestli máš rád hrochy, čaruj rychle, jinak tuhle válku hroši prohrajou, křičel na krokodýla.
0: Krokodýl se zarazil. Přestal se smát, zavřel pusu, jen to cvaklo.
1: Tak dobře. Všichni hroši byli, jsou a budou moji kamarádi. A ty především,

0: zkusím jisté kouzlo. Ale nebude ti vadit, když už potom nebudeš růžový?
1: Na barvě přece nikomu nezáleží, řekl netrpělivě nejmenší hrošík. Hlavně si už pospěš. A tak krokodýl udělal kouzlo. Bylo to kouzlo dobré pro hrochy, méně dobré pro komáry a způsobilo, že hroši dostali úplně jinou kůži. Pořádně tlustou, zkrátka hroší, kterou žádný sebevzteklejší komár neproštípne. Také už není růžová, ale ani voda, ve které se hroši pořád ještě tak rádi koupou, není průzračně čistá, jako bývala. A víte proč? Protože šedivé hrochy v kalné, blátivé vodě komár nenajde, i kdyby si nasadil brýle.

jsme čas z raje.

0: Měsíc třetí pomůže ti.
1: Měsíc třetí pomůže ti.
0: Sledem k dobré duši její, milku jarní.

Vánoce na hradě Safalátce. Na hradě Safalátce sídlil udatný rytíř Cyprián s chotí Emílií. Seděli právě v hodovní síni a večeřeli horké busty z hořčicí, když se ozvalo naléhavé bouchání na dveře. Vstup, řekl rázně rytíř. Do hodovní síně vřinčel podsaditý voják brnění, srazil paty, jen to břinklo, vypnul prsa, což pod brněním nebylo vidět, a hlásil. Pane, vzbouřili se Šamšulové. Jakže? Zvolal rytíř s podím nad takovou drzostí. Však ty s nimi zatočíš, můj pane, ujistila ho manželka. To si piš, řekl rytíř, vědom si své moci a síly, a vydal rozkaz hurá na ně a vykročil ke dveřím. Kdy se vrátíš, zadržela ho paní mezi dveřmi, jen co si to s nimi vyřídím. A kdy to bude? Nejpozději na Vánoce jsem doma a přinesu ti bohatého Ježíška. O, jak jsi štědrý, manželi. Měla se na co těšit, protože Šamšulové byli nehorázně bohatí, přímo milionáři, a to ve zlatých tolarech. Jejich ženy se voněly luxusními parfémy z Orientu, briliantovými šperky si zdobily uši, zlaté kroužky nosily i na kotnících a muži v nose. Zaklapli dveře a žmot rytířova brnění se vzdaloval. Hradní paní vyšla na cimbuří a už slyšela dusot koňských kopyt a spatřila svého udatného rytíře, jak tryskem pádil v čele svých tří vojáků vstříc povstalcům. Mávala za nimi šátkem, dokud nezmizeli ve vrbičkách. Plynuli dny, plynuli týdny a rytíř Cyprián se nevracel. Nepřicházela od něj zpráva, nepřišel dopis, nepřišla ani pohlednice, ani korespondenční lístek. Za to přišla zima. Napadl první sníh, napadl druhý sníh, napadl třetí sníh. Paní Emilka den co den vystupovala na vysokou hradní věž, přiclonila si ručkou oči a vyhlížela svého rytíře. Nastaly Vánoce, slíbený čas návratu. O štědrém večeru přikázala hradní paní prostřít pro dva v hodovní síni a podávat rytířovi oblíbené horké busty z hořčicí. Rytíř nepřišel a busty mu vystydly. Rok jde za rokem, století za stoletím a rytíř se nevrací. Hrad pustne, věž i hradby se rozpadají a z rytířky se stala bílá paní. Na štědrý večer se však zjevuje v hodovní síni. Podávají se horké busty z cibulí. Tak to chodí už 467 let. Zpráva o bílé paní na hradě Safalátce pronikla do světa. Velké i malé cestovní kanceláře, domácí i zahraniční, pořádají na Safalátku vánoční zájezdy. Je o ně v tuzemsku i v cizině značný zájem. Přijíždějí kolony aut a autokarů, pro šejky z orientálních emirátů byl zbudován helioport, sportovci přibíhají na běžkách po dobře udržovaných tratích. Ve stáncích v podhradí se prodává sádrový rytíř Cyprián ve třech velikostech a paní Emilka rovněž ve třech velikostech. Program vrcholí s losováním vstupenek. Šťastný výherce zasedá v hodovní síni a večeří s bílou paní. Podávají se horké busty z hořčicí.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A hned tu máme radu druhou.
2: Slušně, skromně, také v domě. Hurvaj, i za tu chvilku, než se běhneš po schodech.
3: Já jezdím po zábradlí.
0: Jo.
2: No tak to se máš čím chlubit, ale chci říct, i za tu chvilenku můžeš někoho potkat.
3: Na tom zábradlí?
2: Na schodech, že ano. A je slušnost ho pozdravit.
0: Když fičí okolo něho po zábradlí, v té rychlosti by ani neviděl, koho zdraví, pane Spejble.
2: Na tom nezáleží, Máničko. Slušně vychované dítě zdraví v domě každého. Samozřejmě ne 10krát za sebou, že?
1: Ale ještě k tomu jezdění po zábradlí, Hurvinku. Já bych po něm rozhodně nejezdila. A víš proč?
3: No, protože to neumíte.
1: Ale ne. Na tvém místě, myslím.
2: Jo.
1: Jednak můžeš spadnout, ano, ublížit si.
2: Ano.
1: A za druhé je to nevychovanost.
2: Samozřejmě.
1: A co ještě? Co se ještě nemá dělat, myslím? Klouzat se po chodbách.
0: Dupat po schodech jako slon.
3: Povykovat podobně a hvízdat jako na lesy.
2: No vidíš, aspoň něco. Aspoň něco víš. A když si pozveš domů kamarádky, Mančko, nepouštět naplno magnetofon.
0: Jejde, Nanky, to přece musíme, pane Spejble.
2: Proč byste museli?
0: No jinak bychom ho v tom našem řevu vůbec neslyšeli.
2: A sousedům se to líbí?
0: Měl byste slyšet, jak bouchají na zeď.
2: No samozřejmě, je to neslušná bezohlednost.
0: Viďte, když já si je netroufám požádat, aby přestali bouchat.
2: Ale to vaše řádění je bezohlednost. Bavte se slušně a potichu. V domě si taky neodhazují papírky, pecky, slupky a tak.
1: Ano, a co řekneš chlapci, který si na schodech oloupe banán a zahodí slupku? No.
3: Já mu řeknu...
2: No, to jsem si...
1: No.
3: Já mu řeknu, aby mi dal kousnout.
1: Ano, no. Co? A o té slupce nic?
2: To nic.
3: Jaké měl štěstí, že ho nikdo neviděl a nelískl mu po hlavě, k tomu řeknu.
2: Aha. A co takhle, aby jí zvedla hodil do koše?
3: On se bude akorát mazat ruce, veď?
2: Ale když ta slupka zůstane ležet na zemi, někdo po ní může klouznout.
0: No to je fakt, Hurvinku. Aby na ní někdo nešlápl. Jako dobře vychované dítě.
2: Správně. Uděláš co?
0: Tam budu hlídat, aby se jí každý vyhnul.
2: Jo.
1: Máničko.
2: Co kdyby jsi zvedla, Máničko, takhle rukou, že ano, a hodila do koše sama, co?
0: I když to není moje slupka.
2: Ale klouznout po ní může i tvoje noha. A natlučíš si vlastní nos? Nehledě k tomu, že slušně vychované dítě dbá na čistotu. I v domě.
1: Ano, například zablácené boty
0: si očistím na rohožce. Taky pejskovi.
3: Očistíš boty? Kvůli tobě bude chodit pes v holinkách?
0: Ne, očistím mu tlapky.
1: Ano. A zablácená kola kočárku, koloběžky nebo jízdního kola, aby se podobně netáhly blátivé koleje.
2: Ano, správně, paní Kateřino, děkuji, to jste správně připomněla. A pochopitelně nečmáráš na zeď neslušná slova, Hurvajs.
1: Ano.
3: A jaká slova tam mám čmárat, tatí?
2: No žádná, šmanko, té na zeď se nečmárá.
0: Na zeď se musí psát krasopisně, Hurvínku.
2: Ale ne, zeď není napsaný, vůbec.
1: Prostě, i v domě se pozná vychovaný člověk.
2: Ano.
0: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym.
4: Byl jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochováni.

pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: jak se pasou žížaly. Dnes si vzal můj člověk zase jednou do hlavy, že mě bude zlobit. Začal mě vyhazovat do výšky a chytat mě. To se mi vždycky směje, když strachy brečím. A tak jsem si řekl, a zrovna ne. Ani jsem nemňoukl a jak mě tak vyhazoval těsně u chaloupky, udělal jsem najednou hup a byl jsem na střeše. Vyběhl jsem až docela nahoru, tam jsem si sedl, jakože o něm nechci nic vědět. On mě volal a když jsem si ho nevšímal, udělal, že taky o mě nechce vědět. Mě to přestalo bavit a řekl jsem si, že slezu. Ale kočky, ono to nešlo. Jak jsem chtěl jít dolů, tlapky pode mnou ujeli. Jel jsem po zadečku, až jsem si jel za komín. Tam jsem začal strachy brečet. Můj člověk se mi dole smál. Smál se tak dlouho, až jsem se urazil a jako by nic, začal jsem se mít. A pak se stala podivná věc. Když jsem se na olíznutou tlapku postavil, neklouzala. Olízl jsem druhou a vida taky neklouzala. A tak jsem si ještě jednou pořádně obě přední tlapky olízal a teď to šlo dolů pěkně. Kočky, ten můj koukal, jak jsem chytrý. Sešel jsem docela až na kraj střechy, skočil jsem mu na rameno a předl mu do ucha. On mě velice chválil a pak mě položil na vyhřáté místo v trávě. Byl jsem velice pyšný, jak jsem chytrý. Jak tak ležím a myslím na to, jak jsem chytrý, začala ze země přímo přede mnou vyrůstat černá hromádka. A bylo to velice zajímavé. Trochu jsem do ní hrábl a hromádka přestala růst. Stojím nad ní a čekám, jestli ještě neporoste. A najednou ta hromádka povídá,
1: čekáš, bardě, já nevylezu.
0: A já povídám, jak to, že nevylezeš, když už tě takový kus vylezl? Za hloubí hromádky se ozval zase hlas.
1: Ty jsi ještě nějaký hloupý. To, co vylezlo, to přece nejsem já. To je hlína z mé chodby. Já dneska uklízím.
0: Tak jsem hromádku trochu rozhrábl a poznal jsem, že ten hlas opravdu nepatří hlíně. Byl cítit jinak než hlína. A ten hlas zase povídá, jestli budeš hrabat, tak ti uteču. Já pod zemí běhám rychleji než ty po zemi. Ty víš, kdo já jsem? Ptám se. Pod hromádkou to začmuchalo a řeklo, pes nejsi, liška taky ne, ty budeš asi kočka. Já nejsem kočka, já jsem kocour, modrooko, představil jsem se. A hlas povídá, to souhlasí, páchneš velice ostře. A co tam děláš pod tou zemí? Lovím, co bych tu dělal. A jak můžeš lovit, vždy tam nic nevidíš. Oči jsou k ničemu. Stačí dobrý nos. Já ve svých chodbách vyčenichám každou žížalu. A co to je žížala? Zeptal jsem se toho pod zemí. Když nevíš, co je žížala, nevíš, co je dobré. Každý večer, když jdou žížaly na pastvu, prolezají býby chodbami. A to mám co dělat, abych je všechny pochytal? Chytám je také ráno, když se vracejí z pastvy dolů, do země. To dá hodně běhání, ale stojí to za to. Pomlaskával si ten podzemí a pak se ptali, jestli jsem viděl někdy hada. Já jsem mu řekl, že znám hada zmíji, která mě chtěla kousnout do nosu. Ale ježek Franta Šramota jí snědl. Ten dole řekl, že žížela vypadá zrovna jako had, jenže je o moc menší. Pak najednou začmuchal a povídá, že v chodbě za rohem cítí žížalu a to, že je v tuhle dobu pro krtka velká vzácnost. Hromádka stichla a já zůstal nahoře sám. Vím jen, že ten dole je krtek, který chytá žížaly a když pod zemí uklízí, že na zemi vyrůstají černé hromádky. Řekl jsem si, že se večer podívám, jak se pasou žížaly.

0: Trautenberg pořádal vepřové hody.
1: Nikdo neví, kdo a proč postavil na hranici naší země krkonoše. Snad, aby nás chránili, snad pro ten pohled na jejich velebnost, anebo z jejich vrcholů na utěšenou krajinu pod nimi. Ale za to každý ví, že jim od nepaměti vládne krakonoš rukou přísnou, ale spravedlivou, a pod horama se střídají páni, lepší, horší, jak už lidé bývají.
0: A zrovna my s Kubíčkem jsme museli dostat toho nejhoršího. Grobiánstvím by vydláždil silnici z Rokytnice až na Sněžku. A kdyby se Lakota dala prodávat, mohl by dukáty zhrabovat hráběma.
2: To by s tím teprve nebylo k vydržení.
0: A teď je? Tváří se, jako by mu patřilo, kam oko dohlédne, a přitom by to jeho panství oběhl chromej zajíc, než by se koza napásla. A zámek? Taková větší chalupa. Ale když je Trautenberg pán, chalupa musí být zámek. A všechno odřeme my dva a chudák hajnej.
3: Himmel, Herrgott, Donnerwetter! Čelátka si sněmuje a já můžu zmrznout. Kubo, přiložit! Anče, horkej čaj!
0: Bylo toho čaje opravdu potřeba. V kotelních jamách se chrastivě protahovala zima a co chvíli studeně zívla. Větříky očesávaly listnáčům listí, větry umetaly zemi jako světnici před posvícením, mrazíky vyspravovaly důlky a dírky na cestách ledovými záplatami. Mrazy se posilovaly spánkem na velkou zimní robotu. V jedno takové šedivé studené odpůlne přiběhne Hajník Trautenbergovi, i zaklepat zapomněl.
4: Milost, pane, to je novina.
3: Je, prosím, pěkně ráčej odpustit. Já nevěděl, že jste si ráčel zdřímnout.
2: Já ti dám zapomněl. Vždyť jsem z toho mohl mít smrt. Co je to za způsoby vrazit ke mně jako doma štale?
3: Prosím, na 100 000krát za odpuštění, milost, pane, to já skrz tu novinu. Uctivě melduju, že máme v revíru divočáka takovejhle pašík. A není zdejší, já vím v revíru o každý veverce, určitě jsem od někud zabloudil.
2: No, tak na co čekáš? Boty, kožich, flintu a jde se.
3: Ale, milost, pane, vždyť by mě musela ruka upadnout. Divočák je velká vzácnost. Asi jako za mýho dětka jelen se zlatýma parohama. Taky, co by si o nás pomyslel, zabloudí a my na něj s flintou.
1: Trautenberg dobře ví, že ten citlivka Hajný by spíš toho divočáka na zádech odnesl do Krakonošova, než by po něm střelil. Divočák je, říká si Trautenberg, pravda, vzácný zvíře, ale na druhou stranu má maso. To maso musí mít a taky je mít bude. Teď jen oblafnout Hajnýho, ale ten starý třasavka skočí na všechno.
2: To já tak žertuju. Já, když se dobře vyspím, jsem sama legrace. Anče, Kubo!
0: Přiběhli, jako by čekali u dveří. Taky, že čekali. Viděli Hajného běžet přes dvůr, jako by ho hejkal honil. Nezastavil se, ani neohlídl. Tak to se musí něco dít.
2: Nasypat pytel žaludů, půl pytle kaštanů, vzít náruč sena a otep slámy, naložit na trakař, Kuba s Hajným to odvezou do Krmelce.
0: To by, milost pane, nemohlo počkat do rána?
1: Hajný celý šťastný, že místo střílení bude krmení, honem vykládá, jak je to s tím zbloudilým divočákem, a taky, že dobrý skutky se nemají odkládat, když je milost pán tý lásky a ráčí dát ze svýho.
0: Za divočákem a na samou noc? To ať si jde, kdo chce, ale Kubíček zůstane doma. Ono je odtuď až potuď. Račte prominout, milost pane, ale jestli se nemejlím, tak je Kuba u vás za pacholka, a ne za mysliveckýho. A taky jednou je ženatej a musí se starat. Nebo nám první fukeř odnese střechu až do vrchlábu.
1: Z jedné strany je Kuba na svou Aničku pyšný. Tohle si troufnout říct milost pánovi do očí a kvůli němu. Na druhou stranu by se nejraději neviděl. Krucajzy a donrvetry se jen posypou a stejně bude pomilost pánovu. Hajnému se strachy třese i pírko na klobouku, aby si to, nedej pánbu, milost pán ze vsteku nerozmyslel. Ale slyšíme dobře?
2: No, když o tom tak přemýšlím, ona má, Anče, pravdu. Divočák už je bez tak někde zalezlej. Tak to jen všechno nachystejte a ráno mu dovezeme snídaní.
0: Mně se to nechce líbit, Kubíčku. Co tu sloužíme, nepamatuju, že by náš milost pán někomu ustoupil.
5: Ale co? Hlavně, že se nemusíme trmácet potně do lesa.
0: Nasypali do pytlů kaštany a žaludy, svázali náruč sena do plachty, otep slámy do povřísla, naložili všechno na trakař, převázali křížem popruhama a šli k večeři. Jen Anče, jakoby jí za krkem sedělo tušení, že za tou Trautenberkovou ústupčivostí vězí nějaká jeho špatnost.
1: Také, že vězela. Když viděl, že se pro Hajného útlocitnost ke kanší pečince nedostane, začal přemýšlet, hlavu si lámat, až mu v ní drnčelo. Co nápad, to darebnost. Ale žádný k jeho úmyslu nepasoval. Konečně. Takovouhle parádní vymyšlenost, mazanost a chytristiku by mu mohli závidět všichni šejdíři a kolomajzníci, kolik jich na světě chodí. A Škube provazem, co mu Kuba natáhl od postele k výměnku, aby si milost pán nevykřičel plíce, když něco potřebuje.
0: Milost pane, já myslela, že už dávno spíte.
2: Měl jsem zlej sen a přetrhlo se mi spaní. Navař mi čbán makovin, ten největší, co v něm Kuba nosí ze sklepa pivo.
0: Milost pane, taková dávka by uspala koně. Aby se vám něco nestalo.
2: Nestarej se a dělej, co ti povídám. Vypiju hrnek a ostatek si nechám, co kdyby zas přišel nějaký sen. Stejně nespím ze samých starostí. Je trakař naložený?
0: Anče se nestačí divit. Odkdy pak se milost pán stará o něco jiného než o jídlo? A jestli se čelátka neulejvá? A zase jí za krkem zašimrá tušení. Jenže tušení je jedno a chytit někoho na švestkách druhý. Navařila tedy džbán makovin, popřála milost pánovi rychlý usnutí a zdravý spánek a těšila se, že po těch makovinách bude Trautenberg spát až do večera.
1: Ale Trautenberg nespal. Makovin si ani nelízl a když noc odsloužila první půlku, popadl džbán, vyplížil se na dvůr a leje na pytle z kaštany a žaludy makovinový lektvar do poslední kapičky.
2: Tak, jestli by to uspalo koně, uspí to i divočáka. Ráno to slupne, v poledne si pro něj dojdu a večer bude kančí pečínka.
0: Neduživé podzimní slunce teprve zamžouralo z mlh, když Hajný a Kuba vyrazili s trakařem k lesu.
6: Kam s tou fůrou takhle po ránu?
1: Úctivý, dobrý trojemnost, pane Krakonoši, vezem to divočákovi, prosím pěkně, co k nám od někud zabloudil, jestli o tom ráčíte vědět. Milost pán ho chtěl nejdřív střelit, ale když se dověděl, jaký je to vzácný zvíře, poručil tomu chudákovi zablouděnýmu dovést žaludy a kaštany a taky slámu na podestýlku, kdyby se třeba chtěl usadit v našem krmelci.
6: Vrchovatý trakař útlocitu, není on Trautenberg nemocný?
5: To prosím ne, akorát, že má špatný spaní, prej ze starostí. Anče mu v noci musela vařit makoviny.
6: Špatný spaní bývá ze špatného svědomí, ale třeba se pro tentokrát mejlím. Tak to tady složte, ať se nemeškáte. Já už se postarám, aby to přišlo na správný místo.
5: Milost pán říkal, že to máme složit v našem krmelci.
6: Žádný strach, o takovou zásluhu Trautenberka nepřipravím, ale zmiňovat se o tom nemusíte.
1: Úctivě děkujeme, jemnost pane Krakonoši, to jsme měli štěstí. Ale nechval dne před večerem. Jenže Kuba a Hajný co by nechválili. O nákl se postará Krakonoš a teď se jim to jede s prázdnou a skopečka. Dojíždějí k brance a zůstanou jako přimrazení. Jak slyší Trautenbergovo hulákání.
2: Anče, nachystej hrnce, kastroly, pekáče, sůl a koření. Až se vrátí Kuba s Hajným, ať přinesou necky. Budeme pařit prase.
0: Milost, pane, neofouklo vás zlý povětří? Vždyť pro našeho pašíka i pekáč je velikej. Masa má na dvě oblíznutí a sádla jako vylítaný komár.
2: Kdybys ho pořádně krmila, byly by i škvarky.
0: Milost, pane, kdyby to ubohý zvíře mohlo mluvit, řekl by vám, jak mu podstrojuju. Každý den kozí mlíko na přilepšenou. Víte, ono ze žádného selete za noc prase nevyroste.
2: Vždyť jsem taky neřekl, že budeme pařit naše prase. Než si schrupnu, ať je všechno připraveno.
1: Kuba vrazí strakařem do dvora, kde si Anče pořád nemůže srovnat milost pánovo poručení.
0: Kubičku, slyšel jsi to? Kde by vzal milost pán nějaké prase?
3: Divočák? Že on tím prasetem myslí divočáka?
5: Ale jak by ho sem dostal? To by na něj musel číhat u krmelce a slyšel, že si jde schrupnout. Přece mu divočák nepřijde poděkovat za snídani.
0: Ať to obraceli, jak chtěli, na kloub tomu nepřišli. A tak začali chystat, co Trautenberg poručil. Však ono se ukáže, co má za lubem. A že to nebude nic kalýho, na to můžou vzít jed.
1: To se rozumí. Krakonošovi je ta Trautenbergova štědrost od začátku podezřelá.
6: Že bych chtěl divočáka naučit chodit do svého krmelce a tam si na něj počíhat, no podobným by mu to bylo, ale vartovat v takový zimě, na to je Trautenberg líný, no, uvidíme.
1: Krakonoš rozhodil slámu po krmelci, založil seno do žebřinek, vezme první pytel, je celý mokrý. Vezme druhý, jak by smet.
6: Kolik dní už nepršelo, že by Kuba s Hajným někde převrátili trakař do kaluže, ale to by pak muselo být mokré seno i sláma.
1: Čichne k pytli a je doma, aby nepoznal makoviny.
6: Tak ty jsi chtěl Trautenbergu uspat divočáka v krmelci, abys ho dostal pohodlně na pekáč. Proto ta outlocitnost. Budeš na ní zatraceně dlouho vzpomínat.
0: Krakonoš obrátí pytle dnem vzhůru a už se kaštany a žaludy kutálejí z vrchu rovnou do potoka, aspoň z nich voda spláchne ten makovinovej prevít. Pak přiloží hůl tenkým koncem k oku, pomalinku ji natáčí a v tlustém konci se mu ukazuje les a skály, paseky a mítiny. A tady ve vysoké trávě spí divočák. Odfukuje, až se stébla trávy kolébají, jako by si s nimi vítr hrál na houpanu. Dvěma kroky je krakonoš u divočáka, ani se chudák nestačil leknout. Pak spolu vedli dlouhou řeč.
6: Ujednáno. Teď si půjdeš lehnout do Trautenbergova krmelce a až bude po všem, může se usadit v mém revíru. Poohlídnu se ti po nevěstě.
1: Necky čerstvě vydrhnuté už leží na dvoře, koření schystané na stole, hrnce, kastroly a pekáče vyrovnané na lavici, když se Trautenberg v tlustém kožichu na hlavě beranici objeví na záhrobni.
2: Anče! Napumpuj plnej prádelňák a pořádně top. Než se vrátíme, ať se voda vaří klokotem. Kubo, vem trakař, Hajnej, flintu a provazy, jde se.
0: Kubičku, jestli jdete na toho divočáka, dej na sebe pozor. Oni jsou prý moc nebezpeční. Povídala ponikelská bába, že jednou jako mladá holka musela před ním vylézt na strom. Byla tam celý půl dne. Kdyby něco, tak vylez taky.
1: A šli. Kuba tlačí trakař, Hajný přes jedno rameno provazy, přes druhé flintu a za nimi Trautenberg hůlčičkou pošvihává a na jazyku už cítí tu divokou pečínku. Už jsou u krmelce a Kuba hrůzou pustí trakař. Na slámě spí divočák, ze spaní pochrochtává.
5: Milost, pane, to snad ani není prase. To je tele a ty tesáky. Pojďte pryč, než se probudí.
2: Ten? Po těch makovinových žaludech a kaštanech by se probudil leda na pekář. Ale jistota je sichr. Hajnej, střílet!
1: Milost, pane, to ode mě nemůžete chtít. Střelit chudáka ve spánku, vždyť je to taky boží tvor.
2: To si hajnej, bačkora seš!
1: Vytrhne hajnému flintu, namíří a v té chvíli divočák vyskočí, nabere Trautenberka hlavou jako beran a uhání s ním do lesa.
2: Pomoc! Kubo, hajnej! Pomoc!
4: Kubo, bámu s námi, viděl jsi to? Kubo, kde jsi?
5: Tady, na Borovici. Co kdyby se divočák spletl?
4: Musíme jít, milost pána, hledat. Jen jestli to přežil, to nebyl obyčejný divočák. Nemůžeš věřit. Já jich už pár viděl.
5: A kdo to byl? Snad ne rohatej. Třeba už je milost pán proto pekelný teplíčko zralej.
4: Jen se nesměj.
1: Můj neboštík dědek vypravoval, že pro brat rouchovskýho mlináře, on byl strašný lakota a nelida, si přišel čert a taky v prasečí podobě.
6: To jsem nevěděl, Trautenberku, že místo na koni jezdíš na praseti. A ještě k tomu na divokým. Ale zpátky půjdeš po svých. Leda, že by tě tuhle Kuba naložil na trakař, jestli to pro tebe není málo vznešený. Dobře mě poslouchej, Trautenberku. Tenhle divočák se teď usadí v mém revíru a brzy jich pár přibude. A chraň tě, pámbu, jenom pomyslet na kančí pečinku.
0: Trautenberg se nezmůže ani na slovo. Zuby mu jektají, nohy má hrůzou slaměné, záda jako přeražená, na hlavě bouly jako pěst. Kuba s Hajným se pořádně nadřeli, než ho dostali na trakař. A Kuba naschvál vybírá cestou ty největší hrboly a výmoly, ať si milost pán užije.
1: Anče spráskla ruce nad tím průvodem. Uložili milost pána do postele, Anče mu přiložila vopichový obklad.
0: Milost pane, co kdybych vám ohřála ty makoviny z včerejška, abyste tu bolest zaspal?
2: Ven! Mlhergot!
0: Anče nechápala, proč se milost pán tak vzteká kvůli makovinám. Ale pustila to z hlavy, protože měli vypravování na celý večer. A Hajnému nikdo nevymluvil, že to nebyl divočák, ale sám rohatej.
1: Krakonoš držel slovo. A když si divočák našel v jeho revíru pěkný přebejvání, přivedl mu z druhé strany hor nevěstu radost pohledět. Za nějaký čas mu pyšní rodiče přišli ukázat kupu selátek, strakatě pruhovaných a čiperných inu, jako všechna mláďata.
0: A Trautenberg dlouho ještě polehával, pohekával a mohl se upřemýšlet, proč divočák po těch makovinách nespal, když by uspali koně. Zeptat se nikoho nemohl, to by musel přiznat svou daremnost. A tak mu to v hlavě vrtalo jako červotoč ve starý jarmaře. Dobře mu tak. Kdo jinému jámu chystá, sám si v ní nos natlučil.

0: To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale oni to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich drápky. A tak nemohli dělat všechno tak, jako to dělají lidé. A do školy nechodili, protože škola není pro zvířátka. Ba ne, to ne, ta je jen pro děti. A tak to u nich v tom jejich bytě vypadalo všelijak. Poslouchej, pejsku, povídá kočička, máme tu nějak špinavou podlahu. Taky se mně zdá, že už je nějak moc špinavá, povídá pejsek, jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky. Tu ze špinavé je máš, povídala kočička. Fuj, to je hanba, musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemají takovou špinavou podlahu, ti ji někdy myjí. Dobrá, řekl na to pejsek, ale jak to uděláme? To je přece lehké, řekla kočička. Ty jdi pro vodu a já obstarám to ostatní. Pejsek šel s hrncem pro vodu a kočička položila kus mýdla na stůl. Pak si šla pro něco do komory. Zatím přišel pejsek s vodou a vidí něco ležet na stole. Rozbalí to a bylo to nějaké růžové. Aha, to bude něco dobrého, povídá si pejsek. A jak měl na to chuť, tak si celý ten kus strčil do huby a začal to kousat. Ale chutnalo to nějak nedobře. Zatím přišla kočička a slyší, že pejsek nějak divně prská. Podívá se na něj a vidí, že pejsek má plnou hubu pěny a z očí mu tekly slzy. I pro pána, křičela kočička, co se to pejsku s tebou děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný, vždyť ti kape z huby pěna, co to s tebou je? Ale, povídá pejsek, našel jsem tu něco na stole a myslel jsem, že je to nějaký sýr nebo nějaké cukroví, tak jsem to sněd, ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna. Ty jsi ale hloupý, zlobila se kočička. Vždyť to bylo mýdlo a mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu. Aha, řekl pejsek, proto to tak štípalo. Au, toto štípe. Napij se hodně vody, poradila mu kočička, potom to přestane štípat. Pejsek se napil, až všechnu vodu vypil. Kočička šla koupit nové mýdlo. Tohle už nesním, řekl pejsek, když kočička přinesla to nové mýdlo. Ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč? Na to jsem už myslela, povídá kočička. Však ty máš na sobě takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči, a tak můžeme tu podlahu vydrhnout tebou. Dobrá, řekl pejsek. A kočička vzala mýdlo a hrnec s vodou, klekla na zem, vzala pejska jako kartáč a vydrhla pejskem celou podlahu. Podlaha byla celá mokrá a moc čistá také nebyla. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít, povídá kočička. Tak víš co, řekl pejsek, já už jsem docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové pěkné měkké chloupky na sobě, to je jako ten nejlepší ručník. Teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu. Vzal kočičku a vytřel celou podlahu kočičkou. Podlaha byla teď umytá a suchá, ale za to pejsek a kočička byli mokří a strašně špinaví. No, to vypadáme. Musíme se vyprat, řekli si oba. Vyperme se, jako se pere prádlo, řekl pejsek. Dobrá, řekla kočička. Nanosili si do necek vody, pejsek si tam vlezl a kočička ho vyprala. Drhla ho na valše tak silně, že jí pejsek prosil, ať tolik netlačí, že by se mu mohli do sebe zamotat nohy. Když byl pejsek umytý, vlezla zas do necek kočička a pejsek ji vypral a tlačil tak silně, že ho prosila, aby ji na té valše tolik nedřel, že jí vydře do kožicha díru. Potom jeden druhého vyždímali. A teď se usušíme, řekla kočička. Uchystali si šňůry na prádlo. Nejdřív pověsíš na šňůru ty mne a až budu viset, tak slezu a pověsím zas tebe, řekla kočička pejskovi. Pejsek vzal kočičku a pověsil ji na šňůru, jako se věší prádlo. Ani na to nepotřebovali kolíčky, protože se na té šňůře mohly udržet drápky. Když kočička už visela, slezla zase se šňůry dolů a pověsila pejska. Tak tam viseli oba dva a sluníčko na ně pěkně svítilo. Svítí na nás sluníčko, povídá pejsek, to brzo uschnem. A jen to řekl, začalo pršet. Prší, křičeli pejsek a kočička, zmokne nám prádlo, musíme je sundat. Honem skočili oba z té šňůry dolů a běželi domů schovat se pod střechu. Prší ještě, povídala kočička, už přestalo, řekl pejsek. Tak si zas pověsíme prádlo, povídala kočička. Tak šli a pověsili se zase na tu šňůru. Pak zase pršelo, tak utekli, a pak zas bylo sluníčko, tak se zas pověsili. A tak to šlo až do večera. A to už byli oba docela suší. Prádlo máme suché, řekli si, tak je dáme do koše. Tak si vlezli do koše, usnuli a oba se v tom koši krásně vyspali až do rána.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
0: To už docházel třetí rok Rumcajsa loupežničení. Venku jasně svítil měsíc, ale v jeskyni, kde spali Rumcaj s Mankou, byla černá tma. Najednou tam někdo strašně zívnul. To ty, Rumcajsi, povídá Manka. Rumcaj se překulil na posteli ze smrkových kulatinek. Kde pak já? Aby nám tak do jeskyně nakonec vběhl vlk, lekla se Manka, rozsvítila louč a chodí s ní po všech koutech. Posvítila taky Rumcajsovi pod postel. Pod postelí stály Rumcajsovi boty a pravá byla rozzívnutá od ucha k uchu. Rumcaj se posadil, spustil nohy z postele, drbe si patu o patu a zamyšleně kroutí palci. No, kde já teď vezmu nový boty? Kdybys byl měšťan, koupil bys si je, řekla Manka. Ale jsi loupežník, chyť si ševce, až půjde přes les a boty mu pober. Rumcaj si to vyposlechl a zamračil se, až se mu vousy zavlnili jako černý mrak. Pak sáhl za kordofánskou kazajku pro knížku převázanou tkaničkou a přisedl si blíž k louči. Teď se dobře dívej, Manko. Tohle je má poctivá vandrovní knížka a tuhle je můj výuční list. Býval jsem švec a rovnou ti říkám, že na ševce loupežnickou rukou nesáhnu. No snad bys mi neběhal bos po lese, starala se Manka. A taky, že budu, dupl si na boso Rumcajs. Do rána nebylo s botami líp, pravá zívala a zívala. Rumcajsovo ševcovské kladívko leželo v jíčíně v krámku pod věží a tak nebylo botu čím spravit. Ráno se po lese Řáholci rozkřiklo, že loupežník Rumcajs se bude učit chodit bosky. Přišli na tu podívanou jeleni i veverky, na skálu se usadil orel a na větvičku moudivláček. Z kamení zvědavě mrkali zmíky a ještěřice. Když vyšlo slunce, povídá Rumcajs, tak se do toho dám. Odložil pistol, Manka ho pokřižovala a Rumcajs udělal první krok z jeskyně. Hned při prvním kroku narazil palcem o kámen. Při druhém se mu připletl pod nohu ježek. A tak třetí krok už radši neskoušel. Sedl si na pařez. Přece nebudu pro legraci lesní zvěří. Mance bylo Rumcajse líto. Já bych nepřežila, kdyby si směl ukopnout palec, řekla.
2: To se radši vypravím na Ševce sama. Vypravila se na křižovatku pod Dubem, kudy chodili ševcovští tovariši do světa. Když přišla na křižovatku, natrhala Manka hrst borůvek a začernila si poloupežnickou tváře. Potom se položila do zálohy za veliký kámen. A v tom uviděla, jak někdo přichází cestou od Jičína. Byl to ševcovský tovariš Haďátko. Naholi přehozené přes rameno nesl Haďátko pár vysokých bot. Nebyly to boty ledajaké, u štruplí měli přivěšenou cedulku v řeči české, německé a francouzské. Tohle jsou poctivý boty český, proto jsou pevný a taky hezký. Tovariš Haďátko je hodlal prodat až někde v Österreichu nebo ve Švejcarsku. Blíží se k Mance po cestě od Jičína a ty poctivé boty se mu houpají vzadu na holí. V tom Manka zhouští cap a chmat, sáhla po botách holinkovým chmatem a hůl je prázdná, tovariš nic neví a jde dál. Manka utíká rovnou k Rumcajsovi, tak se můžeš obout. Rumcajs obhlídl nové boty ze všech stran, prohmatal je a málem se zajíkl uznáním. Stokrment, to je ale poctivý dílo. Vstal z pařezu, oskusil se v nich a jenom vydýchl jako ulitý a udělal krok. A druhý a třetí. Chce se zastavit, aby o botách řekl ještě něco pochvalného, jenže boty jdou dál, nedají se ničím zarazit. Ať na ně Runcaj skřičel nebo jim mírně domlouval, boty ho nesly pořád pryč, utíkali s Runcajsem přes les a po císařské silnici k Jičínu. Manko, není to k zadržení, křičí Runcajs. Okolo lítek mu lítají cedulky, co je na nich napsáno, že ty boty jsou nejpoctivější z poctivých. Manka se rozběhla za Runcajsem. Boty si to s ním rázují císařskou silnicí, ulicí kolem hospody u města Hamburku a ještě kousek za věžovou bránu. Tam se zastavili. Zastavili se před tím krámkem, kde byla na dveřích přibitá cedule. Pro urážku starostenský nohy na dosmrti zavříno. No tak snad abych ji sundal, ne? Povídá si Rumcajs a chvíli čeká, co tomu řeknou boty. Boty přiduplí. Pak sami sklouzli Rumcajsovi s nohou, otočili se a už utíkají za svým pravým pánem tovarišem Haďátkem. Rumcajs počkal, až dojde taky Manka a ceduli spolu sundali. Potom šli rovnou do dílny a bylo tam všecko tak, jak to musel Rumcajs před 3 lety opustit pro urážku Humpálovi nohy. Rumcajs si natáhl zelenou zástěru, sedl si na verpánek a dal se do díla. Přitáhl si potěhem ke kolenu rozdělanou botu a zatlouká do podrážky flok za flokem. Manka zatím zatopila v kamnech, usadila se na lavici a vzpomínala, jak se vaří jiná polívka než loupežnická. Najednou přestalo kladívko klepat. Co pak je, Rumcajsi? Řekla Manka. A Rumcajs povídá. Ale tak jsem se zamyslel, jestli už je na světě dost spravedlnosti, aby mi bylo dopřáno zůstat při poctivým řemeslem.

Nevím, jestli je u nás tolik hodných lidí, nebo je to jen tím, že jsme na ně měli štěstí. Možná, že za to mohli trochu i Méďové, kteří si dovedli rychle získat přátele, ale opravdu nám pomohl každý, na koho jsme se obrátili. Při cestě do skalního města a do našich nejvyšších hor jsem pomoc opravdu potřeboval, protože jsem tam byl poprvé. Cestování s medvíďaty připomínalo výlet s malými dětmi. Vstali jsme v 4:30 ráno a kluci se hned dožadovali krmení. Každý vypil 1,5 litru kaše z kondenzovaného mléka, mrkve a piškotů a pocit nadspaného bříška je trochu uklidnil. Jarda mi pomohl naložit kameru, stativ a ostatní zavazadla a kameraman Franta si přinesl do tranzitu i svoje věci. Méďové si zatím hráli na dvoře se psem Citem a působili dojmem, že se jim moc cestovat nechce. Jejich nakládání do auta se neobešlo bez vztekání, které rostlo rovnoměrně s medvíďaty. Vztekal jsem se i já, když se mnou začala laškovat a na rušné ulici se snažila z auta vylézt. První kilometry bývalo v zadní části auta živo. Méďové si hráli, prali se a trvalo chvíli, než se unavili. Pak si lehli každý do jiného rohu a odpočívali. Projeli jsme Plzní, minuli Plaský konvent a přes Jesenici a Žatec pokračovali dál na sever. Když se ozvalo zezadu kňourání a frkání, rychle jsem hledal nějakou odbočku do lesa. To zastavení byla nutnost. Pokud se v krátké době žádné vhodné místo neobjevilo, Méďové mě předvedli, že neradi čekají a přišel čas uklízení. Ještě že hromádky vyprávěly,

dívali na rychle ubíhající vodu. Jenom s vykonáním medvědí potřeby nějak otáleli a mně se zdálo, že schválně. Asi zjistili, že v okamžiku, kdy si uleví, musí zpátky do auta.

Za ohnutou vrbou překvapil Matěj rybáře. Ten si jej všiml až na poslední chvíli, protože veškerou pozornost věnoval pytlíku s návnadou. Když se rybář pohnul, Matěj leknutím zařval a v mžiku udělal to, kvůli čemu jsme zastavili. Lekl se i rybář a mnoho nechybělo, aby Matěje napodobil. Chvilku se zdálo, že skočí do řeky, ale zvládl to. Moje omluvy už nevnímal, všechnu pozornost soustředil na medvíďata. Neustále opakoval, že mu doma nebude nikdo věřit, kdo ho tak strašně na rybách vylekal. A přitom mnoho nechybělo, mohl mít docela pěkný důkaz. Kuba s námi před odjezdem ještě zalaškoval a rozběhl se k silnici, jako by se chtěl vrhnout pod auta. S problémy jsme jej chytili, naložili a jeli dál. Projeli jsme Ústím a za chvilku byli v Děčíně. Na správě chráněné krajinné oblasti nás čekal její vedoucí a také kameraman Jirka Bálek, se kterým jsme chtěli zkusit točit na další kameru. Krajina z Děčína do Tiských stěn je úplně jiná než kolem Plzně. Skály vykukují mezi stromy i nad nimi a všude na kopcích kolem. Těšil jsem se, jak se tam budou vyjímat medvědí kluci, a netušil, že mohou přijít nějaké komplikace. Ty začaly okamžitě, jakmile naše auta zaparkovala. Až budu chtít příště natáčet poblíž německých hranic, vždycky nejprve zjistím, zda naši sousedé nemají nějaký svátek. 2. května roku 2000 určitě nějaký měli. Když jsme vystoupili z auta, měl jsem pocit, že většina obyvatel Saska si dala sraz u Tiských stěn. Byli všude. Organizovaní, disciplinovaní, zvědaví a hluční. Jakmile uviděli medvědy, tak ještě k tomu neústupní. Méďové nemohli jít sami, jen v tom davu, který nás provázel a který jsme potkávali. Kluci se přidávali k cizím lidem a za chvilku z toho zpitomněli. Začínal jsem mít pocit bezmocnosti a trochu jsem se začal vztekat. Obklopovali nás kouzelné skály, jaké jsme s medvíďaty ještě netočili. Obloha byla jako vymetená, ale v tomhle ruchu rozhodně točit nešlo. Naštěstí se turisté za chvilku někam rozptýlili nebo se naopak soustředili jinde a my mohli médi vypustit. A přišel další šok. Ze 3 poslušných medvíďat se staly nezvladatelné chlupaté bestýky, které se v novém prostředí cítili jako doma. Rozběhli se po skalním bludišti a lítali jako pominuté. Medvíďata se honila, ztrácela a objevovala v místech, kde je nikdo, a zvlášť oba kameramani, nečekal. Chvílemi jsme neviděli žádné a chvílemi se zdálo, že se jich tu honí a rve aspoň 6. Je vidět, že sem patří, konstatoval náš průvodce inženýr Henschel a upozornil, že mnohá místa kolem nesou v názvu slovo medvěd. Medvíďata zaujal měkký šedý písek, který všude pokrýval zem, líbily se jim uzonké soutěsky i chladné jeskyňky a díry v pískovcích. Nechápal jsem, co se s nimi děje, a není divu, že mne napadlo, že méďové vyrostly z poslušnosti a už s nimi nic nenatočíme. Trvalo dlouho, než se kluci uklidnili a začali si hrát trochu přijatelným způsobem. Když se kameramani domluvili a rozestavěli tak, aby si vzájemně nepřekáželi, dorazila další vlna turistů. Zřejmě to byly odpočaté zálohy, které ještě medvědy neviděli a domnívali se, že mají právo si je co nejlépe prohlédnout. Obklopili nás a bylo po natáčení. Na neštěstí nikdo z nás neuměl německy tak, aby turistům vysvětlil, že nám překáží. Stejně si myslím, že by neposlechli. Přerušili jsme natáčení, sedli si a čekali. Oni také. Jen začali dávat najevo netrpělivost, že se nic neděje.

Za chvilku se odkudsi ozval halekání a němečtí turisté se ztratili. Mezitím si však méďové oddychli, dostali hlad a když se najedli, začali opět řádit. Jirka s Františkem se snažili točit to hraní a běhání. Objevila se další překážka ze strany, odkud ji nikdo nečekal. Přišli čeští turisté. Chyběla jim německá urputnost a vytrvalost nahradili lstí. Naši na nás jukali. Vždy, když se méďové pohybovali v zajímavém průhledu nebo v členitém prostředí a kamera snímala celek, někdo vykoukl spoza skály, dvěma skoky přehupl soutězku nebo se opatrně plížil s kamerou mezi balvany. To už začínalo být víc než nepříjemné. Až v čase oběda se náhle skály uklidnily, cizí lidé kamsi zmizeli a my mohli v klidu natočit to, co jsme potřebovali.

0: těchto kostkovaných šatech chodíš, co tě znám.
1: A co má být? Kostky mě dělají mladší.
0: Tak dej bacha, abychom ti nemuseli koupit dudlíček.
1: Já to nejsem. Kdo si před spaním cucá palec?
2: Hurvajs?
0: Cucám si ho, protože mám hlad. Já jsem totiž z taťuldovy kuchyně podvýživenej.
2: No dovol.
0: To já, kdybych byl holka, tak bych si vzal perníkáře. Perníkář má budu, budu, já mu do ní půjdu. Uchytím mu kus perníku a od budy půjdu.
3: Urvinku, nepůjdeš ani do boudy, ani od boudy, protože už jsou zavřené.
4: Masopust je za námi. Je mi nedomine, masopust pomine. Je mi nedomine, masopust pryč. Masopust přestane, růženec nastane. Je mi nedomine, masopust pryč.
2: A jdeme dále na tři krále.

0: fajble. V případě Hurvínka by to spíš chtělo mydlo.
1: Náhodou já už se dneska myl.
0: Náhodou.
2: Tak to zkus ještě jednou, Hurvínku. Podívej se ven. Přestalo pršet, sluníčko svítí. Tak ať se tě nelekne, už mudlánku.
3: Ano, paní Kateřina má pravdu. Umít obličce a alouven. Po dešti je vždycky ten nejhezčí vzduch.
1: A co máme venku dělat?
2: Jděte na houby.
0: Tak nám aspoň ještě na cestu řekněte pohádku.
1: Ano.
4: Tak poslouchejte. Byl jednou jeden dědeček a ten bydlel v lese. Jednou šel takhle na houby.
1: A je, je.
4: Jednou šel na houby a našel krásnou truhličku. A šel dál a našel klíč. Tím klíčem tu truhličku otevřel a našel v ní krásný, huňatý kožíšek. Vzal si tedy ten kožíšek na sebe, ale byl mu krátký. No, a kdyby byl ten kožíšek delší, byla by i tahle ta pohádka delší.
0: A to je konec.
4: Ano, to je konec.
1: No to je konec.
3: Tak šup šup, ať už jste venku.
4: Alou na houby.
1: Když jsem šel z hub, našel jsem zub. Našla ho Johana s dlouhejma nohama, já na ní dub. Dej sem ten zub, nebo tě vytrhnu z brdolu chlup.
2: No tak nechte toho.
0: Dej mi to.
1: Dej mi, je v komíně.
0: Jenom počkej, Hurvínku, až já tě chytím.
1: Tule.
3: Tak vidíte, paní Kateřino, jak nám půlka toho roku utekla.
4: Teď jsem jenom zvědavá, co na nás čeká na jaře a v létě.

0: trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte?
0: Utrhl se na panenku a Emanuela.
1: Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
2: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel.
0: Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Tamhle pod mezí modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosu. Pichpice na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici, ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Pelandok a sloň. Kdysi král slonů na Sumatře požádal svého hodnostáře o souhlas s následujícím návrhem. Zaútočíme na Jávu, protože tam dosud nežijí žádná velká zvířata. Hodnostáři to uznali a byli ochotni následovat svého krále při jeho tažení. Když nastal vhodný den, vydal se král slonů na cestu v doprovodu desítek poddaných. Dorazili až do nejjižnější části Sumatry, počkali, až se moře uklidní, přeplavali na druhou stranu Sunské úžiny, až stanuli na pobřeží. Urazili předlouhou cestu. A tak není divu, že když sloni konečně doplavali na pobřeží kýženého ostrova, byli úplně vyčerpaní a znaveně padli na zem do stínu palem. Za chvíli z houštiny vyběhl Pelandok a rovnou ke králi slonů a nedal se odbít. Co tady chcete? Proč jste přišli? Okamžitě o vás a o tobě podám zprávu našemu králi, který je mnohem větší a silnější než si ty. Král slonů si pohrdavě pomyslel. Takhle ty na mě? Co pak je vůbec možné, aby na světě byl někdo větší než já? A tak Pelandokovi řekl. S tím na mě nechoď. Ještě nikdy jsem neslyšel, že by někdo dorostl mé výšky a dosáhl mé váhy. Jestli někdo takový zde skutečně je, strašně rád bych ho navštívil a seznámil se s ním. Pelandok se zamyslel a pohotově odpověděl. Dobře, ale uvidíš, jak se vyděsíš, když jen spatříš jeden jediný jeho vlas. Počkej na mě, za chvíli jsem zpátky. Dobře, souhlasil král slonů a myslel si svoje. Pelandok běžel do džungle, přemýšlel a přemýšlel, až narazil na dikobraza. Co se děje? Co pak hoří? Ženeš se jako pominutý sotva dechu popadáš? Hledáš zrovna mne? Pelandok zanaříkal. Ach běda, ouvej, stokrát běda. Valí se na nás pohroma. Sloni ze Sumatry nás chtějí vyhladit. Namluvil jsem jejich králi, že u nás jsou mnohem větší zvířata než sloni a dodal jsem, že určitě padne hrůzou, až uzří jeden jediný jejich vlas. Myslel jsem přitom na tebe. Prosím tě, vytrhni si jeden ze svých ostnů, já mu ho předvedu. Když je to tak, tady máš můj vlásek, řekl dikobraz a vytrhl si nejdelší a nejsilnější bodlinu. Pelandok ji popadl a pelášil zpátky za slony a přímo k jejich králi. Nechtěl si mi věřit. Přesvědč se sám. Takhle veliký je jeden jediný královský vlas. Snad si umíš představit, jak velký je javanský král zvířat. Slon si prohlížel dikobrazí vlas tak dlouho, až se pořádně píchnul. Nesmírně se polekal a v tu ránu se on a všichni jeho podaní obrátili a vrátili se zpět na Sumatru. A proto nežijí na Jávě žádní sloni.

0: Maničko, slyšíš?
1: Co je, maminko?
0: Co tam děláš?
1: Koukám na televizi. Dávaj pohádku o otesánkovi.
0: To ještě neznamená, že se musíš spát i ty. Přestaň ujídat cukroví a vypni tu televizi. Čučíš na ní od božího rána.
1: No jo, porad.
0: A pojď sem.
1: Teď už jdu, babinko.
0: Co pak nevíš, že se na Štědrý den má držet půst? Takhle to zlaté prasátko neuvidíš ani letos.
1: No, snad nechceš, aby mi celý den kručelo v břiše.
0: Postit se o Štědrém dnu patřilo odedávna k vánočním zvykům.
1: Jo?
0: Jo? Co pak neznáš tu Erbenovu básničku? Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého neseš na památku?
1: To znám, hospodáři Štědrovku, kravám po výslušce, kohoutovi česneku, hrachu jeho družce. Ale jak to souvisí s vánočním půstem?
0: No protože musíš poslouchat dál. Ovocnému stromovi od večeře kosti a zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí. No, kdo se postí. Slyšíš dobře?
1: Ale bábinko, když to jsou všechno jenom hloupé pověry.
0: Abys věděla, tak žádná pověra není hloupá. Naši předkové moc dobře věděli, že když se celý den postili, tak si žaludek pěkně odpočinul. No, a oni se pak večer mohli nadlábnout štědrovečerních dobrot do sytosti. Ty už divuješ celý den? Pak není divu, že se v štědrovečerní večeři vždycky jenom porejpeš.
1: No to záleží na tom, co je na stole.
0: Přestaň už konečně odmlouvat, nebo ti Ježíšek nic nenadělí. Přines z pokoje mísy a přichystej krabice s cukrovím. Jsou na balkoně. Já zatím rozpustím čokoládu na ořechové kuličky.
1: Já už žádné cukroví nechci.
0: No ty možná ne. Ale Hurvínek ano. Má je moc rád.
1: A kde jsou ty mísy?
0: No přece v příborníku.
1: Tady je jenom jedna.
0: Pane Kuskákava, vlastně máš pravdu. Já úplně zapomněla, že tu druhou Hurvínek loni o Vánocích rozbil.
1: Já? No topic.
0: Co se stalo? Snad si nerozbila i tu poslední památeční, co mi zbyla.
1: Neboj. Naštěstí se rozbil jen malý talířek od toho šálku, co z něj piješ kafe.
0: Naštěstí? A na co si budu podle tebe pokládat hrníček?
1: Zase máš štěstí, bábinko. Ten hrnek se rozbil taky.
0: No to hezky začíná.
1: Máš pravdu. Střepy znamenají štěstí a patří ke koledě.
2: Šel jsem na koledu a to z rána k tomu hnala mě kuchařka z vidlicí z domu. Po schodech běžíla, přes kámen hupádla, já utíkal z domu, byl jsem rád tomu. Talíře, rendlíky, malý a veliký, všecky vám roztluču, uteču z domu.
0: Nikam utíkat nebudeš. Znáš tuhle? Hloupý Jan rozbil čbán, přišel domů s pláčem, dostal karabáčem.
1: A tuhle tu znáš?

0: Koledy se ti zachtělo? Kde pak? Zatím si koleduješ o pěkný nářez. Takže, Máničko?
1: No?
0: Osol tady ty plátky kapra.
1: Solím!
2: Počkej, opatrně!
0: Šetři solí.
1: Já myslela, že když je ten štědrý večer.
0: A za odměnu smíš tady na tu mísu narovnat 9 druhů cukroví.
1: A proč zrovna 9?
0: Protože 9 považovali naši předkové za magické, kouzelné číslo.
1: A co ti naši předkové jedli? Měli k večeři taky kapra?
0: No, jenom tam, kde byly ryby levné, třeba v jižních Čechách, kde je spousta rybníků.
1: A kde ryby neměli?
0: Tam býval jako hlavní chod Kuba.
1: Kuba? Třeba Kuba Moravců?
0: Ale kde pak? Kuba jsou maštěné kroupy zapečené s houbami. No, a kde na to měli, přidali i uzené maso. A to bývalo z komína očouzené, proto se tomu jídlu říkalo také černý Kuba.
1: A rybí polévku měli?
0: No, ti, co neměli rybu, neměli ani rybí polévku, to dá rozum. Místo ní bývala polévka zeleninová, hrachová, kroupová, nebo taky tvá oblíbená bramboračka.
1: Mm-hmm.
0: Vždyť víš, jak se zpívá.
3: Na Vánoce dlouhý noce nepřiletí Vlaštovice, hej, hej, koleda.
1: Selka polívčičku hřeje, křičí, že jí nohy zebe, hej, hej, koleda.
3: Sedlák si v hospodě vejská, kobila žebrama blejská, hej, hej, koleda.
1: Jdi sedláče, jděte domů, dej kobile hrachovinu, hej, hej, koleda.
0: Tak. Takhle nějak to tenkrát bývalo.
1: Jenže Kuba a polívka to jsou jen 2 jídla. No, a kde je těch dalších 7?
0: No tak počítej. Jako předkrm bývala na stole ošatka s chlebem, miska s medem a talířek se stroužky česneku.
1: To je divná kombinace. Med? No prosím, ale česnek? To proti upírům.
0: Ale kde pak? Česnek je zdravý a má i posilující moc. Proč myslíš, že ti dělám česnečku, když jsi nemocná?
1: Ale stejně si neumím představit, jak takovouhle patlaninu jedli.
0: Chleba se lámal na malé kousky. Ty se máčeli do medu a dochutili kousíčkem česneku.
1: Fuj, ale pořád to ještě není 9 jídel?
0: Nebuď netrpělivá. Po slaném, tedy po rybě nebo Kubovi, přišlo sladké. Já ti dám ňam. Nech to cukroví na pokoji. Řekla jsem ti, abys ho rovnala na míse. A ne v žaludku.
1: No, chtěla ochutnat, jestli ten vanilkový rohlíček není zkažený.
0: No, to určitě. No, bych tě nesměla znát.
1: Když ty mi děláš takové laskominy sladké. Já tak ráda. Měli k večeři i takovéhle cukroví.
0: Ale kde pak? Tím sladkým jsem myslela jahelnou kaši, politou syrupem z cukrové řepy nebo medem. Taky mývali placky z černé mouky pečené přímo na plotně. Kdo chtěl, ten si je osladil a ten, kdo sladké nerád, si je potřel třeba máslem nebo sádlem. Jo. A dalším samostatným chodem byl dobře omaštěný hrách a, pováž, Máničko, sypaný cukrem a perníkem.
1: Já ti tedy měli chutě, předkové.
0: No to víš, jiná doba, jiný mrav. No a nakonec přišla na řadu Vánočka, které se říkalo Štědrovka. No, právě taková, co z ní potají loupeš rozinky. Ale myslíš, že tě nevidím?
1: Když ty snad máš, bábinko, oči i vzadu. Já myslela, že po té Vánočce leze brouk.
0: Aha, tak proto si ho strčila rovnou do pusy.
1: No, víš, já tě tak napjatě poslouchám, že ani nevím, co dělám. Honem povídej, co baštili dál.
0: No, ještě se dávali na stůl křížaly, sušené švestky, oříšky i čerstvá jablíčka. No, prostě co dům dál.
1: Jako u nás.
0: Jako u nás, no. Tak, kapre už je ovalený. Teď ještě musím dodělat bramborový salát.
1: Ukaž, já ho ochutnám.
0: Dej ten prst pryč. Raději mi ukaž, jak z tu mísu nás zdobila.
1: Hele.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Což to, Janku, což to sněd?
0: Žádný Janek nám tady neuždiboval, ale Mánička. Patří sem 9 druhů cukroví a ty si 4 druhy zmaštila.
1: Tak já dojdu pro novou krabici.
0: No to nechoď, ale upaluj.
2: To nemůžu. Na štědrý večer se nesmí dělat žádné prudké pohyby.
0: Kdo ti zase tohle nakukal, Máničko?
2: Hurvínek.
0: Ježkovi oči. Jestliže téhle Hurvínkově výmluvě uvěřil i pan Spejbl, tak nechci vidět, na jaké hody se u nich můžeme večer těšit.
4: Veselé

jak šli na kočičí koření. Byl den jak čerstvý tvarohový koláč. Horký, vonavý, od sluníčka do zlatova vypečený. Všichni měli plné ruce práce. Pinkalinky, zlatohlávci, paví očka, otakárci. A hlavně včely, protože pil sypal a nektar byl zvlášť vydatný. Taky teta Micka prala prádlo, aby uschlo, dokud přeje počasí. A pacička obírala rybíz, který už v tom horku přezrával. Jen Macourek a Camfourek měli dlouhou chvíli. Dokonce čím dál delší, protože nic nedělali a jen se povalovali. Byli tak líní, že už se ani neohnali, když přiletěla moucha a začala dotírat. Mělo by se jí plácnout. Navrhnul sice Macourek, ale jinak nic. Jen jinak, však odletí sama, mínil Camfourek. Ale to se spletl. Neodletěla. Když mouchu nikdo neodhání, myslí si, že může všecko a je čím dál drzejší. Nejdřív bzučí jen tak kolem hlavy, potom sedne na čumáček, kde to lechtá, pak dotěrně přímo do ucha, no a to už se jí musí zarazit. Zakvílel Camfourek. Praštil se chudák, až mu zajiskřilo, ale moucha byla rychlejší. Neboj, hned tě pomstím, kasal se Macourek, kterému teď sedla na fousky. A jouvajs, praštil se snad ještě víc. Aby byl té smůly větší kopec, na střeše se zrovna povaloval kočičák. Taky mu tam byla dlouhá chvíle, taky se mu natahovala, jenže ten už věděl, jak ji ukrátit. Koukám, že jste jeden hloupější než druhý. Hned se pozná, že vám nedávali kočičí koření. Kočičí koření? Co to je? Nachytali se kocourci. I když kočičáka znali a měli s ním špatné zkušenosti, tohle je tak zajímalo, že přestali být ve střehu. No, snad bych vám to ani neměl říkat. Na tajemství jste dost mrňavý, váhal kočičák. No ale, abyste věděli, že jsem kamarád, tak vám to prozradím. Kočičí koření je kytka, po které jsou hloupé kočky chytřejší. Napovídej. A kde ta kytka roste? Na louce. Teda spíš za potokem. Tam je obzvlášť kvalitní, prášil pohotově kočičák. Ještě chtěl tu vymyšlenou kytku popsat, ale nebylo potřeba. Kocourci už pro ni pelášili na louku. Teprve až tam jim došlo, že nevidí, jak ta kytka vypadá. Jaký teď najdem, staral se Camfourek. Jednoduše, rostou tady samé naše staré známé kytky. Když některou nepoznáme, bude to kočičí koření, prohlásil Macourek. A opravdu docela to klapalo. Kopretinu poznali hned a taky čekanku a vlčí mák i svízel, co se chytá na tlapky, ale pozor, co je tohle? Mami, koukej, jak je krásně chlupatá, zajásal Camfourek. Jenže než to dopověděl, kytka už chlupatá nebyla. Když se z ní vyhrabal nablučený čmelák, zbyl jen obyčejný zvonek, jakých rostou všude tucty. Na louce to moc nepopadnem, rozhodl Macourek. Musíme za potok, jak říkal kočičák. A to ne, vzpáčil se Camfourek. Za potok nesmím, jelikož jsem neplavec. A ty taky, takže tam nesmíme oba dva. Ale Macourkovi se za potok moc chtělo.
Ještě nikdy tam nebyl a zajímalo ho, jak to tam vypadá. Však nemusíme plavat, můžeme přeskákat, ukázal na placáky v potoce. No, tak dobrá, ale budeš skákat první, abys zahnal žáby, jo? Vymínil si Camfourek. Jenže to se právě Macourkovi nehodilo. Bál se těch žab zrovna jako Camfourek. Naštěstí uviděl starý pekáč v křoví. Ani ho moc neprohlížel a hned věděl, co dál. Nebudem plavat, ani skákat, budeme se plavit jako piráti a bukaníři, dodal chytře, protože věděl, co na Camfourka platí. A vyšlo mu to. Piráty a bukaníry měl Camfourek odjakživa rád. A tak nastoupili do pekáče a zamířili na protější břeh. Pro pána, oni mi fakt věřili, vyděsil se na střeše kočičák, protože to, co viděl, už nebyla legrace. Nechte to, vraťte se, vždyť se utopíte, křičel, mával, poskakoval, až se mu v tom rozčilení smekly tlapky, sjel po střeše a šplách, už se topil sám. Ten velký sud pod okapem ho spolknul jako pralinku. Vytáhla ho teta Micka, vytřásla z něj dešťovku, opláchla ho v čisté vodě a že jí na šňůře zbylo trochu místa, dala ho zrovna usušit. A kocourci samozřejmě nikam nedopluli. Stroskotali hned, jak popojeli na hloubku. Udělali chybu, že si svou loď předem neprohlédli. Ten pekáč byl totiž děravý. Nabíral vodu, až se naplnil a klesl jim pod nohama ke dnu. Ještě, že ty žabky, kterých se tak hloupě báli, byly na blízku. Nejdřív zachránili Camfourka, který už se skoro utopil, pak Macourka, který se ještě trošku držel nad vodou. No a pak odskákali po svých, dřív než Macourek a Camfourek vykuckali vodu a stačili jim říct, že jim děkují a už se jich vůbec nebojí. Ale tak dočista špatně to zas nedopadlo. Macourek a Camfourek se totiž poučili. I bez kočičího koření jim bylo jasné, že kdo neumí plavat, ten za potok nemůže. A kočičák, ten už taky věděl, že je tam nemá posílat. Pamatujte si to taky. Neplavečci a brouzdálci na Mělčině v každé řece nejsou žabky, aby vás včas vytáhli.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Dobrý večer, děti. To bylo tak. Sedláček Kuba zdědil kdysi po pantatíkovi políčko jako dlaň a chalupu na spadnutí. Na poli se rodilo jen kamení a bodláčí. Do chaloupky foukalo ze všech stran a když zapršelo, zatékalo Kubovi střechou rovnou za krk, jako by seděl pod cedníkem. Celé dny se Kuba lopotil na tom svém kamenitém úhoru a místo odpočinku nestačil po večerech opravovat rozedrané stavení. Není divu, že si stýskal. Čert mi byl takový život dlužen. I ten ptáček v kleci je svobodnější než já. Když nic jiného, alespoň mu páni nasypou do krmítka. Ale já vím, co udělám. Se vším tady praštím a přestěhuju se někam na konec světa. Když se Kuba jednou rozhodl, nevytáhl by mu to umanutí z hlavy ani párem koní. Narazil si beranici, naposled se rozhlédl po světnici, řekl s pánem Bohem a přirazil za sebou vrátka. Šel cestou necestou po horách, po dolinách. Co si tak srdnatě vykračoval, uslyšel za sebou divný hřmot. Dub, dub, buch, buch. Zrovna jako by mu za patami slídil hromotluk. Kuba nebyl žádný strašpitel, ale když se ohlédl, brada mu leknutím poklesla. Za ním se balila jeho rozedraná chalupa. Kuba se zastavil, chalupa se zastavila. Kuba udělal krok, chalupa taky. Jedeš domů, křikl sedláček. A sehnul se pro kámen, ale chaloupka jako by neslyšela. Zamrkala na Kubíčka jedním okem, jako dobrácké psisko, jen ocáskem samou přítulností zavrtět. No tohle, podrbal se sedlák pod beranicí, ale počkej, však já se tě brzy zbavím, křikl a dal se do běhu. Ale marná sláva, kam jen se vrtnul, tam mu byla chalupa v patách. Z posledních sil konečně doběhl k divoké řece. Vedla přes ní úzká dřevěná lávka. Sláva, konečně se tě zbavím, ty zatrápená došková chýško, zajásal a honem přeběhl na druhý břeh. Chaloupka ani chvíli nezaváhala a hrnula se za ním. Dub a dub a buch, dusala si to. Takovou tíhu lávka na svém hřbetě nehodlala snášet. Zapraskalo to, zaskřípalo a chalupa se poroučela do vln. Kuba se radostí dal do skoku. V tom, kde se vzali, tu se vzali, pluli po řece voraři. Hleďte na toho chudáka, jak tam na břehu zoufalstvím vyvádí. Chalupu mu asi podemlela voda, musíme mu ji zachránit. Bez meškání natáhli z voru svá bydla a dostrkali chaloupku ke břehu. Chalupa už na nic nečekala a štrachala se oddaně z vody ke Kubovi. Chudák sedláček se dal zoufalstvím do pláče, jenže slzami se ještě žádná smůla z podrážek neodlepila. Kubovi nakonec nezbylo, než rázovat dál s věrnou chalupou v patách. Jak si tak vyšlapuje, potká pastýře se stádem ovcí. Dostal spásný nápad. Poslyš, bačo, nekoupil bys moji chalupu? Prodám ti ji za homolku ovčího síra. Bača se podrbal za uchem, aby odtud vyškrábl trochu pastýřského rozumu. Co by ne? Povídá po chvíli. Je to sice stará chatrč, ale na přespání za nepohody se pro mne a pro ovce docela šikne. Dal Kubovi od cesty homolku síra a protože se zrovna schylovalo k dešti, zahnal stádečko do chalupy. V tom za ním zaklapla vrátka na 7 západů a chalupa se s ním i s ovcemi rozeběhla za upalujícím Kubíčkem. Za chvíli mu byla zase v patách. Pomoc, zloděj, křičel v chalupě popletený ovčák a Kuba si raději zacpával uši, aby ten povyk neslyšel. Uslyšeli ho ale loupežníci. Zrovna ze své zbojnické výpravy nesli ukradené pytle zlata a drahokamů. Podívejme, bratr od řemesla, řechtali se, když viděli Kubu. Musíme nakouknout, co ten kujon ve staré barabizně vlastně schovává. vyrazili vrátka a hrnuli se dovnitř. Ale chyba lávky. Jen vstoupili, vrátka se za nimi sama přibouchla a zamkla na 7 západů. Chalupa se dala hned zase do běhu jako splašená, trada za Kubíkem. Zrovna v ten čas stáhl krajem generál Laudon s císařskou armádou. Halt, zahřměl, když zmerčil schváceného Kubu. To je tvoje chalupa? Zabavuje se pro potřebu vojsk jeho císařské milosti. A když tak tu paličatou chalupu ke Kubově radosti po generálsku zrekvíroval, nakázal kvartírmajstrovi, aby v ní ubytoval vojska, co se do ní vejde. A už to začalo. Napřed dovnitř mašírovali tamboři, potom dudáci, po nich praporečníci, za praporečníky huláni s kobylami, potom granátníci s kanóny, pak za skirisníci, zkrátka se tam vedrala celá vojenská čelátka. Kubovi spadl kámen se srdce. Vesele si poskočil a pelášil dál. Ale co to? Chalupa se za ním štrachá zas. Ovce v ní bečí, bača láteří, zloději se hádají o dukáty, generál Laudon huláká rozkazy. Zkrátka učiněný Babylon. V posledním tažení s jazykem na vestě se chudák Kuba od neznámého pocestného doslechl, že sám císař dá za manželku svoji jedinou dceru tomu, kdo jí svatebním darem přinese největší bohatství. Ej, chuchu, výskl si sedláček a namířil si to do císařského města. Císař pán se div leknutím nepřevalil na záda, když mu rovnou před trůn přivandroval Kuba a za ním jeho věrná chalupa. Nejmilostivější císařský pantatíku, drmolil jako Spartesu, přináším pro jemnost slečinku náramně drahocený prezent, svoji vlastní doškovou chalupu. Líběji mi dát dcerku za ženu. Potom Kuba otevřel vrátka a z chalupy se vyhrnul sám generál Laudon s celou císařskou armádou. Generál salutoval, šarže křičeli vivat, trubači troubili a hulánské kobily pouštěli z té slávy koblišky na křišťálovou podlahu. Za armádou se vyplížili loupežníci, padli před císařem na kolena, sypali mu do klína zlato drahokamy a slibovali, že už to víckrát neudělají. Za loupežníky vyběhlo stádo ovcí, za nimi pastýř. Ovečky bečely, pastýř láteřil a z krvavé zlosti práskly jeho císařské veličenstvo ovčím syrečkem rovnou do císařského nosu. Joj, to byla vůně. Císařská slečinka se tak hyhňala, jako by si zrovna šlápla na rozum. A hned, že v té chaloupce bude bydlet do smrti a basta. Co měl Kuba dělat? Nakvartíroval se tam k ní. Však už mu došlo, že své chalupě neuteče. Tak jak je pak copak? Kdo chce kam, pomozme mu tam. Povzdechl si nad nimi císař pán a odskočil si naproti do hospody na žejdlík piva a partičku lízaného mariáše. A tak v tom císařském městě dodnes stojí zlatý palác, v tom paláci rozedraná chalupa a v té chaloupce bydlí Kuba se svou císařskou paničkou. No což, aspoň jim tam střechou nezatéká.

O smíšku Ferdinandovi. Byl jednou jeden voják a ten byl stále veselý a dobře naladěný, i když měl občas hluboko do kapsy, protože groše a krejcary či jiné poklady se v jeho torně dlouho neohřály a on pak musel pískat na kudlu. Nenechal si tím ale zkazit hezký den a tak mu jeho kamarádi říkali Smíšek Ferdinand. Jednou stál zase na stráži před královými dveřmi a prohlížel si tu nádheru kolem. A když viděl, kolik urozených pánů neustále vchází a vychází z královských komnat, aby byli králi ke službě, pomyslel si, ten král se ale má. Peněz má víc než dost a za ty může mít všechno na světě. Já mít ty peníze, hned bych věděl, co si počít. A jak se Smíškovi ty myšlenky převalovaly v hlavě a nebyl tam nikdo, s kým by se o ně podělil, vzal kousek křídy a napsal na dveře královy komnaty Peníze vládnou světu. Když si král později nápis přečetl, nechal pátrat, kdo to napsal. Smíšek Ferdinand se i hned přiznal a když ho přivedli před krále, pravil srdnatě, já jsem to tam napsal, protože na stráži nemohu mluvit a tu myšlenku jsem nechtěl jen tak zatratit. Král byl hodný a milostivý pán a odpustil mu, ale chtěl mu také dokázat, že je se svojí myšlenkou o penězích na špatné cestě. Ale Smíšek odporoval a řekl, pane králi, kdybych měl dost peněz, já bych vám ukázal, co člověk může mít, když chce. Mohl bych dostat i vaši dceru za ženu a sám se stát králem. Tato vojákova zatvrzelá řeč krále pohněvala, ale nedal na sobě nic znát a řekl, abych tě přesvědčil, vsadíme se. Jeden rok ti dopřeji tolik zlata, kolik si budeš přát. Dokážeš-li během toho roku získat lásku mojí dcery, máš jí mít. Ale pokud se ti to nepodaří, přijdeš o hlavu. Dobře si to rozmysli. Ale ten furiant se dlouho nerozmýšlel a s králem se vsadil. Od toho dne si začal žít po královském obyčeji. Obdržel klíč od pokladnice, aby si nabral zlata, co unese. A jedl a pil jen to nejlepší, zval kamarády, výjížděl si v kočáře, cestoval a viděl a zažil všechno, co si jeho srdce přálo. Jen o krásnou princeznu ani okem nezavadil. Tu král stejně nechal, aby ji ochránil před nevítaným nápadníkem, odvést na malý ostrov nedaleko zámku, kde ji přísně střežili, aby se k ní nedostal žádný muž. Tak tam díky Smíškovi žila jako ve vězení a měla dlouhou chvíli. Jednoho dne Ferdinand přišel do královské pokladnice, aby si naplnil prázdné torny zlatem. Tu se ho král zeptal, jak se mu daří. Dobře, moc dobře, pane králi, odvětil. To mě těší, řekl král, ale nezapomeň na naši sázku, kterou jsme uzavřeli. Už máš jen půl roku na to, abys získal srdce mé dcery. Pokud se ti to nepodaří, bude tě to stát nepochybně hlavu. Smíšek si pomyslil, to je pravda. Musím se po té princezně porozhlédnout. Vyhledal zlatníka, mistra nad mistry, a řekl mu, poslouchej, mistře, musíš mi vykovat zlatého jelena a musí být tak velký jako opravdový jelen a musí mít zlaté paroží, ale uvnitř bude dutý, aby se v něm mohl ukrýt muž. Zlato na jelena mu přinesl z královské pokladnice. Netrvalo to dlouho a jelen byl hotov a byl tak překrásný, že by krásnějšího člověk na světě těžko hledal. Skrze tajná dvířka, která by nikdo jiný nenašel, vlezl Smíšek do jeleního břicha a vzal si citeru, na kterou uměl mistrovsky hrát. Zlatníkovi povyprávil celý příběh o královské sázce a prozradil mu, co má v úmyslu. Dal mu mnoho zlata za to, že zlatého jelena přivede na zámek a ukáže králi. Ten se nemohl vynadivit a když dal zlatník tajné znamení,
ozvala se z břicha jelena hra na citeru a překvapený král nevěděl, co říci. Také královna byla radostí bez sebe a prosila manžela, aby toho zlatého jelena koupil a poslal dceři na ostrov, že si s ním ukrátí dlouhou chvíli. To byl dobrý nápad, protože princezna se jelena nemohla nabažit. Musel hrát stále znovu a znovu, dokud se neunavila a neusnula. Tu otevřel Ferdinand tajná dvířka, vysoukal se ven a prohlížel si spící princeznu. Byla tak překrásná, že od ní nemohl odtrhnout oči a nakonec se neudržel a políbil ji na tvář. To princeznu probudilo a málem se jí úlekem zastavilo srdce, když u svého lůžka uviděla cizího muže. Smíšek jí řekl, kdo je, a úpěnlivě jí prosil, aby ho neprozradila. Bude jí celé dny hrát tak dlouho, dokud si jen bude přát. Princezna mu to nakonec slíbila, ale s tím, že zůstane v úkrytu. Smíšek s tím rád souhlasil a za chvíli opět vlezl do jeleního břicha. Druhého rána se princezna nemohla dočkat, až zase uslyší zlatého jelena hrát. Také král přišel, poslouchal a měl radost, že vidí dcerku tak spokojenou. Řekla mu, že od nynějška už dlouhou chvíli na opuštěném ostrově mít nebude. Večer, když byla princezna opět úplně sama a právě večeřela, otevřel Ferdinand potichu dvířka a zeptal se: princezno, smím na chvíli ven? Mám takový hlad. Od včerejška jsem neměl v ústech a dneska jsem musel celý den hrát. Princezna mu dovolila

ze srdce rádi a slíbili si, že jeden druhého nikdy neopustí a navždy zůstanou spolu. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. A šlo to tak celých 5 měsíců. Smíška po celý ten čas neviděli a král myslil, že je zase někde na cestách. Tu princezna onemocněla a den ode dne byla bledší a nemocnější. Král jí tedy poslal svého nejlepšího lékaře, aby ji prohlédnul a předepsal lék. Ale lékař potřásl hlavou, šel ke králi a řekl: princezně nepomohu. Během 5 měsíců, až porodí děťátko, uzdraví se sama. Král se rozhněval a lékaře nechal uvrhnout do žaláře. Pak k princezně poslal jiného doktora, ale ten skončil také ve vězení. A tak to šlo s jedním doktorem za druhým, až králi došla trpělivost a vydal se za dcerou sám. Zeptal se jí, zda se nechce vdávat, ale princezna odvětila: já jsem, milý otče, už jednu svatbu měla. A když se král ptal, kdo je její manžel, odvětila: přece Smíšek Ferdinand, kterého si mi sám daroval ve Zlatém jelenu. Při těch slovech otevřela tajná dvířka a Ferdinand vylezl ven. Král se sice zprvu hněval, ale dané slovo nemohl porušit. Zvláště, když princezna tvrdila, že jiného muže nikdy milovat nebude a jiného si nikdy nevezme. Tak Smíšek Ferdinand vyhrál svoji sázku ještě dříve, než uplynul rok, a s princeznou slavili svatbu. A po smrti jejího otce se stal Smíšek Ferdinand králem.

Veřejnost a odborníci. Profesor inženýr René Kadeřábek zažil svých 10 minut slávy a obrátilo mu to život na ruby. Dostal se do televizního Dobrého rána i do večerního posezení u krbu. Všude hovořil o svých zkušenostech s lichožrouty. Výsledky dlouholeté teoretické práce vhodně dokládal líčením osobních zážitků s mladými lichožrouty R a H, odmítl sdělit celá jména a také skica.

0: Mi pořízenými na různých místech, doma, na nábřeží, na vrakovišti a tak dále. Televize dostávala spoustu dopisů od diváků, naprostá většina z nich profesorovi děkovala za to, že jim otevřel oči. Řada žen mu blahořečila za záchranu manželství. Vážený pane profesore, psala jedna divačka za mnohé, manžel tvrdí, že jsem bordelářka, že nemůže najít druhou ponožku do páru. Už to vypadalo na rozvod, jako že já za to můžu. Mně by nikdy nevěřil, že to dělá nějaký lichožrout, ale vám jo, vy jste kapacita. Teď je u nás zase pohoda a ten můj jim vždycky nějakou nalíčí, jenže oni ji nechcou. Tak se zase zlobí, ale už ne na mě a za to jsem vám osobně vděčná. S úctou, Marie Pošmourná. Ale čím větší byl ohlas veřejnosti, tím větší byl odpor různých odborníků, kteří volali po nějakém hmatatelném důkazu. Specialisté na mimozemské jevy a mezi nimi především ti, co věřili na existenci vesmírných létajících talířů, se profesoru Kadeřábkovi vysmívali, že věří na duchy a v každé rozmazané šmouze vidí lichožrouta. Ale pánové, bránil se profesor, vy zase v každé šmouze na nebi vidíte ufona, jenže lichožrouti žijí tady, na zemi a ne někde na Marsu. Chceme je vidět, skandovali odborníci v televizním studiu. A tak se profesor Kadeřábek nadechl a pronesl to, o čem dlouho snil. Když mne Akademie věd pozve, abych na její ctihodné půdě představil své dílo Život lichožroutů, přivedu s sebou i Ramsese a Hylíka. A oni se pro tento jedinečný a v celé historii lichožroutů nevídaný okamžik dají pánům akademikům spatřit. Ha, ha, ha, ha, to chceme vidět, smáli se odborníci. Však je uvidíte a smích vás přejde. Zařval profesor jako ve třídě a ve studiu bylo rázem ticho.
1: Figi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Pohádka o žravém Petříkovi. V jedné zemi žil chlapeček, který se jmenoval Petřík. Ze všeho nejraději seděl v kuchyni, se lžící v ruce a čekal, kdy mu naloží nějaké dobré jídlo. Jeho starostliví rodiče byli z toho celý nešťastní. Kdysi, když byl Petřík ještě úplně malým chlapečkem, ukazovali ho sousedům a známým a říkali: podívejte se, jaké lamželezo je z našeho Petříka. Sní všechno, co mu naložíme. Sousedi se usmívali, dávali Petříkovi sladkosti a chválili ho. Takového siláka to jsme ještě neviděli. Jenže když Petřík dospíval, přestávalo mu stačit, co měl před sebou na talíři a chtěl stále víc a víc. Nezřídka se stalo, že maminka ani nestihla dopéct koláč a už ho Petřík snědl. Potom ještě snědl chleba se sádlem a s cibulí, kompot, párky a nakonec si dal kus slaniny a škvarky. Nejhorší to bylo v neděli. Často se stávalo, že maminka musela třikrát vařit dobrou nedělní polévku, protože Petřík ji stihl vysrkat z hrnce dříve, než byla hotová. Rodiče si mysleli, že se to všechno změní, až začne Petřík chodit do školy. Domnívali se, že vzdělání a učení z něho udělají rozumného člověka. Jenže se stal opak. Petřík po dobu celého vyučování nemyslel na nic jiného, než jak se dostat k jídlu. Kradl spolužákům svačinky a pak se pod lavicí cpal a nedával pozor. Rodiče často před Petříkem klečeli a se slzami v očích ho prosili, aby se nad sebou zamyslel a nebyl takový žravý. Petřík je vyslechl, pokýval hlavou, ale žravost ho nepřešla. Co se však jednoho dne nestalo? Petřík šel ze školy a na ulici potkal bezmocnou vedchou stařenku, která nesla plnou nákupní tašku. Petřík se nabídl, že jí s nákupem pomůže. Z tašky totiž trčil velký rohlík a on doufal, že stařenka mu ho dá za odměnu. Pomaličku kráčeli k domku, kde stařenka bydlela. Ona mu vyprávěla o svém těžkém životě a Petřík se neovládl a rohlík snědl. Žravost ho však nepřišla a postupně snědl všechno, co bylo v tašce. Přitom si ještě představoval, že ho stařenka pozve k sobě domů a za odměnu mu nabídne koláč. Nakonec zastavili u domku. Petřík podal stařence prázdnou tašku a spokojeně čekal na pozvání. Stařenka překvapením otevřela ústa a když pochopila, co se stalo, vyslovila kletbu.
1: Tvoje žravost bude potrestána. Jednoho dne si pro tebe přijde.
2: Petřík se hrozně polekal a s pláčem utekl. Když přišel domů, rodičům nic neřekl, hltavě se najedl a zalezl do postele, protože pod polštářem měl ještě schovaný chleba se sádlem. Tak to šlo nějakou dobu a Petřík na příhodu se stařenkou zapomněl. Jen občas se mu zdálo, že vidí její vedchou postavu nehybně stojící kdesi na druhé straně ulice. Jednou v neděli večer, právě když seděl se svými rodiči za stolem a hltavě večeřel, kdo si zazvonil u dveří. Maminka se divila.
3: Kdo to k nám jde tak pozdě?
2: Řekla a šla otevřít. Chvíli s někým hovořila a když se vrátila, tatínek se na ní zvědavě podíval. Kdo to je? Zeptal se.
3: Nějaký pan Izrty,
2: řekla maminka. Přišel si prý pro našeho Petříka. Petříkovi překvapením vypadla lžíce z ruky.
4: Ale já nikam nechci jít,
2: zvolal a snažil se skrýt pod stůl. Maminka s tatínkem mu domlouvali.
3: Když pan Izrty říkal, že přišel pro tebe, musíš s ním jít.
4: Ale já nechci, křičel Petřík.
2: Ale nebylo mu to nic platné. Maminka s tatínkem ho vytáhli spod stolu a odevzdali panu Izrtyovi, který trpělivě čekal na chodbě. Od té doby žravého Petříka nikdo neviděl ani o něm neslyšel. Takhle tedy dopadnou všichni žrouti, milé děti.
5: Koblížek na cestách. Žil byl stařeček se stařenkou. Jednou poprosil stařeček stařenku, usmaž mi prosím koblížek. Usmažit koblížek, ale z čeho? Nemáme už žádnou mouku. Ech, stařenko, zameť na sýpce, vyškrab truhly, však se jí trochu najde. Stařenka udělala tak, jak jí stařeček poradil. Nametla a naškrabala dvě hrsti mouky, zadělala těsto smetanou, udělala koblížek, usmažila ho na másle a položila na okno vystydnout. Koblížka ale omrzelo ležet, i skutálel se z okna na násep, z náspu na trávu, z trávy na cestu a dál se kutálel po cestě. Jak se tak kutálel po cestě, jde proti němu zajíc. Koblíšku, koblíšku, já tě sním? Ne, nejes mě zajíčku a raději si poslechni, jakou ti zaspívám písničku. Zajíc nastražil uši a koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, od tebe zajíčku taky uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho zajíc ještě zahlédl. Kutálel se po pěšince v lese a proti němu jde vlk. Koblížku, koblížku, já tě sním. Nejes mě, vlku, já ti zaspívám písničku. a koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sypce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, od tebe vlku taky uteču. Kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě vlk zahlédl. Kutálel se lesem a proti němu jde medvěd, který láme chrastí, křoví k zemi šlape. Koblížku, koblížku, já tě sním. A jak bys mě mohl ty nemotoro sníst? Poslouchej raději mou písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sypce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, od tebe, medvěde, pod hory uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě medvěd zahlédl. Kutálel se dál a naproti němu jde liška. Vítej, koblížku, jaký ty jsi hezounký a červenoučký. Koblížek byl rád, že ho liška pochválila i zapěl svou písničku. Liška poslouchá, pomalu se přibližuje a koblížek zpívá. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, já od medvěda utekl, od tebe, liško, taky uteču. Překrásná písnička, pravila liška, ale je to bída, holoubku, já už jsem stará a nedoslýchám. Sedni si mi na čenich a zaspívej mi ještě jednou. Koblížek se zaradoval, že mu liška pochválila jeho písničku a sedl si ji na tlamu. Já koblížek, koblížek, a liška udělala ham a snědla ho.

0: však. Ouvej, ouvej, toto bolí, au, můj prst. Spejblova omluva.
1: No to je blaho, to je klid a pohodička. A je. A je po pohodě. Hurvínek se vrací domů.
0: Ahoj, taťuldo.
1: No nazdar. To už jsi ze školy doma?
0: Ne, já byl u Máničky.
1: Cože?
0: Ale až po škole.
1: Jo, to ti chválím. To je hezký.
0: To vůbec nebylo hezký. Ach jo.
1: Ale ach jo, co se stalo?
0: Ano.
1: Mánička si s tebou nechce hrát, viď, co? Že mám pravdu, viď?
0: No.
1: A poslala tě domů, co?
0: No, tak to ani ne.
1: No tak Hurvínku, co je s tebou?
0: Nic.
1: A co je s Máničkou?
0: Nechce se mnou mluvit. Urazila se.
1: Jo, takhle. Aha. Lépe řečeno, urazil si ji, viď?
0: Ale já nechtěl, jenomže ona nerozumí legraci.
1: O, to je tvojí, no jo, tak to se nedivím.
0: Co?
1: Já ty tvoje legrácky dobře znám. Já se jim taky nesměju. Hele, lépe uděláš, když za ní zajdeš a pěkně se jí omluvíš.
0: Já?
1: Jo.
0: A za co?
1: No, teď ona už bude vědět, ne? Hele, stačí, když řekneš, omlouvám se, už to nikdy neudělám.
0: Jo, a ona mě pošle do háje.
1: Do jakýho háje?
0: Do zelenýho.
1: Ale Hurvínku, nejdřív to musíš zkusit. A ne strkat před nepříjemnostmi hned hlavu do písku, jako ten s tím dlouhým krkem, no, pštros.
0: Cože? Kdože?
1: Jaký cože, kdože, no pštros?
0: Pštros?
1: Hele, ty snad nevíš, co je pštros?
0: No to se ví, že vím.
1: No tak.
0: Učili jsme se o něm ve škole. A taky jsem ho viděl v zoologické zahradě.
1: Pštrosa?
0: Ano, byl tam za ohrádou. Pštros?
1: Fuj.
0: Pštrosíčí?
1: No tak.
0: A malými pštrosáčaty?
1: Já no, prskej.
0: Fuj. Taky na prské.
1: No tak, no.
0: Je, taťoldo, a taky tam byl obrovský opičák. A ten ti byl, taťulínku, tak hrozně podobný.
1: No tak tomu nevěřím.
0: Bajo.
1: Takový velký opičák, jako jsem já, neexistuje. Hele, nechej toho hýňání, ano? A raději šupej k Máničce s tou omluvou. A prosím tebe, nepopleť to. Řekni, já se omlouvám a už to nikdy neudělám. Ano?
0: Ano, prosím. Máničko, kde pak jsi? Taťulda ti vzkazuje, že se ti omlouvá a že už to nikdy neudělá. Aha.
1: Ach jo.
2: Výlet do Afriky. Byla neděle ráno a Káťa se Škubánkem se chystali na výlet.
3: Co kdybychom šli do zoo?
2: Navrhla Káťa. Škubánek skákal radostí. V zoo ještě nikdy nebyl. V autobuse dostali místo hned vedle řidiče. Káťa si libovala, jaký je odtud výhled, ale Škubánek nemohl odtrhnout oči od šoféra. Líbilo se mu, jak točil volantem, šlapal pedály, přehazoval rychlost a někdy dokonce i troubil.
4: Být řidičem, to je něco. Takový velikánský autobus a musí ho poslechnout na slovo.
2: Ale už to byla konečná, všichni vystoupili a hrnuli se branou do zoo. Škubánek nevěděl, na co koukat dřív. Pán v placaté čepici s nápisem ZOO právě házel do klecí obrovské kusy masa. Byl to Karlíček, nejstarší dozorce v zoologické zahradě, a na malém válníčku vezl všelijaké koše a nádoby s krmením. Potom vzal košík plný ovoce a zamířil ke kleci, která vypadala jako prázdná.
3: Pojď papat, Zuzanko,
2: volal něžně. Káťa a Škubánek s napětím čekali, kdo se objeví. Ze zadního rohu klece vyskočila opice a hrnula se ke košíku. Místo, aby se dala do jídla, začala vyhazovat ovoce na všechny strany.
4: Pche, banány tvrdé, kokosy měkké, pomeranče kyselé a datle samá pecka,
2: nadávala Zuzanka a vztekle lomcovala mřížemi.
4: To by u nás v Africe nikdo nežral.
3: Neplkej, Zuzanko, v Africe si v životě nebyla, mírnil ji Karlíček.
4: Nebyla, ale budu. Každá správná opice musí bydlet v Africe,
2: mlela Zuzanka svou, popadla prázdný koš a hodila ho Karlíčkovi na hlavu. Karlíček už toho měl dost a rychle se dal na ústup. V tom uviděl Škubánek zvíře jako hora.
4: To je ale velký pes. A jak smrdí!
3: To je přece slon, smála se Káťa. Počkej, udělám ti s ním fotku.
2: Škubánek si stoupnul před slona, jenže slon byl moc velký a Káťa ho nemohla dostat celého do hledáčku. Ustupovala pospátku dál a dál, až se octla zády těsně u Zuzančiny klece.
3: Usmívej se, Škubánku,
2: zavelela, ale než stačila zmáčknout spoušť, opičí tlapka jí vytrhla fotoaparát. Opice protáhla foťák mřížemi a začala kroutit objektivem.
3: Dáš to sem, prevíte?
2: Rozčílila se Káťa, ale Zuzanka držela foťák pevně oběma rukama a nohou dělala na Káťu dlouhý nos.
4: Tuhle, pojď si pro něj, pojď.
2: Káťa byla v ráži, sundala si bundu a snažila se protáhnout mřížemi.
4: Támhle jsou dvířka na petličku,
2: radila Zuzanka. Karlíček ve spěchu zapomněl zaklapnout zámek a tak Káťa byla v mžiku uvnitř. Foťák ležel na dně klece, ale než ho stačila sebrat, vyskočila Zuzanka ven, zavřela petlici a zaklapla zámek.
3: Škubánku, pomoc, pomoc,
2: křičela Káťa z klece. Škubánek se vrhnul k mřížím, ale v tom ucítil, jak se mu cosi přitisklo vzadu mezi žebra.
4: Ruce vzhůru, nebo střelím,
2: vřeštěla Zuzanka. Škubánek se leknul, taková opice je schopná všeho. Netušil, že co ho tlačí dozad, je jenom obyčejný banán.
4: Teď mě nenápadně dostaneš ze zoo a pak mě zavezeš do Afriky,
2: rozkazovala Zuzanka. Hbitě si navlékla Kátinu bundu, která ležela před klecí. Sahala jí až po paty, což se výborně hodilo. V kapse byla dokonce Kátina čepice, kterou si Zuzanka napařila do čela, že jí sotva koukaly oči.
4: Jde se!
2: Houkla a strkala Škubánka před sebou. Za okamžik vyšli hlavní branou. Před vchodem parkoval malý nákladák s nápisem Krmivo pro zoo. Opice přitáhla Škubánka k autu a otevřela dvířka u volantu.
4: Nasedat a jedem! Neblázni, já nemám řidičák!
2: Bránil se Škubánek, ale nebylo mu to nic platné. Opice vyskočila na druhé sedadlo, zabouchla dvířka a rázně otočila klíčem.
4: Drž volant, jedeme z kopce!
2: Ještě, že ráno viděl Škubánek toho šoféra v autobuse, jenže něco jiného je vidět a něco jiného je řídit sám. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, objevil se dopravní strážník. Naštěstí se Škubánkovi podařilo zabrzdit. Už se radoval, že poprosí o pomoc.
5: Jedete v protisměru, pane řidiči.
2: Zlobil se strážník a přistoupil k okýnku. Jakmile uviděl Škubánka za volantem, vytřeštil oči.
4: Pes a řídí?
2: Škubánek se snažil všechno rychle vysvětlit.
4: Jedu s opicí!
5: To snad ne, zalapal po dechu strážník.
2: Zuzanka se vyklonila z okna.
5: Nezdržuj, vejklado, a radši nám řekni, kudy do Afriky.
2: Přes vinohrady a na hostivař. Zablekotal strážce pořádku a zdrceně usedl na obrubník.
4: Já mám snad úžeh, nebo co?
2: S vyplazeným jazykem oči na kapotě dokodrcal Škubánek na nábřeží.
5: Dál pojedeme lodí,
2: prohlásila Zuzanka. Dole na Vltavě kotvil výletní parník a opice se k němu rozběhla.
4: Parník už vůbec řídit neumím,
2: protestoval Škubánek.
5: To se naučíš, rozhodla Zuzanka. Do Afriky se odjakživa jezdí lodí.
2: Parník byl prázdný. Opice postavila Škubánka ke kormidlu a vyrazili plnou parou vpřed. Sama vylezla na stožár, tahala barevné vlajky a zpívala na celé kolo.
5: Každá správná opice a

0: Káťa zatím seděla v koutku na slámě a natahovala moldánky. U její klece se zastavila babička s vnučkou.
1: Tady vidíš, Mařenko, jak velice se podobají opičky lidem.
2: Ta je ale smutná, řekla Mařenka a hodila do klece jabko.
0: Krmení je zakázáno, huboval Karlíček, který byl zrovna na obchůzce.
2: Když ta opička je strašně smutná, omlouvala se Mařenka.
0: Karlíček kouknul do klece a zůstal úplně paf.
2: Holka nešťastná, co tam děláš? A kde je opice?
3: Ujela do Afriky a vzala sebou mého pejska,
0: brečela Káťa. Karlíček rychle odemknul a už upalovali hlavní branou na silnici. Snad nebudou daleko, doufal Karlíček a zamířil k přístavišti, protože si chtěl zkrátit cestu přes přívoz. Po řece sem právě dojížděl parník se škubánkem a opicí. Těm dvěma vůbec nedošlo, že jeli autem do středu města a parníkem zase po proudu zpátky. U přístaviště byla zahradní restaurace a před vchodem stály dvě palmy v kořenáčích.
4: Vidím palmy, hurá, jsme v Africe,
0: jásala Zuzanka. Škubánek přirazil k molu.
4: Jsem doma a ty si jdi, kam chceš,
0: rozhodla Zuzanka a vyšplhala na jednu palmu. Škubánek vůbec netušil, kde je, a tak si šel přečíst ukazatel směru.
2: Zoo 300 metrů stálo tam.
4: To jsme daleko nedojeli,
0: drbal se rozpačitě za uchem.
2: Psst, buď sticha,
0: zašeptala na něj Káťa, která se krčila s Karlíčkem za plotem restaurace a ukazovala na opici, jak se rozkošnicky vyvaluje na palmě.
4: A to sluníčko hned jinak svítí. Afrika je Afrika.
0: Zívla Zuzanka a za chvíli už bylo slyšet, jak spokojeně chrápe. Na to Karlíček čekal. Přikradl se blíž, podal Kátě a Škubánkovi pytel a ti ho podrželi pod palmou. Pak Karlíček zatřásl kmenem a Zuzanka spadla do pytle, jak zralý kokos. Všichni byli zvědaví, jak se bude tvářit, až se octne zase ve své kleci. Karlíček ji tam vysypal rovnou před košík z banány.
5: Vítám tě v Africe, odlož si, máme tu teplo,
0: vítal opici a sundal jí Kátinu bundu. Pak opatrně vylezl ven a pečlivě zamlkl zámek.
4: Ty banány mají úplně jinou chuť, to se nedá srovnat,
0: libovala si Zuzanka a zamyšleně koukala za odcházejícím dozorcem.
4: Kdybych nevěděla, že jsem v Africe, tak bych řekla, že je to náš Karlíček.
0: Byl čas vrátit se domů.
2: Ach jo, to byl zase výlet, povzdychla Káťa.
4: Náhodou, to bylo prýma dobrodružství,
0: pochvaloval si Škubánek.
4: Víš, že řídit parník není tak těžké? Auto je daleko horší.

0: Těm jeskyním se říká krasové, ale měly by se jmenovat krásné. Tisíce let v nich voda rozpouštěla kámen, aby ho nechala znovu usazovat a vytvářet prapodivné tvary. Dlouho je znali jenom permoníci, ale časem začali přicházet lidé. Někteří se tu schovávali, jiní báli, další bádali. Ti poslední sem přivedli turisty, aby jim z té krásy něco ukázali. Správci tu postavili železné schody, natáhli elektřinu a rozsvítili reflektory. Při turistických prohlídkách se může všelico přihodit. Permoníci proto jeskyně hlídali a chránili před neopatrnými návštěvníky, kterých přibývalo. Mezi permoníky se ochráncům jeskyň říkalo krápníčkové a vedl je starý permon Rampouch. Jednoho dne si k sobě zavolal dva žáčky, Špičku a Sukinku. Dostali jsme se do tísně, musím poslat na hlídku vás dva. I když toho radost nemám, řekl rozmrzele. Ale já na vás dohlédnu, to si pište. Krápničkové na sebe mrkli. Věděli, že si Rampouch tuzerát zdřímne. Špička byl permonický kluk. Na hlavě měl čepici s vysokou špicí. Sukinka si ušila sukni podle krajkových vzorů krápníků. Když se oba přitiskli ke stěně, nikdo je od krápníků ani nerozpoznal. Za to ti dva měli oči všude. Sukinka viděla holčičku, co si spletla cestu a zabočila do nesprávné chodby. Neuměla ještě číst a taky jí byl nápis vstup zakázán k ničemu. Sukinka se k ní vydala a dala si pozor, aby ji nevyděsila. Jsem krápníková princezna a dovedu tě k mamince, špitla. Holčička rázem zapomněla plakat a poslušně se nechala odvést. Špička zase nachytal turistu, který odhodil plechovku od limonády mezi krápníky. Hned to zvedni, špindíro, křikl na něj. A muž se vrhl po plechovce, až si odřel nos. Na večer měli oba krápničkové ušoupané nohy. Máčeli si je v ponorné říčce vrtulce a přitom se probírali kupkou věcí, které za celý den nazbírali. Na hromádce ležely rukavice, šála, obaly od oplatek nebo třeba slupka od banánu. V tom Špička zvedl ruku a ukázal na hladinu říčky. Leželo na ní lehce nazelenalé tělo, které se každou chvíli zastavilo a otočilo kolem své osy. Vždyť taky vrtulka dostala jméno podle vírů, které se v ní točily jako voda ve výlevce. Cypriáne, nastydneš, zavolala Sukinka. Postava zahýbala rukama nohama a na břeh vylezl vodnický kluk. Od pramene jsem se ani jednou nevynořil, jektal zuby. Kdybyste na mě nezavolali, doplaval bych až do tůně. Vodník se snažil vypadat jako hrdina, ale husí kůži měl velikou jako plané neštovice. Cypriáne, dej na mě. Zase budeš muset pít čaj z puškvorce proti kašli. Nebudu, protestoval Cyprián. Budeš, nedala se Sukinka. Já ti povím, co budu. Já budu náčelník družiny vodnických otožilců, řekl Cyprián a skočil do ledové říčky. Člověk by byl už dávno utopený, díval se za zeleným plavcem obdivně Špička. Chápu, že si lidé berou do jeskyně čepice a svetry proti zimě, ale proč sebou nosí tohle? Sukinka držela v ruce pilník, který našla v kupce ztracených věcí. Pilník můžou potřebovat jenom lupiči, vyhrkl Špička a sám se lekl toho, co vyslovil. A jak vypadá takový lupič, chtěla vědět Sukinka. Strašně. Je velikánský, má dlouhý černý vlasy, bílý fousy, červený oči, křivý zuby a z uší se mu kouří, chrlil za sebe špička. Říkali nám to ve škole. V tom se jako na potvoru ozvalo z hlouby jeskyně táhlé skřípavé vrzání. Jestli to bude lupič, přepereš ho? Tichonce se zeptala sukínka. Přepereme ho spolu. Stiskl jí ruku špička, ale bylo jasné, že má hrdlo sevřené strachem. Prošli několika síněmi, vrzání bylo stále hlasitější. Jsou dva? Věkla sukínka. Ano. Dva muži se dělili o pilku, kterou podřezávali překrásný krápník. Ani jednomu se nekouří z uší. Sukínka se vyčítavě podívala na špičku. Ten jen pokrčil rameny. U všech čertů vylámu si na pile všechny zuby, zahudroval jeden ze zlodějů. Kdybys nestratil pilník, mohli jsme být hotoví, okřikl ho druhý. A hni sebou. V tom ale strnul. Vytřeštěně zíral před sebe. Vidím permoníky, blekotal. První se otočil a rozhlížel se přes brýle tlusté jako lupy. Nesmysl, permoníci nejsou. Sukínka začala tiše prospěvovat. La la la la la la, snad aby si dodala odvahy. Za to oba lupiči odvahu ztratili. Jako opřekot se pustili směrem, kde tušili východ. Jenomže krápníčkové je předešli. Přehazovali nápisy vstup zakázán na průchozí chodby a ty zakázané nechali bez označení. Zloději se v jeskyni zamotali, ztratili se jeden druhému a pak se to stalo. Brýlatý se opozdil, uklouzl, spadl do vrtulky a zmizel v jejím víru. Dám zprávu Cypriánovi, vykřikla sukínka a začala ťukat do krápníků. Cyprián tu byl v cuku letu, vytáhl nehybného zloděje ven a z prutka mu dosedl na břicho. Zloději vytryskl z pusy gejzír vody a v zápětí se rozkuckal. Střídavě kašlal, kýchal a vysvětloval. Nechal jsem si postavit dům. Beton, panely, sádro, karton, plasty, nádhera. Ale chtěl jsem do něj něco z přírody, víte? Něco opravdového. A pak už jenom kýchal, kýchal, strašně kýchal, až se jeskyně otřásala. To zburcovalo i spícího rampoucha. Co tady vyvádíte, láteřil? Cyprián radši skočil do říčky. Vrchní permon se z lávky díval na lupiče. Je to člověk nebo utopenec? Zeptal se už mírněji. Je to zloděj, odpověděli krápničkové. Ale vlastně nic neukradl. Já to tušil. Já věděl, že se něco semele. Vás dva tak někam poslat, hartusil. Ale permoníkové si z jeho slov příliš nedělali. Radši už jděte, rozkázal rampouch. Jenže na místo krápničku se začal sbírat zloděj. Vy ne, křikl rampouch, ale pak si to rozmyslel. A nebo vy taky, jděte. A jednou provždy si pamatujte, že my, permoníci, i když jsme maličcí, dokážeme podzemní poklady ohlídat jako někdo jiný. A pak čtverácky mrkl na oba své žáčky.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Když se probudil, byla tmavá noc. Docela tmavá noc, nic nebylo vidět, jen v dálce několik malinkých světýlek zdálo se, že se trochu pohybují. Tichá noc, nic nebylo slyšet, jen jakousi krásnou, smutnou hudbu, která se, jak se zdálo, stále přibližovala. Zkrátka přicházel pohřební průvod. Vpředu a po stranách několik světlušek svítilo na cestu, za nimi šlo několik můr ve smutečném šatě, pak průvod muzikantů, nočních škrkavek, bzikavek, cvrkavek a jiných nočních vřeštidel, kteří hráli smutečný pochod. A nakonec hrobaříci s lopatami a kopáči. Můj pohřeb, zašeptal Pytlík jako ve snách. To já jsem asi umřel, ba jistě, vždyť ani nenesou rakev. To jdou teprve pro mne. A jako duch vstal, ještě mu bylo trochu špatně a přidal se k hrobaříkům a hudba hrála smutnou pohřební píseň. Tra, dram, tra, ra, ram, tra, dram, bram, bram. A hloupý Pytlík tiše plakal, protože myslel, že je to jeho pohřební píseň.

0: No to víte. Zrovna Pitlíkovi budou strojit pohřeb.
1: To panečku platilo někomu většímu. Hned vám to povím. Průvodce zarazil blízko jednoho lidského domku, kde za plotem ležel na zemi mrtvý kanárek přikrytý širokým pohřebním rouchem. Chudáček. Právě dnes zahynul jedné paní, která se sem se třemi dětmi přistěhovala na letní byt. A ta večer zrovna před chvílí vyhodila mrtvého kanárka přes plot, protože si ho děti chtěli vzít sebou na noc do postele. Uvidíte, že ho hrobaříci pochovají, řekla dětem. Jděte spát, zítra se můžete jít podívat na hrobeček. No a právě k tomu kanárkovi, jak ta paní předvídala, přišel průvod hrobaříků. Velitel stáhl z ptáka pohřební roucho, rouchem byl veliký noční motýl smrti hlav a ten z kanárka tiše odletěl. Tak kopat, poručil velitel hrobaříků, a ty můžeš pomáhat, ať kanárka brzo pochováme, řekl Pitlíkovi. Pitlík se zarazil. Co? Já mám kopat? Teď já jsem mrtvý. To je přece můj pohřeb.
0: Už se mu všichni broučci chtěli začít smát, už ho chtěli z radosti poplácat za ty jeho hloupé řeči po zádech, ale najednou do toho vpadl strašlivý hlas.
2: Bude to Pitlíkův pohřeb.
3: Tvá poslední hodina udeřila, zařezal se do tmy ohavný skřek.
2: Neutečeš, neuletíš, neuplaveš, kvákal kdosi škaredě, až se všichni otřásli. Chy, znělo příšerně z neznáma, jako by se někdo smál, ale nesmál se, protože nakonec toho vylezlo chytili jsme tě.
0: Vždyť to byl potemník, splešťule blátivá, chroust a koktavá krtonožka.
2: Raf! 8 mohutných paží, klepet a pařátů semklo Pitlíka.
3: Konec s tebou uděláme.
2: Bídně zhyneš.
3: Zaživa tě pohřbíme.
2: Umřeš.
0: Tak na něj volali a hned rozkázali hrobaříkům, aby v kopání hrobu neustávali. Broučci, noční bzikavky a škrkavky a světlušky chtěli utéci, ale museli zůstat.
2: Za každým, kdo uteče, se rozletím, sliboval chroust. A chytím ho.
0: Nikdo chrousta neznal, jak lítá, proto mu věřili a báli se utéci. Kdo byl muzikant, musel hrát a ti ostatní museli zpívat pohřební píseň kanárkovi a Pitlíkovi. Bylo to velmi smutné a hrobaříkům šla práce pomalu od ruky. Tak pomalu, že se do toho vmísila krtonožka.
2: Musím vám pomoct. Tak se hrabe.
0: A pustila se mezi ně. Vy jste, děti, neviděli hrabat krtonožku?
2: Ale víte, jaké má přední pracky.
0: To jsou přece drábky jako u moderního stroje na kopání jam.
2: Jej, ty zajeli do země.
0: Vždyť hrabání, to je právě to nejlepší, co krtonožka umí.
2: Kdo by tu byl poznal koktavou krtonožku? Nikdo. Země lítala na všechny strany. Byl to déšť hlíny a pod krtonožkou v mžiku vyrostla hluboká jáma. Pitlík už pohled do svého hrobu nevydržel. Všechno se mu to znovu obrátilo v bříšku. Celá síť, kterou snědl, zatočil se s ním znovu celý svět a poroučil se zase bez sebe na zem.
0: Štěstí však bylo, že už zase o ničem nevěděl, protože v té chvíli ho splešťule blátivá hodila svými pařáty do jámy, hrobaříci vedle něho rychle položili kanárka a krtonožka zase všechno zahrabala. Konec.
2: Je po Pitlíkovi. Muzikanti ještě zahráli poslední píseň a odešli domů.
0: Potemník, splešťule, chroust a krtonožka si ještě počkali, až hrobaříci hrob pěkně upravili
2: a šli domů také. Zpěváci rovněž. Poslední se rozcházeli světlušky. Chudák, říkali si o Pitlíkovi, byl to kamarád Ferdy Mravence, ale měl popletený život a proto má také popletený konec. Však bez toho o takových hloupostech, jaké dělal, ani nevyjde žádná knížka, rozumovali. A pojďme už domů. Takové podobné řeči vedli a pak se rozletěli také domů. A je zkrátka konec pytlíka.

0: Bouřkové slunce pálilo od rána a nikomu se v pavoučím lese nechtělo vstávat do horkého dne. Pájo, pájo, já jsem tak šťastná. Pavouček se překulil na kraj sítě a koukal, kdo ho volá. Byla to Beruška. Byla to ta Beruška, která ztratila tečku a strýček jí poradil, aby rozkousala šťovík. Ahoj, Beruško sedmitečná, volal Pája z výšky. Já už nejsem sedmitečná, oznámila Beruška z dola. Tak si natřásla krovky, vyletěla do nebíčka a přistála na Pájově pavučině. Teď si mě pořádně prohlídni, přikázala. To je hrůza. Ty máš 8 teček, zděsil se Pája. Pájo, já jsem tak šťastná, chápeš, já jsem jiná. Já jsem osmitečná, božinku, to je pocit. Všechny holky mi tu tečku navíc závidí, jásala Beruška. Tak ahojka a díky, díky. Beruška odletěla, ale Pája neměl čas, aby se z té její proměny vzpamatoval, protože najednou přiletělo celé hejno Berušek. Ty jsi Pája? Víš, že ty jsi ten slavný Pája, víš, že nám ukáže, kde roste ten tvůj kouzelný šťovík, víš, pištěla jedna přes druhou. Pája se vysoukal z pavučiny a běžel po cestičce k potoku. Hejno Berušek jako červený mráček letělo za ním. Ale varuju vás, tenhle šťovík je přímo smrtelně kyselý, řekl Pája, když byli na místě. Jenže Berušky šťovík obsypali jako mouchy sladký cucavý bonbon. Každá se snažila ukousnout si co nejvíc. Nebyl to hezký pohled. První Beruška po šťovíku zezelenala jako okurka. Druhá zbělela jako křída. Třetí se točila ve vzduchu v divokých kotrmelcích. Čtvrté vyrazily oči z důlků. Páta pištivým hláskem recitovala nějakou básničku, ale nikdo ji nerozuměl, protože pištěla řecky. Šestá se proměnila v citron. Sedmá dostala záchvat bláznivého smíchu a vřeštěla, že ocet je mnohem sladší a chutnější než šťáva z pampelišek. Osmá se držela za bříško a neříkala vůbec nic. Devátá spadla do kaluže a volala zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, kdo je nejkrásnější. Desátá v jednom kuse kýchala a o těch ostatních nemá ani cenu mluvit. Byla to prostě katastrofa a Pája si vyčítal, že ji způsobil. Sám si nevěděl rady a tak se rozběhl za strýčkem. Honem volal, stalo se hrozné neštěstí. Berušky se otrávily šťovíkem. To bych rád viděl, řekl strýček pobaveně. Smích ho přešel, když spatřil tu spoušť na loučce u potoka. No, nazdar. Tohle jsou jasné příznaky překyselení žaludku a zhloupnutí mozku z důvodu pošetilé marnivosti. Strýček Sekáč promluvil jako starý doktor a právě tak se zamyslel. Hochu, tady pomůže jen lípové té. Počkej tu a já svolám všechny pavoučky z okolí. Musíme natrhat lípový květ. Strýček odběhl a Pája zůstal sám. Najednou se nad místem pohromy prudce setmělo. Bouřkový mrak zatáhl černou roletu nad modrým nebem. Muško, zlatá muško, zašeptal Pája, protože mu z ničeho nic bylo nevýslovně smutno. To je křiku? Copak jsem ti neříkala, že mě nemusíš volat? Copak nevíš, že já nikdy nikomu na zavolání nepřijdu? V bouřkové tmě nad loučkou poletovalo drobné, těkavé, zlaté světýlko. Zlatuško, co tu děláš? Vydechl Pája. Potřebuješ pomoc, tak jsem tu, řekla zlatá muška věcně. Neboj se, Berušky zachráníme. Přivolala jsem lípový déšť. Lípový déšť, divil se Pája, lípový déšť a do toho zahřmělo. Spustil se teplý deštík, voněl lipovým květem a chutnal jako lipový čaj s medem. Hned po prvních kapkách berušky vyskočily. Po druhém sprchnutí se jim začala vracet barva. Po třetí sladké spršce dostali nejen barvu, ale i rozum. Poděkovali, zamávali a letěli se schovat pod listy lopuchu. Už se vůbec nestarali o to, kolik mají teček na zadečku. Zlatuško, ty jsi opravdu kouzelná, řekl pája, když zůstali sami. To už o mě přece dávno víš, odpověděla zlatá muška. Jsem kouzelná a zlatá a léčivá, ale nejsem nepromokavá. Pro pána najdi nějaké suché místečko, kde se můžeme schovat. Schovali se v dutině starého buku. Tam bylo sucho a tma, vlastně jenom sucho. Vždyť muška tu tmu prosvěcovala svým zlatým světýlkem. Tady se uvelebili a povídali si o úplně obyčejných i velice tajných věcech. Ty obyčejné věci byly tak obyčejné, že o nich nemá smysl vyprávět. A ty tajné věci byly zase tak velmi tajné, že se o nich nesmí vyprávět. Jisté je, že sladký lipový deštík po chvíli ustal. Zlatuška zmlkla, začala se netrpělivě vrtět a pája poznal, že je čas k rozloučení. Vrátíš se zase někdy, zeptal se. Přiletím vždycky, když ti bude smutno nebo úzko, to už přece víš. Ale je to naše tajemství, usmála se Zlatuška a odletěla. Nikomu ani slovíčko, slíbil pája a zamával jí na pozdrav. Když se vrátil domů, pověděl strýčkovi Sekáčovi a všem bratránkům a kamarádům všechno o beruškách i o léčivém dešti, ale o zlaté mužce ani slovo, ani slovíčko. Bylo to přece tajemství.
1: Houba se vůbec nedá utrhnout.
2: Květiny taky ne. To je ale legrační paseka. Ne, neskusíme se pohoupat.
3: Zvířátka skákala z větve na větev, hopsala po zvláštním trávníku, který je pokaždé odpéroval až ke sluníčku, jako na trampolíně. Bavilo je to, ale po nějakém čase posmutněli.

kde dnes, kde je náš pravý les? Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo na přetřes. Tam, kde kvet zrovna v řez.

0: nevolá, žadonila ovečka.
1: Ale mně se to přece jen nezdá, namítal beránek.
0: Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla beránkovi na nožičku.
1: Tak nepláč, utěšoval jí beránek. A jdi se svést, já budu dávat pozor.
0: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
1: Beránku, pomoc!
0: Volala ovečka, ale kde pak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel na pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci hunáči. Smáli se.
2: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
0: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
2: Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
0: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
3: To jsem já, kanonýr, jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
0: Schválně měnil hlas beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se nepoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého.
2: Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No, co to je?
1: No, to je na to,
0: ochotně vysvětloval kanonýr.
1: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
2: No, to my už dávno chceme, vykřikli nadšeně vlci. To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
1: No, kdo chce kam, pomozme mu tam, řekl si kanonýr potichu
0: a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
2: Připravit,
0: zavolal kanonýr, pal! Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl beránek kanonýrské šaty.
1: Tak pojď, ať jsme ještě před snídaní doma,
0: řekl překvapené ovečce. A co vlci? Ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý breptal a třetí z toho sislal.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Zlověstné úkazy. Ve stejnou chvíli stál profesor Kadeřábek u psacího stolu se sluchátkem v ruce a vypadal poněkud, slušně řečeno, zmateně. Právě se chystal zavolat své podnájemnici paní Květuši Voráčkové z přízemí, aby mu dneska ani zítra nic nenosila a vůbec až do odvolání, aby k němu nechodila. Paní Voráčková byla hodná a pořádná osoba, vdova, která mu občas uklidila, vyprala a každé odpoledne mu nosila něco od oběda, aby si to ohřál k večeři. Ale Hubert, ten její Bernardín Hubert, ten by tu při své zvědavé nátuře určitě lichožrouta vyslídil. Teď je nejdůležitější všechno udržet v tajnosti, nikoho nevpustit za práh tohoto bytu, zamknout dveře, neotvírat okna, zatáhnout záclony. Tohle všechno si pan profesor říkal, ale zatím pořád držel v ruce sluchátko, z kterého před chvíli slyšel něco moc podivného. Ještě teď mu to bzučelo v hlavě, hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám. Kdo to mluvil? A proč mluvil do jeho telefonu? Jeho uvažování přetrhl náhlý smích. To se zachechtal Tulamur junior, který ten hlas z telefonu taky slyšel a dokonce poznal. Lichožroutova dobrá nálada hned přivedla profesora na radostnější myšlenky. Asi se mi do sluchátka připletl zvuk z televize. Nějaký hloupý horor, řekl si. A pak už čile zalhal vdově Voráčkové, že ho přijela navštívit neprovdaná neteř z Podivína a že se u něho pár dnů zdrží a o všechno se postará. A co jídlo? Je tu v Praze cizí. Neví, kam má zajít. Já vám alespoň přinesu nákup, starala se paní Květuš. Ne, děkuji, jste moc laskavá. Ale když má milá neteř otevřela v kuchyni kufr, co byste řekla, že v něm bylo? Jitrnice, jelítka, půlka zabíjačky, paní Voráčková. Profesor Kadeřábek položil sluchátko a poskočil si jako mladík. Vždyť ho čekají krásné dny s lichožroutem, který, jak to vypadá, si už v teráriu zvykl a má výbornou náladu. Nejraději by se hned pustil do nových výzkumů. Musí vyzkoušet, jestli lichožrouti trvají pouze na jednom jediném tradičním druhu stravy. Co když je jejich jídelníček pestřejší? Co třeba kapesníky? Také se přece lidem ztrácejí. A byl původce těch ztrát někdy odhalen? Nikdy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou. Vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutu trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária. V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku. První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá, teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok pro lidstvo. Ale na displeji nic nebylo. Místo usměvavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tullamora juniora nedala vytušit. Profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pouzoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal, i když nevěděl proč a na koho.
2: Šmankote, co je to tu za nepořádek, děti?
3: To není žádný nepořádek, to patří ke školní výuce, heč?
4: Ano.
2: Cože, to vás ve škole učí převracet byt vzhůru nohama?
4: To ne, pane Spejble, to... ale učili jsme se ve škole, co ano, dělat, ano. Kdybychom chtěli sami někam jet vlakem.
3: Ano.
4: Tak si to prakticky opakujeme.
3: Ano, my si to opakujeme.
2: No a proč je ten stůl postavený je na dvě nohy a ční do výše?
3: To není stůl, to je nádražní hala, do které se vchází.
2: Aha, tak si z té nádražní haly měl sundat aspoň ubrus. Podívej, jak je zmuchlaný.
4: To je tak schválně, pane Spejble. Ubrus je moderní laminátová střecha nad nástupištěm.
3: Ano, nádraží je moderní. Tady je totiž velký železniční uzel.
2: Uzel? Snad ne na ubruse.
3: Co pak nevíš, co je železniční uzel? Přece nádraží, kde se křižuje velké množství vlaků.
2: Ne, tak tohle nádraží je ten uzel, jo?
4: Ano, to jsou České Budějovice.
2: A kvůli tomu jste tu udělali takový zmatek? Co to je za hloupost učit se jezdit vlakem? Nastoupit, sednout, dojet, vystoupit. To je řečí pořád.
3: Tak víš co, taťuldo? My tě vyzkoušíme, co říkáš?
2: Pro mě, za mě. Tak co mám dělat?
4: Nejprve musíte přece vstoupit do nádražní haly.
2: No dobře, ale kam?
3: Mezi nohama pod tím stolem.
2: No počkej, ale to, abych podlezl to kanapé.
4: Asi vám nic jiného nezbude.
2: No dobře, šmankote, to jsou taky nápady. No, už jsem tady.
3: Kde pak, taťuldo? Ty jsi nevšiml, že nápis odjezd je tuhle a ocitl ses v hale pro příjezd. Musíš zpátky.
2: To je hrůza, tohle, to jsou ale hloupí předpisy. No, je to. Jdu na nástupiště. Kudy?
3: Kolem skříně. Tam máš taky nápis. A ukáznění cestující je čtou.
2: Ty židle, to už je vlak, ne?
4: Ano, už jste u vlaku.
2: No tak prosím, nasedneme do něj a...
3: Moment, vůbec jsi se nepodíval, ze které koleje to jede. A máš to tady napsáno taky.
2: Já se z toho zblázním, tak kam mám jít?
4: Zpátky kolem. kolem skříně a na druhou kolej.
3: Nelez přednostovi do kanceláře, k vlaku se chodí tudy.
4: Tohle je lokomotiva, tohle je tendr s uhlím a tady dál jsou...
2: No počkej, Máničko, vagóny, to já vím. Kdykud jsem vlakem jel.
4: No vidíte, a lezete do poštovního vozu. Račte si laskavě přestoupit do vagónu.
2: Tak proč to neřeknete hned? Vy mě potom nástupišti uhoníte.
3: My jsme ti to chtěli říct, no ale když už si vlakem jel.
2: No tak dobře. Tak to už by snad stačilo, ne?
4: Kde pak, pane Spejble? Teď se teprve svezeme. Já jsem totiž průvodčí, víte?
2: Vím. Hurvajs, proč mi máváš tou baterkou před očima?
3: To není baterka, to je semafor.
4: To je semafor
3: a dává vlaku na volno. Písk! No a jedem.
2: No to je dost. Vy jste si ale na mě vymysleli věc. Snad se teď mohu už konečně podívat po krajině, ne?
4: Musíte ale sedět rovně, pane Spejble. Nahýbání se z oken je zakázáno. Kromě toho, mi laskavě ukažte jízdenku.
2: No ale já žádnou nemám. Kde ji mám vzít?
3: V nádražní hale jsou pokladny. Patrně si je přehlédl.
4: Nemáte-li jízdenku, budete si ji muset koupit a navíc zaplatit pokutu.
2: Cože, ještě nakonec peníze?
3: No jo.
2: A kolik?
3: No, protože je to jenom hra, tak ti to slevíme na 5 korun. Stejně si mi je ještě nedal za tu jedničku ve škole, jak jsi slíbil.
4: Tady je potvrzenka.
2: Jo, tak. A proto jsem musel podlézt v kanapé a mám záda jako naklepaný řízek? No tak to si mohl říct hned a já nemusel...
4: To byla jen malá připomínka, pane Spejble, že sliby se mají plnit.
3: A proti tomu jako pořádný a čestný člověk jistě nebudeš nic namítat. Ha, ha.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Kámen jako peřinka. Byl jeden mládenec, co se vyučil krejčím. Uměl ušít kalhoty, vestu i kabát, ale přece se vydal do světa, že se podívá, jak jinde látku stříhají. Počítal také, že si v cizích krajích více vydělá, že pár zlaťáků domů přinese, aby se mohl oženit. Šel tedy, kam jej oči vedly, kam jej nohy nesly. Tu dojde na louku, kde ležela spousta kamenů. Každý kámen kulatý jako lidská hlava. Krejčík se posadil, že si odpočine, a tu se před ním objevil stařeček. Postava schrbená, vous šedý, tvář bledá, jako z kouře utkaná. Polekal se hoch, ale dělá jako by nic. Slušně pozdravil. Jak se ti líbí na mé louce? Ptá se stařec. Mládenci se ta louka nic nezamlouvala. Kámen, nic než kámen, takovou by nechtěl kosit. Ale že byl zdvořilý, nechtěl dědečka urazit. A povídá, pěkná je, tráva jako samet. Jak to řekl, tráva mezi kameny povyrostla, zhoustla na pěkný koberec. A stařec se ptá dál. Jak pak se ti na mém kameni sedí? Kámen byl tvrdý, hrbolatý, velice tlačil. Ale že se mládenec nechtěl dědečka dotknout, povídá. Tuze dobře se mi sedí. Kámen jako peřinka. Jak to dopověděl, kámen tlačit přestal, v skutku byl měkký jako hedvábný polštář. Stařec se usmál. Když se ti dobře sedí, vezmi si kámen sebou, kam půjdeš. Možná, že ti štěstí přinese. Jak to dořekl, zmizel. Krejčík se po něm dívá, stařec nikde. No, to není jen tak. Tady se kouzla dějí. Vstal, vezme kámen a podívejme, nic neváží, jako pírko se nese. Tak šel mládenec dál s kamenem pod paží. Došel k jakémusi statku. Před dveře vyjde hospodář a můj ty bože, sahá Krejčíkovi sotva po kolena. Trpaslík. Jiný by se třeba zasmál, ale mládenec byl zdvořilý, poklonil se. Dobrý den, vzácný pane. Jsem vandrovník řemesla krejčovského. Nepotřebujete ve dvoře něco ušít? 100 obleků bych potřeboval, povídá skřet. Pro mou rodinu a pro čeleť. Ale museli by být do týdne hotovi. Když do týdne, tak do týdne. Zkusím to, povídá mladík. Přinesli mu látku zelenou jako mech. Krejčík se posadil na kámen, začal stříhat. Dobře, pohodlně se mu sedělo. Týden šil a hlad ani žízeň nepocítil. 100 obleků ušil pro všechny trpaslíky. Dobře si zvedl, řekl hospodář. Dobře tě také odměním. Za každé šaty dostaneš zlatý. No, to byla věru královská odměna. Mládenec zavískl, vzal truhličku s penězi a rozloučil se. Dál do světa nešel, vrátil se domů, vyhledal hodné děvče a oženil se. Postavil pěkný dům, nábytek pořídil dubový, vyřezávaný.
ale při práci se dá jen na kameni, měkkém jako peřinka, tam se mu dílo nejlíp dařilo. Po celý život se Krejčíkovi dobře vedlo, a to proto, že byl zdvořilý a vždycky dbal, aby nikoho na světě neurazil.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Tři karafiáty. Byl jednou jeden venkovan a ten měl hodnou a krásnou dceru. Jednoho dne se vracel z pole a našel při okraji lesa tři červené karafiáty. Opatrně je utrhl a přinesl domů.
2: Dcera, jmenovala se Maria, měla z karafiátů velikou radost. Prohlížela si je ze všech stran a neustále volala otce. Pojď se podívat, jak jsou krásné. Mají barvu jako plamen, jako když slunce zapadá do červánků. Dva karafiáty dala na stůl do vody a třetí si vpletla do černých vlasů.
0: Stalo se však, že rozdělávala oheň, aby uvařila otci večeři. Karafiát jí vypadl z vlasů rovnou do žhavých uhlíků a schořel. Z plamene vystoupil mladý muž a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Maria se tak vylekala, že nedokázala odpovědět ani slovo. Mladý muž si smutně povzdechl a řekl, ty na mě nemluvíš. Škoda, protože mě už nikdy neuvidíš. Sotva to dořekl, zmizel a plamen zhasl.
2: Maria rozdělala znovu oheň. Nevěděla, zda to byla skutečnost, anebo zda se jí všechno jenom zdálo, když se dívala do plamenů. Vzala proto druhý karafiát a hodila ho do ohně. V tom okamžiku vystoupil z plamene jiný mladý muž, ještě krásnější než ten první, a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Maria pochopila, že to nebyl sen. Chtěla odpovědět, ale v hrdle se jí zadrhlo a mlčela. Mladý muž si povzdechl a řekl tiše. Tak tiše, že ho bylo sotva slyšet. Ty na mě nemluvíš. Škoda, protože mě už nikdy neuvidíš. Pak zmizel v plameni a plamen zhasl.
0: Maria rychle rozdělala oheň po třetí a hodila do něho třetí karafiát. Z plamene vystoupil třetí muž, nejmladší a nejkrásnější. Pohlédl na Mariu a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Couvl zpátky k ohni, ale pak se ještě jednou pomalu obrátil a dodal tiše. Kdybys mě chtěla vidět, najdeš mě u kamenů celého světa. Domluvil, vstoupil zpátky do plamene a plamen zhasl.
2: Od toho dne byla Maria tak zasmušilá, že ji otec nepoznával. Napadlo ji, že ti tři od ní čekali nějakou pomoc a že je zklamala. Proto se rozhodla, že je najde a napraví svou chybu, i kdyby je měla hledat celý život.
0: Rozloučila se s otcem a vydala se na cestu. Šla od vesnice k vesnici, od města k městu a všude se ptala, kde najde kameny celého světa. Avšak nikdo jí neuměl odpovědět a nikdo o nich nikdy ani neslyšel. Po dlouhém bloudění a putování došla do vypráhlé skalnaté krajiny. Tráva tam žloutla v palčivém slunci. Všude jen kameny, kameny a skály, nikde nezaspíval ani ptáček. Maria byla unavená dlouhým putováním, usedla do stínu pod tři vysoké skály a ze samého smutku se rozplakala. A plakala tak usedavě, že by se byl nad ní i kámen slitoval.
2: A slitoval se doopravdy. Jedna ze skal se otevřela a vystoupil z ní mladý muž. Maria ho hned poznala, i když ho viděla pod závojem slz. Byl to ten třetí, ten nejkrásnější, ten nejsmutnější. Přistoupil blíž a zeptal se, proč pláčeš, co tě trápí? Maria mu chtěla všechno povědět, ale pláč jí znovu stáhl hrdlo. Ani teď se mnou nechceš mluvit, zeptal se mladý muž mírně. A když Maria stále mlčela, řekl soucitně, otři si slzy a přestaň plakat. Podívej se na tu skalnatou horu na konci pláně. Za tou horou je velký bílý dům. Jdi tam a požádej paní, aby tě vzala do služby. Muž vstoupil znovu do skály a skála se za ním zavřela.
0: Maria si otřela slzy a vydala se přes vypráhlou pláň. Sestoupila do údolí, došla k bílému domu a požádala paní, aby ji vzala do služby.
2: Paní viděla, jak je zbědovaná, slitovala se nad ní a řekla: Dobrá, když chceš, můžeš zůstat. Právě mi odešla pradlena, budeš u mne prát. Od toho dne prala Maria u potoka prádlo. Ráno přicházela k vodě s velikými koši špinavého prádla, večer se vracela s prádlem čistounkým a vonavým, vybíleným sluncem. Paní si brzo povšimla, jak je Maria pilná a pečlivá, a po nějakém čase ji začala mít ráda jako svou vlastní dceru.
0: Ostatní děvečky krásné pradleně záviděly a rozhodli se, že jí uškodí. Přišli ke své paní a řekli jí: Vaše nová pradlena se tváří, jako by neuměla do pěti počítat, ale je to pěkná hrdopíška. Prý neví, proč máte tolik služebných, když na těch pár kousků prádla by snadno stačila sama za jediný den.
2: Paní zavolala Mariu a zeptala se jí: Říkala jsi, že bys všechno prádlo vyprala sama za jediný den? Ne, paní, něco takového jsem nikdy neřekla. Paní se však zamračila a řekla chladně: Děvečky tě slyšeli. Přece nechceš tvrdit, že si to vymysleli. Něco ti povím. Když si tak troufáš, buď vypereš zítra všechno prádlo sama, nebo odejdeš z mého domu.
0: Na zítří ráno nanosili sluhové k potoku koše špinavého prádla. Maria věděla, že tolik prádla nevypere ani za 7 dní. Náhle si vzpomněla na 3 skály. Rozběhla se k hoře, přelezla ji a bez dechu doběhla ke 3 skalám. Usedla do kamení a znovu se rozplakala. Tu se otevřela skála, vystoupil z ní krásný mladík a řekl: Už zase slzy, proč pak pláčeš? Já vím, tvoje paní ti dala vyprat prádlo z celého domu. S tím si nedělej starosti. Vrať se k potoku a zavolej všichni ptáčkové na světě, přileďte a pomozte mi. Když to řekl, zmizel.
2: Maria se vrátila k potoku a k horám prádla. Postavila se před modrou tůňku a zvolala: Všichni ptáčkové celého světa, přileďte a pomozte mi. Sotva to řekla, začali se ze všech stran slétat ptáci. Malí i velcí, barevní jak duha i šediví jako myšky. A bylo jich tolik, že téměř zakryli oblohu. Uchopili prádlo za cípy a namáčeli je v potoce tak dlouho, až všechna špína odplavala po proudu. Potom zanesli vyprané prádlo na louku a rozprostřeli je do trávy, aby se vybílilo a rychle uschlo.
0: Služebné věděli, že paní má nemocné oči. Kdysi měla 3 syny, ale ztratili se na lovu a už se nikdy nevrátili. Matka se pro ně trápila, že si málem oči vyplakala. Paní, řekly děvečky, vaše pradlena tvrdila, že ví o vodě, která by vám vyléčila nemocné oči. Tože řekla, vykřikla paní, hned ať sem přijde. Když Maria přišla, zeptala se jí přísně: Tvrdíš, že víš o vodě, která by vyléčila oči? Buď mi tu vodu přineseš, nebo odejdi z mého domu.
2: Maria neměla ani tušení, kde by mohla léčivou vodu hledat. Vydala se smutně ke 3 skalám, posadila se na kámen a z očí jí tekly slzy. Ze skály vystoupil mladík a řekl vlídně: Já vím, co ti uložila tvoje paní, ale neměj starost. Jdi zpátky k potoku, vezmi si malou skleničku a zavolej. Všichni ptáčkové na světě, přileďte a pomozte mi. Až přiletí, poprosíš je, aby ti každý dal svou slzu. Až přiletí poslední, popros ho o peříčko. To peříčko namočíš do skleničky a potřeš jim oči své paní. To je všecko. Teď už jdi a přestaň plakat. Sotva to dořekl, zmizel. Maria neměla ani čas mu poděkovat.
0: Udělala všecko, co jí mladík poradil. Když měla skleničku plnou ptačích slz, přiletěl poslední ptáček. Měl peříčka modrá jako nebe. To nejmodřejší peříčko pustil dívce k nohám. Maria se rozběhla ke své paní, namočila modré peříčko do ptačích slz a zlehka jí přetřela oční víčka. Paní vykřikla: já zase vidím jako dřív. Od té chvíle milovala Mariu ještě víc.
2: Když služebné poznali, že se jim lest zase nevydařila, zmocnila se jich závist ještě větší než dřív. Jednoho dne přišli ke své paní a řekli jí: víte, co tvrdila vaše pradlena? Že by přivedla i vaše tři syny, kdyby chtěla. Paní sklonila hlavu a neodpověděla. Potom dala zavolat Mariu a zeptala se jí smutně: ty jsi říkala, že bys mi uměla přivést zpátky mé tři syny. Nic takového jsem neřekla, zvolala Maria. Děvečky o tobě říkají, že se vychloubáš, řekla paní smutně. Ale zatím si splnila všechno, co si slíbila. Jdi a přiveď mi je. Prosím tě o to.
0: Maria vyšla z domu a pomalu kráčela ke kamenné hoře. Skála se otevřela a vystoupil z ní mladý muž. Já vím, co ti paní uložila. Tvá paní je naše matka a my tři jsme její synové. Jdi zpátky a vezmi svíčku. Jakmile se večer začne stmívat, přijď sem ke třem skalám. Až bude úplná tma, zapálíš svíčku a třikrát obejdeš skály. Musíš však dávat pozor, aby ti přitom svíčka nezhasla.
2: Večer Maria v závětří velkého balvanu zapálila svíčku. Chránila plamínek dlaněmi a pomalu začala obcházet skály. Když je obcházela po třetí, plamínek jí v náhlém porivu větru zhasl. Maria upustila svíčku a vykřikla: zhasla mi. Co teď bude s vámi třemi? A co bude s tebou, ty můj nejmilejší?
0: V tu chvíli se všechny tři skály otevřely do kořán a vyšli z nich tři bratři. Nejmladší přistoupil k dívce, usmál se na ní a řekl: konečně si promluvila. Jen tak si mohla zlomit kouzlo. Zlý čaroděj nás kdysi proměnil ve tři karafiáty a uzavřel nás do kamenů. Mohl nás vysvobodit jen ten, kdo by hodil karafiáty do ohně a promluvil u všech kamenů světa. Ty jsi to dokázala. Teď si vyber jednoho z nás za muže.
2: Maria mu podala ruce a řekla: tebe chci.

Za Kozími horami a Beránčí roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka, leží rybník Brčálník. Na jižní straně má písečnou mělčinu vyhřívanou sluníčkem, u protějšího břehu roste husté rákosí, aby chránilo před větrem severákem, na východě je dno zrovna na míru kaprům a u západní hráze se to černá hlubinou. Takových obyčejných rybníků je v kraji 12 do tuctu, ale Brčálník mezi ně nepatří. Je totiž neobyčejný, a to proto, že u něho už leta letoucí bydlí rákosníček. Je to skřítek neposeda, zvědavý jak opička, ale tak trochu popleta. Jinak je ovšem veliký dobrák, vždycky ochotný přijít na pomoc tomu, kdo se dostal do nějaké brindy. Jenomže když mu z ní potom pomáhá ven, tak se skoro vždycky začnou dít podivuhodné věci.

0: jak rákosníček předjížděl velký vůz a co z toho bylo. Jednou takhle na večer seděl Skřítek na hrázi a držel černou hodinku. Bylo mu svátečně, jenomže do té pěkné chvilky se najednou zhora ozvalo tiché zanaříkání, jako kdyby na obloze někdo plakal. A také hvězdy, které se ukazovaly na hladině rybníka, najednou začaly blikat a byly celé rozklepané.
1: To jsou mi věci,
0: kroutil hlavou rákosníček.
1: Tohle vypadá jako nějaký nebeský vozíček s lampiony. Ale bohužel porouchaný, protože nejezdí.
2: No to se musí ovšem neprodleně, ale opravdu neprodleně napravit.
0: A hned také začal chystat cestu na oblohu. Vybral si k tomu ten největší rákosový květ, který vypadal tak trochu jako doutník a trochu jako raketa. A jen co si ho osedlal, už se scháněl po bludičce Julii, aby mu svým plamínkem tu rachejtli zapálila a tím pádem odpálila. Sotva se bludička s tím svým světýlkem objevila, začal Skřítek se startem.
2: Haló, haló, vykřikoval do všech stran. Tady je prosím rachovejtle Matilda jedna, jak mě slyšíte?
0: No, slyšet ho bylo široko daleko a proto rákosníček pokračoval.
2: Nože, Julinko, zážeh!
0: A hned začal s odpočítáváním.
2: 10, 9, moc, málo, 2, 1, teď!
0: Za rákosem se jen začmoudil, objevil se obláček kouře a rachejtle i se Skřítkem byla rázem ta tam. Tedy spíš vlastně tam. Tam, kde rákosníček chtěl být. Přistál na chlup přesně vedle toho nebeského vozíčku, jenomže takhle blízko se ukázalo, že je to pořádný velký vůz a s pořádnou poruchou. Hned vedle stála panenka lampářka, která na nebi rozsvěcuje hvězdy, ale místo toho natahovala moldánky.
1: Tak už přestaň brečet, ty lampářko nebeská. Teď je tady rákosníček služby a opravy všeho druhu,
0: chlácholil jí Skřítek.
1: He, to budeš koukat, jak si s tím hravě poradím. Ono to bude jen tak to... No, možná, že vyběhaný ten, no, třeba škrtící hřídejk, nebo to může být taky něco úplně jiného.
0: Když tohle povídal, tvářil se, jako když se vyzná. Klepnul semhle, klepl tamhle, tohle utáhl, tam to povolil, ale ono pořád nic.
1: No, nejezdí to, nejezdí,
0: brůčel si pro sebe rákosníček.
1: Tahle rachotina asi opravdu patří do starého železa. Leda, že bych,
0: zasvítili mu najednou oči,
1: leda, že bych sem přidal tu svoji doutníkovou rachejtli.
0: Než stačila nebeská panenka třikrát zamrkat a jednou zakroutit hlavou, předělal Skřítek velký vůz na raketový.
1: Račte prosím nasedat, hvězdo očko, začne zkušební jízda,
0: pobízel panenku lampářku.
2: a pěkně se držet, protože za chvíli pojedeme na tryskový pohon.
0: Po nebeských pláních uháněli s větrem o závod, ale Rákosničkovi to bylo pořád málo. Ze samého furianství bral zatáčky po dvou kolech, do obláčků najížděl takovou rychlostí, že je rozháněl do všech stran a nakonec si to namířil rovnou na mléčnou dráhu. Jenomže tam dostal smyk a narazil do kulatého měsíce takovou silou, že ho promáčkl na tenoučký srpeček. Velký vůz také nedopadl nejlépe a Rákosníček měl co dělat, aby napravil všechno to, co pokazil. Potom už ho ta hvězdná panenka k řízení nepustila a odjela sama. Pěkně polehoučku, jako když vánek vane, a ne jako když se vichřice žene.
2: Tak abys věděla, volal za ní Rákosníček. Mě už ten tvůj kočár stejně nebaví. Když budu chtít, postavím si něco lepšího. A hlavně kosmicky rychlejšího.
0: A pak už to šlo ráz na ráz. Jednu hvězdičku dal sem, druhou tam, třetí nahoru, čtvrtou dolu. Mezi ně přišrouboval Rachejtli, která při srážce s měsícem vypadla z velkého vozu. A najednou tady stálo něco jako hvězdolet, ale spíš hvězdokoloběžka. Skřítek jí nejdřív opatrně vyzkoušel a když se přesvědčil, že ta rychloběžka skutečně rychle běží, nebylo s ním už zase k vydržení. Rozjel se po nebi takovou rychlostí, že za ním zůstávala ohnivá čára, jako by tu proletěla nějaká kometa. Když dohonil panenku lampářku a její velký vůz, začal se znovu vytahovat.
2: Heď, heď, předjedu tě, předjedu,
0: poškleboval se a dělal přitom na hvězdo očku dokonce dlouhý nos. Jenomže se mu to nevyplatilo. Sotva koloběžka ucítila, že jí Rákosníček nedrží, vyrazila jako splašená a skřítek se za ní nestačil ani ohlédnout. Hvězdoběžka uháněla někam nahoru do oblačných výšek, zatímco skřítek kotrmelcoval volným pádem rovnou do rybníka brčálníka. A kdybyste náhodou chtěli vědět, jak to dopadlo s tou nebeskou holčičkou a jejím vozem, podívejte se večer na oblohu. Najdete tam 7 jasných hvězd. Že se jmenují Velký vůz, ví každý. Ale proč jezdí po nebi tak pomalu, víte jenom vy a skřítek Rákosníček.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Špatně namalovaná slepice. Slepice je slepice. Kdo by neznal slepici? Každý ví, jak slepice vypadá. A my si tu slepici namalujeme, říká paní učitelka dětem, a každé dítě cucá pastelku a pak maluje slepici, maluje černou nebo hnědou slepici, černou nebo hnědou pastelku, ale podívejme se na Jakuba. Maluje slepici všemi pastelkami, které má, a půjčuje si od Ivánka další. Slepice má oranžovou barvu, modrá křídla, červené nohy, a učitelka říká, to je nějaká divná slepice, nezdá se vám, děti? A děti se mohou uvalet smíchy. To je proto, že Jakub nedává pozor, říká učitelka. A opravdu, slepice vypadá jako krocan, ale ne tak docela. Něčím připomíná vrabce a něčím páva, je tlustá jako křepelka a štíhlá jako vlaštovka, je to zvláštní slepice. Jakub za ní slízne pětku a slepice místo na výstavu putuje na skříň, cítí se dotčena, na skříni jí nic netěší, řekne si nakonec, co tady budu dělat, a uletí otevřeným oknem. Ale slepice je slepice. Daleko nedoletí. Skončí ve vedlejší zahradě. Rostou tam vzácné bílé třešně a bledě modrý rybíř. Je to krásná zahrada. Je na ní vidět láska pěstitele. Je to člověk znalý přírody. Kapacita. Profesor Pišta. Odborník na ptáky. Napsal 7 knih o ptácích a 8. právě dopisuje. A jak je tak dopisuje, cítí se unaven a jde pěstovat zahradu. Jde střílet čpačky, je to lehká práce, může přitom myslet na ptáky, kterých je mnoho, tolik ptáků. A zrovna já jsem žádného neobjevil, říká si, a toho zarmucuje. A tak střílí čpačky a láskyplně sní o ptáku, kterého nikdo nezná, když v tom vidí slepici, která zobe bledě-modrý rybíř, vzácný bledě-modrý rybíř, který není pěstován pro slepice. Něco takového dovede dohřát každého a profesor je rozčilen, velmi rozčilen, nemůže slepici trefit, nakonec si vyhodí přes plot a slepice letí a hleďme, profesor letí za ní, letí přes plot za slepicí, kterou honí, kterou dohoní a kterou nese domů. Je to zvláštní slepice, takovou nikdo nezná. Má oranžovou hlavu, modrá křídla a červené nohy, píše profesor. Vypadá jako krocan, ale ne tak docela. Něčím připomíná vrabce a něčím páva. Je tlustá jako křepelka a štíhlá jako vlaštovka. A když tohle všechno napíše do své 8. knihy, křtí rozechvělý profesor slepici svým jménem a nese ji do zoologické zahrady. Slepice je slepice. Kdo by se o ně zajímal, ale tahle stojí za to. V zoologické zahradě je hotové pozdvižení. Taková vzácnost se tady objeví jednou za 20 let a kdo ví, jestli... Ředitel si mne ruce, zřízenci chystají klec, lakýrník má plné ruce práce, ta klec musí vypadat, říká ředitel, ustelte ji na měkkém a už se nese štítek, slepice Pištova, Galina Pišty. Není to krásné? Co říkáte? Zní to? Není liž pravda? A slepice se má výborně. Je dojata tolikerou péčí, nemůže si na nic stěžovat, je středem zájmu návštěvníků. Tolik návštěvníků tady nikdy ani nebylo, říká pokladní, a přicházejí další v zástupech a mezi nimi paní učitelka s celou třídou. Stojí před klecí a říká, Před chvílí jste viděli koně převálského, děti. Teď vidíte jinou vzácnost, takzvanou slepici pištovou, Galina pišté. Vypadá trochu jako krocen, ale ne tak docela. Něčím připomíná vrabce a něčím páva. Je tlustá jako křepelka a štíhlá jako vlaštovka. Všimněte si té nádherné oranžové barvy, modrých křídel a červených nohou. A děti jsou uvěveni, říkají, ach, to je krásná slepice. Vidíte, paní učitelko, ale Ivánek si na něco vzpomene a táhá učitelku za rukav. Tohle je přece Jakubova slepice. Ale učitelka se zlobí, na jaké hlouposti myslí Ivánek, jaká pak Jakubova slepice, kdo má nosit hlavě nějakou slepici. A vůbec, kde je Jakub, že zase nedává pozor? A opravdu, to dítě je boh ví kde. Považte, stojí před klecí s mravenečníkem, dívá se na mravenečníka, zrovna když se má dívat na pištovou slepici,